0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle ještě se narodil. Nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát. Celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale v náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes Zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit. Tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravoval dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce a ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: Moje maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte se šity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, Nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka?
2: Hezká.
0: Lucko.
3: Tokatá.
4: Kudratá.
0: Jirko.
5: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
6: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
6: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
6: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
0: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dám byla asi nejbližší.
0: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávaly spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam, dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane, moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím. Ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko... Můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš... Ruměnec vás prozradil. Aničko, začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
0: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra a Nový rok v Praze zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
1: Hvězdné návraty.
5: Než se v řece vír otočí, když se valí příval, nežli dětský míč poskočí.

nežli zvedneš své obočí, když si pohled skrýval, tak ti stačí.

0: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Mala som pohana, preč som ho

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne a jako že to je takové trošku pokleslé a její damránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A prostě na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel, ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát do půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Už to. Je, ty jsou, ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestýděli nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Nebo to jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvažíš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam ale dává kapky, co? A má co chtěl, jdi si o to poledovat.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: No. No, kolik, že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přáníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustříhla šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadáte, když jste jak popelka. No ženská má vypadat

0: To ještě naštěstí nemáme.
1: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
2: No to je krása.
3: Evžene, no řekni, no.
2: No,
3: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
2: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
1: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou, víte, on Tonda má rád černý.
3: Tonda, ten vám padne k nohám.
1: Prosím, děkuju.
2: No ne, v týhle vypadá ještě mladší.
3: No to je Kongo.
1: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě v tom Tonda vůbec nepoznala, co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
2: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
3: S dovolením. Můžeme si to vzít?
1: Prosím.
2: No tohle? No to vyšlo? Vy se to je podobný ty.
1: Tak vemte dcerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
2: Dcerušku?
3: To není dceruška. To je milenka.
2: No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkujeme.
1: Promiňte, na shledanou.
4: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci a nejen televize, prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
5: No,
4: to taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
5: To je možná pravda.
4: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
5: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profesie. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo. Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
4: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
5: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někač vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty dva měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty dva měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám, ty brďo teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé dva měsíce, ale větší část. A máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata. Už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: ale
3: mě.
2: Teda...
3: Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo. A ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní emotivní prostě a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcová tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka pak. Je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám, totiž nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
3: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí měrma, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
7: No a co ty kluku, jeden to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
8: Já jsem hrdina.
7: Aha.
8: Pepi.
7: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
8: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, no, tak to se teda podívejme.
4: No jistě, učitelská, to bylo různé, jako ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkal, a děda, který by měl být pyšný, říká, no taková hvězdička, jo, takže to děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
7: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno máloplatné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zas třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit, proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky. A chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.

Letošní už 24. porci Oldies vám poznáme znělce, kterou je závěr písně The Big Beat Fetze Dámna, začíná nabízet dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk. Na úvod dnes nahlédnu do horké stovky Billboardu do poloviny června 1973. Na třetím místě tehdy kulminoval taneční sexy song copaté americké zpěvačky Sylvie s názvem Pillow Talk.

Termín pillow talk vysvětluje i Wikipedie, já bych to přeložil jako špitání pomilování. A Sylvia, ta vám přestane být neznámá, když vám řeknu, že před solovou kariérou byla členkou dua Mickey and Sylvia. Před týdnem jste v porovnávací rubrice slyšeli skupinu Ballin Jack, která byla ve své době opomíjena. Teď vám ji dvěma dalšími kousky trochu přiblížím.

Slyšeli jste songy Good Man a Come Round Here, I Am The One You Need z druhého alba kalifornské skupiny Ballin' Jack z roku 1972. Jeho název Buzzard's Luck znamená česky smůla a Ballin' Jack se dá přeložit jako lokomotiva jedoucí plnou rychlostí. Teď tu mám něco z Polska, měl jsem identifikovat tamní skupinu a byly to červené gitary.

Zadání znělo: potřeboval bych identifikovat polský rockový song ze 60. let, ve kterém zpěvák nebo mužská hudební skupina v refrénu zpívá o tom, že zpěvák miluje jistou ženu, ale nikdo na světě o tom neví. Tak to byla ta první píseň Nikt na švěče nevě z roku 1967. Tu druhou, Tak je ładne oči, jsem vybral do dvojice a hrál jí často i náš rozhlas. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinilového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Pavel Novák zaspíval svou předělávku s názvem Dan, doprovázela ho skupina Vox. Text si napsal sám, rozhlasová nahrávka je z roku 1973. Tomu, kdo v minulosti jen trochu sledoval zahraniční hudební scénu, je melodie samozřejmě povědomá. Takže jen jaksi pro pořádek doplním, že britskou singlovou jedničku Get Down zaspívá její autor Gilbert O'Sullivan.

Tuhle písničku Gilberta O'Sullivana přijala dobře také Amerika. V Hot 100 byla v první desítce a prodejem byl singl Za Atlantikem pozlacen. Někteří si píšete ne o předělávky, ale o ryze tuzemskou tvorbu. V tomto směru vám dnes také vyhovím. Schyluje se k létu, budují se další a další cyklostezky, tak třeba písničkou, kterou na Děčínské kotvě zpíval Jiří Helekal.

0: bez noců.
1: Jiří Helekal zaspíval Chtělo by to kolo, hudbu si složil sám, text mu napsal Drahoš Čadek, doprovázel ho orchestr Československé televize. A slyšeli jste také Evu Bihariovou, ta písnička se Slovákům povedla a má název Márně sama pýtaš. Autory jsou Ludovít Štasel a Milan Dunajský, doprovázel bratislavský točr, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox.

Opět slovenština, to byl Peter Vašek v písni Žltá stužka, zlatý tieň. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Gustáv Hubka. Bohužel myšlenku textu originálu nenaplnil a to je škoda. Tím originálem je, jak už asi tušíte, americká i britská singlová jednička tria Tony Orlando and Dawn Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree z roku 1973. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies adeb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Týftrunk.

nějakou napíšete a to mě těší. Teď vám nabídnu dvě, které jsem nedávno přidal. Můžete mi napsat svůj názor, jestli opravdu patří k těm, které by v tom seznamu v Česku známých a oblíbených měly být. Zároveň to berte jako malou hádanku, jestli byste uměli ty dva hudební kousky pojmenovat.

Samozřejmě prozradím, co jste slyšeli. Orchestr Karla Vlacha zahrál Trampolínu, kterou zkomponoval Vlastimil Hála do filmu Cirkus bude. Orchestr Slávy Kunsta přidal Černého Orfea, tak je to uvedeno na deskách. Správně je to ale tak, že melodie je z filmu Orfeu Negru, ale její název je Mania di Carnaval. To bylo portugalsky, česky karnevalové ráno.

Do třetího porovnávání zaspíval Petr Pospíšil píseň, která tě probudí. Doprovázelo ho Studio Brno, vydal Suprafon v roce 1968. Z etikety singlu je zřejmé, že vzorem mu nebyl britský originál, ale pozdější francouzská verze té písně. Na porovnání jsem vybral právě to anglické zpívání. Píseň složil Chris Andrews, Sandy Shaw zaspívá I've heard about him.

Nevím jak vy, ale já si myslím, že to pomalejší tempo originálu té písni sluší víc. Teď kontakty, e-maily na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Minulé to začínal Hurricane Smith, dnes jsem si jeho song vybral jako zavírák. A to A stranu jeho prvního a nejúspěšnějšího singlu Don't Let It Die. Oldies s vámi. A máte-li zájem, za týden můžete zase poslouchat.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Příjemné dopoledne vám všem přeji tady ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Rozhlas jako takový je vlastně zvukové médium a my se tomu zvuku dneska budeme věnovat poměrně dost intenzivně, protože to vychází z profese mého dnešního hosta, Vladana Hýla. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké dopoledne.
4: Jak to říct, co jste, aby to bylo přesně znějící?
5: Já jsem nad tím zrovna nedávno přemýšlel, protože jsem si v rámci svého audioknižního vydavatelství jsem si poprvé vytiskl
4: vizitku
5: a naprosto jsem nevěděl, co na ní mám napsat. Tak nakonec tam skončil nápis kreativní ředitel, ale já bych se označil za vydavatele audioknih.
4: Což je disciplína, která, myslím si, teďka zažívá vlastně zlatý čas, protože my se tak nějak odkláníme od toho vizuálního věmu a od toho klasického čtení a tím uchem vstřebáváme spoustu věcí, to je fakt. Zajímá mě ta cesta k tomu, protože vy vlastně profesně jste si nakročil, ale k jiným dalším disciplínám. Vy jste původně herec.
5: Jsem vystudovaný herec, mám za sebou Janáčkovu konzervatoř v Ostravě pod vedením paní Alexandry Gasnárkové. Nicméně u divadla jsem nezůstal, nějak mě to zavalo spíše k médiím, pracoval jsem v televizi, v rádiu. A nějakým způsobem zhruba před 7 lety necelými mě to zaválo právě k těm audioknížkám, nejdříve jenom jako fanouška, jako posluchače, příjemce. A potom právě, že jsem si říkal, že mám nějaké to školení hlasové a herecké a tak dále, tak jsem chtěl číst ty audioknížky. To bylo série takových jako nabídek a odpovědí, my se vám ozveme, což byl jako konec té konverzace. A tak jsem dostal takový jako odvážný nápad, že bych tedy zkusil vydávat ty audioknížky sám. A vzniklo to jenom jako koníček, jenom jakoby v podstatě zabití volného času. A v průběhu těch 7 let se to nabalilo a už je to jakoby plnohodnotná práce a příjem.
4: Teď mě vlastně zajímá ten systém a zamýšlela jsem se nad ním už několikrát. Kde se nám rodí? Jo? Tak takových podobných vám je tady asi spousta. A teď jde ještě i o ten výběr té literatury samotné. Tak na základě čeho? Vy si prostě rozhodnete, jako tohle knížka se mi líbí, to bych nějak nechal načíst. A nebo systém je úplně jiný?
5: Je to mnohem složitější. Já co by jakoby menší vydavatel, protože na českém audioknižním trhu jsou mnohem větší ryby. Nefunguje to tak, že bych si řekl, tohle je super knížka a tu teď pojďme načíst. Bohužel, už fungují nějaké vztahy na tom vydavatelském trhu. Ti jsou takzvaně rozebraní většinou, takže funguje nějaká komunikace s nakladateli tištěných knížek. Je dobré tak nějakým způsobem jakoby znát tu svou roli a dívat se po nějakých titulech. Jede teď třeba hodně fantastika, kriminální. Dívat se zkrátka po těch titulech, které můžou zaujmout a člověk musí zohlednit taky to, co je jakoby dostupné.
4: Čili stejně to podléhá nějakému vašemu výběru, jo?
5: Určitě. Stalo se mi, že se třeba ozvou někdy sami autoři, taky dneska populární různé série, kdy se podaří ulovit nějakou sérii, takže to pak člověk má.
4: Ano, mám trošku vystaráno.
5: Ano, ano, přesně tak. A já se snažím komunikovat přímo s autory, například když vymýšlíme muziku, která za mě je třeba hodně, hodně důležitá, tak i jako diskutuju s tím autorem, aby se mu líbila, byl pak s tou audioknížkou spokojený. To je takový jako složitý trend třeba s tou muzikou, protože někteří posluchači ji mají rádi, někteří chcou naopak jenom trošku, že je ruší, když je dlouhá. Za mě to je prvek, který dodává tu atmosféru. Já třeba muziku mám rád v audioknížkách. Já už když to čtu, tu knížku, když se ke mně nějakým způsobem dostane, vyžádáme si ji, nabídne ji někdo, tak jednak už přemýšlím nad hlasem. Nejdřív je rozhodnutí, ale to vyplývá většinou muž, žena, přesně no. Tak. A potom přemýšlím nad tím typem hlasu, jestli mladší, starší hlas, jaký typ, jestli takový jakoby měkčí nebo drsnější. A to mám většinou jasno relativně rychle. že už mám nějaké své oblíbené herce.
4: Já jsem si myslela, že tam už potom vzniká to, že člověk má nějakou svou vlastní kartotéku a jenom do ní sáhne.
5: Ale samozřejmě tomu se člověk neubrání, přeci jenom když pracujeme na tom už nějakých 7 let na těch audioknížkách, ale snažím se neustále hledat nové hlasy, umožňuje mi to i to, že vlastně pracuji na konzervatoři. Takže vlastně když pracuji s těmi absolventy nebo s těmi mladými herci tady na ostravských divadlech, tak snažím se už ze začátku to byl přirozený proces, teď už se do toho musím trošičku nutit, jako nezajíždět do těch kolejí a sáhnout po tom novém hlase. Je to velice kreativní proces a moc mě to baví.
4: Bavíme se fakt o věcech těžko uchopitelných, ačkoliv jsou velmi dobře slyšitelné, ale jsem ráda, že můžem s Vladohýlem, to je můj dnešní host.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dnes strávíme hovor nad knihou, no, ačkoliv nad knihou, nebo při knize, při jejím poslechu. Protože Vladan Hýl, můj dnešní host, je vydavatel audioknížek, původně herec, který se teda jako toho divadla nějak výrazně nedotknul. Proč?
1: Já jsem zrovna dneska o tom mluvil se svými studenty na konzervatoři, kde jsem tady taky studoval před strašnými lety. A ono to byla jakoby souhra náhod, kdy já jsem byl takový mladý, možná i namyšlený, kde jsem měl nějaké nabídky, ale jsem říkal, tam já nepůjdu, já si budu vybírat. Což u 19-letého absolventa Ostravské konzervatoře úplně nezafungovalo, takže byla tam nějaká moje...
0: Čili jste přebral?
1: Já myslím si, že jsem přebral... Neuměl jsem se pak nějak už vrátit do těch kolejí, nějak jako zkoušet to znova. Byla tam možná nějaká pýcha v tom. A nicméně zpětně to beru tak, že nevím, jestli i kdybych tehdy u divadla zůstal, nebo k divadlu šel, jestli bych u něho vydržel. Protože si myslím, že jsem byl spíš jakoby takový režijní materiál, protože by mi asi, já mám velice problematický vztah k autoritám, kdy mi někdo říká, co mám dělat. To
0: jste si vybral dobrou práci.
1: Já jsem se hlásil na, to mě mrzí spíše než ten konec té herecké kariéry, že jsem se hlásil kdysi na JAMU, na režii, a že jsem to neskusil, nedostal jsem se, a spíš mě mrzí, že jsem to neskusil ještě párkrát, třeba by se zadařilo. Nicméně po těch letech jsem se takovou nějakou jako oklikou vrátil, že přece jenom jako těm hercům můžu teď říkat, co mají dělat, nebo jak mají číst. Dodneška i mívám herecké sny, kdy jsem na jevišti se svými spolužáky a všichni zkouší naše maturitní představení a já jediný neumím text. To se mi zdá tak aspoň jednou do měsíce. Takže pamatuju si tohle, pamatuju si i tu pokoru, se kterou herec musí do té svojí práce přicházet a nasazovat vlastně tu svoji schopnost a naplňovat tu vizi režiséra. A ona, ta práce na tom audiu, je trošku jiná. Je svým způsobem pro herce, si myslím, i trošku náročnější, aspoň co jsem se bavil s kolegy, protože ten herec má jenom ten hlas, nemá gesta, nemá postoj, nemá obličej, ale musí všechno dát jenom do toho svého hlasového projevu. Já vždycky říkám, že u audioknížek, na kterých pracuju, si myslím, že 60, prostě drtivá většina té režie je obsazení.
0: Ten zvuk je vlastně vůbec fenomén. Já ho miluju, jsem jim vlastně taky obklopena, takže tady se asi potkáme ve spoustě věcí. Vy to navíc učíte na konzervatoři.
1: Ano.
0: A takže se potkáváte s lidmi, kteří jsou mladší než jsme my, a teď je otázka, jako na čem oni vlastně žijou více. Je to zvuk nebo je to video, čili souhra zvuku s obrazem? Číst asi čtou už mnohem méně, než se čítávalo, myslím si.
1: S tím bojuju i u velice šikovných studentů, které zrovna tento školní rok učím, že oni opravdu čtou méně, ale co oni opravdu jedou, a já jsem, to je věc, na kterou já jsem se pořád nějak nebyl schopný naladit, ale to i moji kolegové v práci a moji vrstevníci, a to jsou podcasty.
0: Ano.
1: Což je možná jako, ty audioknížky jsou určitý fenomén, ale ty podcasty jsou pořád, myslím si, ještě větší fenomén. Jo. Takže oni taky tímhle jsou zasažení, ti dnešní mladí. Ono taky záleží na žánru. Jdeme tomu dnešní dvacátníci, kteří nemají nějak vyhraněný, oblíbený literární žánr, tak ti až tak moc k těm audioknížkám jako se nedostanou, ale jedou ty podcasty, no.
0: Což je taky zvláštní druh fenoménu, protože je to vlastně, řekněme, zdroj nějaké informace nebo možná třeba i zábavy. A dneska jsme se studenty na to téma vlastně bavili taky, ale relevance té informace potom a vlastně i způsob toho předání je hrozně baví, když se tam prostě ti lidi jen tak tlachají.
1: Ano.
0: To je přesně to, kde se můžeme vlastně nepotkávat, že jo, už s tou další generací.
1: Já si myslím, že tam přesně je to, jak říkáte, že ty podcasty mají tu výhodu toho, že tam ta pozornost nemusí být až taková. Vyhovuje mladým lidem to, že jako, že poslouchají tak na půl ucha.
0: Jo,
1: což u audioknížky není úplně možné. A je zvláštní, že oni jakoby i nenahrazujou ty tištěné knihy. Že je spousta lidí, kteří jako vnímají obě ty média, kteří rádi čtou, ale pak jedou někam v autě, tak si pustí tu audioknížku. Máme s manželkou relativně velkou knihovnu a já mám rád tištěné knížky, když taky mám slabší oči, takže čtu málo, nebo rozhodně méně, než bych chtěl. Ale třeba i ty audioknížky už poslouchám hrozně málo, protože na to prostě nemám čas.
0: No, člověk je postižen svou profesí, já taky neposlouchám rádio. Ale ráda v něm jsem. Třeba teď s mým dnešním hostem, a to je Vlada Nýl.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vladan Hill, původní profesí herec, dnes vydavatel audioknih, je hostem Českého rozhlasu Ostrava. Dotýkáte se ještě nějaké jiné disciplíny, když se bavíme o tom zvuku?
1: V rámci výroby těch audioknížek jsem takový multifunkční, protože provozuju malé audioknižní vydavatelství, takže tam funguju jako zvukař, jako editor, jako režisér, takže to musím všechno pojmout sám, akorát mám pár kolegů kolem sebe takových externích, kteří mi pomáhají třeba se sociálními sítěmi a ještě mám vlastně původně tři, teď už jenom dva externisty jsem chtěl říct, externisty na výrobu muziky k těm knížkám. To mě taky jako baví, ta spolupráce, kdy řeknu, pojďme tam dát nějakou řeckou muziku, ale musí to znít takhle. A já pak mám vždycky pocit, že mám strašně nesmyslné nároky, když jako komunikujeme po internetu a píšu, musí to být temnější, jako víš, jak to myslím, temnější, aha. Skala, ne, to není temnější, musíš to ještě jako nějaké, že, ale baví mě i tenhle ten proces jako strašně výroby té muziky, když to najednou jsme spolupracovali dlouhou dobu s Michalem Sedláčkem, který mi vyráběl muziku k většině titulů a vždycky už jsme měli takovou hlášku, jsem říkal, Michale, už je tam husina, takže už je to ono. Opravdu mi naskočila husí kůže a jsem říkal, to je ta muzika, to je ono, s tímhle pracujeme dál.
0: Vy sám jste si načetl někdy nějakou knížku?
1: My když jsme začínali, tak vlastně první dva tituly, tehdy my jsme se bavili o tom výběru těch knížek, takže tehdy ještě nebyly kontakty s nakladateli, člověk nevěděl, na koho se obrátit, s kým může komunikovat, co si může dovolit, navíc byl jsem úplně jakoby v podstatě nikdo neznámý, takže nešlo zavolat do hosta do Brna a říct, ale dejte mi tady knížku, to tehdy
0: já
1: ještě
0: nešlo. Já vám to načtu.
1: Přesně tak. Takže jsem hledal nějaké volné tituly, začali jsme s povídkami od Otakara Batličky. A to jsme právě načetli ve třech s René Šmutkem a s Michalem Sedláčkem. To byly takové úplně dřevní doby, ale jako podle mě do dneška taková jako milá knížka. A tam já jsem právě četl Vypravěče. A teď po 7 letech vlastně se k tomu chci jakoby částečně vrátit. Máme teď jeden titul rozdomlouvaný s jedním malým nakladatelstvím. A tam jsme se domluvili, že bychom jeden titul vzali a načetl bych ho já. Je to lehce drastický thriller, tak jsem si sám jako režíně řekl, že se na to hodím. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Prošel jste castingem?
1: Prošel jsem castingem, ano.
0: Když se vrátím k těm studentům, protože ten váš obor, jak se jmenuje přesně, je to prostě práce s mikrofonem.
1: Ano, ano.
0: To je velmi specifická disciplína a tam vlastně to jevištní herectví vůbec nefunguje.
1: Je to tak, je to zvláštní obor. Protože já si pamatuju i tu hereckou práci právě ještě z konzervatoře, když jsme byli studenti. Tohle to je jiný způsob práce a já se s těma studentama vždycky snažím pracovat tak, protože každý je jiný. Když říkám, někdo to má a někdo to nemá, ale může mít. Jdeme do studia a dávám jim různé texty od nějakých třeba reklam po kousek nějaké povídky a tak dál. A teď je poslouchám a už si tak jako říkám, jaká ta práce bude, s kterým z nich. A jsou tam studenti, tak si říkám, jo, tady jako zapracujeme na tomhle, to půjde, tady to třeba půjde hůř a pak tam sedne někdo a začne číst a já si říkám, a co jako tohohle mám učit.
0: Ten je hotový.
1: Tady můžeme jít do studia a načítat audioknížku, což je na jednu stranu strašně příjemné, je to strašně osvěžující. Ale říkám si, v čem to je, že opravdu někdo jako to má jakoby ze startu a někdo na tom musí pracovat. A zatím jsem to nerozklíčoval.
0: No tak hleďte, je spousta těch darů, které mezi lidma jsou a každý má dar k něčemu. Někdo to dostane cisternou, no. Takže to jsou potom těhleti. Ten přístup k tomu mikrofonu samotnému, to bychom vlastně jako i pro posluchače mohli trošičku přiblížit, protože sám jste řekl, k dispozici máme jenom ten hlas, jo. My si těmi gesty tady pomáháme, samozřejmě,
1: ano, ano.
0: Oba dva šarmujeme rukama, různě se odkláníme a děláme jako příkusy, což ten herec vlastně může taky. Vidět to není, ale ono vlastně jako v té fyzice toho těla to slyšitelné je. Stejně jako úsměv, stejně jako změna mimiky, tak to se tam vlastně taky odráží. A pak je tady ještě jedna alchymie, vracím se možná k tomu, někdo to má a někdo ne. Že je spousta herců vynikajících třeba na tom jevišti nebo fantasticky vypadajících na tom filmu. A pak si sednou do toho studia a ten mikrofon prostě odhalí něco. Tam to najednou nefunguje.
1: Je to tak, je to tak. Já jsem se s tím setkal relativně nedávno. Nahrávali jsme nějaké zase jakoby nové ukázky, kdy jsem chtěl rozšířit si databázi. Taky se mi stalo, že jsme nahrávali s lidmi, které jako respektuju a kteří jsou velice talentovaní, a najednou jsem si říkal, to by bylo strašně moc práce. Teď jsme nahrávali s panem Jirmanem, to je vždycky svátek. To se člověk zase, jako když je v té pozici režiséra, tak se musí hlídat, aby si to jenom neužíval, aby jako opravdu dával pozor, když by byl nějaký šumlík nebo takhle. Ale jsou i jako zkušení herci, kteří můžou být, jak jste říkala, kteří můžou být výborní na jevišti, ale ten mikrofon zkrátka jakoby není pro ně.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Adam Hill je stále hostem Českého rozhlasu Ostrava, muž, který je obklopen zvukem, protože vydává audioknihy a může být též, myslím si, i postižen profesně.
1: Ano, ano.
0: Co je největší vaše postižení třeba?
1: Já jsem se k audioknižkám samozřejmě dostal skrz lásku k literatuře, nejdřív k tištěné, potom i té mluvené, takže jedno z těch největších postižení je, že ani na jedno už v podstatě nemám čas, že v podstatě knížky načítám ty, které nebo čtu si ty, které musím, abych věděl, o čem já mohl je nějak potom vést herce. Takže to je takové jako jedno první omezení, které mě napadá. Druhé je, když se pohybuju třeba na konzervatoři mezi herci a takhle a s někým komunikuju, třeba před chvílí jsem se přistihl, že to dělám i po celou dobu našeho rozhovoru, že jakoby studuju hlasy. Když s někým mluvím, vy máte třeba velice příjemný hlas a už jsem jako chvíli jako mezi řečí tak přemýšlel, jaký titul audioknižky by vám slušel.
0: Mm-hmm. Přišel jste na nějaký?
1: Ještě to ladím. Možná na konci vám něco řeknu, uvidím. Takže tohle je taky taková jako deformace, že je to takové třetí ucho.
0: Já tomu rozumím, protože jsem deformovaná dost podobně. Zvuk je prostě taková převažující disciplína, ale ten poměr vlastně jako té pozornosti, obraz a zvuk, uvědomujete si, že jste třeba fakt více ucho než více oko?
1: Asi ano, je to tak, asi teď vybavu, když sedíme ve studiu. Možná to kdysi tak nebývalo, já jsem se jednu dobu věnoval výrobě nějakých videí a tak dále, což mě nějak potom, jak se všechno začalo strašně zkracovat a zrychlovat, tak už dneska v podstatě, když něco vizuálního trvá díl než 25 vteřin, tak už je to jako nesledovatelné pro řadu lidí, pro mě.
0: Ano, ano.
1: A myslím si, že ten audiosvět to ještě takhle nepostihlo. Mě strašně baví, teď budeme nahrávat knížku s Davidem Viktorou, což je taky jeden z herců, se kterým pracuji velice, velice rád. Jak člověk se zaposlouchá a vyskakují ty vizuální obrazy jenom skrze ten hlas toho narátora, toho herce, toho vypravěče, tak tohle je hrozně pěkné. V tomhle je ta jakoby svoboda, i když samozřejmě tohle mají i ty tištěné knihy, a část té svobody, když si čtete tu knížku, tak to máte rovnou oko-mozek spojení. Tady je to spíš jakoby ucho-mozek, kde už máte určený ten hlas, který vám tu informaci podává. A to já se právě snažím o to vždycky, když vybírám herce na audioknihu, nebo i když mluvím se svými studenty, tak vždycky říkám, že musí být naprosto jakoby si jistí, že když ten vypravěč zapochybuje, tak mu to ten posluchač neuvěří. Aha. A už mu jakoby kazí ten obrázek, který mu vyrábí v tom mozku. Tak jako na jevišti, tak musíte i za tím mikrofonem, ten herec musí podat výborný výkon, ale jakoby pohodlný. Takhle, posluchač by neměl vyvíjet nějakou enormní aktivitu on sám, aby si mohl představit to, co jde v tom příběhu.
0: Jak to vlastně máme, když si pustíme to rádio nebo tu audioknížku? Já jsem poslouchala gramodesky třeba jako s pohádkama.
1: Ano, ano, Jiřina Bohdalová.
0: No a Spejbl Hurvínek, samozřejmě Křemílek Okomurka, že jo, tak to jsem uměla z paměti, vyprávila jsem to ve školce spolužákům a díky tomu jsem nemusela spát odpoledne. Čili už tam jsem pochopila sílu mluveného slova.
1: Ano.
0: Vy jako malej jste měl něco, co by se vám rýsovalo takhle jako v povaze z toho, co děláte dneska?
1: Já jsem vždycky, tehdy to asi nešlo odhadnout z toho, ale já jsem vždycky měl rád příběhy. No, ať už od těch pohádek i později, já jsem relativně brzo začal číst i takovou náročnější literaturu. Já vím, že Egypťana Sinuheta jsem měl ve 13 přečteného už asi 5krát.
0: Jste dobré, já ho stále ještě čtu. Teď, jako.
1: jedna z nejoblíbenějších knížek.
0: Jo.
1: Vlastně i tak jsem se dostal k tomu divadlu, ke studiu herectví, že se mě bavilo vždycky to vyprávění, předávat ten příběh. A myslím si, že postupem času jsem se jakoby vyprofiloval tam, kde jsem měl být od začátku a často se setkávám s tím, že lidi, že soudí, jakože prostě, ježmarja, fantazii, to bych prostě, jako to je blbost, to bych si nikdy nepřečet nebo neposlech. Jako nehledím vůbec jakoby na žánr, ale já věřím, že kdykoliv, jako jakákoliv knížka v jakémkoliv žánru může být dobře napsaná, bude mít dobrý příběh a dobrý sloh, tak ten žánr je pak úplně vedlejší a může vás to pohltit úplně. Vždycky to je o tom dobrém příběhu.
0: Opačný extrém, jak to máte s tichem?
1: Pro mě je ideální ticho šumění moře. Moje žena má rodinné vazby v Turecku,
0: Vám.
1: Takže každý rok tam jezdíme na takové relativně odlehlé místo. Ale pak se zase rád k tomu vracím a už vím, že mě zase čeká David Viktora nebo Tomáš Jirman.
0: Co vám teďka můžu popřát?
1: Bych popřál všem krásné léto.
0: Přeju vám to, léto ve zdraví. A moc díky za tuhle tu chvilku, bavila mě a utekla jako nic s Vlado Hýlem. Těšilo mě moc, děkuju.
1: Mě taky a děkuju, že jsem zase tady mohl zastavit.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

A ani dnes, přátelé, nechybí pravidelný pořad ostravského studia Interview, který na dvojce vysíláme v repríze. Kristiána Kornera z

0: Pak 12 roku jsem fakt opravdu makal pořádně a něco se vydělalo, nějaké korunky už začínaly být v tu dobu navíc. No a tak můj děda byl velký cestovatel, spíš byl donucen cestovat, protože ta historie byla pohnuta dosti za první světové války a druhé. A děda byl po první světové válce byl v Indonésii, v Malajsii. A dostal se tam tak, že jako tady, jak se tomu říká, Prajska na Hlučínsku, Hlučina jezdili do Botropu pracovat, protože v Botropu byly doly.
1: Botropy co?
0: Botrop je město v západním Německu, bývalém. No a ten děda jel do toho Botropu vlakem, když si ty vlaky drncali, byl unavený, měl asi 16,5 roku, 17, byl úplně mladý, no a on usnul v tom vlaku. No a usnul tak, že se zbudil v Hamburku.
1: Učím tu zápletku, ta je hezká.
0: A on se zbudil v tom Hamburku a teď se dívá, kde je, že není v Botropu, je to, já nevím, asi 300-400 kilometrů někde jinde. No a jak se rozkoukoval po tom přístavu, tak tam verbovali mladé lidi jako námořníky na loď. Aha. Za oceánskou.
1: V kterém roce jsme?
0: No, po první světové válce, jo. Nebo v tomto období, my to přesně ještě nevíme, protože on si psal deník a ten je ve Švabachu německém,
1: ano,
0: jo.
1: Ano.
0: A musíme to nechat přiložit, aby jsme fakt jako věděli, co a jak. Nechal se naverbovat na tu zaoceánskou loď obchodní, jel kolem Indie, Malajsie a někde na Indonésii. No a já jsem už jako od děcka něco jsem slyšel, když on nám něco vykládal, protože když se tak hodně necestovalo, no a moje touha tam byla někdy se tam podívat na tu Malajsii a do těch končin. No a v tom roku 2002 jsem dostal takový nápad střešený, protože já anglicky neumím, tak jsem hledal někoho, kdo umí anglicky a že bychom jeli na Nový Zéland. Já říkám, když už pojedu do toho světa, tak nejdál, jak můžu,
1: ano.
0: A pak ty cesty budu zkracovat.
1: Uh-huh.
0: Takže ten Nový Zéland byl takový první impuls, jo, v tom 2002, kdy jsme vlastně u protinožců byli.
1: Ano,
0: no já jsem
1: ano.
0: byl tak nadšený tím Novým Zélandem, že jsem si řekl, no tak to cestování daleké je příjemné, zajímavé, ty letadla mě zajímají, člověk v té 11 kilometrů v té výšce vidí ten svět úplně nějak jinak a se zamyslí, jak se to tu pochodují, ty vztahy lidské a tak dále. No a pak už, když další byly cesty, tak už potom byl ten Singapur, Malajsie, jo, a už jsem ubíral Indie, Irán, jo, a přibližoval jsem
1: no,
0: to.
1: No, vy jste ubíral, ale furt jste daleko, takže, takže za touhlavé boty může dědeček, který zaspal ve vlaku, to je krásný příběh.
0: To je fakt jako na nějaký román nebo něco
1: no,
0: takového.
1: No, no, no.
0: No a když ten můj vnuk teď měl 18 let, tak děda uvažoval, co mu koupit. Já říkám, něco pro život, že? Tak chodit na gymnázium, vzdělání má, ale takový ten rozhled by nebyl špatný. No tak mě to tak napadlo.
1: No tak dáme Jiřímu slovo, protože mě by zajímalo ten pohled těch kolikaletých, 17, 18 letých očí.
2: Tak ve chvíli, kdy mi to teda děda oznámil, že by tam se mnou rád jel, tak já jsem byl jako skutečně nadšený, jo? Mě tady to cestování a podobně, mě to láká už nějakou dobu. Vždycky, když byla nějaká příležitost někam jet ve škole nebo i mimo školu, no tak jsem vždycky dělal všechno pro to, aby se mi to podařilo a Singapur byla jedna z takových jako mých vysněných destinací.
1: Co bylo to největší takové to wow na druhém konci světa?
2: První wow byl už na letišti, kdy jsme teda vystoupili z toho letadla v tom Singapuru a přímo na tom letišti je takový umělý obrovský vodopád se zahradama na tom terminálu a už vlastně ten další den, kdy jsme procházeli to centrum toho Singapuru, tak to byl taky pořádný zážitek, protože ty mrakodrapy veškeré a i ta rychlost toho stavění, když jsme procházeli kolem nějakých staveb a podobně, to město se posouvá opravdu rychlým tempem.
1: Takže člověk chodí hlava vzhůru.
0: Singapur, oni tam opravdu stavějí strašně rychle, jo. Za prvé staví 24 hodin denně, jo. Ta logistika je tak úžasná, že když vidíme to staveniště, tak si říkám, proboj, jak oni to umí logisticky zvládnout, jo. A já jsem jim už nějaké fotky ukazoval, nebo já jsem tam byl v roku 2008,
1: ano.
0: Kdy to wow, co tam je největší, ta Marina Bay a plus ty zahrady a skleníky a to okolí, to vlastně v 2008 bylo rozestavěné a v roku 2010 bylo dostavěné. No a to bylo kus moře, udělané v moři hráz, asi tak o kilometru čtverečním, udělali hráz, očerpali vodu, dali folii. A začít stavět metro, celé podzemní město a celé obchodní domy, jídelny, muzeum tam je, jo. Na střechách jsou vodní plochy. Takže ten Singapur není jenom jako velké město mrakodrapy, ale kolem toho jsou opravdu stavby pro lidi, pro cestovní ruch, jako, ale i pro ty místní, aby měli i nějaký odpočinek.

0: aby měli ty zahrady, protože ten Singapur je strašně malý.
1: Dostali jste se, Jiří, i mimo to velkoměsto, jak kdyby do nějaké divočiny, dejme tomu?
2: Navštívili jsme park na okraji Singapuru, přímo jako buš nedotčená, jsou tam jenom nějaké místa, kde se dá projít, je tam vysutý most, 260 metrů dlouhý, mezi lidmi tam probíhají opice a potom dále ještě jižně je ostrov Sentosa, to je vlastně takový velký zábavní park.
0: Ty orchidové zahrady, květinové zahrady, to je úplně fantastické, to v celém světě jsem nikde neviděl.
1: Duše zahradníka se pokochala a duše studenta vrátí se, Jiří?
2: Určitě.

0: Na dvojce posloucháte reprízu pořadu ostravského studia Interview. Jsme na cestách po Asii, a to s koblovským zahradníkem Kristiánem Kornerem a jeho vnukem Jiřím Ambrožem. Cestovatelé nejdřív několik dnů poznávali Singapur, pak si na den odskočili na výlet do Indonésie a pár dnů ve finále strávili v Malajsii. Zážitky a zkušenosti zprostředkovala s rozhlasovým mikrofonem Petra Štrimplová a od Kristiána Kornera se dozvěděla, proč je třeba v metru přísně zakázáno žvíkat.
1: Ty metra jezdí automaticky bez řidiče. Nesmíte tam nic pít, kouřit, jíst, nesmíte odložit tašku z bezpečnostních důvodů. Žvíkačka vůbec, jo, v celém Singapuru nesmí být ani dovezena. Když vám na hranici, tak vám ji zabalí, protože se stalo, že nějaký cestující nalepil na čidlo žvíkačku a celé metro odstavili.
2: Taková cesta až na druhý konec světa, ta není jenom na otočku, to bývá na další dobu, tak člověk má jako šanci to trošku víc poznat a získá takový ten náhled. Našinec, mohl by tam žít, anebo je to spíš jenom na tu poznávačku kouknout, zažít a odjet?
3: Singapur byl jako velký zážitek, ale žít tam, to by bylo náročné, nebo aspoň pro mě. Pravidla, která tam jsou hodně přísná, jsou striktní, jsou přísně vymáhána. A už jenom ruch toho velkoměsta by mi asi úplně nevyhovoval. Já si myslím, že jsem spokojený spíš tady, ale zážitek to byl opravdu velký, já jsem moc rád, že jsem to viděl.
2: Dědeček měl dobrý nápad, že udělal takový předmaturitní výlet poznávací.
1: A poznal, že není špatné tady jako v České republice v Evropě žít, jako my tady žijeme trošku takovým volnějším způsobem, jo, pohodovějším, že takové ty velké zahrady, co máme, nebo krásné lesy a tak, tak to tam není. Vemte si, že to je stát menší, než je Severní Morava o hodně a je tam 4,5 milionu lidí a co denně chodí do práce z Malajsie přes dva mosty tam, jo, tak denně tam projde milion lidí tam a večer zpátky, jo, a oni pracují celý den, ten život je jich hlavně práce, jako. A bytové jednotky, jo, tady spoustu lidí nadává, jaké máme paneláky malé a něco všechno, to by se měli jít podívat do Asie, jo, a Singapur ještě mají dost pěkné byty a určitě třeba v Hongkongu, jako, jo. Tam je strašně tvrdý život a co ale zase mě se líbí jako host, tak disciplína a pořádek. Jako neexistuje tam odhodit papírek, neexistuje tam nějaký bínec nebo kouřit, kde chcete, jsou vyhražené místa. A před covidem v roku 19 tam se vůbec nesmělo kouřit.
2: Jiří, byla tam nějaká chvíle, kdy vám jako bylo, ne že nepříjemně, spíš úzko?
3: Asi ne.
2: Co vás tak jako poučilo třeba do života? Ne.
3: Jako ve chvíli, kdybych tam měl žít delší dobu, tak asi myslím, že po nějaké době by mi úzko bylo, ale
1: pro mě úzkost je ty teploty. Jo? To jsme byli ještě v předjaři a to už tam bylo 32 stupňů a na slunku.
2: No, ale vy máte zkušenost i s nějakými deštnými pralesy na těch svých cestách, jak se vyjmenovával ty stát.
1: Určitě, no, tak to je takové trošku řehole, jo. To si nikdo nemí představit, ale když máte 45 stupňů, tak jste rádi, když přijedete domů a je tady nula. V minulosti já jsem vždycky říkal, to je bomba. Oni tady nemusí topit, jo, a tak dále, ale já jsem zjistil, že oni jsou na tom hůř energeticky než my. My topíme 7-8 měsíců,
2: ano,
1: ale oni chladí byty 12 měsíců. A u nich znamená, čím větší zima v bytě, nebo v obchodě, nebo v metru, tím lépe, tím ukazuju, že mám dost peněz na energii.
3: Zmíní ten Batam ostrov.
1: No.
3: Jeden z těch dnů, který jsme strávili v Singapuru, jsme se vydali na indonéský ostrov Batam, který je od Singapuru vzdálený asi 45-46 kilometrů. Což byl taky hodně zajímavý zážitek, protože i přes tu krátkou vzdálenost, ten svět je úplně jiný, je to jako v jiném století. V té Indonésii, na tom ostrově Batam, na rozdíl od Singapuru, kde všechno funguje, tak tam nefunguje skoro nic. Tam od dopravy přes všechno ostatní, to tam je takový zmatek, předpisy jsou spíš doporučení. I s odpadem, tam se vůbec nikdo s tím nemazal, tam odpad se palil na hromadách v suché trávě pod stromama.
2: Tak jste měl takovou dvojí zkušenost, jak to může ve světě fungovat.
1: Odděluje jich moře 46 kilometrů a takový diametrální rozdíl, jako jo. A já jsem se vždycky zamýšlel, proč jako ten Singapur je tak bohatý, nebo jak to. Tak za prvé disciplína, pracovitost a oni měli jednou velkou výhodu, protože Singapur je přístavní světové město. A z celé Asie se vozí veškerý materiál, veškeré zboží do Singapuru, to se kontejnery vyloží, ano, a pak nakladají na zaoceánské velké obrovské lodě a vozí se to do celého světa. A oni mají výhodu, že tam je hluboké moře. Jo, a v té Indonésii je úplně jiný způsob života. Bílý člověk je bule označován, jo, a oni bule na vás velmi často, nebo v Indonésii jsem tež byl. A bule znamená bílý člověk, bohatý člověk, kterého je třeba obrat. Jo. No a vždycky se s nima musíte fakt na ceně dohodnout dopředu, protože oni pak jsou problémy, vzniknou. Ještě dodám, že tam jako v tom Singapuru opravdu je strašně moc vysokých škol. Oni na to vzdělání dávají jako velké investice a stahují tam, oni potřebují mozky. V té Malajzii jsme byli pak 4 dny. Z toho Kuala Lumpur jsme pak dělali takové výjezdy, byli v horách, v Cameron Highlands, bylo to překrásné, že? Třeba ve plantáže, že v těch horách to teplo, vedro, dusno, že? A přímo v té buši to bylo, jo?
3: Do Singapuru taky bych se ještě rád podíval, myslím, že tam je to ještě spousta co vidět, ale určitě i do jiných míst v Asii. Do Japonska bych se rád podíval, určitě Indonésii bych taky rád projel a i Čínu bych rád navštívil.
2: Můžete vzít dědečka sebou.
3: Jestli bude chtít.
1: Děda, když bude mít 90, tak pojede s radostí.
2: Z Koblova, Petra Štrimplová, Český rozhlas.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ředitel rozhlasu považuje výroky poslance SPD Nerušila o posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání za skandální. Skupina vyspělých ekonomik G7 chce posílit sankce proti Rusku a navýšit podporu Ukrajiny. Počasí bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 25 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila mělo následovat posílení kontrolních obsahů, tedy mechanismu obsahu vysílání. Pořadu Českého rozhlasu Plus taky řekl, že je potřeba diskutovat o podobě veřejné služby. Generální ředitel René Zavoral označil Nerušilu výrok o kontrolních mechanismech za skandální.
2: To je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo tak té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval.
0: Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda v pondělí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy včera odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat. Rozhodnutí kabinetu kritizují šéfové televize a rozhlasu i opozice. Ke změně systému nevidí důvod ani prezident Petr Pavel. Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. 7 vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Skupina G7 se zároveň zavázala k další energetické podpoře Ukrajiny, aby napadaná země zvládla příští zimu. V době letních dovolených podle policejních statistik každoročně přibývá vloupání asi o 20% oproti zbytku roku. Ve stejném období stoupá i počet pojistných podvodů. Nejčastěji klienti předstírají, že došlo k vloupání a hlásí škodu značné škody, tedy hodnoty. Druhým nejčastějším podvodem je pak případ, kdy se klienti snaží pojistit už vykradenou nemovitost, říká Jiří Mašek z Vienna Insurance Group.
3: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy. Je to důsledkem právě toho, že dochází k vloupání na nepojištěných nemovitostech a lidé se snaží takovou nemovitost dopojistit a následně předstírat, že k pojistné události došlo až v době trvání nové pojistné smlouvy.
0: Podle České asociace pojišťoven je navíc 7 z 10 českých domácností podpojištěných. Při vloupání nebo živelní pohromě jim pak pojištění nepokryje všechny škody. Lidé trvalé připojení na plicní ventilaci budou moct do několika let využívat nové zdravotně pobytové zařízení v Kamenném újezdě Unýřan. Vznikne přestavbou objektu bývalé školy. Po dokončení v roce 2031 nabídne zařízení klientům klidné zázemí, profesionální péči a taky rehabilitaci, říká spoluzakladatelka a ředitelka neziskové organizace Domov naděje Miroslava Šimková.
4: To bude hodně prosklený, dřevěný. U nejtěžších klientů, třeba s diagnózou ALS, ty pokoje budou mít terasy. To je strašně důležitý. A na ty terasy budou moct vyjet i z postelí, aby mohli cítit to sluníčko a vítr. Chceme, aby se tam klienti i jejich rodiny cítili skvěle. Bude tam i park přilehlý a chtěli bychom tam pořádat i komunitní slavnosti a prostě žít i s tím okolím.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat, teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Vlašim. Na 53. kilometru před stoupacím pruhem stojí dodávka s vlekem. Má defekt pneumatiky na straně dovozovky a pohybuje se tam řidič. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Vláďa Slezák.
6: Hezké dobré ráno, a to ve středu 17. června. Adolfům přejeme všechno nejlepší a posíláme Františka. A další písničku pro vás právě v tuto chvíli ve vysílání Dvojky. 5 hodin a 5 minut. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Posloucháte Dvojku. 5:08 aktuální čas, teď se podíváme do dnešních českých novin. Pohled, na který nejspíš nezapomenou, se naskytl včera řidičům na dálnici D35 na Olomoucku. Pohybovaly se po ní totiž tanky. Zatímco až dosud pásovou techniku česká armáda přepravovala výhradně po železnici či na podvalnicích, tentokrát přibližně 55 tun vážící stroje Leopard 2A4 putovaly po vlastní ose. Tankisté 73. tankového praporu vyrazili ze své základny v Přáslavi a na dálnici najeli poblíž obce Kocourovec. Pak je čekalo několik zhruba 18-kilometrových okruhů. Jejich řidiči se prostřídali. Cílem bylo prakticky ověřit organizaci, bezpečnost a provedení přesunu pásové techniky v proudu na komunikaci vyšší třídy, včetně jízdy po dálnici, řekla Romana Špicrová, mluvčí 7. mechanizované brigády. V zahraničí běžná věc, podle ní v Česku doposud neproběhla, píše Dnešní Právo. Léky na hubnutí užívají desítky milionů lidí po celém světě. První státy už je začaly svým občanům i proplácet a další to plánují. Při úbytku váhy však nemizí z těla jen tuk, ale také svalová hmota, což může způsobovat zdravotní komplikace. Lékaři proto vždy pacientům doporučují, aby k léčbě brali zároveň protein. Jenže miliony nových konzumentů se na trhu projevily. Zvýšená poptávka způsobuje nedostatek syrovátkového proteinu a žene ceny vzhůru. V létě se navíc situace zřejmě ještě zhorší, píší Dnešní Hospodářské noviny. No a po chladnějším období přicházejí teploty přes 30 stupňů. Výrazně se má začít oteplovat už dnes, kdy do Česka začne proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu. Bude to jako když otočíte kolečkem termostatu. Středa 27, čtvrtek 29, pátek 33, sobota a neděle 35. Alespoň podle předpovědi. A ochladit se nemá ani na začátku příštího týdne. Tak o tom píše Dnešní Mladá fronta dnes. A teď skupina Beatles.

0: Posloucháte Dvojku. No a v tuto chvíli už pro vás také informace o počasí.
1: Český rozhlas Dvojka, počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme ráno, jen ojediněle, postupně místy výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27.

Dobré ráno, to byla Tereza Mašková a hořko sladký valčík ve vysílání dvojky, a to 9 minut před 17:30, kdy už tu budou další aktuální zprávy a také Naděja Procházková. A ještě předtím historické události dnešního dne. V roce 1523 byl Stockholm prohlášen hlavním městem Švédska. První fotografická firma byla založena v Praze na Příkopě v roce 1858. V roce 1885 do USA doplula socha svobody. V roce 1903 stavební komise rozhodla o postavení rozhledny na pradědu. Významný slovenský politik Rastislav Štefánik se vydal na nejvyšší horu Evropy, Mont Blanc, v roce 1905 a v dalších letech ji zdolal ještě pětkrát. Také bylo otevřeno autobusové nádraží v Praze na Florenci v roce 1948 a v 93. parlament rozhodl, že se vojenská služba zkracuje na 12 měsíců. A teď už je to Alphaville a Big in Japan. Hezké dobré ráno s dvojkou.

0: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
1: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
0: Mrazivé léto.
1: To budou napínavé prázdniny na dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Bylo půl šesté.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Dnes ráno se sejde Bezpečnostní rada státu. Jedním z témat by měla být nová koncepce české armády do roku 2040. V květnu se kvůli ní sešel s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zunou premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Po jednání řekl, že má ke koncepci připomínky. Vadí mu například nízké cíle v navyšování počtu vojáků. Jednání se zúčastní i prezident Petr Pavel. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před tranzicí povinně rok docházeli na psychoterapii. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Před změnami ale varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Francouzský prezident Emmanuel Macron večer přivítá Donalda Trumpa na zámku ve Versailles. Americký prezident tam zakončí svou čtyřdenní návštěvu Francie, kam přijel na summit skupiny vyspělých ekonomik G7. Státníci si ve Versailles připomenou blížící se 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francie přispěla. Úřady na ruském okupovaném poloostrově Krym ode dneška zakazují jezdit v noci na motocyklech, mopedech, čtyřkolkách a podobných vozidlech. Zvuk jejich motorů totiž podle okupační zprávy mate protidronovou obranu. Zákaz bude platit vždy mezi 8 hodinou večera a 6 ráno. Úřady zároveň plánují konfiskovat motocykly, které budou v provozu během vzdušného poplachu. V Liberci se dnes po 9 měsících znovu otevírá frekventovaná Vítězná ulice. Úsek mezi muzeem a kasárnami je kompletně opravený a má i nové osvětlení. Město za práce zaplatí 74,5 milionu korun. Původně měla být oprava hotová už v dubnu. Zkomplikovaly ji ale nedokončené přeložky sítí nebo staré plynové potrubí, které firma musela odstranit.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Ráno ojedinělé, postupně místy přehánky. Večer se mohou vyskytnout i bouřky. A později by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách kolem 17.
0: Doprava.
4: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy, pokud budete odbočovat na Starou Boleslav, na exitu 14, opatrně stojí tam vozidla a něco tam vyšetřuje policie. Na D35 směrem od Vysokého Mýta do Hradce Králové čekejte překážku za odbočkou do Dašic. Na kilometru 146 překáží kamion. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje v okolí sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh, zatím ale projedete plynule. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Vládě Slezák.
5: Hezké dobré ráno, krásný den vám všem. Kdo by neznal Hujera, Šlajse, Tučka, Hliníka anebo profesora Hrbolka? Postavy a hlášky z filmu Marečku Podejte mi pero žijí svým životem už půl století. Přesně před 50 lety měla legendární komedie Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka premiéru. No a my na vznik filmu zavzpomínáme už za chviličku ve vysílání dvojky ve středu 17. června. Adolfům přejeme všechno nej. Teď Sheena Easton.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Hliník se odstěhoval do Humpolce, hujer, metelesku blesku. Už je čas, musíme jít. Když Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák psali film Marečku, podejte mi pero, netušili, že se v něm urodí desítky hlášek. Od premiéry legendárního filmu v režii Oldřicha Lipského uplynulo právě dnes 50 let. Poprvé ho viděli diváci festivalu pracujících v pražském kině Blaník.
1: Marečku, podejte mi pero.
2: Když jsme končili natáčení Samoty, tak jsme běželi do auta, který nás vezl na Marečka. Vzpomínám si, že jsem Láďovi říkal, Láďo, my nejen, že jdeme z filmu do filmu, ale my běžíme.
3: Zdeněk Svěrák vzpomíná na to, jak v roce 1976 současně točili nejen Marečka, ale s Jiřím Menslem i film Na samotě u lesa. S Ladislavem Smoljakem Svěráka pojilo kromě přátelství i to, že byli oba bývalými kantory, a tak se rozhodli napsat film ze školního prostředí.
2: My jsme obdivovali před válečné filmy ze studentského prostředí podle těch žákových knih. A říkali jsme si, že by si škola zasloužila zase nějaký film. A teď jsme stáli před otázkou. Když to bude o dětech na základce, tak budou chtít, aby tam byla pionýrská organizace. Když to bude o Gimplu, tak tam budou muset být svazáci. A protože jsme oba měli zkušenost s tím, že jsme učili starší lidi, než jsme my, tak jsme si říkali, když to bude o dospělých, tak tu stranu tam nedají.
4: Hujer, jděte si po svých. Hujer, metelesku, blesku.
2: No a hodilo to spoustu zajímavých situací, jako třeba to rodičovské sdružení.
5: Kam až sahají hujerovi?
6: Hujer! Studuje tady hujer!
7: Máňa!
3: Žáky večerní školy si zahráli Josef Kemr, Iva Janžurová nebo Zdeněk Srstka, který pokaždé pouze jednoho spolužáka omlouval.
5: Hliník se odstěhoval do Humpolce.
2: Buď jsme tam dávali jména svých spolužáků dávných, třeba je tam Svátek, to byl můj spolužák. Někdy jsme taky šli do telefonního seznamu a zalistovali, a to jsme netušili, že se to stane celonárodně populárním a že už ten hujer se píše s malým H a je to pojem pro šplhavce.
8: Soudru, profesore, za minutu bude zvonit.
9: No a co?
8: Že už začne hodina.
9: Ano.
8: Už je čas, musíme jít.
3: Hlavní úlohu Jiřího Kroupy, který si potřebuje dodělat maturitu, si zahrál Jiří Sovák. Tomu autoři text napsali přímo na tělo. A proč se vlastně film jmenuje Marečku, podejte mi pero?
2: To se odvíjelo od názvu prvního filmu Jáchem hodil do stroje. Ten se původně měl jmenovat Vysoká fáze. Tak já jsem zalistoval ve scénáři a našel se tam větu Jáchyme hodil do stroje. No a pak jsme na tomhle schématu stavěli ten další. Marečku, podejte mi pero.
3: Dodává Zdeněk Svěrák a připomíná, že Františku Kovaříkovi, který hlášku o Marečkovi pronášel, bylo při natáčení právě tolik let, kolik je mu nyní 90. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: To byl Petr Janda a bude tu pokračující oteplování. Bude oblačno, je zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky, večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia.

0: Tuto písničku znáte i v českém provedení Strom lásky mý a to byl i Standa Hložek. A teď už pokračujeme další záležitostí, která je už tradiční ve vysílání dvojky, takto po ránu. Tentokrát se budeme věnovat opět jedné zajímavé události, a to s Halinou Pavlovskou.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Přijde chlap k doktorovi a z nosu mu kouká mrkev. V levém uchu má řapíkatý celer a v pravém uchu kousek porku. Doktor na něj zděšeně kouká a říká: pro boha člověče, co se vám stalo? A chlap nešťastně povzdychne: pane doktore, já se asi špatně stravuju. Dnešek je dnem konzumace zeleniny. A proto vám musím připomenout, že nejvíc ze zeleniny se konzumují na světě brambory, pak rajčata, cibule a zelí. A z lékařského hlediska nejzdravější zeleninou je řeřicha. Má jedna kamarádka Jana si stěžovala na svého manžela, že už na tom sexuálně není tak dobře. A druhá kamarádka Lída jí poradila, aby zkusila nabídnout mu celer. A Jana se zamyslela a pak řekla: myslíš jako dlahu? Obměním teď svou často používanou radu aktuálně k dnešnímu svátku. A volám: konzumujte zeleninu jako diví, ať jste dlouho živí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: Tak to byla Halina Pavlovská ve vysílání dvojky. A co vás čeká dál? Třeba Aneta Langerová a nebo potom Štěpán Kozud a písnička, kterou jste mohli slyšet na koncertu Petr Hapka 80, který pořádala dvojka. A to je první noc v novém bytě. Vládě Slezák vám přeje krásný den. Za chviličku jsou tu zprávy a ranní dvojka.

0: Hostitelská setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude herec, ale také režisér Roman Zach. Jaké to je vrátit se po mnoha letech do seriálu Ordinace v růžové zahradě? Co všechno se může dozvědět v prádelně v Brooklynu? A radí se s ním jeho syn o herectví? I na to mi odpoví můj milý kolega Roman Zach.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Když zákon slouží jen mocným,
4: spalte jim pole!
5: Ne!
3: Povstává vzbouřenec, který bere spravedlnost do svých rukou.
6: A má jméno?
7: On je Robin Hood.
3: Premiéra seriálu Robin Hood.
6: Nemůže se ukrývat věčně.
3: Dva díly po sobě každé úterý a čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Bezpečnostní rada státu projedná koncepci armády, přijde i prezident Pavel. Námořníci na ruské fregatě pálili varovné střely na jachtu v Lamaňském průlivu. Britská armáda se tím zabývá. Počasí bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 25 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Nová koncepce české armády do roku 2040. To by mělo být jedno z témat dnešního jednání Bezpečnostní rady státu. V květnu se kvůli armádní koncepci sešel s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zůnou premiéra šéf ANO Andrej Babiš. Po jednání řekl, že má ke koncepci připomínky. Vadí mu hlavně podle něj podhodnocené cíle v navyšování počtu vojáků.
8: Pokud oni nabrali za 4 měsíce tohoto roku 1800 vojáků a mají v plánu v té koncepci nabrat 1400, tak já říkám, proč tam nemáte 2000? Jo, takže já chci, aby tam bylo aspoň 2000.
1: Jednání Bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Petr Pavel. Připojí se na část týkající se právě obrany a bezpečnosti. Senátoři projednají změny rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě narazí. Pokračuje předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09.
9: Došlo k systému, kde se některá čísla, některé investice nebudou vůbec hlídat. A co to znamená? Že když to nehlídám, tak to můžu utratit někde jinde a dostanu do ekonomiky obrovské množství peněz, nastartuju inflaci, budou se držet vysoké úrokové sazby.
1: Výbory doporučili schválit Goláňův pozměňovací návrh, který má umožnit vyvést jen část peněz na infrastrukturu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale tvrdí, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Česká europoslankyně Nikola Bartoušek se v Evropském parlamentu připojila k frakci Evropští konzervativci a reformisté. Ostatní členové její přijetí podle europoslance Alexandra Vondry z ODS schválili. Nikola Bartoušek je bývalou členkou a místopředsedkyní hnutí Přísaha. Do europarlamentu byla zvolená na společné kandidáce s motoristy sobě. Původně patřila k frakci Patrioti pro Evropu, z té byla ale vyloučena pro údajné poškození jejího jména. Britské ministerstvo obrany vyšetřuje zprávy o tom, že ruská fregata plující v Lamanšském průlivu vypálila varovné výstřely na civilní jachtu. Informuje o tom agentura Reuters. Incident se stal asi 30 kilometrů jižně od britských břehů mimo teritoriální vody. Oběti ani škody na civilním plavidle v registrované v Británii hlášené nejsou. Brněnská diecéze si dnes poprvé liturgicky připomene nově blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. V katedrále svatého Petra a Pavla v Brně bude od 17:30 sloužit mši svatou diecézní římskokatolický biskup Pavel Konzbul. Oba kněží se stali oběťmi komunistického režimu v 50. letech minulého století. Na mši si zástupci převezmou relikvie nových blahořečených, které následně uloží ve svých kostelích a kaplích.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Ráno ojedinělé, postupně místy, přeháníky. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě až 27, na Horách kolem 17.
0: Doprava.
1: Na D35 z Vysokého Mýta ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Dašice. Na kilometru 147 právě odtahují porouchaný kamion. Silnice 43 mezi Svitavami a Brnem je za odbočkou na Krhov neprůjezdná. Po požáru vozidla tam uklízejí, dá se objet přes Kunštát a Lisice. Na příjezdu do Běchovic od Úval se zdržíte kolem 5 minut v Českobrodské. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už ranní dvojka.
0: Startuje ranní dvojka.
4: Ano, jsme tady, je středa 17. června. Nevím, jak vám, milí posluchači, ale já mám pocit, že jsme skončili naše vysílání před hodinou. To byl takový let.
5: To je pravda.
10: Jo, docela to uteklo.
5: A už je tady zase ráno. Dobré ano. Ráno.
4: Jsme tady zase.
10: A je tady zase Špekáček. Dobré ráno všem. Dobré ráno. A já vám něco řeknu. Já jsem přišel na jednu věc, protože jsem takový opožděný, ale že, nebo všimli jste si toho, že těch nápověd je přímo úměrně strachu z nepochopení těch nápověd. Já jich mám asi 86. Jo, že když ten autor si řekne, to je nápověda, kterou by nemuseli, tak píše další, ale najednou zjistíte, že tam máte epos.
4: A dnešní slovo, které budeme hledat v první půl hodině, je zvláštní?
10: Je. Fakt.
5: Je.
4: Jako třeba kryptogram, nebo tak něco.
10: No, jdeš úplně správnou cestou. Mm. Ale vážně.
4: Fakt?
10: Vážně, no. Není no, typicky se české, přestože má v češtině jako svůj ekvivalent, má synonymum.
5: Tak my hledáme to cizí.
10: My hledáme to cizí.
5: No, já teda
4: nevím. Až vám budu vyprávět, co se mi stalo včera, tak tomu neuvěříte. Tak jo. Tak jdeme na to, milí posluchači. Chceme se všichni trochu trápit.
10: No to jo, to
5: hodně asi dnes. Dost.
4: Jo, bude to něco jako třeba koupel v ledové vodě raní.
10: Jo, bude to, ale osvěžující.
4: Osvěžující.
5: Už to bylo půl
10: sedmé. Úplně nezamrzneme.

0: Takové ráno na dvojce.
1: Tak, je na sekundu přesně 6 hodin 10 minut, vyšlo nám to krásně. Jdeme hledat něco.
2: Jdeme. Mně se líbí, já jsem se podíval do e-mailu, páč jsem autor Špeku a mohu, jak sem chodí rozpoluplné nebo rozdílné e-maily. Tak dobré ráno, Špekaři. 86 nápověd, a jej, to bude těžká snídaně, ale jsem s ní, napsala Olga. Pak napsala Alenka, pěkné ráno, moc se na Špek netěším, já nemám ráda cizí slova.
1: Ale je to teda cizí slovo? Krautgartner třeba, nebo taky, ano.
2: A hůř.
1: Tak jo, dobře.
2: Ne, to zvládneme, pojďme. Tak, vlastně beze mě nevzniknou ani hvězdy, ani snídaně. Jsem odpověď na otázku, z čeho se to skládá. A někdy mě najdete například v laboratoři nebo v motoru, v hodinkách, i v povaze člověka. Hele, celek, nemachruj, jo? Bez mě bys tady nebyl. A jsem skutečně všude, což je na tom nejhorší, jako nápověda, to je fakt jako chemie, technika, ekonomika, psychologie. Je.
1: Když na to přišlo, jo. To si já, to snad ne. Včera si nepřišla na vodoznak, ani když jsme ti říkali, že ve vodě plavu na zádech.
3: No a dneska je to jinak. Takže. A to jsem si myslela, že jsem handicapovaná stále po nemoci.
2: Takže si trošku postěžovala, říkala, že bych ten Špek na chvíli zrušila, protože bych si potřebovala odpočinout. Ne, to přehání, ale no tak vidíš, že už jsi asi odpočinula
3: asi
2: dostatečně.
3: Asi už jsem v kondici, tak dobrý.
1: To mohlo
3: tak
1: napadnout.
2: Včera mě kontroloval Dalibor, protože na vodoznak přišel hned, tak dnes to budeš ty Regi. Mm-hmm. Částice, znalosti, živly. Jsem také položka datové struktury, to je pro IT pracovníky. A jsem vlastně základním prvkem světa, všeho bytí, že jo?
1: Mm-hmm. Takže seš velký třesk.
2: A staří mudrci si mysleli, že nás znají všechny, respektive čtyři, ale těch dalších sto zapomněli. Mm-hmm. Nebo nenašli, tak tehdy. Ne, no. Tak, co ještě? Když například odeberete špek vodíku vodě, tak už se nenapijete. Se prostě změní. No,
3: ne.
1: Protože atom, to už tady bylo, ne?
3: No.
1: Nedávno byl atom.
2: Tak, ale on do jisté míry není. Můžeš jít klidně po těch částicích, ale je to, pokud nemáš, ano. Tak já vám ještě řeknu jednu nápovědu. Jsem slovo, které obsahuje 3 E. Ale když první dvě písmena, ty začáteční, počáteční písmena, vyměníte třeba za jedno písmeno C, tak máte cement. Když D, tak je to dement.
3: Ty se tváříš jako já včera na ten znak. Je to smutný.
2: Jako je dobré k tomu Špeku mít nějaké základní znalosti, no. Takže částice znalosti živly, jsem také položka datové struktury, jsem základním prvkem celého světa i bytí a staří mudrci si mysleli, že znají všechny čtyři, ale ono jich je víc. Vlastně beze mě nevzniknou ani hvězdy, ani snídaně. Uh-huh. Jsem odpověď na otázku, z čeho se to skládá.
1: Jseš v Česu?
2: Pro tebe by to by mohlo, to by mi mohlo pomoci, mohla pomoct nápověda. Jsem pátý s velkým P.
3: No, to už budeš vědět.
1: Mm-hmm. Jo, no.
2: Hele, celek, nemachruj, protože bez mě bys tady nebyl. No.
1: Já jsem dement.
3: Hele.
2: Je, tak to jsem si docela oddychl.
3: No dobrý.
1: Tak to zkusíme ještě, ne?
2: Co ti pomohlo?
1: Dvojka zavináč rozhlas.cz?
3: Celkem.
1: Já vůbec ne, to vůbec ne.

0: Raní dvojka na špeku.
1: 6 hodin, skoro 18 minut, myslím, že se to chýlí k dobrému konci, respektive do pěkného finále, protože to dnešní slovo je zvláštní a jedna z nápověd, já se ještě teda nedívám, jestli to chceš.
2: Nedívej se.
1: Ale ty už jsi se podívala, protože ty víš, o co jde. Jak jsi říkala, Himmel, Herrgott?
3: Donnerwetter, Kruzeis.
1: Jasně. A
2: špek.
3: Zdraví Jirka z auta.
1: Himmel, Herrgott, Donnerwetter, Kruzeis.
2: Ano. Je napsal Matura, hele, to já už vím, to bude velký padabum. Myslel tím velký třesk asi, že jo?
1: No jasně, jsem říkal jasný, velký třesk. No.
3: No, ten na začátku. U té snídaně to možná může být taky.
1: Zachlo tenkrát.
2: No.
1: A proto pořád tady ještě letíme někam.
2: A kdo napsal ingredience, protože se to také objevili, tak vlastně jsem i ingrediencí. No. Mm-hmm. Bez těch by ta snídaně asi nevznikla. No. Je to burst guláš, ano. Petr.
1: To jsme ještě ve špeku. My jsme neměli ještě moc jídel, že jo? To tam moc nedáváme. Půst guláš.
2: Možná jenom obecně třeba zákusek, nebo jídlo, nebo oběd. To jsme
3: řízek
2: měli, oběd
3: byl
2: jsme
3: taky.
2: Měli.
1: Řízek byl, no, ale tak přece jenom.
3: A taky bramborový salát byl.
1: Jo.
3: No jasně, ležím vedle, nebo co?
1: Jo, a jo, to je dávno, ale ležím vedle, ale jsem taky důležitý.
2: No. No, takže, mám je zopakovat ještě? Jo. Máme čas, jo. Takže částice znalosti živly, jsem také položka datové struktury, jsem základním prvkem celého světa i bytí. Staří mudrci si mysleli, že znají všechny, tedy 4, ale těch 100 zapomněli asi. Vlastně bez mě nevzniknou ani hvězdy, ani snídaně. Jsem odpověď na otázku, z čeho se to skládá. Jsem pátý, s velkým P. Někdy mě najdete například v laboratoři, ale i v motoru, v hodinkách, ale i v lidské povaze. Hele Celek, nemachruj. Země bys tady nebyl. Jsem jeden z přírodních, tedy to můžu říct, oheň, voda, vzduch a země. Jsem skutečně všude, chemie, fyzika, matematika, opravdu těch oborů, i technika, všude. No a když odeberete například špek vodíku z vody, no tak už se nenapijete. Když mě odeberete z rozumu, to tady ještě mám, porada bohužel může klidně pokračovat. A jsem slovo obsahující 3 E, což ty si říkal energie.
1: Já právě myslím, že jsem energie a jak si řekl cement, tak jsem zase zatvrdnul.
2: Ale když ve mně, ano, když ty dvě písmena počáteční vynecháte a nahradíte mě C-čkem nebo D-čkem, tak vznikne cementa nebo dement. Tak. No a prostě podle mě musíte mít, a na to, abyste přišli na výsledek ranního špeku, musíte mít základní znalosti.
1: 3, 2, 1.
2: No.
1: Myslíš elementární znalosti.
2: Přesně tak.
3: A to většinou bývá součást nějaké výčitky. Prosím vás, to jsou elementární znalosti.
2: Ano, přesně tak.
1: Já vím, že ještě, tak. Když hledali golema, tak tam byly elementálové.
2: Elementálové, to tady taky někdo napsal.
1: To tam byly. A potom teď mě došla ta tvoje nápověda, hele Celek, nemachruj, bez mě bys nic nebyl. To jsem vůbec nepochopil předtím. Ano, Celek je složen z elementů.
2: Přesně tak.
1: To znamená, element je součást?
2: No, vlastně základní prvek, základní složka.
1: Základní? Být,
2: ano, že elementární je základní, že?
1: To je pravda, no.
2: No, tak dnes je to element, Renata, správně.
1: Takže Kruzeis, no. Himmel, Herrgott,
3: Donnerwetter, Kruzeis, element. Krásné dobré ráno z Brna. Já si tady v posteli hladím pejska a poslouchám špek. To je moje elementární potřeba. Krásné ráno, Jana, dobrý ročník 65.
1: To je paráda. Martina 66 z Vápenek. Element volá manžel z auta jedoucí do práce. Já hádám doma. A kdo první uhádne, tak ten volá. Dnes je to on.
2: To je dobrý. Výbornou soutěž.
1: Jestli voláte.
2: Hezké ráno, myslím, že jo, elementálové jsou nám naklonění, Honza.
1: No.
2: Velmi.
3: Dnešním špekem je slovo element. Element je takový chemický samotář. Když je sám, je to prvek a když se začne kamarádit, je z toho třeba voda, píše Markéta z Prahy.
2: Ano.
1: Krásná formulace. Hmm? Samotář. Myslel jsem, že mám elementární znalosti všeho míra, ale chvíli jsem si připadal jako dement. No, posnídám ementál a půjdu jako rentier dál nic nedělat. Milan, výtečný ročník 1954, tak to se vám teda povedlo.
2: Tápu, píše Jana ze Zlatých 70. Od prvku se kutálím k molekule, poté mi přišel na mysli detail, dnes je to pro mě asi vodoznak. Jo, počkejte, já už vím, on je to element. Musím frčet do hokny. Tak do zdraví z Brna.
1: Detail, to je taky slovo teda. Dobré ráno, na vyřešení dnešního špeku mi chybí elementární znalosti. Elementární školu plnou podivuhodných elementů jsem totiž dokončil velice, velice, velice dávno. Martin.
3: A možná právě proto to uhodl Janin syn, protože napsala zdravím. Můj malý syn to dal. Vykřikl zatímco já jsem si lámala hlavu element. No prostě mu ty závity makají víc než mě. Díky za každé ráno, hádací.
1: Taky děkujem. A prosím tě, ty budeš teď vědět, protože píše Zuzka z Maringotky, což jak jsme zjistili, je teď velmi moderní, bydlet v Maringotce nebo v chatě, nebo ve větvích. Báječný ročník 1987. Pořád jsem byla u atomu, ale tento prý není, takže podle těch Eček je to element. A teď, Rigid Petty si znalec. Ve filmu Spider-Man Homecoming si záporáci vymysleli příšery jménem elementálové podle jednotlivých živlů. To slovo mi vždy přišlo hrozně legrační. To je asi český překlad.
3: Asi jo, to je pravda. No. Ale tak určitě to i v těch titulcích bylo.
1: Elementálové.
2: No. Elementálové. Spider-Man. Vůbec. To je ten kluk, co leze po zdech?
1: Ne, on má ty...
3: No ten pavouk, no.
2: No tak on není pavouk, on je člověk, ne?
3: On kousl pavouk přece. Takže má ty pavoučí schopnosti.
2: Ale je to člověk, není to pavouk.
1: On není pavouk, je to člověk.
2: To je jediný, co vím. A má nějaký červený dres.
1: Já jsem takový
2: modročervený,
1: člověk.
3: Modročervený,
1: ne? Já myslím, že to není člověk, ne?
3: No to je pavoučí muž, ne?
1: Právě.
3: Spider-Man.
2: Ale je to normál člověk, nemůžeš se do něj dívka zamilovat, ne?
3: Ano, to se stalo.
2: No tak vidíš.
3: Ne mě teda.
1: Já myslím, že jo.
2: Dneska je to částečný název firmy, kde zatím stále makám, i když to tam jde od 9 k 5. Zdraví, zdraví Libor. Držíme palce, Libor.
1: Dobré ráno, dcera vyběhla do kuchyně a po 5 sekundách volá, že to je element. No těm studentům to po ránu pálí, zvlášť, když mají před zkouškou. Mějte se hezky, Vlaďka, ročník 71. Tak dceři držíme palce, teda ať je ta zkouška jakákoliv, ale že po 5 sekundách.
4: Jo. Dobrá.
3: No to sviští ke konci
2: 12,
3: roku.
2: No. Já jsem teda dement, ale pomohl mi ten pátý. Takže to asi bude element, Petr.
3: Protože ten film od Luca Bessona miluji, žárovka v ospalé mozku se mi rozsvítila díky nápovědám 3E a pátý, tedy des element, ale čas chotě boře.
1: Počkej, a Vladamo z Hnátnice. Nemohu si vzpomenout na slovo, které používal můj děda, třeba když potřeboval něčím pohnout. Jo, už vím, vehement.
3: Jo, vehement. To je taky blízko.
1: Vehementně?
2: Ano, něco dělat s vehemencí.
1: S vehemencí, to je teda taky slovo.
2: Ne s demencí, ano, ano, přesně tak. Dobré ráno, tak mě napadá jen element. Bude to on, prosím.
1: Je to
2: jo,
1: on.
2: Je to on.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Případy, které potřebují vaši pozornost. Ústečtí kriminalisté odhalovali týrání malého chlapečka. Bezbraný. Nová kriminálka.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. V Česku je možné svobodně vyjadřovat názory na veřejnosti. Myslí si to zhruba 70% Čechů. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Víc než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, zároveň by ale podle nich měla mít své hranice. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo víc než 2000 respondentů. Europoslanci budou hlasovat o nových pravidlech, která by měla zefektivnit návraty lidí pobývajících nelegálně v Evropské unii. Návrh počítá například s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území 27. Na pravidlech se už začátkem měsíce předběžně dohodli vyjednavači Europarlamentu a členských států. Francouzský prezident Emmanuel Macron večer přivítá Donalda Trumpa na zámku ve Versailles. Americký prezident tam zakončí svou čtyřdenní návštěvu Francie, kam přijel na summit skupiny vyspělých ekonomik G7. Státníci si ve Versailles připomenou blížící se 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francie přispěla. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo se zvýšil na 837. Vyplývá to z vládních dat, podle kterých v souvislosti s ebolou zemřelo 196 obyvatel. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí dnes varovalo, že současná epidemie v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem krvácivé horečky v historii, a to pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu. Nová výstava v kryptě brněnské katedrály připomene 800. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi a přiblíží činnost řádu, které rozvíjí jeho odkaz. Ozdobou výstavy je plášť jiného světce, Jana Kapistrána, patrona Brna, který město opakovaně navštívil. Plášť je víc než 570 let starý. Vernisáž bude dnes odpoledne. Pro veřejnost se výstava otevře zítra a potrvá do 20. září.
0: Počasí.
3: Bude oblačno, přechodně i polojasno, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky, večer by měly srážky ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách kolem 17.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Kývalku na kilometru 183,5 je čerstvá nehoda. Opatrně dojíždí se a prudce brzdí před sjezdem na Popůvky. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici je dopravní omezení, zpomalíte na 28,5 kilometru, zpoždění je přes 10 minut. Na D4 z Prahy do Strakonic pozor před sjezdem na Řitku, na 13,5 kilometru se střetla dvě osobní auta, může se tam vybočovat, zatím bez kolony. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět ranní tým.
4: Ano, celý ranní tým je tady s vámi složený z několika elementů. To je to zvláštní slovo, které jsme hledali. Element. To teda je...
5: Napsala Kačka z Havířova. Moji milí dvojkáčci, v mém brzkém typu poslušně hlásím vám živlům, že tuším, že jsem element.
4: Ano, živlům.
6: No vidíš to.
4: Jo, napsala Eva z Přerova. Element, to je hrozný špek, prosím, takové už ne.
6: Opakuji, nemám ráda cizí slova. Emmental ale ráda mám.
4: Emmental. No. Element.
5: Tak jsem si myslela, že je to částice, ale není, je to element. Hezký špíček, ale na ódu, na ovar, to nemá. Vzpomíná Eva, ročník 1965, Hradec Králové.
4: Óda na ovar, to je pravda. A Helena napsala ještě další věc. Nic si z toho, Dalibore, nedělejte. Ten element jsem vykřikla až s vaším, jsem to ale dement. Ale nevím, jestli bych neměla zvolat to též.
5: A stejná reakce od Kačky. Element pomohl dement. Svý k svému.
6: No vidíš to, v úvodu jsem si myslela, že pokud je potřeba 86 nápověd, tak to dnes nedám, ale nakonec stačily opravdu jen elementární znalosti.
4: A napsala Helena Hádanku, když mě máš, chceš mě sdílet. Když mě sdílíš, už mě nemáš. To nevím, co je.
6: No radost to asi nebude, že?
4: Když mě máš, chceš mě sdílet. Když mě sdílíš, už mě nemáš.
6: No to může být nějaký pocit, ne? Nepříjemný, že člověk se vyhovoří.
5: Aha, to má
6: a zbaví se ho.
4: Jo, takhle.
6: Třeba smutek, nebo,
4: aha, ano.
6: Nebo křivda.
5: Nebo ostrakizace.
6: Nebo ostrakizace.
4: Jo, to je další
6: velmi úzce souvisí s křivdou.
4: Další krásné slovo, ostrakizace, děkuji vám. Ahoj Pražáci. Párkrát jsem napsal i Pražáci. S tím velkým P je to lepší. Elementární částice mě napadly hned. Ale zdechl mi PC v 6.10. Pavel Zvíškova, 1962.
6: Se tam rozbil nějaký element.
5: Dobré ráno, elementi rozhlasového vysílání. Bez vás by to nebyl žádný rozhlas.

0: nikdy neuhodnu nic. Lída.
1: Vidíš to?
0: Jste dobrá. Víte co, dáme si No Name, děkujem, že jsi. Takové poděkování. I vám všem.
1: A oni by nemohli zpívat, děkujem, že jste.
0: Mohli, ale to bylo stě, ne?
2: Stě.
0: Stě. Děkujem, že stě.
1: Hrozný slovo.
0: Jste zvláštní,
1: že? Stě.

0: Jestli můžu ještě v rychlosti, snad vám to nebude vadit, ještě na chviličku se podívám do e-mailu, protože třeba Áňa a Martin napsali zdravíme raní dvoječku. To je krásný slovo. To se používá u vás, ne dvoječka, nebo ne?
1: Jo, ano, jo? Když chceš.
0: Dvojčko.
1: Jo, takhle, já myslela známku. No, s takovou pěknou dvoječku. Z toho dvoječka. Diktátu. No, jakože to chceš vylepšit, ten výsledek.
0: Aha, trošku. Jsou na cestě do práce, dvoječka je pěkná. No tady ještě jsem někde viděl něco z Kolína, počkejte.
1: A já jsem našla Martina zatím, který z nás zdraví Spolné. Ještě před nápovědou pro Dalibora Pátý říkám element. To mi říkal učitel na střední škole, že jsem problematický špekoun. Mm-hmm,
2: špekoun.
1: Martin Výtečné, bulharské 72.
0: To je. A když jsi teda říkala 72, tak to je Honza 72. Šimon 94. Kdy je tvůj Šimon?
1: Je 2006. To není on.
0: To není on. Dobrý den z Kolína, pozdravuje kvalita po noční směně. Tak asi budete spát, že jo? Dnešní špek je elementární znalostí elementů. Je to prostě element.
2: Děkujem, že stě může říkat pouze slovenský dirigent nějakého orchestru. Děkujem, že stě. Slyšíš, Martin, ano, to je
0: dobrý. Že stě.
1: Že stě se na to.
0: Že stě se na to, to je... No to byl nějaký žestivý festival v Brně.
1: Ano.

0: Po dlouhé době jsem se opět chytil a pomohl mi ten cement, element, spoluprázdné D. Jedna zdravý posluchač Marek. No tak jen, ať to takhle krásně jde dál.
1: Spoluprázdné D1?
0: Ano, neuvěřitelná
1: to není, věc. Počkejte, to není možný. To...
2: Jste v pořádku.
1: Co se tam stalo? Respektive, co se tam nestalo? Dnes se na D1 nic nestalo. Zpráva...
0: To je ale otvírák takzvaný, víš? Tím se musí zprávy otevřít, pokud něco takového se stane.
1: Protože to, že se něco nestane... To se ještě nestalo.
2: Teda zpráva od Petra se netýká D1, ale také tady jedné silnice a je tu článek z novinek. Bezdomovec v Plzni ukradl autobus a naboural s ním několik aut a tady ten autobus je ve Škarpě u lesa. Asi se chtěl projet, no tak chtěl zaspomínat. Počkej, ještě.
1: Ty jsi bezdomovec, v Plzni máš svých starostí do zašloho než autobus, jo? Co to je za nápad? Ale hlavně...
0: Chtěl udělat možná hezčí den.
1: Jak no. Se mu to povedlo?
2: No. Chtěl převíst kámoše, že jo, určitě.
1: Ale nám píše o autobusách Standa. Tak Stando, jestli máte čas, chviličku, jestli teď řídíte, nevím, napište nám, jak se dá šlohnout autobus.
2: Přesně tak.
1: To si nemůžu představit.
2: Podrobný návod.

0: To byla LP, která má povoleno pískat, protože tady máme jednoho kolegu, jmenuje se Josef Maršal a ten si hrozně rád píská. Mimochodem píská velmi pěkně, ale bohužel je to slyšet až na Radiožurnál. Minule to bylo slyšet do nějaké závažné zprávy na Plusu, tak mu to zakázali.
1: No, do píska to byla osudová asi za
0: píska.
2: Má takový pronikavý písk.
0: Ano, písk s měkkým i.
2: Ano, ano.
1: Písk.
2: Jistě, samozřejmě.
1: To je písk.
0: No, ale my teď tady máme další problém, protože včera mluvil ve studiu profesor Dudleba, on teda si tady šel teďko pískat kudlu.
1: No,
0: on si píská kudlu, jestli můžete.
2: Tak nám tady něco spíská teď, ne?
0: Že povídal dobrý den.
1: Omlouvám se za spoždění.
0: Dobrý, a vy jste si byl zaběhat, to se mi líbí.
1: No, ale nedobrovolně. Opět vám nejedou výtahy, prý se čeká na kolaudaci.
0: Ano.
1: A že by měla být hotová 2029, tak...
0: To ne, 2031.
1: Tak mi zase lhali.
0: To kolaudační řízení...
1: Teď jsem v rozhlasu, tady se nelže.
0: To kolaudační... No tak, zrovna podívejte se vy do zrcadla, pane profesore. Ale vy jste tady mluvil o výpravě potomků na letní tábor.
1: Ano, ano.
0: A dnes potomky vrátíte zpátky do lavic. Totiž děti přicházejí na svět jako malí objevitelé, kteří se nebojí nelhat. Kteří se nebojí selhat. Škola je ale rychle naučí, že chyba je něco hrozného. Jak před tímto stresem děti chránit a jak s nimi pracovat, pane Kajetáne? Mm-hmm. Mohl byste ten dotaz nějak zjednodušit? Já totiž vůbec nevím, na co jste se zeptal.
1: No, já mám totiž někdy pocit, přátelé, že bychom v tom školství stále přešlapovali, nebo že přešlapujeme někde v období Marie Terezie, že ten vývoj toho školství, ten progres tam je nepatrný a...
0: Pane profesore, ale období Marie Terezie bych nekritizoval na vašem místě.
1: To ne, tady se spíš jedná o to, s tím jsem se snažil říct, že jsme trošičku zaspali. Takže znalosti Láčkovců, Ruchovců, Lumírovců, ty jsou bohužel stále měřítkem pro to, které dítě je považované za úspěšné a které ne. A to memorování letopočtů je v současné době důležitější, než porozumět souvislostem. Myslím si podle těch osnov. A já nevím, k čemu mi byla celý život znalost Zlaté buly sicilské a myslel jsem, že dnešní děti se budou v dějepise spíš učit o tom, co je příčinou nástupu totalitních režimů a v rámci společenských věd jim učitelé vysvětlí, jak třeba odlišit fakta od názoru a informace od dezinformací, s kterými já sem chodím poměrně často.
0: Vy jste právě, vy jste jako rozjetý, nepřišel jste právě z Plusu?
1: Já mám, to je mínus. To je v suterénu vysílám.
0: 20 minut Radiožurnálu je až večer, jestli pane profesore.
1: Ale ta škola by měla připravovat děti na život v 21. století, to je můj názor, a ne svět, který přestal existovat, nebo na svět, který přestal existovat před desítkami let. No a v některých ale rodinách pak, co se výchovy týče, funguje výchova jako jasná transakce, chováš se slušně, dostaneš odměnu. Já myslím, že u vás to tak není, tam... přijde vždycky jenom trest, mám pocit, ale takhle, pro mnoho dětí to může fungovat fakt velmi dobře, učí je to respektovat pravidla, plnit úkoly, začlenit se do systému, kde je jasně dané, co se očekává od toho človíčka, no a jaká za to přijde odměna. Tak. A já jsem v tom svém výzkumném ústavu pedagogického tápání dospěl k převratnému závěru, že dítě není prázdná nádoba, kterou je třeba naplnit vědomostní, ale spíše sopka otázek. A teď jsme u toho. Tu sopku je potřeba neucpat, prosím vás. Takže když se dítě zeptá proč, nemusíte odpovídat hned, zbrkle. Počkejte si, stačí třeba týden, naučíte ho trpělivosti a můžete sledovat zároveň, jak se mu v hlavince startují ty motorky pomalinku. No, já mám doma robůtka, tak to se omlouvám. Já
0: koukám,
1: ale...
0: co jste povídat.
1: Tak, chvalte snahu rozhodně, ale nejen výsledek. No, protože i raketa, která před třeba posledním úspěšným startem musí párkrát havarovat, aby se mohla zdokonalit, ne? Aby ti inženýři měli na čem pracovat. Já jsem naboural 12 aut.
0: Vy jste totiž ukradl ten autobus, takže to jste vy, pane profesore.
1: Takže dovolte dětem dělat chyby. Bez chyby lidstvo dodnes sedělo na stromě a hádalo se o to, zda je oheň bezpečný nebo ne. Neptejte se po škole jen na známky, jako rodičové, zeptejte se, co třeba to dítě dnes překvapilo, jo, že už je mánička těhotná třeba, přestože je ve čtvrté třídě a tak. A když něco rozebírají, tak bych nepanikařil, protože vědec i domácí kutil vypadají zpočátku stejně jako to dítě, ale a po případě, pokud třeba rozebere televizi nebo vaše nové auto, no tak si prostě koupíte nové. Ano, učte je pochybovat i o tom, co říkáte vy. To mám doma dost často. Podporujte zvědavost, protože je levnější než doučování. Knihovna je tělocvična pro mozek, jen se tam méně asi zapotíte. No a když dítě něco neví, tak to není stále problém. Problém je, když to nevíte vy samozřejmě. Ale problém je mnohem větší, když se pak bojí zeptat. Že ho sprtnete za to, že se ptá, neptej se mě na hlouposti. To ten člověk pak sám ze sebe udělá, že? Elementárního. No, učte hledat souvislosti, nejen se biflovat ta data, protože internet si ty narozeniny Napoleona najde sám, že jo, nebo vy si ho najdete na internetu, no, to narození jeho. Pozbuzujte jejich vlastní nápady, i když třeba znějí občas jako plán na výstavbu Luna Parku pro křečky. Vysvětlujte, k čemu jsou ty znalosti dobré v běžném životě. Současně smích během toho, co ho učíte, je podle mě dobrou učební pomůckou. Můžete se i zasmát vlastní hlouposti, proto se asi směju docela často. A co člověka rozesměje, to si často lépe zapamatuje. Jo, když se u toho baví.
0: Jo,
1: a dopřejte jim čas na nudu, protože podle mě z nudy vznikla i řada velmi geniálních nápadů. Mm-hmm. Narodilo se i dost geniálních dětí, třeba když se rodičové nudili. A nebojte se přiznat tomu dítěti, že něco nevíte. Je to prostě krásná ukázka toho celoživotního vzdělávání. Učte děti, že otázka je někdy cennější než odpověď. No a když se něco nepovede, neptejte se, kdo za to může, ale co jsme tím zjistili? Že jsi úplně blbej, že jo?
0: Když
1: to rozumí. Ale ne, zkusit si s tím člověkem hrát, on už to věděl, myslím, můj bývalý kolega Jan Amos. Hlavně jim nezabíjejte
0: Honza,
1: v nich... Honza. Vy jste ho znal taky.
0: Taky Honza Amosů, no.
1: No. Hlavně jim nezabíjejte tu radost toho objevování, že dítě, které si uchová zvědavost, bude mít vzdělání celý život, i když zrovna nebude vědět, kde nechalo třeba žákovskou knížku. Takže po letech výzkumu tvrdím, že ideální škola není ta, kde děti nikdy nechybují. Ideální škola je ta, kde se nebojí zkoušet. A ideální rodič není ten, který zná všechny odpovědi, je to ten, který si občas sedne vedle dítěte a řekne, hele, já to fakt nevím, pojďme to zjistit. Mm-hmm. To je okamžik, kdy se i z toho učení může stát dobrodružství. Já už jsem se sám nad sebou rozplakal.
0: Já to vidím, no.
2: Já taky, já už jsem se i vysmrkala.
0: Mě tam zaujala jedna velká stať v tom
1: trošku vašem... Trošku jste se mi na to vysmrkala.
0: V tom vašem pojednání mě tam zaujala jedna stať,
1: ano.
0: Že by se měla cenit snaha a ne ten výsledek.
1: Ano.
0: Tady, protože... pane profesore, si úplně nemyslím, že to je správná cesta, protože když budete pořád jenom chválit to, že se někdo snaží, ale nic neudělá, rozumíte mi.
1: To je dobrá, velmi dobrá připomínka, ale někdy nezajímá toho člověka, jak se k tomu cíli dostal, ale ten cíl, to máte pravdu. Ale když se dítě skutečně snaží, že se snaží třeba, já nevím, něco složit nebo uvařit, ano. A nepovede se mu to, tak ano. Bych ho hned nebyl. Jenom bych mu řekl, tak teď si to sněs.
0: Co jsi si navařil. Aha, tak takhle jste to myslel. No. Mě to totiž od té doby vrtá... Já už vlastně jsem zbytek toho vašeho pojednání nemohl vnímat, protože jsem byl zděšen právě touto částí.
1: Říkáte to dobře, myslím si, že zase chválit ty děti neustavičně do nekonečna taky není dobrým výchovným prostředkem a prvkem, tím elementárním. Měla by tam být určitá aliváž.
0: To je asi to nejdůležitější, aby dítě tak. Potom také vonělo.
1: Přesně tak.
0: Tak jo, tak moc děkujeme.
1: Jo. A souhlasíte s tím, co jsem řekl?
0: Ne.
2: Ale ano.
1: To jsem rád.
2: Ale ano.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína, co za nás bude dělat umělá inteligence a jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Česku přibývá neregistrovaných domovů pro seniory podle ombudsmana hlavně v Jihomoravském kraji. Skupina G7 chce posílit sankce vůči Rusku a navýšit podporu Ukrajiny. Počasí bude oblačno až zataženo postupně místy přehánky. Teploty až 25 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíc neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě.
3: Teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
4: Protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb.
5: Pracovnice neregistrovaného domova v Miločicích na Kyjovsku se mě marně snažila po telefonu spojit s údajnou provozovatelkou tohoto zařízení. Podle mluvčí Kyjova Ivany Martinkové odhalili místní úředníci v regionu za 10 let 45 takových domovů.
6: Přesný počet ubytovaných osob neznáme. Odhadujeme, že se jedná o stovky osob v rámci regionu.
5: Kontroly má na starosti krajský úřad. Momentálně dělá 3. Alena Hysová, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Řekl, že ho budou zajímat témata jako výdaje na obranu, nová koncepce a modernizace české armády nebo poučení z krizí z nedávné doby, jako byl blackout nebo povodně.
7: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. A samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
2: Bezpečnostní rada státu by se dnes mohla zabývat například i možným zpřísněním režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Tři skupiny zemí G7 se na summitu ve Francii shodly na posílení sankcí proti Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. 7 vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. V Trutnovské české lesnické akademii kontroloři z Královéhradeckého kraje objevili desítky pochybení. Vyplynulo z ní například, že končící ředitel lesnické akademie Miloš Pochobratský si loni bezplatně půjčil služební auto na hokejové mistrovství světa v Dánsku. Nebo podle knihy Jíst řídil 2 svá služební auta naráz. Pochobratský minulý týden požádal o uvolnění z funkce. Jeho konec ale podle mluvčího kraje Dana Lechmana s výsledky kontroly nesouvisí. Pochobratský pochybení odmítá, na mistrovství světa jel prý reprezentovat školu. Výstava Největší záhady a tajemství světa dnes začíná na zámku v Lešanech na Benešovsku. Představuje známé předměty, které mají jedno společné. Okolnosti jejich vzniku nebo účelu nejsou dodnes objasněné. Jsou mezi nimi například kopie turínského plátna, křišťálová lebka nebo socha z Velikonočních ostrovů. Výstava potrvá do 28. září.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude oblačno, až zataženo, přechodně i polojasno, místy přehánky, výjimečně se mohou vyskytovat i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů, na Jižní Moravě až 27, na horách kolem 17.
0: Doprava.
2: na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 je pomalejší provoz. Za Kývalkou na kilometru 183,5 už nehodu dořešili, ale stále se tam zdržíte kolem 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici je omezení, zpoždění je tam kolem 15 minut. A na silnici 3 z Benešova do Prahy zhousl provoz před Senohraby. Krokem se jede od čerpací stanice EMV. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
8: Ano, je to tak. Za chviličku budeme sbírat třeba jahody nebo další ovoce a zeleninu, kterou máme rádi, nebo které máme rádi, ale my jsme tady před chviličkou přečetli nějakou zprávu, že nějaký bezdomovec, nebo někdo nám to napsal.
9: Ano, Petr napsal, že bezdomovec v Plzni ukradl autobus.
8: A naboural.
9: A naboural několik aut a poslal fotku, kde ten autobus už je ve škarpě, někde u lesa opřený o strom.
8: A já, aniž bych chtěl někoho navádět, tak mě docela překvapila krádež autobusu, nejenom proto, že je to podle mě úplný nesmysl, ale jak se to jako dá udělat? A napsal nám autobusák Standa.
10: Tam, kde bydlím, žil jeden mladík, který se na krádeže autobusů specializoval. Povedlo se mu to celkem 3x a pokaždé s tím havaroval. Po té 3. bouračce prohlásil, že příště zkusí lokomotivu. Já vám návod, jak autobus ukrást, nedám. Já mám od něj vždycky klíče. PS, omluvte případné překlepy, jedu po kostkách a hrozně to drncá. Hezký den, autobus Axtanda.
8: Že se někdo specializuje na to. Ne, autobus už ne, příště šlonu vlak.
9: Lokomotivu, pak letadlo.
8: Co k tomu vede? Nebo se s tím chce svést?
10: No, napsal ještě Petr, že v článku píší, že se šel schovat do autobusu a byly tam klíčky, tak ho napadlo se projet a autobus nikdy neřídil.
8: Jo, takhle, ano. Šel se schovat, bezdomovec, rozumím, teplo, nebo prostě...
10: Sucho.
9: Nastartoval třeba, chtěl si i zatopit.
8: Viděl klíčky a když jsou klíčky v autobusu...
10: Tak to láká.
8: Tak to je láká.
9: No, ale je dobré. Tak jako nějaký kus s ním ujel k lesu. No,
8: no ale zahodil to do škarpy, si říkal. To není dobrý. No ne, to
9: teď... už jedno, jestli mu dají dejchnout, nebo ne.
8: To už je určitě úplně jedno.

0: No a někdy vás spoutá touha třeba nazbírat si jahody nebo nějakou jinou dobrotu, kterou nám dává příroda. A já bych tady vzpomněl na naše jahodové ráno. To už je asi možná spíš pro znalce, pamětníky, vy, kteří nás posloucháte třeba krátce, tak my občas děláváme takové speciální vysílání, třeba u příležitosti státního svátku Itálie jsme měli italské ráno a snažíme se to tematicky doladit do posledního detailu. Měli jsme jahodové ráno, jeli jsme na jednu farmu, kde jsme celé ráno sbírali jahody. Jel s námi tenkrát náš spolupracovník pan Jakub Kaloč a tehdejší redaktorka, dnes ředitelka programu Českého rozhlasu Brno, Julie Kalodová. Vyrazili jsme. Rozdělili jsme se na dvě části. Já jsem vysílal v takovém tom centrálním stanu, by se dalo říct, a Julie Kalodová s Jakubem Kaločem se jali sbírat jahody na poli. Spojili jsme se s nimi přes bezdrátový princip spojení, říká se tomu kodek. Říkám, dobrý den, tak, naši spolupracovníci právě sbírají jahody a vy jste byli uprostřed hrachového pole. Ano. Tak bych jenom chtěl tím prezentovat profesionalitu našeho týmu, ale doufám, že uprostřed hrachového pole není Josef Kluge. Josef, dobré ráno.
1: Dobré ráno přeji.
0: Ty samozběry takzvané v posledních letech získávají opravdu stále větší oblibu. My jsme také byli uprostřed obrovských davů. Na začátku bychom mohli poradit, kdy na jahody.
1: Ano, jahody jsou asi nejpopulárnější. Samozběr jahod už je v plném proudu, to je potřeba říct. Sezona obvykle začíná začátkem června a Češi s oblibou každoročně vyrážejí na jahodové plantáže, vím to i podle mojí manželky, i podle paní sousedky, která pravidelně jezdí. A jahody vás vyjdou samozřejmě o něco levněji, než byste je koupili v obchodě, a většinou i lépe. Chutnají, to můžu sám potvrdit, chutnají výborně. Veškeré informace o konkrétním sběru, o ceně, adrese se dozvíte proklikem na webové stránky jednotlivých plantáží, zvlášť po konci sezony asi lepší si na nich ověřit, jestli sběr v tom, kterém místě ještě probíhá. Pečlivě jsem prostudoval internet a samozběr jahod je ve všech krajích České republiky, čili na mnoha místech. Vyjmenovat všechna ta místa nelze, tak ještě doplním, že cena jahod při samozběru se obvykle pohybuje kolem 90 korun za kilo. Plus mínus, někde je to trochu víc. Většinou je to ale ještě i míň.
0: No a teď pojďme k dalším plodinám. Už jsem naznačil, třeba Jakub má opravdu zálibu v samozběru hrachu, ale co nabízíš ty?
1: Farmy napříč Českou republikou rozšiřují každý rok, každou sezonu nabídku samozběru o další ovoce, zeleninu, ale i třeba byliny vedle oblíbených jahod nebo borůvek si lidé mohou sami nazbírat třeba melouny, lilky, česnek, meruňky a tak dál. Zájem je taky o řezané květiny, to je taková relativní novinka. Uvedu několik příkladů. Třeba na farmě Liška v Sedlnicích je teď možné sbírat rebarboru, kopr, libeček, dobromysl nebo šalvěj. A postupně na farmách přibývají další plodiny. Koncem června dozrávají třeba cukety nebo česnek. V červenci pak přijdou na řadu melouny nebo lilek. Srpen ten patří petrželi, červené řepě, rakitníku, ten nabízejí třeba rakitníkové sady ve Veselí nad Moravou. V září farmy otevírají zase samozběry dýní nebo zelí, takže nabídka je široká, záleží na vás, po čem půjdete, co si budete chtít vybrat.
0: Stále mi tam chybí teda ten hrách.
2: Mně taky.
0: Ale podle čeho se farmy a farmáři rozhodují, co nabídnou k samozběru?
1: To je ten obrácený pohled na tuto věc, řekl bych. A je to pro ně, myslím, pro farmáře asi zásadní otázka. Výběr plodin se na jednotlivých farmách velmi liší, asi taky podle toho, s čím mají zkušenost, jakou mají půdu, co jim tam dobře roste. Farma Dryák například pěstuje na Mělnicku melouny, cukety nebo lilek. Hrách tam zatím tedy není, ano. Sousední Vraňany, ty jsou celkem známé, tam pěstují česnek, švestky a samozřejmě jahody, ale taky třeba 30 odrůd rajčat a paprik. Samozběr Vojnice u Olomouce, ten nabízí 3 druhy cibule, petržel, červenou řepu nebo meloun. Hrách tam tedy zatím není. Bylinky jako levanduly, cezalku, mátu, rozmarín nebo oregano si zájemci od poloviny června mohou natrhat v zahradě pátý element, respektive 5 elementů, tak se to jmenuje, a je to u Brna. A samozběr nabízí i na bylinkové farmě Výchovy na Opavsku. Samozběry se ale neomezují jen na jedlé plodiny, už jsem naznačil, oblibu získávají taky květinové nebo svatební samosběry, při kterých si zájemci mohou natrhat vlastní kytici přímo na poli.
0: Ty jsi se navíc trefil do našeho ranního špeku. My jsme hledali slovo tak. Element, tak jenom jestli bys, prosím tě, bez jakéhokoliv vyzdvihování jedné firmy, cože mají v těch pěti elementech?
1: Bylinky, no. Ti se specializují na bylinky.
0: No a teď, jak je to možné, že se z toho stal takový fenomén?
1: No asi stal, lidem se to líbí, i mně se to docela líbí, popravdě jsem byl v životě jednou na samosběru, byly to jahody. Ale tím dalším důvodem je skutečnost, že farmáři nemají lidi. Farmáři nabízejí samosběry samozřejmě kvůli zájmu zákazníků, ale právě také kvůli nedostatku pracovních sil. Najít zaměstnance s chutí pro tohle povolání, pro práci na poli, je dlouhodobý problém. Takže tohle to je taky řešení této situace. Tak je to jenom na vás, jestli vyzkoušíte samosběr. Já osobně si říkám, že bych se zkusil zaměřit místo jahod tentokrát na česnek, tak se půjdu podívat, kam se na něj eventuálně můžu vypravit, až povolí ta vlna veder, co se na nás žene.
0: Zavolej mi, půjdu s tebou. Česnek je základ. Ano, byl Josef Kluge, děkujeme.
1: Ráda se stalo.
2: Já mám takový zlepšovák, že na konci každého řádku by měli sedět masér a fyzioterapeut. No. Že to fakt není prča. Byl jsem párkrát na samosběru, proto už si vybírám spíš, co se týká samosběru, třeba z letnictví.
0: Ale já si pamatuju, že když jsme to vysílali, tak jsme tam pak se zdrželi, že jo, ráno to nebylo tak přeplněné, ale přece tam byli chlapi, některý nějaký rekordy, to nemohl vůbec, já vůbec nechápu, jakým způsobem a jakou rychlostí a jaké obrovské množství nazbíral, pamatujete? Protože ono to nemá žádný limit, že jo, to je jako jedno.
2: Ano, tam si musíš jenom držet svůj řádek, nesmíš do toho druhého, do cizího řádku, ale no, taky nevím, já většinou, když jsem se snažil ty jahody trhat rychle, tak jsem je rozmačkal, takže rovnou jsem tam měl smutíčko.
0: Jsou to profici, jahody. Jsou to profici. Paráda. Tak jo, za chviličku retrokousek a my se přesuneme trošku do jiného období.
3: Myslím, to tím tak bývá, do minulosti.
2: Kristiánky.
0: Kristiánky.

0: 7 hodin 21 minuta někdy, jak říkáme, kouzlo nechtěného způsobí to, že třeba změníme program, protože abychom našli nebo hledali slovo element v radním špeku a následně se pátý element nebo pěti element dostal i do povídání o samosběru, což jsme vůbec nečekali, tak jsme se zamysleli nad tím filmem, který se jmenoval Pátý element, nebo jmenuje. Je z roku 1997.
1: Je to tak.
0: Jsem to naprostým omylem trefil a ty si našla několik faktů, které se týkají roku 1997, které vás možná překvapí.
1: Je to článek z Prima Cool 11 faktů o roce 1997, po kterých se budete cítit opravdu staří.
0: No, tak
1: a to je to skoro už 10 let starý článek, takže to bude ještě horší.
0: Jo, ano.
1: Možná jste se tehdy narodili, možná už tahali kačera po dvoře. Vsadíme se však, že když vám připomeneme 11 událostí, které pocházejí až z dalekého roku 97, budete se tak či onak cítit staře. Většinu z nich si totiž pravděpodobně pamatujete z dětství. Takže se například do kin přišel Titanic, milovaný i nenáviděný biják, kterého jsme se po premiéře půl rok ve zprávách, dokumentech i hláškách nemohli zbavit. Nebo
0: spíš milovaný, ale komplikovaný. To si můžeme přiznat, že třeba připomeňme to, že oni natočili celou tu úvodní scénu, to je slavná historka, která je tedy v obecném povědomí, ale já ji připomenu, že si vemte, že to celý připravujou desítky, možná stovky lidí, oni natočí tu úvodní scénu a pak někdo zjistí, že ten Titanic takhle nestál, že stál
1: obráceně.
0: Obráceně.
2: Mm-hmm. Ano.
0: Toho si všimli, až když to bylo všechno hotovo.
2: Ano.
0: Takže zrcadlově natáčeli některé scény, to je nepochopitelný úplně. No dobrý, jeď dál.
1: Potom South Park. Taky vznikl v roce 1997. Pokémoni, to bylo v prosinci.
0: Počkej, Pokémoni, já jenom připomenu jednu krásnou písničku, když měli Pokémoni, nebo když slavili 25. narozeniny.

0: Krásná taková už jako letitá písnička, kterou americký rapper, potetovaný chlapík, který máte pocit, že spíš bude agresivně někde křičet, tak naspíval tuhletu milou písničku právě u příležitosti 25. narozenin Pokémonu.
1: Tak. No, narodil se třeba v tom roce Adam Myšík.
0: O.
1: To už je taky velký kluk.
2: Oženil se Václav Havel.
0: 97.
2: Mhm.
0: Podívej se.
1: No a ve světě se třeba narodila, to bude Jakub znát, herečka, která hrála Eráju v Hře o trůny.
2: No,
1: to je taky 97. ročník.
2: 90, to je taková mladá, jo.
1: Ano. Harry Potter, první knižní vydání.
0: Slyšeli jste tam ten nádech? To je taková mladá, jo.
1: A pak si jako podkašlal. No, také tragicky zemřela princezna Diana, to byl taky rok 97.
0: Ta strašná nehoda, chudák, jo.
1: No a taky se pár amerických nerdů rozhodlo koupit doménu google.com a zkusit podnikatelské štěstí v té divné věci, které se říká internet.
0: To bylo v roce 97.
1: Mm-hmm.
2: A to se zdá být jako včera.
0: Ale máš asi pravdu, no. Protože do té doby byly ty vyhledávače takové dřevěné, že jo? Yahoo, no, myslím, že bylo Yahoo.
1: Jo, to je pravda.
0: To byly a jo.
1: No Doubt vydali rovněž album Don't Speak. Nejděsivější na tom je, že polovina našich čtenářů vůbec neví, o čem jsme to právě napsali.
0: To hrajeme tu písničku. Ano, no Doubt hrajeme.
1: Už se to taky prověřilo tou dobou. Lucie Bílá a Karel Gott naspívali, co sudičky přáli nám.
0: Myslím, že tam je jiné sloveso.
1: To nevadí, to já nebudu citovat, to je článek pro mladé. To sudičky
0: přáli nám, to je taková ta díra. Aha, ten velký duet.
2: Až v roce 97, přátelé, byl v Irsku, co čtu, uzákoněn rozvod.
1: Fakt,
2: jste
1: jo.
2: Jste se do té doby nemohli rozvést.
0: No my se nemůžeme rozvíst.
2: No vy ne, tak to je.
0: No ne, my jsme se brali v kostele, to se nesmí rozvíst. Že jo, Regino?
2: Já se taky nemůžu rozvíct, protože jsem se ještě neoženil.
0: Jo, jo.
1: Nebo taky z toho roku pochází písnička Vanastových věcí Kouzlo.
0: To hraje.
1: No.
2: To je to kouzlo, co my dokážeme. Jo, to je zase ten Burian, viď?
0: promluvil asistent hudebního dramaturga Českého rozhlasu, pan Kaloč.
1: Buty přišly s Krtkem.
0: Krtek?
1: Krtek je taky.
0: Se narodil Krtek.
1: Se narodil v roce 97.
0: Fajront!
1: A z roku 97 rovněž pochází Bittersweet Symphony. Pokud máte trochu hudební sluch, víte, o čem mluvíme. Pokud nemáte, je to song z konce velmi nebezpečných známostí.
0: Ano, a myslím, že se používá v jednom pořadu o vaření. Teď nevím, který to je. Tam se na konci vždycky hraje Bittersweet Symphony. My to taky hrajeme, tu písničku. Velmi známa.
1: A nebylo to náhodou ve Vyvolení?
0: Ne. Je to, myslím, že to je v Prostředu nebo někde. V nějakém pořadu, kde se vaří, tak na konci hraje Bittersweet Symphony.
2: My nemáme televizi, my koukáme jenom z okna, takže já nevím. To.
0: Ach, se nemůžeš rozvíst, rozumím. Až podá problémy nějak.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Už za půl hodiny se sejde Bezpečnostní rada státu. Jedním z témat by měla být nová koncepce České armády do roku 2040. V květnu se kvůli ní sešel s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zunou premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Po jednání řekl, že má ke koncepci připomínky. Vadí mu třeba nízké cíle v navyšování počtu vojáků. Jednání se zúčastní i prezident Petr Pavel. Senát se dnes začne zabývat zpřísněním změny pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09 navrhuje, aby k sexologickým posudkům přibyla povinná roční psychoterapie a o tranzicích nakonec rozhodovaly soudy. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexologů. Ministerstvo zahraničí na léto opět posílilo konzulární služby v některých zemích Evropy. Podle šéfa rezortu Petra Macinky z motoristů se Češi můžou obracet třeba na sezónní konzuláty v chorvatské Rijece, Splitu nebo v bulharském Burgasu a řeckých Aténách. Lidé by se taky při cestách do zahraničí měli registrovat v systému Drost. Polsko a Německo posílí obranou spolupráci. Dohodu o ní dnes ve Varšavě podepíší ministři obrany obou zemí. Dokument klade zvláštní důraz na oblast Baltského moře. Podpis je symbolicky naplánovaný na 35. výročí od uzavření polsko-německé dohody o dobrém sousedství. Ta pomohla normalizovat vztahy mezi zeměmi po konci studené války. Dnes je Světový den boje proti rozšiřování pouští a suchu. Letos se soustředí především na pastviny a pastevce. Trvalou degradaci půdy způsobuje podle Organizace spojených národů mimo jiné klimatické změny a neudržitelné hospodářství. Na ekosystémech ohrožených extrémním suchem jsou podle ní závislé asi 2 miliardy lidí.
3: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, ráno ojedinělé postupně místy přehánky. Výjimečně se mohou vyskytovat i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě až 27, na horách kolem 17.
3: Doprava.
2: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na 29. kilometru zastavuje fronta a pokračuje až na 18. Tam je v omezení průjezdný jen levý pruh, zdržení je kolem 15 minut. Na okruhu směrem na letiště zpomalte za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru fronta táhne se až na 19. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelů. Ve směru na D1 se popojíždí za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem naberete zpoždění. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Ranní Dvojka.
4: Milí posluchači, co se stane, když se v Bruselu potká Česká národní opera s partou nadšených krajanů? Vznikne představení Prodané nevěsty, které si k 20. narozeninám nadělil pěvecký sbor Brusinky. No a jak zněla Smetanova hudba v srdci evropské metropole, to si poslechneme ve vysílání už za chvilku. Je to moc hezká příležitost, jak se třeba, jak bych to řekl, pověnovat žánru, na který byste třeba běžně úplně nešli. Protože ta opera je dlouhá, že jo, sice jako známa, překrásná, mimochodem opravdu nádherné dílo. A oni to vymysleli tak, že to trošku zkrátili, z něčeho udělali prózu. Dobrý nápad.
5: No a my to pro vás budeme mít ještě kratší, bude to trvat 3 minuty 47 sekund.
4: V tom bude celá opera?
5: Jo.
4: Ach, to je
5: a i mluvené slovo.
4: Ach, to je frajřina.

0: No a teď k tomu konkrétnímu, jestli vás napadne, co má společného prodaná nevěsta a bruselský pěvecký sbor Brusinky. Oba totiž letos slaví kulaté narozeniny. Oba. No, ten sbor a ta opera. Tak oba asi.
1: Oba elementy.
0: Oba elementy. Skladatel Bedřich Smetana dokončil tuto velkou slavnou národní operní veselhru v květnu roku 1866, tedy to je 160 let, a soubor Brusinky, v němž společně

0: Oděných v dobových krojích předvádí za doprovodu asi 16 instrumentalistů notoricky známé kusy jako Proč bychom se netěšili, Věrné milování nebo Tu o dukátech. Na improvizovaném pódiu se střídají postavy Kecala, Vaška, Sedláka Krušiny a jeho ženy a samozřejmě taky Mařenky a Jeníka. A vedle mě už je představitelka Mařenky, Lucie Pudilová. Pokud se nepletu, tak váš hlas je soprán, že?
1: Ano.
0: A ty výšky, to bylo opravdu působivé, tak povězte mi, jak dlouho jste musela trénovat na tuto roli?
1: No, cvičíme to asi zhruba 2 měsíce, takže asi tak občas. Já jsem vlastně před lety studovala zpěv a pak jsem měla děti, takže jsem dlouho nespívala a teďka díky brusinkám a skvělým lidem, co jsou tady, tak jsem začala znova zpívat a zapojila jsem se do tohohle skvělého projektu a začala jsem víc trénovat a je to fajn.
0: A jak vám sedla role Mařenky?
1: Jo, vysněná role. Takže perfektní, o to si to užila.
0: Ale Prodaná nevěsta není jen o operním zpěvu. Důležité jsou i herecké výkony, kterých se brusinky zhostily suverénně.
2: Tobiášovíku znáte? Neznáte-li, praví vám, že za jeho krásný statek let 40 tisíc dám.
0: Vedle mě je teď Petr Most, představitel Kecala.
3: Já myslím, že ta role byla stvořena pro spoustu výborných basů v Národní kapličce ve Svatosvánku českých oper, ale myslím, že jsem se do toho tak nějak integroval. V mém věku konec konců už na Jeníka aspirovat nemohu a s mým hlasem už vůbec ne. Takže já jsem to pojal tak, jak bych si vlastně představoval, že by někdo takový, kdo kdysi byl, tak asi měl fungovat, i když vnitřně s tím samozřejmě nesouhlasím.
0: No, bylo vidět, že vám to sedlo a vy s brusinkami zpíváte už dlouho, ale tentokrát to byl tak trochu i herecký výkon, tak jak velká to byla výzva pro vás?
3: No, zpívám s brusinkami už asi 11 let, ale herecký výkon to pro mě byl první.
0: Prodaná nevěsta má v originále skoro 3 hodiny. Dramaturgině Ivona Matoušková ale pro brusinky libreto zkrátila asi na třetinu.
4: Já myslím, že zkrátit to šlo docela dobře, prostě se to proškrtalo. Proškrtalo se to, někde se to pospojovalo jinak, někde se to trochu dobásnilo. Pak největší práce byla sehnat na to lidi a nacvičit to.
0: Dirigent Adam Gono mi vysvětluje smysl souboru brusinky.
5: Je to také pevné hudobné místo pro každého člena české a myslím si, že i slovenské komunity, kde vie, že 2, možno 3 krát do roka může prísť, vypočuť si hudbu v podaní ľudí, s ktorými sa bežne stretáva, s ktorými možno bežne pracuje a byť členom tej komunity.
0: Brusinky mají v současnosti asi 25 členů, i když jejich počet často kolísá. V české a slovenské komunitě v Bruselu jsou oblíbené podzimní a vánoční koncerty, které brusinky každoročně připravují. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No, bude.
3: Už to jde.
2: Tak nějak, bude teplo. Já koukám na tu aktuální situaci, protože ještě dosráželo třeba tady v Praze ještě kolem 2. hodiny, 3. hodiny raní docela vydatně pršelo. Mm-hmm. A teď už bez deště střídá se oblačná obloha s polojasnou, ale řekl bych, že víc je té polojasné oblohy a teploty už pomalinku stoupají 15 až 19 stupňů Celsia, už takto po ránu. Přes den pak 20 až 25, na horách pak kolem 17, ovšem třeba jih Moravy, teď se tím zase do nížin, tam naměříte až k 27 stupňům a ještě se bude střídat oblačná obloha s polojasnou. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, srážky, ale už to asi nebude nic výrazného. No ale zítřek, tam už to začne, tam už se dostanou teploty nad ty tropické hodnoty 25 až 30 stupňů. Na horách 21, na Šumavě dokonce k 25 stupňům Celsia. Opět se objeví ojediněle přehánky, ale bude to těm bude předcházen takový ten dusiňonek, my to známe. Že je malinko dusno, ten vzduch je poměrně teplý, no ale bude ještě tepleji. Opravdu k víkendu, no, zatím to platí, nic se nemění, do 35 stupňů v neděli to bude asi vrcholit, ten šok tepelný.
3: Co si máme vzít na sebe?
2: Ty na sebe skoro nic.
3: Je, no to ne.
2: Skoro nic. No, hodně vody a možná nějaká stínidla. No.
4: Stínadla.
2: Stínadla,
4: mě baví ta tvoje hrátka, nebo hrátky s češtinou, že říkáš dusiňon, což třeba je výraz pro buchtu, která není úplně
3: vláčná.
2: Taková ta suchá bábovka je dusiňon.
4: Suchá bábovka. A my jsme zase, když bylo dusno, tak jsme tomu říkali, že je hrozný dušan.
2: No vidíte, no, no jasně.
4: Strašný dušan.
2: A nebo hrozný pražák.
4: Pražák, no.
2: Takže ale pak zase ty teploty z toho víkendu, respektive příští týden, už budou klesat k těm podle mě přijatelnějším hodnotám 25.
4: A čím to tedy je, že ta bábovka nebo buchta je dusiňon?
2: Podle mě je tam
4: málo oleje, tuku?
2: Rumu. Protože rum zvláčňuje těsto, že jo? To se přidává, babička ho přidávala i do štrůdlu třeba.
4: Já myslím, že rum hlavně zvláčňuje pohyby.
2: To máš pravdu, nesmíš té bábovky sníst příliš. A nebo bábovku a zapíjet samozřejmě. Suchou bábovku můžeš zapíjet rumíkem.
4: Že tě zastaví policisté. Jste něco pil? Ne. Já jsem jet bábovku, babička dělala bábovku. No. Že vám nerozumím úplně.
2: No, to se dělo, rumové pralinky, které obsahovaly skutečně rum, nikoli v trest, tak se to prý dělo, že člověk dokázal nadýchat, pokud sněl tedy celé to balení, já nevím, kolik jich tam bylo, 18. Takže, ne, ale opravdu, tak se to bohužel, ta pralinka se do té krve propsala, ten obsah.
4: To není možný.
2: Fakt.
4: Tam je rum.
2: V rumových pralinkách dřív byl rum?
3: Tak. Proč by se to, jak by se to jinak jmenovalo? Nerumové pralinky, jo? Třeba kdyby to byl nerum.
2: Ta trest, no, jako, ale ne, fakt tam byl rum, tam byl opravdu alkohol. Třeba i v těch višních, myslím, byla vodka, ne? Nebo v těch,
4: to takový, ne.
2: Ta čokoláda s višní a bylo to...
3: To je pravda, to byly višně v rumu, nebo likér, takový ty likérový, jako no, naložený
2: vodka
3: višně.
2: Vodka asi ne, no, ale...
4: To tam nemůže, to nemůžete prodávat, když si to můžou koupit děti.
2: No dřív to tak bylo, ale no, fakt ty rumové pralinky.
4: Co to je dřív?
2: A já jsem... No tak za našeho mládí, jo, když už vzpomínáme, já jsem byl v čokoládovnách a dokonce jsem tam obsadil pozici, na kterou se velmi dlouho čeká, stojíš s tou velkou injekční stříkačkou a do těch pralinek cpeš ten rum, že? Pokud to nevypiješ předtím.
4: To jsou nesmysly.
2: Hrozně.

0: nádherná skladba Toma Pettyho nás přesunula dál a máme tady ještě jednu takovou věc. My jsme tady hovořili o tom, myslím, že o tom hovořil náš host, o tom, že děti se někdy musí biflovat zbytečné informace, nebo možná, že ano, zlatá bula sicilská, ale vlastně vám to, pokud se tedy nevěnujete dějepravě, anebo nechcete učit dějepis, tak je vám to v tom životě k ničemu. Některé informace se objevují i teď. Třeba Regina teď objevila v telefonu, kdy ten telefon automaticky ukazuje nějaká výročí, nesmyslně. A ty vždycky, a docela nás zásobuješ těmi informacemi, říkáš, je, hele, to je 17 let a ukážeš tam nějaký obrázek nějakého lesa, kde jsi byla před 17 lety. A teď si dělala šalátový prývarok. Proč ho dělala, to už nevíš, je to 10 let.
1: Je to dnes 10 let, co jsem ho vařila asi poprvé a naposledy. Od té doby už jsem si pak na něj netroufla.
2: To jsme měli oslavit, to je výročí.
0: To si taky myslím. A je to prý polévka, která je bílá a je v ní hlávkový salát. Představit si to teda těžko, člověk umí, ale je to šalátový prývarok.
1: Je to šalátový prývarok, je to něco jako asi koprovka, jestli si to dobře pamatuju, že máte takový ten bílý smetanový základ, který se provaří samozřejmě nějak s jížkou, je to takový trošku na kyslé chuti tak. A pak se tam nakrájí, ale jen lehce se nechá tam jako povadnout ten hlávkový salát a kopr se tam do toho.
2: A víš, co já bych vám chtěl jednou uvařit, je to úplně jednoduché. No. Kvalitní bujon nebo vývar a do něj hodíš až ke konci varu, třeba po 5 minutách, když se ten bujon provaří, nakrájený salát ledový, toť vše. Je to vynikající.
1: Do vývaru, jo?
2: Ale fakt.
0: No a když už tedy máme tady naší rubriku, která se stala velmi oblíbenou, zejména u mě, PZI, to znamená přehled zbytečných informací, tak jenom vám třeba řeknu ten dějepis. Jestli jste to věděli, že co se stalo 17. června roku 1462. Valašská jízda, vedená knížetem Vladem Napichovačem, v noci zaútočila na hlavní tábor osmanských vojsk, táhnoucích na hlavní město Valašska. A podařilo se jí téměř zabít sultána Mehmeda II. Krvavý boj skončil nerozhodně. Slyšeli jste to někdy?
1: Teď to slyším poprvé.
0: A přitom Vlado Napichovač byl trojnásobný valašský kníže. Poprvé se krátce stal knížetem v roce 1448 a známý je především díky své druhé vládě v letech 1456 až 1462. Po třetí získal vládu krátce před svou smrtí v roce 1476.
2: Jo? Děkujeme, pane učiteli, a nepamatuju si vůbec nic.
0: Teď už to víte, ale.
2: Děkujeme.
0: No, tak vidíš.
1: Ale už nás toho nebudeš zkoušet, že ne?
0: No, schválně.
2: Taky bych nerad. No.
0: Zítra ve stejný čas na stejné místě PZI, jo?
1: Já si beru Vlado Napichovač a tím
2: jsem
1: skončila s informacemi.
0: Já si beru bujon s ledovým salátem, nebo co
2: to vám připravím, fakt.
0: To je čistý vývar.
2: Ano.
0: A do toho nakrájíš salát.
2: Ano. Vypneš, aby se nevařila ta polívka, nakrájíš tam ledový salát a necháš 5 minut uležet a jíš. Pak si skočíš normálně na polívku. Jo.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude herec, ale také režisér Roman Zach. Jaké to je vrátit se po mnoha letech do seriálu Ordinace v růžové zahradě? Co všechno se může dozvědět v prádelně v Brooklynu? A radí se s ním jeho syn o herectví? I na to mi odpoví můj milý kolega Roman Zach.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
1: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
1: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Změny rozpočtových pravidel dnes míří do Senátu. Horní komorou zřejmě novela neprojde. Zhruba 7 z 10 Čechů si myslí, že se můžou lidé na veřejnosti vyjadřovat svobodně, ukázal průzkum. Počasí bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky a teploty až 25 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Senátoři projednají změny rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě narazí. Pokračuje předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09.
3: Došlo k systému, kdy se některá čísla, některé investice nebudou vůbec hlídat. A co to znamená? Že když to nehlídám, tak to můžu utratit někde jinde a dostanu do ekonomiky obrovské množství peněz, nastartu inflaci, budou se držet vysoké úrokové sazby.
2: Výbory doporučily schválit Goláňův pozměňovací návrh, který má umožnit vyvést jen část peněz na infrastrukturu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale tvrdí, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Necelé tři čtvrtiny lidí si myslí, že je v Česku možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující. Měla by ale podle nich mít určité hranice, popisuje vedoucí centra Matouš Plnáček.
4: Zároveň ale neplatí, že by veřejnost chtěla úplně bezbřehou svobodu projevu. Spíš vidíme postoj svoboda slova ano, ale v určitých mezích. Největší skupina lidí si myslí, že svoboda projevu nás funguje, ale zároveň podporuje určité hranice.
2: Zhruba pětina lidí v Česku pak podle průzkumu považuje svobodu slova za podstatně omezenou. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Prováděla ho agentura Median. Podrobné výsledky jsou na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Před poslanci Evropského parlamentu dnes promluví novinář a držitel Sacharovovy ceny za lidská práva Andřej Počobut. V dubnu ho režim autoritářského běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka propustil do po pěti letech z vězení.
5: Jeden z nejznámějších a nejhlasitějších Lukašenkových kritiků Počobut opustil trestaneckou kolonii díky výměně vězňů s Polskem. Jeho prezident Karol Navrocky krátce potom řekl, že k propuštění významně přispěla americká diplomacie. Člen polské menšiny v Bělorusku a lidskoprávní aktivista si loni nemohl cenu Europarlamentu za svobodu myšlení převzít osobně a zastoupila ho jeho dcera Jana. Druhá držitelka prestižní Sacharovovy ceny, gruzínská novinářka Mzia Amaglobeliová, dál zůstává ve vězení. Ze Štrasburku Jiří Kordík. Český rozhlas.
2: Společnost Amazon chce ještě letos začít se stavbou skladovací haly u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Plány včera místním představili zástupci developerů. Podle nich najde v hale práci na 17 zaměstnanců. Amazon chce otevřít nejpozději v druhé polovině roku 2028. Místní na setkání kritizovali velikost haly nebo dopravní komplikace.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, postupně místy přehánky. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě až 27, na horách kolem 17.
0: Doprava.
2: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice je fronta z kilometrů 180 do omezení ke sjezdu na Bratislavu. Naberete 40-minutové zpoždění v osobním autě. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Plzeň Bory na 85. kilometru narazilo auto do svodidel. Podle policie se dá projet jen odstavným pruhem. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 29. kilometru popojíždí kolona. V omezení se jede jedním pruhem, je to asi na 15 minut, ale sjíždět z dálnice se nevyplatí. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Ranní dvojka.
6: Je 8 hodin 4 minuty a možná i třeba v souvislosti s tím probíhajícím mistrovstvím světa ve fotbale, kterému my tady s Jakubem
7: hodně rozumíme.
6: Hodně rozumíme, ale ty máš nějaké informace aktuální?
8: No, protože u nás se na to dívají chlapci každou noc. Aha. Dnes jsem vypínala televizi, před kterou spali oba dva i se psem někdy ve 4 hodiny ráno, to už myslím bylo po konci toho posledního utkání. No, sledují to bedlivě a musím říct, že mi to přináší zajímavé další kulturní rozhledy nové. Víš, je takový světový šampionát ve fotbale.
6: My se na to s Honzou Svatošem za chviličku podíváme z čistě technického pohledu, zároveň i z historického pohledu. Já jsem jenom včera zavnímal, že jeden tedy z týmů byl tam nějak nemile přijat. A jako je mi trochu líto, že se politika nebo celá ta situace, která je samozřejmě velmi nepříjemná, že se to jako propíše do toho fotbalu. Mm-hmm. Že myslím,
7: nějak... To by se nemělo dít. Jakože nechtěli přijmout Izraelce v íránském klubu, jo?
6: Nebo, ne, něco, že na Iránc, nevím, no prostě to je jako, já si myslím, že by se to nemělo no to jako vůbec míchat do toho, já o tom nic nevím, jo, jenom vím, že jsem slyšel na Žurnálu včera nějakou zprávu, že to nebylo nějak přijato dobře.
7: Jako obecně, nebo... protože ti sportovci za to nemohou, jako no, i co se týká olympijských her, nějaké čilo. Zákazy, že tam nemůže ten sportovec jenom, protože je ze země, která má embargo na všechno.
6: Tak vzpomeňme si, to nemůže, v 80. letech, kam ti naši nesměli, do Ameriky někam, že jo?
7: Tak to bylo, no.
6: Jo, pamatuješ.
7: Aby jsme neviděli.
6: No, zase ta politika do toho zasahla, nebo
7: svět
6: co?
7: O 50 let. To
6: ono totiž řemeslo má zlaté dno, tak pojďme si spíš...
7: Jak se šijou míče fotbalové? To je takové apolitické téma.
6: Ano, ano, ano. A kdybych já byl kovářem, tak ten míč je železný. Mimochodem, Jan Železný...
2: Měl včera 60.
6: narozeniny. A je to stále držitel světového rekordu. Hmm? Je?
7: Já ti věřím.
6: No, to hodil někam prostě...
7: No, kolik? 98
6: metrů? Mimo hřiště, myslím.

0: Usměvavý Honza Svatoš u nás ve studiu. Dobré ráno, Honzo.
1: Dobré ráno.
0: Nejstarší míče jsou pro milovníky sportu jako tenis, fotbal nebo basketbal. V podstatě by se dalo říct takové jako relikvie. Uchovávají archivy, vystavují dokonce muzea. No a my se zaměříme na ty fotbalové artefakty, protože probíhá to mistrovství světa. Kdy se zrodil moderní fotbalový míč? Na závěr potom můžeš říct teda, jak se vyrábí. To je jenom pro Jakuba.
1: To necháme profesoru Doudlebovi, ten zná precizní postupy. Já jenom připomenu příběh amerického chemika, vynálezce Charlesa Goodyeara, pokud posluchači znají jeho příjmení, jakožto výrobce pneumatik, tak je to ten týž muž. Ten vlastně v roce 1839 objevil způsob vulkanizace kaučuku a potom o 10 let později už to aplikoval i na výrobu míče, takže vlastně je tady propojený svět pneumatik a svět balónu.
0: To byl starý Goodyear.
1: To byl starý Goodyear.
2: Starý dobrý.
1: A dokonce zajímavý 1855, kdy ten míč byl teda vynalezen tímto způsobem moderním, tedy se bavíme o tom moderním způsobu, tak měl tvar mobil velmi podobný těm míčům, které jsou, alespoň tady co se týče toho, těch švů, basketbalovým. A není náhoda, že vlastně první, když se vlastně James Naismith vymyslel, vynalezl basketbal jakožto sport košíkovou, tak vlastně byl použit tenhle tvar míče a ty švy tam vlastně zůstaly, používají se do dneska, i když ten fotbalový míč dneska už známe, že jsou různé metody, od toho šestiúhelníkové se už upustilo. Dneska ty balóny jsou opravdu jako dílem obrovských pokusů, experimentů, protože to přichází z laboratoří, mají různé vlastnosti, které dokázejí odolávat tlaku vzduchu.
0: Počkej, tam už nejsou ty... To byl šest, já si myslím, že to byl pětiúhelník, nebyl to pentagon, ne, šestiúhelník. Mm-hmm. A to už se nedělá.
1: Tak jsou různé balóny, ale vlastně ta základní vazba, ta nejstarší, která byla, nebo takhle respektive, že pochopitelně, když se vybavíš mistrovství světa v Itálii, tak ty ještě ve znaku měli to, co znám já z dětství, že to byla taková ta bílá, černá.
0: Mm-hmm. A podle mě tam žlutá, černá.
1: A možná tam byl jeden pěti, a teďka vlastně nebyl tam jeden pětiúhelník a zbytek šestiúhelníků. To je teďka...
3: Pětiúhelníky to byly.
0: Já si taky myslím.
1: Jenom pětiúhelníky.
0: Já si taky myslím, že to byly pětiúhelníky.
3: Jenom mně se to podařilo s trojúhelníků.
0: Tak se tady sešli odborníci, koukám. Tak to je dobrý. Pojďme k té historii.
1: Tak já ještě dokončím to, že vlastně potom třeba nejstarší, tohle je ten moderní míč z kaučuku, ale vlastně třeba když potom archeologové našli ve Skotském hradu Stirling za jednou obývací místností stěnu dřevěnou, kterou když potom odhrabali, tak tam našli různé artefakty a jedním z nich byl také fotbalový míč. Nepochopitelně už tento moderní, ale předpotopní, je datován do let 1540 až 1570 a byla to komnata Marie Stuartovny, takže je pravděpodobné, že ona nebo někdo z jejího okolí si už kopali, což mimochodem na britských ostrovech bylo vlastně i v těch královských rodinách naprosto běžné, ať už to byl třeba raný tenis, tak mezi královskou rodinou to bylo velmi, velmi oblíbené.
0: Teď Regina našla fotku toho současného míče, se kterým se hraje mistrovství světa.
1: To je ten, no bychom ho potřebovali zvětšit, jestli tam jsou ty švy.
2: Vidíš, takhle jsou tam, jazyky jo, jsou to, jakoby. Jazyky,
1: no já, tak to je to, co jsem říkal, že už se to dneska jako mění.
0: No a teď pojďme ještě do historie, protože archeologie prý pomáhá rozhodovat spor, protože všichni se samozřejmě přou o to, kde je tedy kolébka fotbalu.
1: Myslím, že dneska to bude aktuální. Dneska je Anglie versus Chorvatsko, tuším, večer.
0: Aha.
1: A obě ty země vlastně figurují v tom sporu, to je zajímavé. U Angličanů se to dlouho tak jako uvádělo, nebo myslel, že to je pochopitelně skoro jako jejich vlastní DNA, protože je pravda, že třeba Sheffield FC je z roku 1857 je nejstarší amatérský fotbalový klub. Je tam celá řada těch primátů, včetně třeba teda úžasného fotbalového muzea v Manchesteru, o tom ještě budeme mluvit. Ale vlastně hodně do toho hodili vidle právě Chorvaté, nebo respektive archeologové, kteří ve chorvatském Záhoří ve vnitrozemí v cetinské oblasti, kde je pramen řeky Cetiny. Tam, jak je město Syň, kde je vlastně vojenská posádka, a je tam, dříve tam byl vlastně alokován tábor Římanů, starověkých římských vojáků, Tilurium, a tam se našel náhrobek sedmiletého chlapce, má jméno Gaius Laberius, a je zajímavé, on dneska ten náhrobek je vystavený přímo v té Syni, já jsem ho viděl na vlastní oči, a ten chlapeček je tam jako vytesán, jeho podoba, a on drží v ruce balón. A právě ten balón je zajímavý tím, že obsahuje ty, tam jsou teda šestiúhelníky, Takže tam se vlastně, vlastně FIFA to potvrdila v roce 1957, tuším, že se vydal nějaký bulletin a tam na titulní straně bylo, že skutečně pod hlediska podpory archeologů se za kolébku považuje právě ta syň vnitrozemí Dalmácie, tedy dnešního Chorvatska, protože ti původní Chorvaté, kteří se jmenovali Ilirové, to byly staré původní kmeny, tak ty pravděpodobně milovali kopání jako do míče. A je dobré připomenout, že dříve ty balony nebyly právě z toho kaučuku, ale používal se prasečí měchýř, který byl naprosto nesymetrický, takže když se do toho kopnul, tak to mělo opravdovou nefalšovanou faleš. Protože to letělo kamkoliv asi jenom, než si chtěl.
0: Pojďme ještě do toho muzea National Football Museum. Předpokládám, že je tady v Manchesteru, jak jsi zmínil, ale co tam uvidím?
1: Je v Manchesteru, ono se tam přesunulo, bylo založeno v roce 2011 v Prestonu, v Manchesteru od roku 2012. Já většinou chodím do jiných muzeí a fotbal hraju pravidelně každou středu rád, ale jenom amatérsky, abych se vlastně nějakým způsobem odrelaxoval. Ale když člověk zabrousí do toho muzea a vidí tam ty artefakty, tak skutečně je na co se dívat. Nejsou to jenom moderní dresy nebo moderní míče, je tam ta historie skutečně dopodrobná. Jsou tam třeba vystaveny první ještě rukou psaná pravidla fotbalová, která pro někoho jsou velmi úsměvná, protože tam je třeba zmíněno, že je zakázáno spoluhráče kopat dohledně opakovaně, nebo škrábat, nebo že se hraje až do setnění, dokud je tma. Takové úsměvné regule, které pochopitelně dneska už nám přijdou úsměvné v tom ohledu, že jsme mnohem, mnohem dál. Ale je tam třeba také pár ponožek, to je artefakt, který mě hodně zaujal, ale je potřeba říci, že je v takové neprodyšné vitríně. Je to pár ponožek hráče Johna Yoka Doda, který hrál za Preston North. Je to ten Preston, kde bylo to muzeum poprvé. On byl velmi jako pověrčivý v tom, že dával v těch ponožkách góly a potom je odmítal prát. Takže vlastně celý život je nepral a to muzeum to dneska tam má jako takový usměvný artefakt v sekci Superstitions, pověry nebo artefakty relikvie. Je tam třeba vystavený obojek psa Picklese, který v 60. letech pomohl vypátrat a vyčenichat ukradnou trofej britskou Jules Rimet v jižním Londýně, je tam i jeho fotografie při tom zákroku, tak to je taky další rarita. A nebo tam jsou třeba zachovány ještě první dámské dresy, které teda nejsou moc odlehčené, protože dámy třeba za první světové války v době, kdy se teda jako kopaná hrála, ale ne oficiálně, ale ženy to už uměly a dokonce porážely i muže, tak ten kostým nebo ten dres byl takový jako dlouhý kabát až dolů, aby nebyly vidět tělo nad koleny, takže to nebylo nic praktického, nemuselo to být, nebo to určitě jednoduché. A nebo tam jsou třeba čepice, protože dříve se předpokládalo, že ti hráči neměli na dres, tak se používali, rozlišovali se pomocí čepic. Tak to tam vlastně v tom muzeu je také.
0: Se ještě nehráli asi jako hlavičky, ne?
1: To mě napadlo taky, že když dáš hlavičku, nebo si sebereš čepici někoho jiného, tak taky to musel být hokej.
0: Ano, to musel velký hokej. Honzo, zase ti moc děkujeme, protože to je fajn. David si použil slovo kopaná, to je moc hezký.
1: Já ho mám ho rád ještě asi od Klapzubovi.
0: No, no,
1: a jinak, když mluvíš o té kopané, jak jste tady zmínil, i ten Irán, to nesportovní v dnešním světě, kde kterému vládnou peníze, tak třeba jsem viděl utkání Německo, Kiraso a fandil jsem Kirasu, když se mu komentátoři smáli, že to jsou amatéři. Mně se absolutně líbili fanoušci, ale i ti hráči, kteří potom zaprvé vyrovnali, ty Němci byli chvilku takový nesví. A potom oni dostali 3., 4., 5. góla a ty fanoušci nadále fandili, ti hráči to nezalomili. A myslím si, že třeba tohle jsou okamžiky, které mě na mistrovství světa baví a já je tam hledám. A je mi úplně jedno, že Kiraso je malinkatý ostrůvek, ale pro mě jsou to hrdinové a děkuji za ten zážitek.
0: Je to malinkatý ostrůvek nahoře nad Venezuelou. My jsme to hledali, protože my známe jenom ten nápoj.
1: Já taky, že jsem tomu říkal Curacao.
0: Curacao, no.
1: Po česku.
0: Ano, ale ono to asi je Curacao.
2: Je taková modrá věc.
0: Taková modrá věc. Dobrý den, Svatoš, děkujem.
1: Naslyšenou.

0: No, je 8 hodin 23 minuty, my se musíme rychle rozloučit, máme, ach, nám to zase uteklo, zase jsme se zapovídali, máme nádherné lyže na zítře připravené, no, protože jsme je chtěli, teď to použijem zítra všechno, tak si to nenechte ujít, ale jedna důležitá tečka z úst Jakuba.
1: No prosím vás, my jsme se tu bavili o bonbonech, které obsahují alkohol a že opravdu můžeš nadýchat. Tady Peťa to potvrdila, v některých bonbonech je opravdu alkohol, je to psáno i ve složení výrobku. Třeba taková bonboniera Moncherry. Já jsem schopná jí se spapat celou naráz a pak ten alkohol skutečně cítím. Takže prosím vás, pokud někdo takhle masá před tím, než sedne za volant, opatrně.
2: No, se to tomu totiž tak jako mazaně říká višně v rumu, ne? Teda višně v čokoládě.
0: Višně v čokoládě.
2: Ale je tam zrada.
0: Potom tady ještě byl tvůj nápad dát do horkého vývaru, hovězího vývaru, ledový salát.
1: Zeleninového, pozor, nesmí být hovězí. Zeleninové, aby se ty chutě neprali. Zeleninové, to jsem neřekl. Já vám ho připravím.
0: Protože napsal Václav Miller, že daleko lepší je bršlice, kozí noha.
1: No tak vidíš, do
2: pak
1: toho...
2: napsal po druhé, teda horší.
1: Tak to děkujeme, jo. Na to pozor. No co ještě?
0: No konec. Máme to, konec. No, nemáme čas. Na zítřek, totiž ty si přines, to už je, jak říkal tady Honza několikrát, slovo artefakt, protože ty si přines lyže, blizzardky.
1: Blizzardky, svázání marker M12, což bylo jako lehce nadstandardní, skoro poloprofesionální vázání.
0: Ne, 12, 30, to je víc, to je ta vyšší řada.
1: Ještě jo, no, jasně, myslím, že to je M12.
0: Ne, to je 3.2, nebo co to je? No, to si řekneme zítra.
2: No, to
1: 35 dokonce.
0: Nebo 35, jasně.
2: Noha?
0: Ne, to vázání.
1: To máš ty 35.
0: No nic, je 8 hodin 25 minut. Pokračuje pořad, jak to vidí. Dnes ho bude moderovat pro vás Věra Štechrová, loučí se Regina, Jakub Dalibor, celá Radní dvojka vám přeje krásný den. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Naschle.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Je naprosto nezbytné.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
4: Rybičko zlatá, přeji si.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kek-Kubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
6: Dobrý den, jasné.
3: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
7: Je to podle vás reálné?
2: Jak to vidí?
3: Novinářka Věra Štechrová a její host.
8: Dobrý den, co se řeší na summitu nejvyspělejších zemí G7, kdyby se v ekonomice mohlo odrazit případné otevření Hormuzského průlivu a konec války s Iránem, které deklaruje Donald Trump, a jak pokračuje uzavírání celní dohody mezi Evropou a Spojenými státy. O tom všem budeme mluvit s ekonomkou, bývalou zástupkyní Česka u Světové banky Janou Matesovou. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
8: Ve Francii dnes končí třídenní summit takzvané G7, tedy velkých světových ekonomik. Summit se koná ve chvíli, kdy americký prezident Trump oznámil, že v pátek má být podepsaná oficiálně ta mírová dohoda s Iránem a odblokovaný Hormuzský průliv. Včera už Donald Trump mluvil o tom, že dohoda míří do jakési druhé fáze a cílem je zajistit klid zbraní k vyjednání konečné dohody. Dál se tedy má jednat o iránském jaderném programu a izraelských útocích v Libanonu. Paní Matesová, jste tentokrát optimistka, že už by mohlo opravdu dojít k otevření Hormuzského průlivu?
9: Je potřeba, aby k otevření Hormuzského průlivu došlo co nejdříve. Takže samozřejmě je dobře, že je tenhle další krok. Nicméně prezident Trump měl kulaté narozeniny, potřeboval k ním něco oznámit. Udělal takové oznámení o tom, že nesmí mít Irán jaderné zbraně, jinak zažije peklo. To je prohlášení k jeho věrným voličům, k těm voličům MAGA a k nikomu jinému. To není prohlášení k Iránu, protože my jsme jich za těch posledních více než 15 týdnů, co začala tady tahle válka, tak jsme jich slyšeli mnoho. Slyšeli jsme o vymazání Iránu ze země, což experty opravdu děsilo, protože to by znamenalo jaderné útoky. Tak to není vyjádření k mezinárodnímu společenství, to není vyjádření k Iránu, to je k vyjádření k jeho vlastním voličům. Tak údajně je na světě nějaké memorandum, které má délku menší než 1,5 stránky. Údajně ho včera viděli účastníci toho summitu G7. Od memoranda, čili úmyslu dohodnout se k dohodě, je dlouhá cesta. V případě té předchozí smlouvy mezi Spojenými státy a Iránem o jaderných zbraních a všem ostatním, částečném uvolnění sankcí, tehdy to je dohoda, která byla dojednána za prezidenta Obamy. Účastnili se podepisujícími stranami byly kromě Iránu a Spojených států také Velká Británie, Francie, Rusko a Německo. A tehdy mezi tím memorandem a podpisem té dohody bylo 20 měsíců, což je takové obvyklé pro dojednávání těchto smluv. A dalších 6,5 měsíce bylo potřeba k tomu, aby ta smlouva nabyla účinnosti, protože parlamenty těch jednotlivých zemí musí ratifikovat. Hmm. Čili více než 2 roky, 26,5 měsíce to tehdy trvalo, takže nečekejme, že po 60 dnech bude něco jiného než možná rozsáhlejší memorandum, třeba 4 stránky nebo jiné dvě stránky, 1,5 stránky, že by se zprůvoznil Hormuzský průliv, by bylo krajně žádoucí, ale trošku si myslím, že to bude muset být součást samostatných vyjednávání, protože prezident Trump k tomu třeba řekl, potřebujeme, aby bylo dodržováno právo o mezinárodním, nebo trváme na tom, provozu v mezinárodních vodách, čili bez poplatků.
7: A Irán tvrdí, že tam poplatky jsou v tom memorandu?
9: Jenomže právě, ono v tom nejužším bodu, tam je několik problémů. Tak za prvé, mezinárodní vody jsou definované v provozu o provozu na výsostných mezinárodních vodách, jenomže signatářem nejsou ani Spojené státy, ani Irán, a nikdy nebyly. Ty původní smlouvy jsou staré více než 50 let. Letos vešla v účinnost v lednu jedna novelizovaná část, ale nikde nejsou signatáři Spojené státy a Irán. Dále volný průjezd bez poplatků po mořích je garantován ve smlouvách o Světové obchodní organizace, které mezi Spojené státy vůbec neuznávají, a vlastně Světová obchodní organizace teď skoro neexistuje, žádné ty její zákony nemohou být vynucovány, takže zhusta nejsou ani dodržovány, konec konců všechny ty celní eskapády by byly proti pravidlům Mezinárodní obchodní organizace. A problém je, že v tom Hormuzském průlivu, v jeho nejužší části, stejně žádné mezinárodní vody nejsou. Ano, ta dohoda Světové obchodní organizace by se na ně vztahovala, ale ta nejužší část je 34 kilometrů. Kolem každého pobřeží, každé země, více než 20 kilometrů jsou výsostné vody. Teritoriální vody té země. Čili tady v nejužší části Hormuzského průlivu je hranice mezi Ománem a Iránem taková jako mezi Kanadou a Spojenými státy. To je prostě věc těch dvou zemí. Čili Omán musí být přizvaný k vyjednávání o tom, jaký bude provoz v té nejužší části. Momentálně tam není a tak si myslím, že spíš to bude muset být samostatná dohoda. Velká Británie a Francie v tom směru vyvíjejí nějakou iniciativu už asi 3 týdny. Odkaz na ní je v tom včerejším prohlášení vůdců zemí, nejvyšších představitelů zemí G7. No, problém s celou tou otázkou sjednání míru a klidu v této oblasti je trojí. Jednak Irán trvá na tom, že budou zastaveny i operace Izraele vůči Hizbaláhu v Libanonu, a Izrael řekl, to není naše smlouva, to je naše záležitost, ty dohody se nás tam vůbec netýkají. Spojené státy nechali do toho Evianu na G7 přizvat Sýrii, protože Sýrie nějakým

0: 18 prezident Trump vypověděl tu smlouvu.
1: Ano.
0: S odkazem na to, že ona rušila některé sankce proti Iránu, jak tedy evropských zemí, tak americké sankce. Ale on a vyhlásil velmi silně, že teď budou sankcionovány i země, které budou s Iránem obchodovat. To se ale nikdy nestalo. Čili Irán mezi tím získával peníze, už neměl ten mezinárodní dohled, takže obohacoval jak chtěl, velmi rychle. Všechny ty zásoby se zatím nepodařilo ani dohledat, tím méně tedy zničit. A kromě toho začal vyvíjet ten balistický program. Tohle vyjednávání bude těžké.
1: Když se podíváme na světové trhy po tom oznámení, tak možná překvapivě po tom všem, co jste tu popsala, jsou docela optimistické. Ta cena ropy šla výrazně dolů. Vy jste i říkala, že Donald Trump už, tuším, že televize CNN to spočítala asi 40krát, oznámil, že dohoda o ukončení války s Iránem se blíží. Tak co tahle oznámení dělala s tím světovým trhem ropy a jak jsme na tom teď?
0: Teď jsme na tom zrovna dobře, protože cena ropy velmi výrazně.
1: Dohody se blíží.
0: Ano. Takže když se 60 dnů nebude dále blížit, tak samozřejmě ještě nějaké zase vzrůsty té ceny mohou nastat. Nejenom proto, že trhy jsou nervózní a že ropa je komodita, čili její cena závisí na celosvětové poptávce a nabídce, ale taky právě proto, že došlo k tomu, že ta část světa, která má velikou spotřebu ropy a zemního plynu a derivátů ropných z Perského zálivu, to jest Asie, tak ta opravdu s výjimkou Číny, která měla veliké zásoby, ona opravdu o to zásobování do značné míry přišla a postižena byla velmi. A to teda tak, že začala přeplácet kontrakty zemí třeba evropských, které už měly sjednané s jinými dodavateli po světě, s těmi, které nejsou z Perského zálivu. Čili myslím si, že zase můžeme klidně čekat vzrůst cen i ropy. Ano, vy jste řekla, že byl možná překvapivý, pro mě rozhodně byl překvapivý ten optimismus. Je to dobře, aspoň máme na pár dnů nižší ceny plynu a ropy, rychle nakupujte naplnění zásobníku. Ale myslím si, že je to optimismus, který není podložený fakty.
1: Když se podíváme na ta vyjádření analytiků, tak oni se shodovali, že to krátkodobé uzavření Hormuzského průlivu není fatální, dlouhodobější už by mělo výrazné negativní dopady. Tak kde jsme teď po těch třech měsících?
0: Už jsme v dlouhodobém. My nevidíme, tady v Evropě nevidíme všechny důsledky a uvidíme je ještě. Ono nejde jenom o ty pohonné hmoty, respektive o ropu, ale i pohonné hmoty už zpracované, rafinerské produkty, protože část rafinerií je v Perském zálivu a vyváží produkty do světa. Víme, že jedna obrovská, možná více, rafinerií bylo zničeno. Nevíme, jak vážné jsou ty důsledky, čili kdy se jejich zásobování světového trhu obnoví. Ale obrovské rafinerské kapacity jsou v Indii a ty všechny nakupovaly ropu z Perského zálivu. Teď jim je tedy dovoleno, bylo jim dovoleno, prezident Trump zrušil ty sankce na Indii, které vyslovil na začátku tohohle roku s ohledem na to, že Indie nakupovala ropu, i zkapalněný plyn, ale ropu pro ty rafinérie z Ruska. A dostala kvůli tomu sankce, které potom byly odloženy, stále jsou odloženy, čili ty rafinérie indické dostávají ropu z Ruska, ale každopádně ta kapacita není pořád na tom objemu, který byl ještě v únoru. Ale kromě toho vidíme to, co nás asi všechny postihne, je helium. Většina světové produkce helia pocházela z Perského zálivu. Helium je potřebné na výrobu různých částí elektronických, ale zejména čipů. A náš svět je dneska postavený na čipech. My tady sedíme ve vašem krásném studiu,
1: skromném studiu. Jsme zažili při covidu, co to
0: tak,
1: dělalo?
0: Ano, ale vezměme si, že třeba automobil, dnešní automobil, Enyaq má 8000 čipů v sobě. Čili náš svět od bílé techniky pro domácnosti, pod televizí, samozřejmě telefony a tablety a počítače, ale vlastně všecko elektronické, co je ve výrobních technologiích, nejenom v robotech, vlastně ve všech výrobních technologiích dneska, co je v každém

0: každé řídící jednotce čehokoliv, co je samozřejmě v dronech, co je v satelitech, v obrovském množství, to teď má sníženou kapacitu výroby, protože jak ty úplně jemné čipy, které vyrábí Tajvan nebo Jižní Korea, tak ty ne až tak úplně dokonalé, ne ty nanočipy, které se třeba vyrábí v Číně nebo v Malajzii, třeba automobilový průmysl hodně o tom tut odebírá, tak ty teď nemohou vyrábět na plnou kapacitu. Další věc, ze zemního plynu se vyrábí dusičnatá hnojiva a z oblasti Perského zálivu také se vyváží, tam se teda vyrábí a vyváží se odtamtud kyselina sírová a pro všechny druhy hnojiv je potřeba jedno nebo druhé, s výjimkou. No vlastně pro všechny druhy hnojiv, pro všechny ty obě ty základní skupiny hnojiv. Čili tohle bude problém. Ceny hnojiv na světovém trhu, zase je to komodita, vzrostly o více než 60%. Jižní polokoule už cítí ty dopady, severní polokoule pravděpodobně ucítí i v cenách potravin. A mohli bychom jít dál. Zásadní věc poměrně je, že zase pro elektroniku a pro baterie spousta těch, velké množství těch, dneska se říká vzácných zemin, toho těch magnetů a toho, co je potřeba do elektroniky, třeba kobalt, tak je těženo v Africe. Spousta toho se těží chemickou cestou. Zase je potřeba tu kyselinu sírovou nebo něco jiného. Zase se to tam dováželo a to vesměs z Perského zálivu. Čili my můžeme vidět další důsledky.
1: Jak to vidí
2: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
3: A dnes je jim ekonomka Jana Matesová. S tím konfliktem na Blízkém východě souvisí samozřejmě i rozhodování České národní banky o úrokových sazbách. Ve čtvrtek se má rozhodnout, jestli banka nechá tu základní úrokovou sazbu beze změny, anebo ji zvýší o 0,25% na 3,75%, což by samozřejmě znamenalo dražší úvěry, hypotéky, možný pokles spotřeby, zpomalení inflace, ale taky možná zpomalení hospodářského růstu. To rozhodování prý nebude jednoduché, tak jaké argumenty mluví pro zvýšení a jaké pro ponechání té sazby na současné úrovni?
0: Pro zvýšení mluví ta nejistota na globálním trhu, protože jak se potom před včerejším oznámením může zdát, že vyhlídky jsou růžovější, tak jsme teď dlouze mluvili o tom, že vlastně nejsou. Ta nejistota je pořád je obrovská. Inflační tlaky jsou značné, zase jsem o tom mluvila, přes spoustu druhů zboží, od elektroniky pro posluchače, pokud potřebujete pro své děti na podzim do školy koupit nějakou elektroniku, kupte ji teď.
3: A často inflace v květnu klesla proti dubnu na 2,1%, to zní jako docela dobré číslo.
0: To zní jako velmi dobré číslo, to je na té druhé straně. Ještě dořeknu, co je pro to zvyšování, tak ta nejistota každopádně. Pak taky fakt, že u nás opravdu dramaticky rostou ceny nemovitostí. A ano, Česká národní banka, která také dohlíží nad finančním trhem, nejenom, že řídí měnovou politiku, tak má i jiné nástroje a uplatňuje je, jak omezit poskytování hypoték. Ale ono je to prostě potřeba. Tak je to potřeba, protože ta hypotéky, objem poskytnutých hypoték velice narostl teď v poslední době, jak se přiblížilo jaro nebo nastoupilo jaro. A to zvedá, ale dramaticky zvedá ceny nemovitosti, čili zhoršuje dostupnost bydlení. Představa, že když jsou dostupnější hypotéky, takže je dostupnější bydlení, je mylná. U nás dokonce rychleji rostou ceny těch nemovitostí, čili má to bohužel opak, nebo alespoň ve velkých městech, to má opačný efekt. Takže to je také proti. Také to, co sledují centrální banky především, to je, říká se tomu jádrová inflace, je to inflace, která je očištěná od těch složek toho spotřebního koše, všech těch výrobků a služeb, které běžně domácnosti používají, od ty, u kterých ceny nejvíce klesají, nejvíce se pohybují, houpají nahoru dolů. Tak ta jádrová inflace je dost vysoká pořád. Takže tohle jsou všechno důvody pro to, aby spíš
3: Došlo ke zvýšení,
0: určitě ne ke snížení, to si myslím, že vůbec není na stole taková myšlenka. A ještě je jeden fakt, že zvýšila základní úrokové sazby Evropská centrální banka, dnes uvidíme, teď ještě nevíme, protože ve Spojených státech je ještě noc, ale dnes uvidíme, jestli je nezvýší i americká centrální banka. A ten sám fakt bude oslabovat korunu a oslabování koruny se zase promítne do cen pohonných hmot, protože ropa se nakupuje za dolary a plyn se nakupuje za eura. Čili ono těch důvodů, jak si určitě nejsou žádné důvody pro snižování, žádné. A důvodu pro zvýšení je dost. A já bych to viděla tak půl na půl udržení nebo zvýšení, ale myslím si, že letos určitě dojde k dalšímu zvyšování těch základních úrokových sazeb.
3: No, když budeme mluvit o těch argumentech proti zvyšování, tak třeba premiér Babiš vyzval právě Českou národní banku, aby nezvyšovala úrokové sazby. On řekl, že ty zásahy jeho kabinetu, jako je snížení ceny energií nebo zastropování tu marži u pohonných hmot, drží tu inflaci na uzdě. Jak zásadní vliv na tu inflaci tedy mají tyhle vládní zásahy?
0: Mají vliv, protože samozřejmě do cen toho, co platí domácnosti, se teď nepromítají, nicméně se promítají do růstu deficitu veřejných rozpočtů, což je samozřejmě také faktor. Pořád to platíme stejně jako předtím, jenomže to nevidíme na vlastních účtech, čili to z hlediska centrální banky je prostě ulevení na straně inflace, ale zhoršení těch podmínek pro případné udržení toho, té základní sazby a nebo snad dokonce snižování. To je naopak proti ten růst deficitu, růst rozvolňování veřejných financí. Centrální banky, aby dokázaly udržovat ekonomiky bez inflace, hyperinflace, případných bankrotů, tak musí být nezávislé na politické moci. Čili co říkají politici, předtím si centrální banky, jejich bankovní rady musí zavřít uši, zacpat uši a rozhodně neposlouchat. Jenom kdyby poslouchali, jenom kdyby tomu naslouchali, kdyby dali něčím najevo, že naslouchají, tak se zhorší důvěra v českou ekonomiku a zvýší se ty sazby, za které si česká vláda, která má velký deficit a potřebuje si půjčovat. A obecně máme 3,5 bilionu dluh. Ty peníze nejsou, že někde byly poskytnuty za nějakých podmínek a je to navždy. Ne, oni jsou často v jednoročních i třeba v 11-měsíčních, nevím, jestli teď ještě i 11 měsíčních, ale jednoročních dluhopisech, tříletých dluhopisech, něco málo v desetiletých dluhopisech. To se pořád musí splácet.
3: A platit úroky.
0: A platíme vyšší. A vyšší a vyšší už o desetinu, ne o desetinu procenta, o desetinu té částky se zvýšily od začátku roku a už teď ta obsluha, nebo už předtím za těch nižších úrokových sazeb, na začátku roku se předpokládalo, že letos obsluha státního dluhu bude 100 miliard, no tak teď už to určitě bude víc. Takže tohle všechno stojí peníze, centrální banka nemůže ty politické návody poslouchat. Pravda je taková, že centrální banka česká nemá za úkol udržovat ekonomiku rostoucí. Ona má za úkol udržovat inflaci stabilní a teprv, kdyby inflace byla stabilní, ale to jsme si řekli, ty výhledy teď stabilní nejsou, tak potom se může starat také třeba o ekonomický růst. V té situaci nejsme.
1: Jak to vidí?
2: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
3: A v posledních 4 minutách se podíváme na to, že poslanci Evropského parlamentu včera schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA a dali tak zelenou té klíčové části obchodní dohody, kterou Brusel a Washington dojednali loni v létě. Můžeme připomenout, že ta dohoda o clech mezi Evropou a USA nakonec vypadá tak, že je to 15% na evropské zboží a 0% na americké, plus Evropa se zavázala k nákupu energetických zdrojů a zbraní z USA. Jenomže teď nejvyšší soud nedávno USA uznal Trumpova clo za nezákonná. Znamená to, že na evropské zboží tedy není uvalené zatím žádné clo?
0: Ne, neznamená. To se týká těch takzvaných recipročních cel, která nejsou v rámci dohodnutých dvoustranných dohod, nebo vícestranných v tomto případě, a nejsou v rámci obrany, strategické bezpečnosti nebo platební bilance Spojených států před bankrotem, tak to nehrozí v tuto chvíli. Jenom těch recipročních, těch trestajících cel. tak ta byla zrušena, respektive prezident Trump je znovu zavedl, ale oni smějí být zavedeny nejvýš do výše 10% a nejvýš do sazby 10% a nejvýš na 150 dní, čili necelých 5 měsíců a potom je musí posvětit kongres. Takže k tomu té nutnosti posvěcení kongresem se chýlíme. Této dohody, protože je to dohoda s Evropskou unií, zrovna tak mají Spojené státy dohodu s Japonskem, Jižní Koreou, dohoda, nová dohoda se Švýcarskem a nová dohoda s Kanadou už je úplně podle všech těch pravidel. Takže tohle platí, to aspoň dává podnikům jakousi jistotu výhledu.
3: No to jsem se chtěla zeptat, jestli ta dohoda odstraňuje tu nejistotu ohledně cel, jestli se dá považovat vlastně za úspěch, protože tady bude tedy klid pro obchod.
0: Já myslím, že ano. Ano, prostě jistota pro plánování, i když je třeba nepříjemná z hlediska nějakého navýšení ceny pro spotřebitele amerického, ale to samozřejmě omezuje poptávku po těch produktech, tak je vždycky lepší než nejistota. Kromě toho evropští výrobci teď mohou doufat, že jakékoliv výhrušky, jako říkal prezident Trump, když to ten Evropský parlament Evropské unie tedy a jednotlivé členské parlamenty neschválí, tak já přidám dalších 25% cla na automobily. Ale to by bylo zase podle toho, to by zase nejvyšší

0: která byla ještě před tou dohodou, nebo i mezi tím, kdy ona úplně neplatila, byla uvalena, tak teď podniky vymáhají zpátky a dostávají je zaplacené. Jenom, že jsou to velké poplatky na právníky, je s tím spousta starostí, je s tím obrovská nejistota. Čili jakmile ta dohoda bude opravdu účinná, tak mají evropské podniky jakousi jistotu, za jakých podmínek obchodují.
1: A ještě krátce, mohl by tu dohodu třeba ohrozit ta daň z digitálních služeb, která se vztahuje na ty americké technologické společnosti? Trump třeba teď hrozil Francii 100% clem na víno, pokud ji nezruší?
0: Zase je to výhruška, zase je to jakýsi faktor nejistoty, zase je to dohoda, pro kterou nedává právní systém Spojených států žádný podklad, čili platí těch maximálně 15% na francouzské víno v té obchodní dohodě.
1: Říká ekonomka Jana Matesová, která byla dnešním hostem pořadu Jak to vidí. Já děkuji, že jste přišla, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou, přeji všem hezký den.
1: A Věra Štechrová přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobýt 8000 navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad 8000. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
4: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Bezpečnostní rada státu jedná o nové koncepci armády. Prezidenti Spojených států a Francie si na zámku ve Versailles připomenou 250 let od vyhlášení americké nezávislosti. Počasí bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky a teploty až 25 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Na úřadu vlády právě zasedá Bezpečnostní rada státu. Jednání se účastní i prezident Petr Pavel. Část jednání se má totiž týkat obrany. Mimo jiné nové koncepce výstavby armády do roku 2040. Plán, jak budou členské státy NATO posilovat svou obrany schopnost do roku 2035, mají předložit na summitu v turecké Ankaře v červenci. Právě o složení delegace na toto zasedání vláda také ještě nerozhodla a prezident Petr Pavel stále neví, zda bude součástí. Rozhodnout má kabinet v pondělí. Kromě těchto témat by dnes mohla Bezpečnostní rada řešit také možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka. Prezidenti Francie a Spojených států povečeří na zámku ve Versailles. Emmanuel Macron uspořádal setkání na závěr summitu G7 a zároveň jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francouzi přispěli.
5: Mám rád místa, která jsou krásná a úžasná. Versailles, to je opravdu vrchol.
6: Uvedl americký prezident Donald Trump, který si potrpí na podobná přijetí a zlatem po svém znovu zvolení vyzdobil Bílý dům. Francouzi uspořádali večeři prezidentů ve Versailles i proto, aby Trump neodjel ze summitu 7 největších ekonomik u Ženevského jezera předčasně, tak jako se to stalo loni v Kanadě. Ludvík XVI. Koncem 18. století na zámku přijal americkou delegaci v čele s Benjaminem Franklinem. Trumpa na zámku ve Versailles čeká prohlídka dočasné výstavy zrcadlového sálu, představení u fontán a taky ohňostroj. Z Francie Martin Baluch a Český rozhlas.
4: Celkový počet vloupání do bytů, rodinných domů i chat v Česku od roku 2022 klesá. Každý rok jich stovky ubývají hlavně kvůli výrazně lepšímu zabezpečení objektů. Léto a hlavně období letních dovolených je ale nejrizikovější částí roku, říká Jan Zigáček z policejního prezidia.
7: V rámci těch dovolených za ten 7. a 8. měsíc toho kalendářního roku ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytu.
4: Podle České asociace pojišťoven roste výše škod způsobených vloupáním, protože stoupá hodnota samotných nemovitostí a jejich vybavení. Podle asociace tak 7 z 10 českých domácností nemá byt nebo dům pojištěný na dostatečně vysokou částku. Při vloupání nebo živelní škodě jim pak pojištění nepokryje všechny škody. Brněnská diecéze si dnes poprvé liturgicky připomene nově blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. Oba kněží se v 50. letech stali oběťmi komunistického režimu. V katedrále svatého Petra a Pavla v Brně bude od 17:30 sloužit mši svatou diecézní římskokatolický biskup Pavel Konzbul. Zástupci několika farností a institucí převezmou relikvie nových blahořečených, které následně uloží ve svých kostelech a kaplích.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, postupně místy přehánky. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by měly srážky ustávat. Teploty 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě až 27, na horách kolem 17.
0: Doprava.
4: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpomalte za sjezdem na Roudnici. Na 29. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až do omezení na 18. Na D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Rosice. Na kilometru 181 kolona kamionů v pravém pruhu pokračuje na kilometr 196. A na okruhu ve směru z letiště je kolona za sjezdem na Jesenici mezi 1. a 19. kilometrem. Regulují vjezdy do obou tunelů. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už dva na dvojce.
8: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová samozřejmě i dnes v polovině pracovního týdne s přáním hezkého a příjemného dne.
9: A věříme, že dnes tím naším dopoledním vysíláním projdeme v klidu a v pohodě bez nějakého trapasu, přešlapu nebo fópa.
8: Když ale někdo udělá fópa a podíváme se na něj, řekněme, s odstupem času, může to být docela úsměvný zážitek. No a to říkám proto, že dnes si o něčem takovém s vámi budeme chtít popovídat.
9: A vzhledem k tomu, že pro někoho možná už začaly dovolené, někomu se blíží, tak si budeme povídat především o podobných přešlapech a fópa v zahraničí. Víc řekneme už za chvíli. Děkujeme za vaši společnost a přejeme krásnou středu.
0: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: Kteří vědí úplně přesně, co bude pak, tedy co bude v příštích minutách, a doufáme, že se do toho s námi zapojíte i vy. Dnes si chceme povídat o těch přešlapech a podobných záležitostech, které jsme zmínili už před chvilkou v souvislosti s našimi cestami za hranice.
3: Tak třeba Itálie, moje milovaná, ta patří bezesporu mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace, a aby ne, architektura, historie, moře, víno, dojezdová vzdálenost, jídlo, to jsou jenom některá z lákadel téhle úžasné země.
2: No a právě Itálii se věnuje článek, který jsme si počátkem týdne přečetli na Novinkách. Tím hlavním tématem nebyla turistická lákadla, ale věci, které bychom právě tam, tedy v Itálii, určitě neměli dělat, abychom se právě nedopustili nějakého trapasu.
3: Jde například o namáčení chleba do olivového oleje v restauraci, což by prý žádný Ital neudělal, ale to je vcelku drobnost oproti sypání parmazánu na talích mořských plodů, osahávání ovoce a zeleniny na trzích, případně nalévání vína způsobem, kdy lahev máte v dlani, která míří vzhůru.
2: Můžeme si na to dát pozor, ale pořád to nic není proti tomu, když v Itálii do kostela vyrazíte v kraťasech anebo sukni končící nad koleny. To už je opravdový společenský průšvih. No a o nějakém koupání nebo máčení nohou ve fontánách snad ani třeba mluvit, protože to je prostě nepřípustné, i když je opravdu veliké horko.
3: Je to tak, a celé tohle povídání nás tedy tentokrát přivedlo k otázce, jestli i my sami jsme se někdy dopustili kdekoliv v cizině nějakého fópa, a za chvíli se k tomu, jsi na to připravený, přiznáme.
2: Jsem na to připraven, no nevím, jestli dnes budu jaksi košatý ve své odpovědi.
3: No tak můžeme se o to pokusit, já jsem si na jeden takový trapas vzpomněla, za chviličku vám ho povím, ale
2: Šárka
3: teď
2: ve
3: otázky...
2: fontáně v Itálii, ne, fontána to, di Trevi,
3: tak to by mě nenapadlo, to by mě tam už nikdy nepustilo, já to bych opravdu nepřežila. Teď ty otázky na naše posluchače.
2: Je to tak, chceme se vás ptát, jestli se vám někdy v cizině stal, počítáme, že samozřejmě nevědomky.
3: Jak jinak?
2: No, pochopitelně, nějaký ten společenský přešlap, na který vás třeba později někdo upozornil.
3: No a pokud cestujete, zajímáte se o to, co je v té dané zemi přípustné a co už je za hranou, a pokud k trapasu došlo, jak to tedy dopadlo, jestli se to nakonec všechno podařilo obrátit, no dejme tomu třeba v žert.
2: No a právě s úsměvem se samozřejmě na tyhle přešlapy a trapasy chceme podívat dnes tedy společně s vámi. Tradiční cesty dvojka@rozhlas.cz anebo SMS-ka
3: 702 222 220.

0: trapasy, přešlapy, fópa v zahraničí, o těch dnes společně s vámi.
1: No a my jsme říkali, že také se pokusíme přiznat, ty jsi říkal, že tvoje historky ze zahraničí ve společnosti fópa nebudou příliš košaté, tak alespoň nějaká.
0: No mně opravdu nic nenapadlo, jako že bych si pamatoval nějaký zásadní přešlap, kterého bych se dopustil někde v cizině, a to neznamená, že jsem ho neudělal, jenom mě třeba někdo neupozornil, nebo to nevím, ale vybavuji si jeden, který se sice stal u nás, ale byl spojen s tím, na co je člověk z jiné kultury zvyklý. V tomto případě jsem byl na návštěvě u známého, který má za manželku Etiopku, a my jsme udělali naše v domácnosti oblíbené makové rohlíčky, což ona netušila, a když se zakousla do toho makového rohlíčku, jak opustila místnost a šla na toaletu, a byl to takový jako trapas nevysloven, protože potom nám to došlo, a ty asi tušíš, v čem byl problém?
1: Byl problém v máku, že?
0: Byl problém v tom máku, přesně tak. Přesně tak. No tak to byl jako velký trapas, pak už se k tomu nikdy nikdo jako nevracel ani slovy, ani činy.
1: Já jsem si vzpomněla, a vždycky, když sedíme, je to už pár let, a vzpomeneme si na tu historku, není to teda historka má, ale našeho společného kamaráda Petra, teď nevím, jestli poslouchá, ale on by mi to odpustil.
0: Doufejme, že ne.
1: Když jsme byli v Itálii, tak oni mají krásné labradory a on vždycky ráno brzo vstává, my jezdíme takhle vlastně obě rodiny dohromady už skoro 20 let, a Petra ráno ty jejich labradory chodí venčit, a my jsme ho přistihli, protože bylo to v Itálii, samozřejmě on nevládne italštinou, ale nicméně šli jsme za ním, protože jsme šli pro čerstvé rohlíky a viděli jsme, jak on tam plynně hovoří s nějakou dámou místní, která tam obdivovala ty jeho psy a mluvila na něj v italštině. No a evidentně říkala, že má jako hezké psy. Pak jsme pochopili v tom kontextu, že vlastně její líto, že už toho psa nemá, říká, že ten její morte, morte, a ten Petr na ní koukal, nerozuměl, tak madam ukazovala, jakože prostě vypadalo to, že spí. On říká, a spinká váš pejsek, spinká. My jsme říkali, Petře, ona ti říká, že ten její umřel.
0: Tak ona mu pravděpodobně nerozuměla, jestli spinká, spinká, říkal
1: asi
0: česky.
1: Asi ne, no, říká, tak, spinká, tak, ano, ano, spinká, spinká, ten váš spinká.
0: Tak to nebyl zas takový problém, ale příhoda je to samozřejmě
1: příhoda
0: pěkná.
1: Je to veselá, no. A potom mám jednu tady z Česka, ale tak to taky nebylo fópa, spíš taková úsměvná věc. Můj přítel, který vládne angličtinou velmi špatně jako já, tak jsme šli jednou jako poslední z jednoho pohostinství a byli tam nějací cizinci, kteří šli pro změnu obdivovat naší Pepunu, která tam s námi byla. No a Jiří má takovou věc, že když potom jako ta hladina alkoholu se zvýší, tak začne hovořit anglicky.
0: A plyně několika jinými jazyky.
1: Samozřejmě není to problém. No a vzhledem k tomu, že vládne velmi špatnou angličtinou, stejně jako já, a ti cizinci hovořili anglicky, tak on si s nima úplně parádně pohovořil v angličtině, evidentně tady obsah, a oni na ty jeho věty, které byly poměrně nesmyslné, normálně v angličtině také odpovídali, no tak tím se bavíme dodnes.
0: Jo, tak to je příhoda, která jak si žije v mnoha různých podobách u mnoha různých lidí, a netýká se to jenom angličtiny, člověk se diví. Proto já jsem čekal, jak to dopadne s tím pejskem v Itálii po ránu, protože kdyby to bylo večer, tak bych chápal, že se dá normálně plyně hovořit jako
1: samozřejmě
0: Italkou úplně bez problémů.
1: Vidím, že to, že máš taky podobnou zkušenost.
0: Dá se říct, ano. Ano. Prostě jazykové schopnosti se s postupujícím dnem a večerem
1: zvyšují.
0: Dramaticky zlepšují.
1: To je pravda. Tak nám napište, jak jste na tom vy, naši milí posluchači. Těšíme se.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: O FOPA v zahraničí, které jste provedli, jak to celé dopadlo, jestli jste se tomu zasmáli, anebo ne, o tom všem si s vámi povídáme. Přidala se i naše posluchačka Mirka. Dobrý den, podobně jsme dopadli s tatínkem před 55 lety v Rumunsku. Městem jsme se nesli, tatínek v tílku, krátkých kalhotách, já pouze v barevné podprsence od plavek a v minisukince. No, tak nás tehdy zastavila policie a museli jsme se jít do obléci, napsala Mirka.
1: A my si teď budeme povídat s mužem, kterého vždy rádi slyšíme na vlnách dvojky, vždy je to zajímavé povídání. Sem tam se nám také stane, že nám odkývá ten telefonický rozhovor a my potom zjistíme, že mu voláme kamsi na druhý konec světa. Tak nevíme, kde je teď, ale rozhodně je s námi ve spojení. Jan Papež, profesionální průvodce a místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky. Hezký den.
2: Krásné dopoledne, jsem tentokrát v Praze, tak snad nás nebudou rušit žádné zvuky vodopádů nebo křik ptactva.
0: No tak samozřejmě uvidíme a uslyšíme. Pane papeži, otázka na začátek obecná, z vašeho pohledu a zkušenosti, umíme se chovat v cizině, tedy my Češi?
2: Tu práci dělám 35 let, za tu dobu jsem potkal možná tisíce Čechů na cestách. A musím říct, že jsem velmi hrdý na to, že se Češi za ty roky naučili v zahraničí chovat. Jsou samozřejmě výjimky, s těmi se samozřejmě taky potkávám. Mám bohužel ten syndrom Komenského, že se je snažím vychovávat a vždycky to dopadne špatně, protože málem přijdu k nějaké újmě. Ale obecně se dá říct, že se Češi umí chovat v zahraničí, mají respekt k domácím a tak dále. Když to porovnávám s některými národnostmi ze západní Evropy nebo ze Spojených států amerických, tak jsem na Čechy hrdý.
1: Dobré zprávy, děkujeme za ně. Přeci jenom, jaké je nejběžnější fopa v zahraničí, se kterým se setkáváte? Ono samozřejmě jde o to, v jaké zemi se nacházíme, ale také to může být něco zcela úsměvného, co člověk opravdu jak si udělá nevinně, protože netuší, že by to mohl být problém. Je něco takového?
2: Obecně platí to, co jste zmínili i v tom úvodu, že oblečení je strašně důležité a vnímat to, v jakém světě se pohybuju a jaké jsou nepsané předpisy pro to, abych byl oblečený tak a nějak, tak to je určitě asi největší chyba, kterou Češi v zahraničí v tuhle chvíli dělají. Pak je samozřejmě určitá hlučnost, zvlášť když Češi fungují v nějaké skupince, tak jsou často hluční a máme nějaká pravidla stravování, které taky jsou nezbytně nutné dodržovat v zahraničí a tam si také Češi občas udělají nějaké fópa, že sní třeba to, co se nejí.
0: Říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky průvodce Jan Papež, který se s námi povídá. Pane papeži, když se podíváme na prevenci, tedy prevenci fópa, co bychom měli udělat, abychom se fópa vyhnuli, než se vypravíme do nějaké země?
2: Platí to úplně obecně. Především si mám uvědomit, do jaké země vlastně jedu. Jaký je tam politický systém, jaký je tam náboženský systém a tomu se trochu přizpůsobit. Myslím si, že klienti cestovních kanceláří dostávají pokyny před cestou, kde tohle všechno mají jednoznačně napsáno. Často se stává, že to lidé nepřečtou, ale jinak je na internetu se dá samozřejmě najít, jaká jsou pravidla, ale stačí někdy zdravý rozum. Prostě když jedu do islámské země, tak nebudu provokativně oblečený, dávám si pozor na některé věci z hlediska jídla a tak, ale myslím si, že podstatné je si vlastně uvědomit, kam jedu a že jsem tam na návštěvě. Že my do té země jedeme na návštěvu a taky asi nemáme rádi, když k nám přijde někdo na návštěvu a chová se jinak, než si představujeme, že by se u nás doma měl chovat.
1: A otázka na závěr, protože zcela nepochybně své přátele z ciziny sem tam přivítáte i u nás. Je něco, když jste mluvil o tom syndromu Komenského, na co právě je upozorňujete, aby si na to dali pozor u nás a nezpůsobili nějaký trapas?
2: Já si myslím, že já vítám spíš ty zástupce cestovních kanceláří z celého světa a ti jsou docela poučení, ale myslím si, že často narážejí třeba na chování, na své vlastní nepříjemné chování v restauracích, na chování se k číšníkům a tak dále. někdy mají pohrdlivý přístup k lidem, kteří jim slouží, zvlášť ti lidé, kteří přijíždí třeba z arabského světa. Na to je upozorňuji, že na to jsme velmi citliví. I já nemám rád, když se Češi povyšují nad někoho, kdo jim dělá nějaký servis.
0: Pane papeže, nedá mi to, Jirka říkal, poslední otázka, ale vy jste hodně zcestovalí, všechno víte, i vy máte na svém kontě nějaké fopa v zahraničí?
2: Ježiš, mnoho. Často se mi stane, že si třeba neuvědomím, že v některých zemích se při setkání nepodává ruka, nabídnu tu ruku, ten člověk ji přijme, ale vidím, že kdyby mohl, tak se běží rychle umýt, protože prostě z jejich nějakého zvyku a tradice se ruce nepodávají a třeba se zdraví jenom úklonou a podobně, tak to se samozřejmě stane. Někdy je fopa v zahraničí dát přednost ženě ve dveřích, což se v mnoha zemích nevnímá jako pozornost, ale jako hůvátství. Takže občas určitě udělám fopa.
1: Uklidnil jste nás na závěr, když se nám něco stane, že i mistr tesař se někdy utne. Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky, profesionální průvodce a náš milý host, jako vždy i dnes na Vlnách dvojky. Děkujeme a přejeme krásné dny.
2: Moc děkuji za pozvání a všem krásnou dovolenou, pokud možno bez fopa.
1: Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.

0: Povídáme si o našich přešlapech, trapasech, fópa v zahraničí. Vy nám píšete mnoho zpráv. Já jsem na začátku mluvil o tom makovém rohlíčku.
1: Ano.
0: A té etiopské návštěvě. A náš posluchač František se ptá, že mu to není úplně jasné, co bylo příčinou odchodu etiopské návštěvy s makovým rohlíčkem v puse, jestli jsme ho dělali z plesnivého máku. Tak ne, jde o to, že v Etiopii je smíšené náboženství, jsou tam křesťané, ale mnoho lidí také vyznává islám. No a pro ně je mák zapovězen. V některých zemích je mák dokonce zakázáno jak pěstovat, tak samozřejmě konzumovat. A jedná se samozřejmě o to, že z máku se vyrábí opium, může fungovat jako droga. A pro mnoho lidí je prostě mák zcela zapovězenou surovinou, komoditou, potravinou. A to platilo očividně i v tomto případě.
1: Tak toliko vysvětlení. Mimochodem, ten e-mail od Jiřího má krásný název. Dotaz makový se to jmenuje. Tak byl zodpovězen v tuto chvíli. Díváme se do té korespondence, hovoříme dnes s vámi o fopa na cestách. Irena se přidala. Hezký den v restauraci, objednáváme jídlo a nápoje. Natěšená, že vyzkouším italštinu v praxi. Výměna písmenek ve slově a místo, a teď doufám, že to dobře přečtu, spremuty, tedy šťávy, jsem objednala spermutu, tedy spermie. Asi jsem nebyla první, ale číšníka to velmi pobavilo. Děti chtěly restauraci okamžitě opustit. Pak se jen mírně sesunuli pod stůl, aby byly co nejméně nápadné. Manžel se držel za hlavu, tu měl v dlaních, ale jinak to bylo moc dobré a po zbytek dovolené objednávali radši děti v angličtině.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
4: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
5: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
3: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00. Protože ranní dvojka nikdy nespí.
6: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor.
6: Regina.
7: Jakub.
8: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: My si dnes povídáme o cestování, o fopa na cestách, no a našli jsme právě jednu zprávu, která se tak cestování trochu týká, nebo možná lépe řečeno návratu z dovolené, protože turistka převážela neuvěřitelných 55 kufrů a vše pro osobní potřebu, tedy jak řekla, na hranicích, a to všechno potvrdili i překvapení švýcarští celníci. Zkus si zapnout teďka, mikrofon, je teprve začínáš, ano?
1: Daleko lépe funguje s tím zapnutým mikrofonem. Je to opravdu tak, 55 kufrů. Celníci nechtěli sdělit, o co konkrétně šlo, ale opravdu to všechno byly věci nejrůznější osobní potřeby, které nebyly zakoupené v zahraničí, tedy je ta turistka musela vést už po cestě tam. Jako je to neuvěřitelné. Ano.
0: No a docela byli rychlí, zkontrolovali těch 55 kufrů, které dáma vezla za 20 minut. To byla docela rychlost. Přemýšlím nad tím, co tam všechno mohlo být v těch 55 kufrech.
1: Přemýšlej, ale přemýšlet za chvíli budou i naši posluchači, tedy doufáme, že vy, a to úspěšně.
2: Dva na dvojce.
3: Vaše přání na naši hlavu.
1: Protože na základě jednoho přání, které nám přišlo před několika týdny, a my jsme si z něj udělali takovou pravidelnou položku, která se alespoň jednou v týdnu objeví u nás ve vysílání, je tady další hádanka.
0: Je to tak, a dnes jsme připravili zvuk, a tedy jenom říkáme, že ten zvuk vždycky vyrábíme naživo, tady nemáme ho předtočený, a i dnes se vás ptáme, co to je za zvuk, ten, kdo bude první se správnou odpovědí, počkej, kterou nám pošle na 720, nebo na dvojka@rozhlas.cz, tak dostane ponožky dvou na dvojce. Šárka a Jirka, ty jsi natěšený. Prosím tě, tak zvuk je tady. No, Jiří je připraven.
1: Musím to připravit, ano. Takže můžu, Šárka.
0: Ano, můžeš. To bylo lehké dneska.
1: Uh-huh. Myslíš? Uh-huh. Ještě jednou.
0: Sázím na naše posluchače. Tak co to je, to se vás dneska ptáme a jsme zvědaví, kdo bude první s tou správnou odpovědí.

0: To byla Leona Machálková a tahle jedna jediná písnička stačila k tomu, aby přišly desítky a desítky vašich zpráv. No a nutno říct, že snad v 99% se správnou odpovědí. Cože to bylo za zvuk, který teď zopakuji? Tak Šárko?
1: Tak byla to sešívačka, máte to správně, když tam byla nějaká razítka. Šicí stroj tam dokonce jednou byl, ale samozřejmě...
0: Šicí stroj?
1: Ano, ale ta sešívačka, tak ta byla nejčastější a samozřejmě taky správná odpověď. První, kdo ji napsal, byl někdo, kdo vlastní telefonní číslo s koncovkou 866, takže my gratulujeme a ponožky dvou na dvojce posíláme.
0: Tak dají se sešít k sobě.
1: Čemu by to bylo?

0: A ještě malé zastavení těch trapasů a fopa v zahraničí. Jarmila nám napsala: zdravím Šárko a Jirko. Jak už to bývalo, my jsme kdysi dávno podlehli burzové mánii v Polsku. S několika přáteli jsme se domluvili a vyrazili jsme auty na cestu my trabantem, kde na zadním sedadle spaly dvě malé dcery. Na hranicích s Polskem chtěli doklady, tak můj muž je podal z okénka a pán se zeptal pro mého muže nesrozumitelně, čo vežeče. A já jsem tomu napřed nevěnovala pozornost, ale až se situace začala vyostřovat a můj muž mával rukama a vykřikoval, no kam by jsme jeli, do Polska na burzu, tak jsem se zaposlouchala a říkám, on se ale neptá, kam jedeme, ale co vezeme, jenomže to už bylo pozdě, museli jsme trabantíka opustit, všechno vystěhovat, prohlídka byla opravdu důsledná, ostatní už na nás čekali za čáru a smáli se, že pisařenci jsou pašeráci, po těch mnoha letech se tomu smějeme, ale tenkrát to nebylo vůbec příjemné, napsala Jarmila.
1: Děkujeme za vaše přešlapy, trapasy, omily v zahraničí. Když jsme začali u Itálie také můžeme skončit, protože někdy si opravdu můžeme koledovat o problém. Dá se samozřejmě všechny informace ověřit a dohledat na internetu, ale například v Benátkách, kdybyste si chtěli dělat piknik, tak to je dokonce přísně zakázáno pořádat pikniky, aby se město ochránilo před následky masového turismu. V některých částech Florencie je zakázáno v době dopravní špičky jíst, a to se bavíme opravdu o zákazech, nebo pozor, posezení na španělských schodech v Římě. Oblíbené to místo na historických schodech, které byly nedávno nákladem téměř 2 miliony dolarů zrestaurovány, je nyní zakázáno sedět. Tak až budete v Římě, běžte se podívat na španělské schody, ale nesedejte si.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Povídali jsme si o přešlapech, ale ta hodina mezi 9. a 10. utekla jako voda, zbývají z ní už jenom 3 minutky a proto je čas pozvat vás k poslechu dnešní poradny po 10.
1: Je to tak, dnes si budeme povídat o něčem, co se bude hodit v následujících letních dnech. Letní nealkoholické drinky, o nich to bude, s prostorem třeba právě pro vaši otázku ve 2. a 3. části poradny. Ovšem po zprávách s Naďou Procházkovou.
0: A teď ještě skvělý Louis Armstrong.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude herec, ale také režisér Roman Zach. Jaké to je vrátit se po mnoha letech do seriálu Ordinace v růžové zahradě? Co všechno se může dozvědět v prádelně v Brooklynu? A radí se s ním jeho syn o herectví? I na to mi odpoví můj milý kolega Roman Zach.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
1: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
1: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Přibývá neregistrovaných domovů pro seniory podle ombudsmana hlavně v Jihomoravském kraji. Izrael ráno několikrát zaútočil na jih Libanonu. V oblasti přitom měl platit klid zbraní. Počasí bude oblačno až zataženo postupně místy přehánky. Teploty až 25 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobré dopoledne. Prezident Petr Pavel se účastní jednání Bezpečnostní rady státu. Zajímat ho budou výdaje na obranu, nová koncepce české armády nebo taky poučení z krizí z nedávné doby, jako byl blackout nebo povodně.
2: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. A samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
1: V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíc neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě.
3: Teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
4: Protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb.
1: Pracovnice neregistrovaného domova v Miločicích na Kyjovsku se mě marně snažila po telefonu spojit s údajnou provozovatelkou tohoto zařízení. Podle mluvčí Kyjova Ivany Martinkové odhalili místní úředníci v regionu za 10 let 45 takových domovů.
5: Přesný počet ubytovaných osob neznáme, odhadujeme, že se jedná o stovky osob v rámci regionu.
1: Kontroly má na starosti krajský úřad, momentálně dělá 3. Alena Hysová, Český rozhlas. Izraelská armáda dnes ráno několikrát zaútočila na jih Libanonu, informovala o tom tamní tisková agentura NNA. Stalo se to navzdory nedělní dohodě mezi Íránem a Spojenými státy. Ta má zaručit klid zbraní nejen v Íránu, ale taky na arabském poloostrově a Libanonu. Izrael ale už minulý týden uvedl, že se necítí dohodou vázaný a v útocích bude pokračovat. V Trutnovské české lesnické akademii kontroloři z Královéhradeckého kraje objevili desítky pochybení. Vyplynulo z ní například, že končící ředitel lesnické akademie Miloš Pochobratský si loni bezplatně půjčil služební auto na hokejové mistrovství světa v Dánsku. Nebo podle knihy Jíst řídil 2 svá služební auta naraz. Pochobratský minulý týden požádal o uvolnění z funkce. Jeho konec ale podle mluvčího kraje Dana Lechmana s výsledky kontroly nesouvisí. Pochobratský pochybení odmítá. Na mistrovství světa jel prý reprezentovat školu. V Liberci je ode dneška znovu průjezdná, frekventovaná Vítězná ulice. Po 9 měsících skončila kompletní oprava úseku mezi muzeem a kasárnami, včetně osvětlení. Město za práce zaplatí 74,5 milionu korun. Původně měla být oprava hotová už v dubnu. Zkomplikovaly ji ale nedokončené přeložky sítí nebo staré plynové potrubí, které firma musela odstranit.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude oblačno, místy přechodně polojasno, místy přehánky. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by měly srážky ustávat. Teploty 20 až 25 stupňů. Na Jižní Moravě až 27, na horách kolem 17.
0: Doprava.
1: Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rosice. Na kilometru 179 začíná kolona, pokračuje na kilometr 183. Tam stojí porouchané osobní auto. Na východní části okruhu směrem na Běchovice trvá silný provoz od sjezdu na Hradeckou D11 přes Štěrboholskou spojku až za Europark. V opačném směru se jede pomalu na jižní spojce od Spořilova. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Čárka Volemanová a Jirka Holoubek.
7: A Naďa Procházková by si jistě zasloužila letní nealkoholický drink za výborné zprávy, které připravila. No a proč to říkám? Protože o nich si právě dnes budeme povídat. Doba, kdy nealkoholické pití znamenalo jenom přeslazenou limonádu nebo vodu s citrónem, je dávno pryč a my můžeme být s čistým svědomím velmi kreativní.
8: V příštích minutách nás světem moderních nealkoholických drinků, které si snadno připravíme i sami doma, provede barmanka Anna Nováková. My se jí budeme ptát, ale do našeho povídání se jako tradičně v poradně můžete zapojit i vy.
7: Těšíme se na všechno, co se dozvíme. Teď je 5:05 a dva na dvojce vám přejí hezký den.
0: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A jak jsme slíbili, tak učiníme letní nealkoholické drinky tématem naší dnešní poradny a s námi už ve studiu šéf barmanka paláce Akropolis Anna Nováková. Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce.
3: Hezké dopoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu.
4: Začněme možná s trošku jiného úhlu, protože v posledních měsících a letech se hodně mluví o tom, že mladí přestávají pít alkohol, nebo že ho pijí podstatně méně než třeba naše generace a tak podobně. Je to pravda z vaší zkušenosti a má to samozřejmě vliv i na to, že se víc společnost zaměřuje právě na nealkoholické nápoje?
3: Určitě, je to pravda. Mladí nepijí tolik, soustředí se víc na zdravý životní styl a obecně těch důvodů, proč nepít alkohol, je spousta. A skvělé na tom je, že dneska už se vlastně nikdo neptá, proč. Prostě jsou tam varianty nealkoholické a jsou oblíbené.
2: My jsme říkali, já si to pamatujeme s Jirkou oba dva, že když se řeklo nealkoholický drink, tak za našeho mládí příliš velký výběr nebyl.
4: Šprďola.
2: Ano. Jak se to vlastně proměnilo z vašeho pohledu, byť jste velmi mladá? Jaké jsou ty nealkoholické drinky dnes?
3: Proměnilo se to výrazně. V posledních letech hlavně. Dřív to byla, máte pravdu, spíš taková náhražka, ale dneska už je to vlastně plnohodnotné. Barmanská disciplína, kdy vlastně ten zákazník chce stejný chuťový zážitek jako právě člověk, který si objedná prémiový koktejl. A ty možnosti už tam dneska jsou.
4: Jakým způsobem se toho dá docílit? Úplně každý z nás zná, dejme tomu, mojito. A když někde vidím mojito a nealko mojito, jako nepoznal bych to?
3: Teoreticky zrovna u toho mojita úplně ne, protože tam právě převládá chuť té máty, citronové šťávy nebo třtinového cukru, takže u toho mojita je to zrovna jasné, ale dají se vytvořit velmi zajímavé vrstvené chutě i bez použití právě alkoholu.
2: Nevím, jestli, co se týká nealkoholických drinků, do toho zasahují také nějaké módní trendy. Jestliže ano, tak jaké jsou ty letošní?
3: Letošní trendy bych řekla, že jsou... Obecně už se ustupuje od těch exotických chutí a myslím si, že konečně lidé objevují kouzlo těch lokálních a sezónních surovin. Takže myslím, že se vrací rybíz a takové to, co prostě má každý doma na zahradě a dá se z toho vytvořit vlastně skvělá originální chuť.
4: Co byste mi namíchala, kdybych chtěl něco s takovou skvělou originální chutí, například tedy s rybízem? Jak by to vypadalo?
3: V základu bych asi vytvořila dobrý domácí sirup. To je vlastně takový jako univerzální surovina. Do takového domácího koktejlu bych vždycky vložila něco sladkého, něco trochu kyselého a nějakou aromatickou složku, nějakou čerstvou bylinu nebo něco zajímavého, co to právě pozvedne na jinou úroveň, než je jenom limonáda nebo nějaká ovocná šťáva. Takže konkrétně těžko říct, ale právě když obsáhnete všechny tyhle tři chutě, tak vznikne prémiový koktejl v domácích podmínkách.
4: Ještě Šárka, pro mě napadá, když se dělá koktejl, samozřejmě se myslí na to, aby i hezky vypadal při tom podávání. Je to tak, že se snažíte, aby všechny ty složky byly skonzumovatelné? Já se samozřejmě typicky ptám na nějaký třeba lísteček máty nebo květinu nebo něco takového. Měl bych vám vrátit čistou sklenici?
3: Já se řídím pravidlem, že ta ozdoba by měla být jedlá, nebo by měla tomu koktejlu dodávat nějakou aromatickou složku. Takže hlavně by měla být z něčeho, co ten koktejl vlastně obsahuje. Takže když tam budou jahody, na vrchu bude plátek jahody. A pokud ale chceme, aby to bylo svěží, tak promnout tu mátu v ruce nebo s ní trošku tu skleničku potřít a zase se vytvoří úplně jiná svěžejší chuť.
2: Mm-hmm. Když zůstaneme ještě na chviličku doma, dejme tomu 5 základních věcí, které bychom měli mít v lednici, když dostaneme nápad, že si umícháme nějaký nealkoholický drink doma?
3: Těch 5 věcí bude. Za prvé citron nebo limetka, ta kyselost je velmi důležitá. Za druhé to bude právě nějaký domácí sirup. Za třetí to bude kvalitní perlivá minerálka. Za čtvrté to budou nějaké čerstvé bylinky a za páté to bude určitě led.
4: Potřebujeme shaker?
3: Ne.
4: A nebo nenutně?
3: Nenutně. Většina nealkoholických koktejlů se dá velmi efektně namíchat rovnou ve sklenici. A pokud chcete opravdu šejkovat, tak vám stačí úplně obyčejná zavařovací sklenice, kterou vytvoříte stejný efekt.
2: Ale nevypadá to tak, jako že pan Holoubek s tím šejkrem. Umím si to představit.
4: Pan Holoubek se šejkrem nikdy nic neskouší. To by nedopadlo dobře.
2: My si dnes povídáme o letních nealkoholických nápojích. Pokračovat v tom budeme ve druhé části poradny. To už samozřejmě s prostorem třeba právě pro vaši otázku. Já připomínám kontakty k nám do studia. 702-222-220 číslo pro SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz, e-mailová adresa a ještě telefonní číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Podle předpovědi meteorologů jsou před námi velmi teplé letní dny, tedy se jistě hodí vědět, co si dát na osvěžení, i proto mluvíme dnes o letních nealkoholických drincích. A naším hostem je Anna Nováková, šéf barmanka Paláce Akropolis.
3: A už jsou tady dotazy našich posluchačů. Mm-hmm. Ten jeden z prvních, který dorazil, je od Moniky, velmi stručný: jak dobře rozdrtím ovoce, musím ho mixovat?
4: Ovoce se mixovat nemusí, stačí ho jemně podrtit. Barmanskému vybavení se říká madler, ale vlastně vám bude stačit cokoliv, i druhá strana paličky na maso, abyste tam ty bylinky nebo to ovoce trošku pomačkali a uvolnili ty chutě.
2: Nevím, do jaké míry související dotaz, ale je to připomínka k věci. Přišla od Janiny a týká se domácích limonád podávaných v restauracích a píše: cena je stejná, ne-li vyšší než třeba pivo, eventuálně sklenka vína. To má být ta motivace. Tedy se pojďme dostat k tomu, jestli a případně proč jsou ty ceny opravdu vyšší.
4: Ty ceny jsou vyšší právě proto, jak jsem říkala na začátku, díky kvalitě a prémiovosti těch produktů. Samozřejmě mohli bychom kupovat nějaký jako jednoduchý sirup, který se zalije sodovkou, a spousta restaurací to tak bohužel dneska dělá a ta cena je stále vysoká. Ale v ideálním případě by to měl být nějaký kvalitní domácí produkt, na kterém si někdo dal záležet, dal do něj kvalitní cůr suroviny, a proto ta cena je právě vyšší.
3: Mm-hmm. Další dotaz od naší posluchačky Vendulky: jsem diabetička, tak mě zajímá nealko bez cukru a klidně s ovocem, ale bez umělého sladidla. Mm-hmm. Poradíte mi?
4: Já bych volila cestu ledového čaje. Mám čaje hrozně ráda. Je to ideální varianta, jak si udělat osvěžující nealkoholický nápoj. Právě můžete zahrnout i čerstvé ovoce, čerstvé bylinky a vůbec to nemusí obsahovat žádný cukr. Takže já bych volila ve vašem případě čaj.
2: V barmanském slengu nebo názvosloví se objevuje slovo infuze. Co to v tomto případě znamená?
4: V tomto případě není to taková věda, jak to zní. Vlastně je to takové složitější slovo pro louhování. Když přidáte do limonády snídku máty nebo nějaké jiné bylinky a necháte ji tam chvíli být, tak vlastně se ta chuť uvolňuje a průběžně se bude ten nápoj měnit. Takže tak by se dala vysvětlit infuze v nealkoholických koktejlech.
2: Platí čím déle, tím víc?
4: Platí, ale také platí, čeho je moc, toho je příliš. Vždycky můžete přidat, ale málo kdy můžete ubrat.
3: Tak akorát.
2: Napřesno.
3: Petr nám napsal: dobrý den, zajímalo by mě, co si váš host myslí o míchaných nápojích typu káva s tonikem a podobně. Není to už trochu bizár?
4: Je i není. Káva je skvělou složkou nealkoholických koktejlů. Zrovna právě espresso tonik, když je dobře připravený, je skvělý osvěžující letní nealko koktejl. Dá se kombinovat s grapefruitovou šťávou, levandulovým syrupem, dá se do toho přidat spoustu dalších ingrediencí, které byste třeba s kávou nečekali, ale je to osvěžující a chutné.
2: Dostaňme se k teplotám, když mluvíme o osvěžujících nealkoholických nápojích. Zajímalo by mě, jak pracujete s ledem, jestli preferujete klasické kostky, nebo jestli se víc používá například drcený led, a jestli sklenici nachlazenou nebo ne?
4: Sklenice by vždycky měla být nachlazená. A k tomu ledu záleží, co je tíženým výsledkem. Pokud děláte nějaký větší džbán a chcete, aby to vydrželo chladné déle, tak platí, že ty větší kostky ledu samozřejmě tají déle a vydrží to chladné delší dobu. Pokud ale vytvoříte nějaký rychlý a silný koktejl, je dobré využívat ten led drcený, protože se právě průběžně rozpouští a ta chuť se zase ředí a mění během pití.
3: Mm-hmm. Vy jste říkala, že je dobré mít do toho drinku něco kyselého. Jak zacházet s tou kyselostí?
4: S kyselostí taky opatrně. Primárně využíváme třeba citron, když má být ta chuť taková svěží a elegantní. Limetka se využívá spíše u takových tropických chutí, ale dá se využívat třeba i, dají se využívat různé druhy octa. Ať už jako dochucení, anebo právě i třeba pro výrobu toho syrupu. Říká se tomu takzvaný šrap, kdy se maceruje ovoce s cukrem a následně po nějakých dvou dnech se to ředí octem a vzniká právě skvělá alternativa syrupu osvěžující na kysla s lehce fermentovanou chutí.
2: Mm-hmm. Kdybych použil parafrázi legendárního výroku: když nemáte limetku, dejte tam citron, když nemáte citron, dejte tam Maggi. Jaký je rozdíl pro vás jako barmanku právě mezi citronem a limetkou? Je to jako zásadní rozdíl a měli bychom opravdu zvažovat, co kdy použijeme?
4: Jako pro Pro mě jako barmanku je, ale myslím si, že pro výrobu domácích koktejlů to zas tak zásadní není. Primárně bych řekla, že citron je pro tu čistou, svěží kyselost a limetka spíš pro tu tropickou.
3: Děkujeme, to byla druhá část poradny. Vidím, že máš spoustu dotazů.
2: Já jsem si teď představil, musí to být zážitek jít k vám třeba na mejdan nebo na
4: mejdan. No určitě, určitě.
3: My si povídáme dnes o letních nealkoholických nápojích. Před námi ještě třetí část poradny, pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: děkuju ti.
1: Dva na dvojce.
2: Poradna.
3: Tématem naší dnešní poradny letní nealkoholické drinky ve třetí části a s námi ve studiu šéf barmanka paláce Akropolis Anna Nováková.
4: Stručný dotaz od Moniky, jak si vyrobím ledovou tříšť. Do mixéru s tím?
5: Do mixéru s tím, anebo klidně i do té zavařovačky.
4: Čili, počkejte, do zavařovačky a jako potom...
5: A prošejkovat s těmi ingrediencemi.
3: Vraťme se vlastně k té radě v první části poradny. No. Ty jsi to říkal, Jirko, čekají nás letní dny, možná někoho z nás zahradní párty. Dejte nějaký nápad nebo recept na nějaký nealkoholický koktejl pro víc lidí, co bychom doma zvládli.
5: Určitě. Já bych nevolila jednotlivé koktejly. Mě zrovna teďka o víkendu čeká moje narozeninová oslava a já se většinou chýlím k nealkoholickému mochitu. Je to ideální varianta, kterou dokážete připravit do nějaké velké nádoby s kohoutkem. Ta máta se tam bude průběžně infuzovat a můžete přidávat ať už cukrový sirup, tu citronovou šťávu, velké kostky ledu, prostě průběžně můžete přidávat. Host si to sám načepuje, hostitel se z toho nezblázní a když vedle ještě připraví nějakou misku s čerstvým ovocem nebo bylinkami, tak si každý host může ten koktejl doupravit podle vlastního a udělat něco vlastně originálního.
4: Je tady dotaz na kapitolu mléčných koktejlů, nevím, do jaké míry s nimi pracujete. Chtěla bych se zeptat na mléčné koktejly v létě, ptá se Zdeňka, lze použít kyselost i do těchto koktejlů?
5: Lze. I v mléčných koktejlech funguje kyselost skvěle, ale i dobře fungují kysané mléčné výrobky. Třeba takový kefír s jahodami může být skvělý osvěžující nápoj, který jako bonus i zasytí.
4: Jako objedná si u vás někdo na baru kefír s jahodama?
5: U nás zrovna ne, ale pro tu domácí výrobu si myslím, že to je docela zajímavá kombinace.
6: Jdeme na mejdan, dám si kefír. Tak,
5: v baru to není úplně běžné, ale při těch domácích podmínkách by asi mohlo být.
3: Ano, když nechceš příliš vařit a mít hodně jídla, tak. Dej tam kefír. Ano. Ještě jedna otázka od našeho posluchače, zdravím. Chtěl bych se zeptat, jak použít moučenku, když nechceme v koktejlu semínka, ale nechceme ztratit chuť a čas vytvářením sirupu.
5: Dá se, všechno se dá rozmixovat a předsedit. To je asi nejjednodušší variantou, anebo přes nějaké čajové sítko a nechat tam uvolnit tu dužinu bez těch semínek. Ale k té mučence to semínko trošku i jako patří vlastně. No.
4: Je nějaký hit posledních dní, týdnů, nebo myslíte si, že z nějakého nápoje, třeba i úplně nového, protože jak víme, v alkoholických koktejlech barmani i soutěží v tom, jaké koktejly namíchají, co nového přinesou. Platí to i u těch nealkoholických?
5: Platí. Dělají se v tom taky neuvěřitelné soutěže. Lidi využívají freše z já nevím, řapikatého celeru a klidně i jako trávy a všeho možného. A abych se v tom nestratila.
4: Chtěl jsem se zeptat na nějaký ten letošní hit.
5: Na ten letošní hit.
4: Jestli je.
5: Letošní hit, nevím jestli úplně letošní, ale myslím si, že je velmi oblíbená bezová šťáva. Je to taková klasika, kterou si hodně lidí připravuje doma, nemusí být moc sladká a je skvěle aromatická.
4: A ještě přeci jenom, když jste to zmínila, zelenina a nealkoholické koktejly. Řapíkatý celer, okurka, ještě něco?
5: Spousta. Teďka, co bych zrovna vytáhla, no tak ty bylinky se dají vázat úplně se vším. Říkám, okurka, řapíkatý celer, na cokoliv si vlastně vzpomněte, rajče už se dneska využívá v koktejlech.
4: No,
5: nebála bych se experimentovat.
3: Jirka vás evidentně nechce pustit z naší dnešní poradny, ale musím to utnout, nedá se nic dělat, protože čas té dnešní poradny právě teď vypršel. My děkujeme za to zajímavé a veselé povídání. Ať se vám daří. Hezké léto.
5: Já vám moc krát děkuju za pozvání a taky přeju hezké léto.
7: Vzpomínám, když tehdy před léty

telefony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

0: Další pozvání bude směřovat ke kávě o čtvrté. Platby v ordinacích bývají pro pacienty často nepřehledné. Kdy může zdravotnické zařízení po pacientovi požadovat úhradu a kdy už je takový požadavek v rozporu se zákonem? Jaká pravidla platí pro přijímání nových pacientů a může být registrace podmíněna zaplacením poplatku nebo jiné finanční částky? Důležité otázky, odpověď na ně dnes odpoledne. Hostem bude advokát Štěpán Ciprín a moderovat kávu o čtvrté bude Tereza Stýblová.
1: Za chvíli Červen Koberec, s ním samozřejmě Aleš Cibulka a ještě před začátkem téhleté dnešní procházky po Červeném Koberci upozornění. Pokud byste se chtěli podívat do Čelákovic na další výjezd Roučou rozhlas jede za vámi, nemusíte nakupovat vstupenky, stačí chvilku počkat a potom udělat, co jak si doporučí Aleš nebo k čemu vás vyzve, bude to velmi jednoduché.
2: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
3: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
2: Mrazivé léto.
3: To budou napínavé prázdniny na dvojce.
4: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Aleš dorazil do studia živě, velmi rádi tě vidíme, hezký den.
3: Hezké dobré dopoledne, přeji vám všem.
2: A mluvili jsme o tom, že přicházíš s rozdavačnou náladou.
1: Je to tak, protože ty si přinesl dvě vstupenky na nejbližší díl Roadshow, Rozhlas jede za vámi. Tak kam to bude tentokrát a jak tedy vstupenky získat?
3: Je pravda, že člověk má před sebou vždycky tu mapičku toho místa, kam vyráží, a potom, co máme za sebou, až potom, co máme Bohumín a tak podobně, ty Čelákovice, které máme vlastně blízko, a to je vlastně i výhoda pro ty, kteří jsou z Prahy a říkají si, pojeďte někam, kde i my to budeme mít blízko. Čelákovice, úterý 23. června. Místní kulturní dům už je téměř vyprodaný, ale já tady pro vás mám dvě vstupenky a bude to jednoduché, napište nám tak heslo jednoduché, chci tam.
2: Dobře,
3: chci tam, s vykřičínkem bych prosil, a kdo dorazí, je to 24. výjezd, tak ten, kdo napíše, jako neděste se 24., ne, tak jenom čtvrtý, dobře, aby to nebyl ten 24., Evička se zhroutila, kdo napíše jako čtvrtý, ano.
1: Evička je naše produkční, která nám to tady hlídá, aby to samozřejmě všechno regulérně proběhlo. 702 222 220, to je SMS-kové číslo, na které pište. No a než dorazí ta čtvrtá

0: Dneska, Aleši, prozrať, co se bude v úterý v Čelákovickém kulturním domě dít.
1: Ta sestava je tentokrát opět nádherná. Moderátorka Světlana Vitovská, pan hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák a k tomu všemu bude hrát a zpívat Tomáš Klus.
2: Silná sestava.
1: A rád zopakuji i to, často se nás ptají, a já to vlastně už po 24. rád řeknu, jak je to s tím vstupným, které vybíráme na tom, kterém místě. To vstupné, tedy jeho výši, si určují samozřejmě ty kulturní domy, sokolovny, hrady a zámky a my to vstupné, které se vybere, vždycky necháváme na tom místě. Tahle, jak já říkám, plechová kavalerie rozhlasová opravdu přijede zdarma, my vybereme peníze a tu je dají třeba na opravu fresek, tu na kulturní program, že si objednají někoho, koho by si normálně nemohli dovolit. Takže i v Čelákovicích to, co se vybere na vstupném, necháme na místě.
2: A my už máme tu čtvrtou SMSku.
0: Je to tak, chci tam i s vykřičníkem.
1: Ano, je tam ten vykřičník, ano. Já bych prosil, jestli je tam.
0: Jako čtvrtý někdo, jehož trojčíslí na konci, telefonního čísla je 622 a my srdečně gratulujeme.
1: Jete sympatiák, ano, 622, přihlaste se, uděláme si společnou fotografii.
2: Počítám, že to funguje tak, že naše produkce bude kontaktovat pisatele té SMSky a na všem podstatném.
1: No přímo 622, potom ano, si zajdou ano, na kávu, dají si oběd, tam domluví všechny ty věci, to k tomu samozřejmě náleží. Teď si vymýšlím, Evička se zhroutila. Po druhé,
2: protože to není oběd, ale večeře. Když je ale Aleši řeč o Roučou rozhlas jde za vámi, tak prosím, udělej takové lákadlo, protože Čelákovice už jsou za rohem, ale co se bude dít dál? Prázdninová pauza jako v divadle?
1: Ano, ano.
2: Od září?
1: Během té prázdninové pauzy to je zajímavé, protože my vlastně tenhle ten pořad vysíláme na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu a slibujeme, že budou mít šanci slyšet Rozhlas jede za vámi i na dvojce. A je to tak, po celé prázdniny. Všechny ty díly, které jsme projeli v uplynulé sezóně, každou neděli mezi 9. a 10. Rozhlas jede za vámi v sestřihu, tedy v tom, co slyšeli posluchači
2: regionu. Nejlepší.
1: To nejlepší, čili celé to budeme dávat. co pokračuje? V září Ivančice, tam bude Jan Rosák a Ilona Čáková. V říjnu Lipník nad Bečvou, Patrik Rozehnal a Radim Šváb. V listopadu Horšovský Týn, Dana Morávková a Jitka Zelenková. V prosinci Přelouč, Jitka Ješková, Ondra Kepka, Adam Ďurica. Podívejte se na rozhlas.cz, tam všechna ta místa jsou. No a mluvil jsem několikrát o tom, že Roučou by měla pokračovat až příští rok, tam tedy s velkým otazníkem víme, jak se věci mají, takže uvidíme a včas budeme informovat, ale ten letošní rok ten určitě dojedeme, jak jsme slíbili.
2: To určitě podtrhujeme, aby se něco. No, dobře, řekl si určitě, my ti věříme.
1: Jo, ano, slibuje, kdybych měl vzít káru a dojet tam. Ano, vezmu Jitku Zelenkovou na káru a vyrazíme do Horšovského Týna.
0: Aleš Cibulka, dnešní procházka po Červeném Koberci. Děkujeme za ní. Až budeš mít nějaké dárky, přijď zas.
1: Ty jsi lačná těch květin, viď? Jako uvidím, čeho je zítra světový den.
0: Mimochodem řeknu ti, jak se nám dal tu květinu minulý týden, tak ona pořád ještě, ta růže je překrásná, mám jí v kanceláři, ta byla čerstvá.
1: No jistě, přeláknul jsem jí lakem na vlasy.
2: Na
1: poluti šestkou.
2: Jsem vystřelil růži. Tak příště. Aleši, děkujeme.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas 2.

0: A další pozvání, my vás teď zveme k poslechu dnešních příběhů z kalendáře, které se budou věnovat Karlu Hegerovi.
1: Je to tak, kvůli tomu nemusíte do Čelákovic, můžete poslouchat kdekoliv. Karel Heger, toho si všichni vybavíme jako divadelního a filmového herce, ovšem byl také pedagogem, spisovatelem, recitátorem a esperantistou.
0: Jeho životní osud vám přiblíží Monika Valentová, Honza Kovařík a ještě dodejme, že příběhy z kalendáře můžete na dvojce poslouchat dnes krátce po 17. hodině.

0: A za chviličku už tu bude 11 hodin a blízká setkání. Adéla Gondíková nepatří k nejmenším, ale přesto dnes mezi jí a jejím hostem bude značný výškový rozdíl.
1: Je to pravda, chvíli jsem přemýšlela, kam povedou tvoje myšlenky. No já už to jenom doplním, protože hostem blízkých setkání Adély Gondíkové bude dnes herec Roman Zach.
0: Tak si to poslechněte, blízká setkání po 11. hodině. Naďa Procházková ještě předtím, a to přesně v 11 aktuálními zprávami.
1: No a my se budeme loučit jenom proto, abychom se zítra úderem 9. mohli zase přivítat. Budou tu dva na dvojce, Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Hezký den.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Případy, které potřebují vaši pozornost. Ústečtí kriminalisté odhalovali týrání malého chlapečka. Bezbraný. Nová kriminálka.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Policisté z Kazachstánu a Česka rozbili mezinárodní skupinu, která nelegálně obchodovala s osobními údaji. Počasí bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky a teploty až 26 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Senát se začne zabývat zpřísněním úřední změny pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o tranzicích rozhodovaly i soudy. Dnes to posuzuje sexuolog. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Pokračuje jedna z předkladatelek Daniela Kovářová.
2: Zaprvé se mi nelíbí ten legislativní stav neexistence po té, co Ústavní soud zrušil před těmi skoro dvěma lety část paragrafu 29 občanského zákoníku. A potom se mi nelíbí ta sociální nákaza tím nesouladem sexu nebo pohlaví a mentální orientace.
0: Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Třeba předseda sexuologické společnosti Libor Zámečník upozorňuje, že návrh by mohl zhoršit dostupnost péče. Organizace Transparent pak upozornila, že povinné roční psychoterapie by mohly vést ke státem řízeným konverzním terapiím. Návrh dnes Senátu míří do prvního ze dvou čtení. Europoslanci dnes budou hlasovat o nových pravidlech, která by měla zefektivnit návraty lidí pobývajících nelegálně v Evropské unii. Návrh počítá například s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území 27. Na pravidlech se už začátkem měsíce předběžně dohodli vyjednavači Europarlamentu a členských států. Policisté v Kazachstánu ve spolupráci s českými kolegy odhalili mezinárodní gang, který obchodoval s nelegálně získanými osobními údaji. Skupina podle tamního ministerstva vnitra zneužívala citlivá data lidí z Kazachstánu a dalších středoasijských zemí. Policisté kvůli tomu provedli domovní prohlídky mimo jiné v Astaně, Almaty, ale taky v Ústí nad Labem. Zabavili přitom velké množství nosičů dat a hotovost. Gang měl podle policie pevnou strukturu, včetně koordinátorských nebo operátorských pracovních postů. Skupina se řídila podle ceníku, který určoval například jednorázové poplatky nebo předplatné za poskytování nelegálních služeb. Ministerstvo životního prostředí dnes veřejně projedná dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí k projektu těžby lithia na Cínovci. Setkání začíná ve 3 hodiny odpoledne v Lidovém domě v Dubí Pozorce. Předmětem projednávání jsou vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
3: Lhůta pro písemné připomínkování skončila 11. června, ale dnes budou mít všichni zúčastnění možnost přednést ústně své připomínky. Veškeré připomínky pak budou podkladem pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Ministerstvo upozorňuje, že se nebudou projednávat majetkové či politické aspekty. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Ojedinělé postupně místy přehánky, hlavně ve východní polovině území. Večer budou srážky ustávat. Teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 178 se zastavuje a fronta pak pokračuje až na kilometr 183. Tam vyšetřují nehodu osobního auta s dodávkou. Silnice 14 mezi Náchodem a Rychnovem nad Kněžnou je před Dobruškou neprůjezdná po srážce kamionu s osobním autem. Dá se objet přes Černčice a Bohuslavice. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už blízká setkání a Adela Gondíková.
5: Je tomu tak. Dnes zde přivítám herce, který před 5 dny oslavil své narozeniny. Jestli jsem to správně dohledala. Zjistila jsem, že je tady o 2 měsíce starší než já, že jsme vlastně stejně staří. Sice jsme každý vyrůstali v jiném městě, ale jistě jsme prožívali podobné dětství. Zatímco já jsem nosila džíny, mrkváče, plísňovou bundu v 80. letech, on byl možná intelektuál ve svetru s knihou a kytarou. To se dneska samozřejmě dozvíme. Oba máme herecké školy. školy, každý jsme studovali docela dlouho, ale tak nějak životem se stalo, že nemáme úplně to absolutorium, to máme také společné. Zkrátka jsme rovnýma nohama skočili do divadelní praxe. Na place jsme se potkali vlastně jenom jednou, ale musíme říct, že pokaždé jsme se hodně pobavili. To teda musíme říct oba dva, doufám. A doufám, že tomu tak bude i dnes. Mým hostem je herec, režisér a hudební skladatel Roman Zach.
6: Ahoj, krásný dopoledne.
5: Krásné dopoledne. Jak jsi to měl v těch osmdesátkách s tím oblečením? Byly to mrkváče, byly to plísňáče nebo ne?
6: Byly to plísňáče, a který jsem si vždycky... Máma, ona pracovala vyspořitelně a jezdili do Maďarska.
5: Takže papírová bunda.
6: Závodit v rychlopsaní, a ona to vždycky vyhrávala. A přivezla takový jako ty zásoby těch plísňových jako bund, těch hnusných triček bez rukávů. A já jsem to vždycky nasadil a všechny jsem si tou žiletkou jako roztrhal.
5: Aha.
6: Že já jsem ještě, to byla taky moda, ne? Že
5: no jasně.
6: To roztrhaný a ona vždycky mi zabije.
5: Rodiče to těžce nesli, ano.
6: Těžce, a můj otec se naučil na stroj, takže mi to vždycky zašíval potom.
5: To vypadalo hrozně. Takže jste měli takový koloběk.
6: Takový koloběk.
5: Ale papírová bunda byla také velice dobrá. Za chvilinku si budeme povídat tedy s hercem Romanem Zachem.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: S hercem Romanem Zachem se tady stále usmíváme nad oděvy z roku 80, nebo zkrátka tou módou, která se tehdy nosila, kterou jsme nosili oba dva, když bych u toho zůstala a řekla ti šatník paní mlynářky. Co to bylo za akci? Kde jsi to moderovala?
3: Jak jsi na to přišla?
2: Já jsem přišla.
3: Ty sleduješ sociální sítě, šatník paní mlynářky. Normálně moje kamarádka Linka Studenková, která má chlupu v Želevicích, tak ta vesnice slavila 800 let od první zmínky. A ona se vymyslela takovou velkou akci pro místní a pro okolí, a protože jsem tam asi dvakrát hrál na povozu, tak jako punk, a tak oslovila mě a známe se, jestli bych to nemoderoval společně s mojí kolegyní. A teď jsem úplně blbej, jak se jmenuje.
2: To nevadí, ale šlo tam o ten šatník, o tu módu vlastně.
3: A tam byl, ano, a součástí toho programu byl to jsou místní holky, které prostě jedou tady ty dobové kostýmy a měli tam bodní přehlídku, kterou já jsem se jel komentovat ještě. Tak já tomu moc nerozumím, tak jsem prostě jako v rámci nějaký improvizace prostě to komentoval. A vždycky ta jedna modelka, já jsem říkal, choďte pomalu, dělíte ty točky, tak to trvalo vždycky minutu a já jsem do toho něco jako rádoby vtipně jako říkal. Takže to si našla, takže to byl šatník paní mlynářky.
2: No ale takže moda tě ale za stolik jako nebere, asi to bereš jako normálně. Bavili jsme se o tom, jestli si tedy chodil v tom svetru a četl ty knihy, nebo jestli si to někdy trošku řešil.
3: Jako úplně ne, mě moc to, zaprvé trendy vůbec nesleduju, mě tak jako baví na sobě to, co mi tak sedne a řekneš si jako, že ti to jako pasuje a pak to nosím furt, jako moje žena prostě furt kouká do té skříně, která je úplně nadspaná tvrdí, nebo asi je, takový když tam dáváš ten...
2: Všichni máme nadspaný skříně.
3: A když dáváš tu ruku ven, tak to vypadne a já mám furt tohle, jako, nechci říkat tak dlouho, já se vyperu vždycky večer a ráno se ho zase beru.
2: Protože ti to samozřejmě jde k těm brýlím, se to nemyslím, že jenom pro posluchače, kteří nevidí, no, má na sobě kamera. Zelené triko a zelené brýle.
3: A zelenou mikinu, přesně.
2: Když jsem mluvila o těch narozeninách, byla nějaká oslava?
3: Byla oslava. Já ty oslavy teda nemám moc rád. V 50. nám mi rodina připravila takovou tu tajnou, pro mě nenáviděnou oslavu, že jdeme někam. Já jsem se to teda jako trochu dozvěděl, ale jsem vlastně strašně napjatej, to už jsou ty 3 roky. A skončili jsme v jedné restauraci, kde byl ten obrovský stůl a tam nebyl nikdo už. Teda ještě. No. A já jsem říkal, no to je přesně ono, nikdo mě nemá rád.
2: Nikdo nepřišel.
3: Vy jste opravdu byla tam hádka hned jako s tou mojí rodinou. Jako my jsme tady ušli jako od černého vola, takže jsme měli tak jako takovou hladinku. A já opravdu jsem propadl, protože jsem říkal, OK. Tak jsem šel na bar, objednal jsem si celou láhev vína a sedl jsem si do čela toho stolu a jsem jí skoro jako na X vypil, že mě nikdo nemiluje. A pak začne chodit. Teda. A co se týká, jako teď tak jsme byli, odjeli jsme na chalupu a strávili jsme to po vejletech tam, byla tam pouť jako žďárecká a takový jako vejlety, takže to bylo takový v kruhu rodiny a pak jsme vlastně trošku vylezli ven právě na té pouti, tam se to i dozvěděli, že mám narozeniny, takže to bylo takový divočejší.
2: Řetískáč byl zadarmo, něco takového.
3: Ne, nebyla to tahle pouť, byla to jako pouť, taková ta staročeská, dejme tomu, jako... s chůdařema a tak. No, ale dozvěděli jste to a tím pádem jsem nejenom získal strašně moc kamarádů. Tam bylo dobře.
2: To bylo dobře. Ale když jsi zmínil tu 50, byl to nějaký zlom? Říká se, že muži to prožívají daleko hůř než ženy. Jak jsi to měl ty?
3: Já to nějak... Vůbec. Spíš to vnímám, no, jako no, vnímám to tak, že jsem si vždycky říkal, že po 50 se všechno změní a že už nebudu tolik pracovat a už se nebudu probouzet spocený, že nevím, že nemám práci a ono se vůbec nic nestalo. Jako furt musím pracovat ještě vlastně víc, ještě dokonce jsem si třeba myslel, že po 50 už nebudu tolik jako vynervovaný z těch představení nebo z toho někdy z toho natáčení, ale je to horší a horší. Prostě dřív jsem měl pocit, že jsem byl nervózní z premiéry a dejme tomu z první reprízy, teď jsem už nervózní z každého představení. Dneska hrajeme...
2: Jako kvůli textu nebo kvůli čemu?
3: Tak vůbec, že to nikdy není zažitý, jsou jako inscenace, které už jsou zažitý, ale prostě jsou třeba teď, dneska máme Dona Kichota, divadle Metro s Ondrou Bauerem, jsme jenom ve dvou a hráli jsme to jenom dvakrát a už teď jsem seděl v autě, nejsem sem přišel, prostě čtu se, já jsem z toho jako, a teď jak o tom mluvím, už se začínám zase rosit.
2: Už to začínám.
3: Takže to jsem si myslel, že 50 jako opadne.
2: Tak možná je to nějaká zodpovědnost.
3: Možná to je nějaká zodpovědnost asi, no. Takže radím všem 40-tníkům, nezlepší se to.
2: Tak to je fajn. Už jsi zmínil to představení, za chvilinku se k němu dostaneme. S hercem a režisérem, hudebním skladatelem Romanem Zachem si dneska povídáme na dvojici.

0: Herec a režisér Roman Zach je mým hostem. Už jsme v minulém stupu nakousli trošku divadlo. Ty jsi tady zmínil představení, které budeš hrát zítra, ale já bych raději začala představením.
1: Dneska dokonce,
0: ale já bych začala představením Prádelna v Brooklynu, protože ty jsi byl vlastně nejen u zrodu tedy nové inscenace, také v divadle Metro zatím hrajete, ale vlastně u zrodu nového divadla, je to tak?
1: Ano.
0: Mám tady program, jmenuje se Uvidíme se.
1: Uvidíme.
0: Ano.
1: Uvidíme. Ano, Nikol Kouklová přišla s tím, že by chtěla založit společnost, respektive, že by chtěla, našla si divadelní hry nějaký a že by chtěla inscenovat a zjistila, že právnicky je to složitý a musí mít nějaký subjekt, takže vlastně založila divadlo Uvidíme a tohle je první inscenace týhle nový divadelní společnosti.
0: Koliká ta hra to teda byla, když těch dala víc? Koliká ta hra byla tady tak, že jsi vybrala zrovna tuhle?
1: Přišlo to filtrem od Nikol, takže ta už četla nějaký, tohle byla třetí, řekl bych.
0: Mm-hmm. Čím tě zaujala?
1: Zaujala mě, takže není na první pohled, jako, že to není komedie, je to tragikomedie, je psaná jako ten Patrick Shanley, jako vyhlasný, myslím, etablovaný autor, i jako hollywoodský, netflixovský, dostal Pulitzerovu cenu a on píše takový, bych to připorovnal, Clint Eastwood, prostě jede takový syrový témata, až tak jako doslovný, jako chce být tak poctivý v tom vyprávění, někdy tak staromilský, ale píše to takovým svěžím perem. Je to tragikomedie o třech lidech, v podstatě o čtyřech, my to hrajeme ve třech, protože Kateřina Zapletalová tam hraje dvoj roli sester.
0: A je to napsaný takhle, že to hrajete jedna, nebo to
1: ne.
0: jste si takhle jako zdrcli? To jsme si zdrcli
1: my. No a je to představení nebo inscenace o tom, jak se dva lidi potkají na tom nejméně jako očekávaném místě, což je Prádelna, kterou já vlastním. Mají pocit, že už mají život nějak za sebou, že mají odžito a tam se něco jako mezi nima stane a to je právě jako ta tragikomičnost, je to strašně vtipně napsaný, ale hned v druhé scéně se dozvíme nějaký smutný osud, nechci prozrazovat a odrazovat lidi, jako těch dvou sester, které ona musí žít a musí se postarat o nějaký záležitosti a rozhodnout se, jestli vlastně možná zvolí to, že prostě nechá toho člověka, který ho potkal úplně náhodně a jestli ho nechá plavat a postará se správně o rodinu, což by jako asi nějak vevnitř měla. A nebo obráceně a nakonec vlastně máme takový happy end lehkej, že nedopadne to úplně dobře s těma sestrama, řekl bych, ale dopadne to dobře v tom vztahu. A to je vlastně jako a takhle a to, co mě bavilo, říkal jsem si, ten příběh je takový patetický trošku, jo. Ale jak on to píše, jako, on píše strašně jako vtipně, ty sarkastický, ta úroveň těch vážných témat, jako vevnitř je prostě takový břitký humor, že se člověk u toho může smát, jo, že netlačí na ten patos. A to mě vlastně bavilo, je to téma, který tak rezonuje napříč jako generacema, já jsem zažil jako tenhle typ nemocí, o kterých ta hra je taky a to mě vlastně docela zasáhlo, že jsem o tom chtěl mluvit a inscenovat takovou hru, že si myslím, že těch jako komedií máme hodně a já taky jako v nich hraju, ježišmarja, já to nemyslím, že to je špatně, ale tím mě vlastně jako oslovila, že jsem říkal, pojďme na jeviště i s tímhle tématem, že se můžou lidi smát a zároveň prostě odcházet a být jako dojatý, no.
0: Musíme říct, že ty jsi to vlastně i režíroval a hraješ tam hlavní roli, což není poprvé v tom případě. Jak to ale zvládáš? Já jsem byla na generálce, kdy si na chvilinky utíkal vlastně ze zákulisí, protože si odehrál ten svůj part a pak si se šel podívat vlastně na kolegyně, aby si potom mohl dát připomínky. Jak to vlastně je v momentě, kdy tam hraješ ty, dáváš si sám připomínky?
1: To je úplně strašný, jako tak ty jsi herečka prostě, ty to víte, tam, ty vidíš do kuchyně, jako a je to hrozný, že já bych hrozně rád dával připomínky, ale já prostě vím, já jsem tak sebekritický, že vím, že v té scéně jsem udělal jako tolik chyb, že jsem něco skočil, protože jak jsem se soustředil tak dlouho na to, jak to má vypadat a na text, na škrtání a tak, a na nějakou dramaturgickou linku, tak jsem se strašně málo soustředil na sebe.
0: Logicky, to vlastně má logiku, že člověk vlastně kouká, myslím si, že v té hlavě se ti honí, co ta Nikolka má jít, tam měla jít, nebo vlastně se člověk nesoustředí na sebe.
1: Ano.
0: Tak si říkám, jestli jsi třeba natočil tu scénu, pak jste se na to koukali, nebo to vůbec takhle
1: neprobíhá? Teď ji dostanu a budu se na to dívat. Včera jsme to hráli, zrovna ve Vyprnicích byla první repríza a zase jsem tam tak lehce plaval a musím se na to podívat. Prostě musím se podívat sám na sebe a já jsem třeba 3 dny předtím, musím říkat, kašlu na to. Prostě žolky, jako nebudu vás sledovat, nebudu sledovat, jak jsou světla, jaký je zvuk, protože musíte sledovat všechno. A snažil jsem se tu postavu jako chytit, ale myslím si, že jsem ji ještě nechytil. Jako, že jsem jako furt já týden před premiérou a tak to dělám jako za pochodu. Takže něčem je to šílený. Tady je to dobrý. Třeba v Lásce z mládí, což je inscenace, kterou jsme zkoušeli před 3 rokama.
0: Divadle
1: bez zábradlí, kterou furt hrajeme, tak tam hraju jako v každý scéně. Tady mám 2 scény, kde nejsem. Takže jsem vždycky byl šťastný, že jsem dohrál a mohl jsem si jít sednout a dívat se a dělat to 3. oko a zapisovat si třeba poznámky. Ale ty 3 scény, v kterých jsem, no tak to je prostě trochu jako šílený.
0: No musím právě zase na to ptám jako záměrně, protože náš kolega Marek Němec říkal, že to udělal jednou s Janou Paulovou a vlastně říkal už nikdy víc. Já už vlastně chci jenom jako režírovat nebo teda jenom hrát, že jako ta kombinace je vlastně úplně šílená. Tak se právě ptám, protože ty už to vlastně udělal po druhém, po třetí možná.
1: Bude po třetí?
0: Po třetí.
1: A možná bude po
0: takže se v tom vyžíváš.
1: Ale ne, to zase je to prostě, že tam nebudu furt. A už si myslím, že se zlepšuju jako v tom, že už si musím říct v nějaký moment konec, už jenom hraj a připomínky. Takhle ještě třeba do té další inscenace jsem si pozval takovou dramaturgyni jako skvělou. Tady taky byla 2x, tam mi dala nějaký to 3. oko, nějaký feedback, to mě strašně pomohlo. A v té další inscenaci, kterou bychom měli zkoušet září říjen, tak tam bude jako od začátku. A to si myslím, že mě hodně pomůže. Jako.
0: Mm-hmm. No víš, jak vlastně doufám. Vznikla ta profese toho režiséra. Že 2 herci řekli tomu 3., běž se tam prosím tě podívat, jak to vypadá.
1: No.
0: Tak takhle nějak to bylo.
1: Já to nemůžu říkat sám sobě.
0: Dobře, povídáme si o herectví s hercem a režisérem Romanem Zachem.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na Dvojce.
2: Dnes s hercem a režisérem a vlastně hudebním skladatelem, já to stále říkám jako výrazně, protože abys na to nezapomněl, protože to je pravda, s Romanem Zachem, protože ty si i k tomu novému představení divadelní agentury Uvidíme si vlastně neskládal, to si neskládal ty tentokrát tomu Brooklynu? Tam si neskládal hudbu k tomu?
3: Ne.
2: Aha, tak ne. Já jsem si myslela, že jo.
3: Ne, to by se netroufl, to by se
2: to
3: úplně
2: už by si, to už by si se to, úplně zvládl.
3: Jako byl jsem na, požádán i na tu další věc. Ne, jsem se netroufl ani na Lásku z mládí, to bych se už opravdu zbláznil. Jako, že bych...
2: No, já bylo by to takový tři v jednom.
3: No a to, ví, to by bylo hrozný, že si v tom hraju. A kostýmy, moje žena kostýmní tvarnice, tak bych to od ní okopíroval.
2: Šlo by to, to je pravda. Ty jsi vlastně strávil ale 2-3 měsíce mezi samými ženami, by se dalo říct. Takže to bylo asi trošku náročnější, ne? Jaký to vlastně je?
3: Dostal jsem od nich krémy.
2: Na co?
3: Na premiéru, na bubličej. Nech to. Ale včera jsem dostal k těm narozeninám trenky, protože oni se furt začali zkoušky tím, že jaký krém používají a co pomáhá. Já jsem to musel vydržet. A pak jsme začali zkoušet a já jsem pak taky se, jak krém jsem mohl použít, já, no a začal jsem dostávat i já, abych byl zasvěcený, tak jsem dostal nějaký dva krémy.
2: Oční krémy jsou důležitý. Oční můžeš dávat potom i na čelo, to je perfektní, tak se můžu poradit.
3: Vidíš,
2: já.
3: Vidíš, tak to je pro mě novinka, já si to napíšu.
2: Když jsou hry různé, jsou hry, které jsou akční, jsou dveřové, jsou různé, ale když vlastně je hra, která je nosná tím textem, tak spoustu režisérů právě říká, tady nemusíš nic dělat, nic nemusíš jako vytvářet. S tím by si souhlasil, protože my herci pořád máme pocit, musím něco někam odnést, někam jít, něco udělat, aby to bylo zajímavé, aby jsme se cítili přirozenější, autentičtější. Jseš taky teda ten člověk, nebo ten režisér, který říká, ten text stačí, jenom to říkej.
3: Jo, je to jako tak, proto jsme dlouho seděli, my jsme, nevím, jak to máš ty, ale já tady u těchhle typů her to rád vysedím, aby jsme fakt věděli, jako to, co říkáme, aby jsme zkracovali, aby jsme si všechny ty motivace, aby nám vrostly do krve, jako a pak samozřejmě, pak je ještě něco jiného, když se člověk postaví ty texty nějakým způsobem umí, tak má najednou pocit, že má něco dělat, musíš dělat něco s rukama, musíš se nějak hýbat, musíš nějak jednat, ale tam je jedna scéna, přesně jako čtvrtá scéna, kterou jsem já koncipoval na dálnici, kde jsou na cestě tady dvě ségry za další ségrou, která právě je nemocná. A já jsem říkal, koukejte do té dálnice na ty auta, na ty osudy, kde odjíždějí, kde se třeba mají dobře a jedou třeba na ty dovolený, někdo jde do práce. Koukejte jenom dopředu a ten text prostě říkejte. Ale samozřejmě to člověku nedá a nějak se jako rozpohybuje. Má se tam repliky, jako já jdu, odcházím, nemůžu. Takže prostě se má člověk tendenci jako hybat a neříkám, kolky to dělají bezvadně, jako opravdu, ale je to těžký, jako uvěřit tomu, že 5 stránek uhrajete jenom tak, že vlastně stojíte a koukáte občas se na sebe a zase sledujete, protože to v životě tak často je. Prostě jako zastavíš sama na pumpě, jedeme na zájezd a vy si prostě povídáte, tady bychom to nebyli my dva, furt se budeme gebit, jo, ale tak se koukáš někam jako do krajiny a do toho si povídáš, jo, a to tě třeba inspiruje a koukáš se zároveň do krajiny a zároveň sám do sebe a je to mnohem silnější často, než prostě tam dělat jako cukrbliky
2: a vymýšlet něco uměle.
3: Ale chápu, že prostě tak herec to tak hledá, aby to nebylo statický, ale někdy toho jako stačí, takže já určitě nejsem zastánce jako tu mizanscénu tak jako rozvrtávat, aby byla rozhejbaná. A když to stačí prostě, tak to stačí, jako bychom jenom stát.
2: Jsou, jak už jsme říkali, střídají se tam právě ty vážnější chvíle, i ty vtipné. Jedna z těch vtipnějších je scéna s houbičkami, tak můžeme možná přiblížit našim posluchačům, nebo je tak nalákat na to vaše představení, že ta je vtipná. Protože vy nějak sníte houbičky nebo něco takového a potom tam přijde paní číšnice nebo vrchní a má na hlavě
3: kočičku.
2: A to tam je předepsané v té.
3: Ne vůbec.
2: To tam, taky ne.
3: Ne vůbec. To vůbec. Já jsem do toho hodně šahal. Aha. Tu kočku jsme se zrovna s Káčou Petalovou, tak jsme si řekli, že by bylo perfektní, kdyby přišla panda. A my jsme se to, a tak jsme se bavili na té zkoušce, takže dlouho jsme řešili pandu, kde panda je vlastně jako číšník černobílej. A nějak jsme nemohli sehnat kostým pandy, pak jsme něco sehnali a bylo to vlastně blbý. A pak naše kamarádka vyrábí tyhle jako masky, tak jsme si půjčili, jsme s Andreou zavolali, jestli něco nemá a vyfotila tady, měla vlka a tady tu kočičku. A tak jsme si jezdili na zkoušku a řekli jsme, to je perfektní. Prostě. Takže to tam vůbec není, tam normálně, aha, tam ani není číšnice, myslím.
2: Ne?
3: Ne, vůbec, aha, vůbec není.
2: To máte tam prostě vlastně halucinace, tak je to halucinace, takový potržení
3: a to je tak,
2: toho.
3: No a to je tak jako vtipná scéna. Jako myslím, že ta nás jako baví a ta se může ještě hezky tak rozjet. Ona má nějaký nervózní z toho setkání, protože on jí pozval někam do baru, tak ona svezme houbičky a neumí to s ním, protože má poprvé a jemu je dá a on, aby mu neujel vlak, tak si prostě vezme. Takže pak jako od jistého okamžiku jsme jako diváci svědky toho, jak dva jako dospělí lidi mají něco poprvé halucinogení a rozvíjí se tak jako vtipná situace a baví se vlastně, otevře je to, baví se o všem, o sexu a o takových intimních věcech.
2: Tak já jenom připomenu, že představení se jmenuje Pradelna v Brooklynu a můžete ho vidět ještě i v srpnu. Hrajete dokonce? Řekni kde?
3: Hrajeme ho ve Voděrátkách.
2: 14. srpna.
3: 14. srpna a potom panelka Luleč a to hrajeme.
2: To je krásné datum, 21. srpna, to si budeš
3: 21.
2: pamatovat.
3: 21. srpna, děkuju ti, děkuju za pomoc.
2: Roman Zach je mým hostem.
0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
4: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Health. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na Dvojce.

0: Právě jsme si s Romanem Zachem říkali o tom, že dneska jsou možná volné ještě dvě vstupenky v divadle na představení Dona Kichota. To ale nebude úplně normální Don Kichot, když jste tam jenom dva, že?
1: Ne, je to na motivy. My jsme to chtěli s Ondrou dělat, s Ondřejem Bauerem, s kolegou hercem, a chtěli jsme to dělat už dávno a on se zmínil Lubošovi Balákovi po premiéře a Lubošův sen je to taky. No a tak jsme se scházeli a vlastně na to téma jsme vymýšleli vlastně, jak to zasadit do těch současných reálí. A přišli jsme prostě na to, že to rytířství hledáme jako pořád, jako v sobě ty muži, myslím, jako v dnešní společnosti. Zároveň tady všechny ty konspirační teorie jsme jako vzali do hry, chtěli jsme rád i o tom, o dezolech, dejme tomu. Takže jsme to zasadili do takové hospůdky, psal to Luboš, ale vždycky jsme na nějaký schůdce, měli jsme tři stránky, tak jsme se bavili dál a dál, jak by to mohlo, on se to odvez jako k sobě, rozvinul tu myšlenku do divadelní hry. A no a teď to hrajeme prostě o dvou lidech, kteří se potkají v takovýho hospodě u čistýho svědomí a mají rozdělený role a hledají prostě tu svoji existenci. Mluví o tom prostě, že co ten dnešní člověk jako vlastně umí, jako udělat

0: vlastně, že nevím, prostě už v rámci toho, jako toho bohatství, co máme, jak jsme tady ve střední Evropě, nebo vůbec v Evropě, máme všechno, tak už prostě nemáme čas na to hledat nějaký temné stránky sami v sobě. No. Takže to jako zástupně prostě jako nakonec jdeme osvobodit a nakonec nám to podaří. Má to ještě takový překvapivý konec, který moc nechci prozrazovat, že vlastně jde, nebo lehce to prozradím, že vlastně šlo o jistou, já jsem to zažil v Norsku asi před 20 lety, tam existoval takový institut, kam chodili vrcholní manažeři už tehdy, asi v 6 ráno, sundali si ty saka všechny a vzali si, nevím, tepláky nebo měli nějaký mundury. Můj kamarád totiž scenograf dělal ty scény a byly součástí takové hry, kde se mohli vykřičet, kde plnili nějaký úkoly. Končilo to vlastně spocený, jako pak skončili po hodině a končilo to takovou společnou snídaní, jako uvolnili se, zažili se to dobrodružství, který v tom opravdovém světě toho korporátu jako vlastně nemůžou. A oblíkli si zase ty kravaty, vzali si ty kufříky a vyrazili do toho skutečného každodenního světa. Jako. Takže vlastně my jsme trochu sebrali tuhle myšlenku, takže divák sleduje tyhle dva trochu blázny, jako trochu dezoly, který tu mluví o tom šílenství a nakonec zjistí, že to možná tak úplně není. No.
1: Ale když to napsal Luboš Balák, tak to bude určitě i legrační.
0: Ne, zásadně je to komedie. Jako,
1: ano, úplně. Zásadně to, ale on napsal nejen teda tuto hru, ale i hru pro tebe jenom.
0: Ano. Že jo, nedá se říct, že by ji napsal pro mě, nicméně měl jako rozdělenou hru Sketchman, ano, a kterou mě nabídl. A ta hra byla vlastně o něm, jako o tady čtyřicátníkovi, který má dvě děti a vychovává dva puberťáky a jak je to někdy těžký a jak je těžký prostě se v tom každodenním světě nějak zorientovat, vydělat si, jako zároveň nebejt nevěrný sám sobě a splnit si nějaký ideály. A mě se to strašně dotklo, jako myslím, že mi to bavilo a tak jsme se setkali a já jsem přidával svoje historky. Jako, takže vlastně pak už to bylo psané na mě, jako to, co jsem já zažívala jako s mýma dětma. Máme podobně starý děti. No. Takže to hraju sám.
1: No ale dneska si říkal, že už dneska máš vlastně trému, když hrajete ve dvou, že to není jednoduché. Tam si hrál úplně sám, to muselo být přece daleko těžší.
0: To je strašný. Já jsem si říkal, už mám čas, uzral čas, abych hrál sám, že už nepotřebuju nikoho k tomu. A když jdete na zájezd a sedíte sám si sebou, a pak jdete do šatny a tam je to občerstvení a vy tam sedíte zase sám se sebou a tak si tak říkáte ten text a někdo chodí furt za váma, jestli něco nepotřebujete. A říká, ne, nechte mě, tam prostě autistický jako, takový jako režim.
1: A pak jdeš zase sám a říkáš si ty sám, připomínky sám sobě jako, kde jsi to splet.
0: Prostě to, jako, až to je přesně, to byla hra, kde nejsi schovaný za postavu. Vlastně to mělo vypadat, že Romanzak vypráví jako o svém životě. Jo. A hodinu a půl, hodinu 40, záleželo to na mě. Jak moc to jsem cítil, že to je blbý, tak zrychlujete samozřejmě. Tím je to horší a horší. Ale ty lidi mají uvěřit, že to je opravdu moje zkušenost. Já mluvím o svojí ženě, o mých dětech, který mě tak rozčilovali, než jsme vodili na ty hory, než jsme zabalili a pak jsme zjistili, že nemáme ty permice. Jako, protože žena je schovala někam do kaslíku. A takže to bylo vlastně o to těžší. A když prostě se lidi nesmáli, že to je taky komedie, protože Luboš Balák, tak to bylo jako strašně.
1: Člověk jsi znervózní, vy?
0: Znervózní strašně. Jako mi trvalo, než jsem se s tím naučil pracovat. Luboš to vždycky říkal jako že
1: ono to někdy jenom díl trvá, než ten divák to třeba pochopí a potom, a vlastně se i baví, jenom třeba ne tak hlasitě. No.
0: Jo, je to tak, ale opravdu mám, já nevím, jestli ty to znáš, že člověk tak to nefunguje, tak to zrychlím, ta další sketch bude jako lepší. Ale mnohdy je dobrý se uklidnit a jako vlastně neříkám jako ještě víc pomalit, ale vlastně klidně, jo. Protože ten divák někdy, jak pospícháte, tak si to jako nevybaví ty situace. Vlastně potřebuje si představovat. Vlastně tady jde nebo šlo, už to nehraju moc, tady šlo o skeče, který vyprávíte z vlastního života a potřebuje, aby ten divák se v té situaci představil sám sebe, jak by se zachoval a pak to začíná být jako vlastně komický strašně. Takže já jsem často podlíhal ty panice a zrychloval, no a pak. Ale já jsem to miloval, jako. Byl to jako výkon, jako blázen a pak jsem byl šťastný, když už to hraješ, jako. A když to funguje, ty diváky si tak jako vodíš a jsem asi i pak jsem se naučil, že jsem si diváky zval na jeviště divačky a aplikoval jsem nějaký jako praktiky.
1: takže spíš divačky si zval.
0: Spíš divačky, spíš divačky a když to třeba nefungovalo, tak jste naštvaný jenom sám na sebe. Vlastně nemůžete říct kolegovi, to je kvůli tobě, jak jsi to zrychl.
1: A hlavně tam je ještě ten moment, že lidi si kupují lístky jenom na tebe. Jo. On se člověk schová do toho davu, že? A

0: Ale když si prostě hraje jenom sám, tak fakt víš, že buď přišli nebo nepřišli jenom na tebe.
1: To je,
0: takže buď rád, že jsi měl plno.
1: To je další věc. No nikdy jsem neměl plno. Mm-hmm. Romane, nemají tě rádi.
0: A zase, a vlastně se dostáváme na ten začátek.
1: Tak pojďme to se opustit.
0: Herec a režisér Roman Zachy stále mým hostem.
2: Český rozhlas Dvojka. Ten

0: Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Na stránkách databáze profesionálních herců jsem u Romana Zacha našla v dovednostech hra na klavír, lyže a namlouvání audioknih. Ale vůbec tam nemáš skládání hudby, komponování hudby, hra na kytaru, to tam všechno chybí.
3: A kdo to napsal?
2: Nevím, ale bylo to v profesionálních hercích databáze.
3: Aha, to si můžu upravovat?
2: Možná, že jo,
3: zavolím. Já před minulým století, tam musím někam zavolat a napsat to na stroji.
2: Ty tedy skládáš nejen hudbu k představením, ale také k filmům. Vzpomeneš si na ten moment, kdy to bylo úplně poprvé? Kdo tě oslovil, kdy jsi to zkusil poprvé?
3: To bylo v Ústí nad Labem, v divadle, v Černoherním studiu, k představení, který napsal Jiří Pokorný, mimochodem jako skvělý režisér, tehdy umělecký šéf taky. A byl to představení, který se jmenuje Taťka střílí góly, strašná sranda, komedie. A byl tam oslovený jeden hudební skladatel, který tehdy nepřijal. Prostě nepřijal, myslím, že přejel, usnul a vystoupil až v Německu.
2: Německu.
3: A tak jsem byl oslovený, protože jsem jako celou střední školu hrál na kytaru jako Spartu, jezdili jsme na nějaký vandry, tak říká, tak nechceš to zkusit napsat takový jako tremský, trošku pohmožděný písničky. Takže vlastně nedělal jsem scénickou hudbu, ale napsali jsme asi 7 písniček a založili kapelu Happy, která měla premiéru a zároveň derniéru po té premiéře. A no, tím to začalo.
2: A to byly vlastně teda spíš písničky.
3: To byly spíš písničky, ale pak to jako začalo, pak byla Podzimní hra, David Česaný a dál vlastně.
2: A jakým způsobem,
3: ta hudba se stávala scénickou. Jako
2: jakým způsobem vlastně pracuješ? Musíš chodit na ty představení, když to tady není tvé představení, takže chodíš na zkoušky, nebo jak se domluváš s režisérem, čteš to, aby si tam ty to slyšel v hlavě, nebo jak to?
3: Tak samozřejmě jako různě, ale na těch zkouškách jsem a bavím se s režisérem o jeho představách, často ty režiséři mají konkrétní představu, často s čím já neumím moc pracovat, často říkají, že by to mělo znít, tady ta pasáž jako, a teď řeknou tu kapelu, takže já pak, já nejsem vystudovaný jako skladatel, takže já pracuji tak intuitivně, takže mě tohle vždycky spíš tak jako omezuje, ale co si popisujeme, ty nálady, ty atmosféry a zároveň ta zkušenost z toho divadla, kdy vím, jako, že někdy jako silnou emoci, která vyplývá z toho textu, jako, tak tomu pomůže hudba, která je nenápadná a jde proti tomu, jako proti tomu pocitu, když je nějaký sentimentální text nebo část, tak sentimentální hudba to většinou jako zabije. Zároveň jako pracovat s tím, že ta hudba má být jako nenápadná. A tak všechny tyhle střípky a to, jak chodím na zkoušky, jak kdo působí, tak to se odnesete pak domů, nebo odnesu já domů a nějak začnu si tak improvizovat na ty nástroje, které tam nemám napsaný a hážu si do počítače a pak si tak nějak skládám.
2: Takže pracuješ s počítačem, takže už potom přineseš demo nahrávku. Není to tak, že by si napsal nějaký noty, na klavíru to zahrál a pak to někdo zaranžuje?
3: Ne, já jsem neznalej, no, já jsem takhle čistý, takže já si to nějak nějakým způsobem v té hlavě představím, sám si to nějakým způsobem neumětelsky zahraju a když potřebuji nějaký nástroje, tak si pozvu kamarády, hudebníky, který třeba improvizovat uměj a rádi to dělají a ty mi to vlastně jako nahrajou.
2: Existují nějaké fígle, když chceš třeba dojmout diváka, že použiješ housle, když chceš nějakou legraci, tak akordeon nebo něco takového?
3: Nevím, co
2: to vůbec, na to vůbec,
3: já nad tím vůbec takhle nepřemýšlím, ale jako já jsem šel vždycky vlastně trošku jako proti, ale samozřejmě ty smyčce jsou tak jako sentimentální, takže to každýho jako tak dojme. Jako. Ale no, říkám, já moc to nemám rád, když o té hudbě moc vím v tom divadle a zároveň, když mi tak dubluje tu energii, kterou bych měl jako sám, jako divák si tak jako od těch herců a od té scény nějak jako dopovědět a když mi k tomu ještě pomáhá ta hudba, aha, teď se dojmi, tak mi to vlastně rozčiluje.
2: Když celou dobu dneska vlastně mluvíme o tom, co umíš, co ti jde, co děláš, tak ty jsi mimo jiné i kutil, tak já bych se ráda dostala také k tomu, že jsi spořídil maringotku, což mě vzhledem k tvé výšce přijde velice zvláštní, protože do maringotky bych řekla, že se možná ani nevejdeš.
3: Vejdeš,
2: je postavíš se
3: pojďme
2: tam.
3: Pojďme to. No, jako škrtám, no.
2: Dobře, takže to necháme být. Tak pojďme tedy ještě k té hudbě, protože ty jsi skládal muziku i při představení, které se hrály v Německu. A k tomu jsi se dostal jak?
3: Teď jsme v divadle, přeskočili jsme z Ústí do divadla Komedie, kde jsem se potkal s Dušanem Pařískem, takže jsem dělal nějaký hudby do divadla Komedie a on, protože německý mluvící, narodil se v Německu, tak měl možnost inscenovat spoustu inscenací právě jako v Německu, nebo to bylo i v Rakousku, bylo to ve Švýcarsku. Hmm. A mě si tam jako tak sebou přived jako takovýho tehdy, nevím, řekl bych třeba dvorního skladatele. Takže jsem měl zkušenosti vlastně i s takovými velkýma scénama a s plně jako jiným přístupem, kdy jsem dostal vždycky, nemluvím o to, že jsme měli možnost tam lítat někam jako čtyřikrát za to celé zkoušení a měl jsem na celou dobu hotel. Jsou nějaké jako finanční podmínky, to vůbec není důležité, ale měl jsem k dispozici nějakého prvního asistenta, druhého asistenta, většinou i orchestr toho místního divadla, což mě vždycky vynervovalo. Jsem seděl s tím intendantem na začátku a on říkal, kolik potřebuješ členů orchestru? 30. 32. A já to zase dělám prostě doma. Mm-hmm. S tím jedním trumpetistou a s tím jedním houslistou. A říkal, já nechci nikoho. Ne, to musíte. Takže pak jsem si to třeba nechával přepisovat do not. A byla to taková velká škola, že jsem pak seděl opravdu toho studiu a tam sedí prostě 25 německých jako skvělých hudebníků a koukají na tebe a si myslí, že něco víš a ty nevíš vůbec nic. A zpíváš jim ta-da-da, zkuste to a hodí, ne.
2: Takže i o tom by mohl možná v budoucnu Luboš Balák napsat nějakou hru a mohl by si to hrát také sám.
3: Ne, prosím.
2: To už
3: ne.
2: Prosím, ne. Prosím, dobře. Romane, já ti moc děkuji za tvůj čas, že jsi přišel a ještě jednou ti přejeme všechno nejlepší k narozeninám.
3: Děkuji moc a tobě budeme přát za chvilku.
2: Ano, za chvilku.
3: Moc děkuji za pozvání.
2: Díky.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Magické hudební světy Michala Pavlíčka. Řada skvělých muzikantů na jednom pódiu a kytara, která je poznat po prvních tónech. Premiéra záznamu koncertu Michal Pavlíček and Friends. V pátek večer na ČT Art a v iVysílání.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
4: K výstražné stávce se chtějí připojit stovky zaměstnanců Českého rozhlasu i České televize. Skupina vyspělých ekonomik G7 chce posílit sankce proti Rusku a navýšit podporu Ukrajiny. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo a hlavně na východě místy přeháňky, teploty do 26 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Česká televize i Český rozhlas příští pondělí omezí vysílání. Vedení iniciativy veřejnoprávně právě teď popisuje, jak bude vypadat 24-hodinová výstražná stávka zaměstnanců. Ti chtějí projevit nesouhlas s plánovaným zrušením koncesionářských poplatků. Vedení iniciativy veřejnoprávně zopakovalo, že při stávce nikdo neporuší zákon, kodexy ani závazky veřejné služby. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral reagoval, že zaměstnanci mají na stávku právo. Návrh zákona, který má zrušit poplatky a převést financování obou médií pod státní rozpočet, schválila vláda předevčírem. Změnu vysvětluje neefektivitou a neprůhledností financování. 7 z 10 Čechů si myslí, že se může svobodně vyjadřovat na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu, Centra pro výzkum veřejného mínění a agentury Median. Co respondenty odlišuje, je věk, vzdělání nebo politické preference.
5: Většina lidí odpověděla, že svoboda projevu v Česku je. Podle 57% z nich by ale měla mít určité hranice, třeba při nenávistných projevech. Větší míru svobody slova pociťují třeba voliči opozice. Nějaká pravidla podle nich ale nejsou od věci, říká vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Matouš Pilnáček.
6: Naopak mezi lidmi, kteří mají pocit, že svoboda slova je u nás omezená a zároveň odmítají další hranice, jsou nadprůměrně zastoupeni zejména voliči SPD, motoristů a také hnutí Stačilo.
5: Vymezení pravidel pro svobodu projevu podporuje vedle voličů opozice i podstatná část voličů hnutí ANO. Na přelomu dubna a května se průzkumu zúčastnilo přes 2000 respondentů. Josef Číš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
4: Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. 7 vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Kontrola z Královéhradeckého kraje objevila desítky pochybení v Trutnovské české lesnické akademii. Její ředitel Miloš Pochobratský minulý týden požádal o uvolnění z funkce. Z kontrolního protokolu vyplynulo například to, že si Pochobratský bezplatně půjčil služební Volkswagen Transporter na hokejovém mistrovství světa v Dánsku, nebo podle knihy Jíst řídil 2 svá služební auta naraz.
7: Pochobratský obvinění odmítá. Na hokej v Dánsku chtěl prý reprezentovat školu. Z jeho vyjádření citujeme.
8: Cesta byla realizována v rámci dlouhodobé praxe podpory a reprezentace školy.
7: Zatím, že podle knihy Jíst řídil 2 auta naraz, stojí podle Pochobratského nepřesné zápisy. Mluvčí kraje Dan Lechman tvrdí, že Pochobratského rezignace s kontrolou nesouvisí.
9: Rezignace ředitele není důsledkem této kontroly. Rada kraje rezignaci ředitele přijala a schválila vyhlášení výběrové řízení na obsazení této pozice.
7: Škola má nedostatky odstranit do konce srpna. Martin Štorkán, Český rozhlas.
4: Do dnešní půlnoci mohou lidé rozhodnout, jaká skladba jako první rozezní nové svatovítské varhany. Zítra v Praze zazní premiéra díla napsaného přímo pro tento nástroj. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava.
10: Skladatelskou soutěž vyhlásili Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond svatovítské varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Posluchači, kteří přidají své hlasy na webu vltava.rozhlas.cz dnes, patrně rozhodnou, zda zvítězí fantazie na chorál Svatý Václave od Iva Bartoše nebo svatovítská fantazie Karla Martínka. Obě mají nyní téměř shodný počet hlasů. Provedení skladby na nových varhanách se zítra ujme varhanice Jiřina Marešová. Pak za doprovodu varhan zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
11: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
12: Počasí.
4: Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo a postupně se místy vyskytnou přehánky, hlavně na východě, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ubývat, teploty čekejte mezi 22 až 26 stupni, na jižní Moravě 28, na horách 17, na Šumavě až 21. Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde až oblačno a zejména na horách výjimečně přehánky, teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě 24, na horách kolem 22 stupňů.
12: Doprava.
4: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy je zastavený provoz za sjezdem na Loděnici. Na 6,5 kilometru hoří nákladní auto, hasiči jsou na místě. Poslední volný sjezd je na Loděnici na 10. kilometru, zpět se vrátíte u Rudné. Na D1 z Brna do Prahy je fronta za sjezdem na Měřín na kilometru 121. Za sjezdem na Velký Beranov je uzavřený pravý pruh, silničáři čistí protihlukové stěny a zdržíte se 10 minut. To byly hlavní zprávy, teď je u mikrofonu Honza Kovařík.
13: Dobré poledne. 12.06. Je zajímavé, jak dokáží občas zprávy zamotat hlavu posluchačům. Píše mi tady paní Marcela, jak mohl ten chlap řídit 2 auta naráz. Tady vidíte, co to melete. Paní Marcelo, my nemeleme. Ten člověk zjevně zkusil podvádět a vykázal ve 2 knihách jíst, že jel naráz ve 2 autech. To jenom na vysvětlenou, kdo si co plete a kdo co mele. Jinak otevírám znovu naši tradiční mozkovou tělocvičnu. Máme 54 minut na to, abychom se spolu vypravili do roku, kdy jsem 4 piva pořídil za 10 korun. No, je to mimochodem také rok, pravda, museli jste k tomu mít příslušnou průkazku, kdy jsem mohl jít na oběd za 2,60 Kč a ještě si vzít sebou studenou večeři ve stejné ceně. Dost času jsem tou dobou trávíval ve vlaku a když na něj nezbylo, musel jsem se vypravit tramvají do Motola, vyšlápnout kopec tam, kde začínal ten tehdy existující kousek dálnice D5 a mávat. No, nefungovalo to moc dobře, pochopte, byl jsem vychrtlý, bezmála 2metrový kluk a na stejné krajnici postávali i mnohem sympatičtější osoby. No a pokud jde o numerickou nápovědu, tak dneska je to vážně slabé. Do hledaného letopočtu si můžete vzít po jedné číslici z dnešního data 17.6.2026 i z dnešního čísla pořadu 1012. Tak co kdybych přidal ještě bonusovou nápovědu? Ciferný součet toho teoretického letopočtu je někde mezi 22 a 28. Tak pojďte do toho, hrajte si, bavte se a vzpomínejte.
12: Byl jednou jeden rok.
11: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
12: na dvojce.

0: Reklama na ticho. Ještě nedávno bych vám řekl, že když se ticho ozve v rozhlase, je to průšvih. Dnes bych tak trochu možná v souvislosti s aktuálním děním řekl, že když se ozve ticho v rozhlase, znamená to, že se chystá nějaký průšvih směrem k rozhlasu. No nic, v roce, o kterém mluvíme, jsem snil o tom, že budu rozhlasákem a intenzivně jsem na tom pracoval. Ti z vás, kteří jste zatím napsali, se domníváte, že mluvím o svých vysokoškolských letech. No tak uvidíme, kdo z vás bude mít pravdu, jestli ti, kteří míří na 87., ti, kteří zmiňují 88., nebo ti, kteří se zaměřili na letopočet 1989. Další letopočty prý nevyhovují numericky, nevím. Mám tu nápovědu z vesmíru. V listopadu našeho roku odstartoval z kosmodromu Baikonur, dvakrát obletěl Zemi a asi po 3 hodinách dosedl na Zem, celou dobu byl řízen na dálku, což na tu dobu bylo obdivuhodné, sovětský raketoplán Buran. Oficiálně byl označován Orbiter K1, měl v budoucnu unést 6 pasažérů a k tomu měl ještě 7-metrový nákladní prostor, jenže žádný druhý let do vesmíru už se neuskutečnil. Buran ještě letěl na zádech Antonovu Mria do Paříže na slavnou leteckou show a cestou zpátky se zastavil i v Praze. Nebyla to plánovaná zastávka, ale štáb televizních novin se na Ruzyni dostal včas.
1: Pro diváky televizních novin se teď hlásíme z ruzyňského letiště v Praze, kde krátce po 12. hodině přistálo obří sovětské letadlo Mria s raketoplánem Buran.
2: A jak se v Praze přistávalo? To už je otázka, kterou jsme krátce, co letadlo dosedlo, položili veliteli posádky Alexandru Goluněnkovi. Pěkné počasí, Praha nás uvítala doslova teplým počasím, bezoblačným nebem. Tady teď doplníme pohonné hmoty a umožníme vašim odborníkům prohlédnout si náš stroj. Pak se vrátíme zpět do Kyjeva.
0: Ano, úspěšně odletěli, jenže od té doby už se raketoplán do vzduchu nedostal. Jen chátral ve svém obřím hangáru na kosmodromu Baikonur a tam se také nakonec dočkal své zkázy, když se na něj zřítila střecha. Byl to jediný dokončený a funkční sovětský raketoplán, který provedl úspěšný let. Odborníci se domnívají, že to byl také vůbec nejdražší projekt v historii sovětské kosmonautiky. A já se ptám, v kterém roce se Buran do vesmíru poprvé a taky naposledy podíval.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Tak se nám tady v pořadu Byl jednou jeden rok tvoří dvě podobně velké hlasovací skupiny, dva názorové proudy. Jeden se kloní k roku 1987, jeden k roku 1988, ale jsou tu i lidé, kteří jdou proti proudu, třeba Viktor, který dnes jede po A7, si myslí, že by to mohl být 90. rok a připsal k tomu, náhodou řídit dvě auta lze. Můj šéf říkal, že jestli to takhle s nedostatkem řidičů půjde dál, musíme se rozkrájet. No, ano. A nebo mě napadá, dáme dopředu vedoucí vozidlo a za ně připřáhneme ta vozidla autonomní a budeme se všichni modlit, aby to dobře dopadlo. Tak 87, 8, 9, 90, to je zhruba rozmezí, kam jste zatím zamířili svými tipy. Třeba si vzpomenete na základě následující katastrofické nápovědy. V ledaném roce přišlo v průběhu pár minut obydlení na 500 000 lidí a 50 tisíc lidských životů vyhaslo pod troskami budov. Stalo se to v tehdejší Arménii, to byla ještě součást Sovětského svazu. Tehdejší Sovětský svaz poprvé vůbec ve své historii požádal o pomoc ze zahraničí, také v Československu se požádali na pomoc Arménii sbírky. Když uplynulo 20 let od té ničivé přírodní katastrofy, kolega Petr Vavrouška připravil pro radiožurnál tuto vzpomínku.
1: Zemětřesení o síle 8 stupňů 12 bodové stupnice postihlo dnes dopoledne horské oblasti sovětské Arménie. Jeho epicentrum bylo asi...
2: Tak tuto zprávu odvysílal tehdejší československý rozhlas jen pár hodin po zemětřesení. Nikdo ale neměl ještě ani tušení o rozsahu škod a zejména šíleném počtu obětí. Nikdo si neuměl představit, co děsivého se v těch desítkách vteřin v Arménii odehrálo.
0: Ano, bylo to opravdu zásadní, ta událost. Rozhlas se proto rozhodl vypravit zvláštního zpravodaje na místo katastrofy. Dnes takového létajícího zpravodaje pochopitelně taky máme, ale tenkrát to bylo veliké dobrodružství. Volba padla na ostříleného profesionála Jaroslav Skalický. Byl týden na cestách, než se dostal do místa epicentra a do té nejpostiženější oblasti. A pak narazil na překážku, s kterou nikdo nepočítal, nefungovalo prakticky nic. I přes velkou pomoc místních se mu například vůbec nedařilo najít fungující telefon. Petr Vavrouška zjistil v archivu, že i s tím si Jaroslav Skalický dokázal poradit.
2: V rozhlasovém archivu jsem našel potvrzení jeho slov. Text vůbec první zprávy předal arménským radioamatérům. Ti pomocí vysílačky poslali informaci kolegům na Ukrajinu, zachytili nějaký pán v Bratislavě a ten nakonec zavolal do Prahy do rozhlasového studia. A tady je výsledek.
3: Záchranu lidi komplikují velké závaly. V Leninakane je dážď a sníh a chladno. 15.12. Leninakan, Jaroslav Skalický, koniec textu.
0: I takhle se v té době předávaly zprávy do rozhlasu. Který rok to byl, kdy se země otřásla v Arménii? Pokud to víte, nebo jste si jistí letopočtem z jiného důvodu, zatelefonujte nám. Na lince 22 155 25 25 je připravena kolegyně Eva a já se těším, kdo z vás se probojuje do vysílání.

0: Na telefonu dvojky by měli být dva stateční posluchači. Jako první se dovolal Ladislav. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Honzo, zdravím všechny posluchače.
0: Děkujeme, jak to, Láďo, vidíte dneska?
1: No já, malý sami, jak říkáme my Slováci, že to je rok 88.
0: A podle čeho?
1: Protože já jsem se o to zajímal, o kosmonautiku a o letadlo, toho všechno, co lítalo.
0: Takže podle Burana?
1: Prostě říkám, ale krví za to nedá.
0: Já vás právě chci informovat, že někdo tady napsal Buran, otazník, tak to je 86.
1: Ano, vidíte to.
0: No a někdo jiný zase napsal, že Buran je 88, to jenom abyste se nestyděl, že vás to napadlo. Tak je...
1: No tak říkám, že jsem se o to zajímal, jako aha, o tyhle ty věci, tak mám to zafixované nějak, že to bylo před 89.
0: No tak dobře.
1: 89. To nebylo.
0: Já váš tip beru v každém případě do hry, Láďo. Děkuju, že jste se ozval a vydržte, za 30 minut zjistíte, jestli jste měl pravdu vy nebo ten, kdo napsal 86.
1: Tak to uslyším.
0: Dobrá, neusnout, to je váš úkol. Mějte se, Láďo, nashledanou. Na druhé lince by měl být teoreticky Jirka. Jirko, jste tam, dobrý den.
2: Ano, dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Jirko, Láďa tvrdil 88, co budete tvrdit vy?
2: No já si pamatuju, já jsem studoval v 70. letech a oběd v menze stál je 60.
0: Ano, oběd v menze by to mohl být, no.
2: Pět vajec k tomu k večeři taky, jo. Ale těch 10, těch...
0: 4 piva za 10 korun?
2: To mi k tomu, podle mýho názoru Buran tady byl v Praze v 89.
0: Aha.
2: A to už 4 piva 10 korun nestály.
0: Tak to je zmatek. No tak teď ale řekněte nějaký, zmatek. Řekněte letopočet, Jirko.
2: Já se přikláním teda k panu Ladislavovi a říkám 88.
0: Přestože Buran tu byl v 89. Ne, jo?
2: Přestože u nás byl 89. ale do kosmu letěl v 88. To vím,
0: no tak dobře. Tak děkuju za tip, děkuju za vzpomínku na ty časy. Mějte se moc fajn. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Láďa a Jirka se vzácně shodli. Pokud to vidíte jinak, poslouchejte Eniu a přitom napište SMSku nebo mail, ideálně i s vaší vzpomínkou na rok, který hledáme.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na dvojce.

0: Je sice pravda, že v našem pořadu je zakázáno cokoliv hledat na internetu, ale ten odkaz, který přišel teď, ten mě potěšil. Jestli mu dobře rozumím, pak znamená, že ten slavný Buran, který byl ve vesmíru jednou, je k vidění v německém muzeu v Sinsheimu. Tak to berte jako tip na prázdninové cesty. V polovině pořadu rekapituluji, hledám rok, kdy Buran letěl jednou jedinkrát do kosmu, Arménii postihlo ničivé zemětřesení a za pár minut se vydáme pro nápovědu za autorskou dvojicí, která uspěla v showbiznisu, aniž přitom musela slevit z kvality své práce. Ještě předtím ale budeme zpívat.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Hlas dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přej si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.

exotických hudebních krajů se teď vrátíme na domácí hřiště, kde dlouholetí kamarádi a kolegové Petr Habka a Michal Horáček vydali jedno zásadní album. V té kolekci, kam patří třeba Strážce plamene nebo taky Citová investice, je V penzionu svět to vůbec nejstarší. Vyšlo právě v našem roce. Kromě dam, tam byly zajímavé i mužské pěvecké party, namátkou třeba tento v podání Richarda Millera.

0: Album je považováno za velmi zdařilé, a to jak námi posluchači, tak kritiky. Je pravda, že dobové kritiky hledali a našli nějakou nitku, třeba Richardovi Millerovi vytkli, že Ve štěstí je krásná věc si přehnaně pohrává s textem, ale jinak ta píseň patří k nejsilnějším na té nahrávce. Takhle tady o ní před časem ve svém pořadu Hudební svět mluvil autor Michal Horáček.
1: V nové situaci se mohl být jako iniciátor posléze zhudebněného a interpretovaného příběhu mnohem odvážnější. A to se rozhodně projevilo i ve skladbě Štěstí je krásná věc, kde vypravěč drze podává svou životní filozofii vykuka, převracejícího konvenční moudrost

0: Pánové Habka, Horáček, album V penzionu svět a Michael Kocáb jako jeden ze skvělých interpretů na tomto albu. Na telefonu snad poslouchal tuhle píseň taky Jaroslav, který zavolal před chvílí k nám na dvojku. Dobrý den.
1: Stálý zdraví, to víte, že poslouchal, bez toho to nejde.
0: Správně, bez toho to nejde, je to i v tom sluchátku, taková kouzla tady děláme. Jaroslave, jak to tipujete, případně pokud to víte jistě, tak řekněte, proč to víte jistě.
1: No, tak během písničky jsem se nemohl rozhodnout, jestli 88 nebo 89.
0: Mm-hmm.
1: Ale musím to teda rozstřihnout, rozseknout, no. Roztrhnout.
0: Ano.
1: Já dám ten 89. rok.
0: 89. A kromě toho, co si všichni pamatujeme o tom roce, vybaví se vám ještě něco z toho roku?
1: No tak konec roku ten byl jasný.

0: než 89.
1: Ten byl jasný, přesně tak. Právě pátrám, jestli tam je ještě něco jiného.
0: Jasný začátek roku, protože jsem měl zaměstnání, spíš teda místo.
1: Aha.
0: Utek jsem z Prahy zpátky na Šumavu.
1: To jste dobře udělal. Jardo, to jste dobře udělal. Nelitujete do dneška. Já vám tajně závidím. Tak tedy Jaroslav, který včas utekl z Prahy na Šumavu, typuje 89. jo?
0: Přesně tak.
1: Dobrá, já si dělám čárku do téhle kolonky, pár minut vydržte, za chvíli budeme mít jasno. Mějte se hezky, Jardo, nashledanou.
0: Vy taky, nashle.
1: A rozjíždíme píseň, kterou já si pamatuju jako docela stěžejní z těch nahrávek, které jsme si pouštívávali na koleji.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: S doznívajícím hitem Tany Tity Karam a přibývajícími tipy od vás, ať už SMS-kami nebo mailem, si znovu uvědomuji, jak nebezpečné bylo dovolit vám v rámci tohoto pořadu prohrabávat soukromé diskotéky, protože mnozí píšete, ano, v penzionu Svět to mám, tady na přebalu je rok. Já ho samozřejmě nevyslovím. Jana zase píše, ano, Tany Tity Karam vlastním, koupila jsem ve Švýcarsku a zmiňuje ten týž rok. Tak ještě chvilku vydržíme napnutí, alespoň ti z nás, kteří nemají tahle CDčka, a vydáme se na dostihovou dráhu. Nikoli do Chuchle, půjdeme do Pardubic, protože i v našem roce se běžela Velká Pardubická. Já vím, že teď někteří rozhazujete rukama z výkřiky, ta se přece běží každý rok. Není to pravda, nějaké výpadky tam historicky byly, ale nebylo jich zase tolik. Ten náš rok je specifický tím, že je to jedna z těch velkých pardubických, které vyhrál Josef Váňa s Železníkem. A tam může být problém. Ti dva to totiž dokázali celkem čtyřikrát, ale pozor, ne úplně v řadě. Přesto, kdo bude hodně pozorně poslouchat archivní záznam, ten si s oříškem tohoto typu poradí.
1: Velkou pardubickou steeplechase vyhrál stejně jako loni Železník s amatérem Váňou. Váňa zaznamená letos už své 71. vítězství. Druhé místo obsadil Free Flow z Anglie a třetí byl medailon Československo. Na startu bylo 13 koní, z toho dva ze Sovětského svazu a jeden z Anglie. Trať měřila 6900 metrů a bylo na ní 31 překážek, s tou nejtěžší taxisovým příkopem. Byla to dobrá přehlídka chovatelské práce, ale také vynikajícího jezdeckého umění.
0: No a víc nápověd, alespoň těch archivních zvukových, už dneska nebude. Roli poslední napovídací písně má hit Miroslava Žbírky.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

12.55, musím s pravdou ven. Upřímně jsme si s rozhlasovým elevem Martinem Pfrognerem, který mi pomáhal s dnešním scénářem, mysleli, že jsme vám nachystali těžké nápovědy, ale vy jste mazaní, máte hodně desek a tak jste vesměs přišli na to, že jsme hledali rok 1988. Děkuji všem, kteří hráli. Když to nevyšlo dneska, dáme si zítra zase repete. Tohle už jsou Soul Sister a za chvíli k mikrofonu dvojky dorazí Iva Bendová.

0: Trojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
2: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
3: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
4: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
2: Jakub.
5: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Krkonošský národní park bude mít po více než 3 měsících ředitele. Ministr ho jmenuje ve čtvrtek. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo. A hlavně na východě místy přehánky, teploty do 26 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Do protestu se zapojí stovky zaměstnanců. Chtějí tak dát najevo nesouhlas s vládním plánem na zrušení koncesionářských poplatků. Pondělní stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Výjimkou budou dětské stanice nebo zpravodajství. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala mají zaměstnanci na stávku právo.
7: Vedení Českého rozhlasu respektuje právo zaměstnanců vyjádřit samozřejmě svůj postoj k otázce, která se bezprostředně dotýká budoucnosti veřejné služby. Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
6: Zrušení koncesionářských poplatků vláda schválila v pondělí. Argumentuje tím, že rozhlas a televize hospodaří neefektivně. Vláda zároveň počítá s tím, že budou ze státního rozpočtu dostávat méně peněz než teď z poplatků. Ředitelé rozhlasu a televize už řekli, že v takovém případě budou propouštět. Ministr životního prostředí ve čtvrtek jmenuje nového šéfa Krkonošského národního parku. Informovali o tom zástupci rezortu, jméno neoznámili. Ministr Igor Červený z motoristů odvolal bývalého šéfa Robina Beneše na začátku března. A park teď dočasně vede Michal Servus, který je na rezortu vrchním ředitelem sekce ochrany přírody a krajiny. Do výběrového řízení se přihlásilo 14 zájemců. Ministerstvo z nich mělo původně vybrat už na začátku května. Řízení se ale protáhlo. Izraelská armáda dnes ráno několikrát zaútočila na jihu Libanonu. Informovala o tom tamní tisková agentura NNA. Stalo se to navzdory nedělní dohodě mezi Íránem a Spojenými státy. Ta má zaručit klid zbraní nejen v Íránu, ale také na arabském poloostrově a Libanonu. Izrael ale už minulý týden uvedl, že se necítí dohodou vázaný a v útocích bude pokračovat. Na nádržích Hracholusky a České údolí můžou rybáři lovit 24 hodin denně až do konce září. Umožňuje to výjimka ministerstva zemědělství. Od půlnoci do 4 hodin si ale rybář může ponechat jenom invazní nebo nepůvodní druhy ryb. Pokračuje Petr Dimitrov z krajské pobočky Českého rybářského svazu.
8: Ty výjimky jsou na základě žádosti uživatele rybářského revíru. V letošním roce byly odůvodněné odlovem nepůvodních a invazních druhů ryb. Je to třeba střevička východní, slunečnice pestrá, sumeček černý, nebo z těch nepůvodních karas stříbřitý.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
6: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo. Hlavně na východě čekejte postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. A večer budou srážky ubývat. Teploty mezi 22 až 26 stupni na jižní Moravě až 28, na horách 17, na Šumavě až 21 stupňů.
1: Doprava.
6: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na výstaviště před Kývalkou na kilometru 183 je nehoda, průjezdný pouze levý pruh a tvoří se kolona. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici se po požáru dodávky na 6,5 kilometru jede pomalu jen levým pruhem. Kolona se prodlužuje, brzdí se už za sjezdem na Vráž na 13. kilometru, zdržíte se 40 minut. Tolik zprávy, slovo má Iva Bendová.
9: Dobrý den a také dobrou chuť, pokud právě obědváte. I dnes jsme pro vás nachystali 3 hodiny plné muziky, zajímavých informací a hostů. Tak pojďme na to, středeční odpolední dvojka může začít.
10: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.

0: Kdo by neznal Hujera, Šlajse, Tučka, Hliníka anebo profesora Hrbolka? Postavy a hlášky z filmu Marečku podejte mi pero žijí svým životem už půl století. Přesně před 50 lety měla legendární komedie Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka premiéru. No a my na vznik filmu zavzpomínáme v dnešní odpolední dvojce. A s kolegyní Věrou Fajfrovou se zase podrobně zaměříme na téma, jak se zabezpečit proti vykradení. Léto je totiž nejenom období dovolených, ale také zlodějů a počet vloupání do bytů stoupá proti zbytku roku až o 20%. Tak si to na dvojce nenechte ujít.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Dneska to u nás, vězte, ať vám to sluší, bude krásně vonět a přitom u toho nebudeme muset skoro ani hnout prstem. Budeme se totiž věnovat receptům, které se dají připravit takzvaně v jednom hrnci nebo za pomoci páry. Já osobně mám moc ráda ten pocit, když ráno něco hodíte do přístroje a odpoledne se vrátíte k hotovému vonavému obědu, který chutná jako od babičky. A jak na tyhle dobroty, aby byly vyvážené a přitom lahodné, nám dnes poradí nutriční terapeutka Veronika Pourová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Veroniko, já o vás vím, že jste velkou faninkou takzvaného pomalého vaření. Máte pro nás nějaký konkrétní tip na jídlo z pomalého hrnce, které je u vás doma třeba největší hit?
3: Já bych možná dala takové oblíbené jídlo, s kterým mám úspěch u svých klientů, protože jsme v České republice, máme tady guláš jako národní jídlo. Mm-hmm. Takhle guláš připravený z pomalého hrnce, když použijeme nějaké libovější maso, nebo klidně můžeme zkusit i krůtí, různě s tím experimentovat, dáme tam velké množství cibule a necháme to opravdu krásně provařit, tak to může být úplně naprosto zdravé jídlo. Tam je to problematické spíš ve chvíli, kdy tu cibuli připravujeme na velké množství sádla, které není úplně ideální, nebo použijeme nějaké tučné maso. Takže i jako takový tradiční guláš se dá udělat zdravě.
2: Vy jste tady zmínila, že máte nějaký moderní, chytrý kontaktní grill. Co byste si na něm připravila, aby to splňovalo parametry lehké a zdravé večeře?
3: Já jsem objevila jeden obchod, kde prodávají žitnou pitu. Takže ta je výborná a je bohatá na vlákninu. A ona, když se jenom trošku ohřeje, tak je opravdu výborná. Takže já, když ten grill rozpálím, udělám tam plátek nějakého masa, potom tam jenom ohřeju tu pitu, potom co se dodělá maso, tu naplním kimči a do toho nakrájím to maso, tak to je takový můj oblíbený rychlý oběd nebo večeře, když opravdu potřebuju něco během 5 minut nachystat, na čem si opravdu pochutnám.
2: A ještě mi řekněte, co ten parní hrnec? Máte nějaké oblíbené zdravé jídlo, které v té páře chutná prostě nejlíp a přitom jeho příprava nezabere skoro žádný čas?
3: Já si myslím, že ta pára tak sluší potravinám, jako je třeba brokolice, anebo se v tom dají krásně šetrně připravit ryby, aby byly takové jako šťavnaté, nebyly vysušené. Takže pokud někdo třeba si neví rady s lososem, má ho vždycky takový vysušený, tak první věc bych doporučila kupovat čerstvého, kvalitního lososa a můžete ho připravit třeba spolu s tou brokolicí a k tomu si už udělat jenom nějakou přílohu a máte takové to perfektní, zdravé, barevné jídlo.
2: No, možná stačí jen nebát se experimentovat a nechat ty přístroje, aby občas pracovali za nás. Zítra, milí posluchači, naše téma o pomocnících v kuchyni uzavřeme. Poslouchejte nás opět po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Už teď se na vás těší Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Hliník se odstěhoval do Humpolce, Hujer, Metelesku, Blesku, už je čas, musíme jít. Když Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák psali film Marečku, podejte mi pero, netušili, že se v něm urodí desítky hlášek. Od premiéry legendárního filmu v režii Oldřicha Lipského uplynulo právě dnes, tedy 17. června, 50 let. Poprvé ho viděli diváci festivalu pracujících v pražském kině Blaník.
1: Marečku, podejte mi pero.
2: Když jsme končili natáčení Samoty, tak jsme běželi do auta, který nás vezl na Marečka. Vzpomínám si, že jsem Láďovi říkal, Láďo, my nejen, že jdeme z filmu do filmu, ale my běžíme.
3: Zdeněk Svěrák vzpomíná na to, jak v roce 1976 současně točili nejen Marečka, ale s Jiřím Menslem i film Na samotě u lesa. S Ladislavem Smoljakem Svěráka pojilo kromě přátelství i to, že byli oba bývalými kantory, a tak se rozhodli napsat film ze školního prostředí.
2: My jsme obdivovali předválečné filmy ze studentského prostředí podle těch žákových knih a říkali jsme si, že by si škola zasloužila zase nějaký film. A teď jsme stáli před otázkou, když to bude o dětech na základce, tak budou chtít, aby tam byla pionýrská organizace. Když to bude o Gimplu, tak tam budou muset být svazáci. A protože jsme oba měli zkušenost s tím, že jsme učili starší lidi, než jsme my, tak jsme si říkali, když to bude o dospělých, tak tu stranu tam nedají.
4: Hujer, jděte si po svých. Hujer, Metelesku, Blesku.
2: No a hodilo to spoustu zajímavých situací, jako třeba to rodičovské sdružení.
5: Kam až sahají Hujerovi?
6: Hujer! Studuje tady Hujer!
7: Máňa!
3: Žáky večerní školy si zahráli Josef Kemr, Iva Janžurová nebo Zdeněk Srstka, který pokaždé pouze jednoho spolužáka omlouval.
5: Hliník se odstěhoval do Humpolce.
2: Buď jsme tam dávali jména svých spolužáků dávných, třeba je tam Svátek, to byl můj spolužák. Někdy jsme také šli do telefonního seznamu a zalistovali a to jsme netušili, že se to stane celonárodně populárním a že už ten Hujer se píše s malým H a je to pojem pro šplhavce.
8: Soudru, profesore, za minutu bude zvonit.
5: No a co?
8: Že už začne hodina.
5: Ano.
8: Už je čas, musíme jít.
3: Hlavní úlohu Jiřího Kroupy, který si potřebuje dodělat maturitu, si zahrál Jiří Sovák. Tomu autoři text napsali přímo na tělo. A proč se vlastně film jmenuje Marečku, podejte mi pero?
2: To se odvíjelo od názvu prvního filmu Jáchem hodil do stroje. Ten se původně měl jmenovat Vysoká fáze. Tak já jsem zalistoval ve scénáři a našel se tam větu Jáchyme hodil do stroje. No a pak jsme na tomhle schématu stavěli ten další. Marečku, podejte mi pero.
3: Dodává Zdeněk Svěrák a připomíná, že Františku Kovaříkovi, který hlášku o Marečkovi pronášel, bylo při natáčení právě tolik let, kolik je mu nyní 90. Tomáš Meleček, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Platby v ordinacích bývají pro pacienty často nepřehledné. Kdy může zdravotnické zařízení po pacientovi požadovat úhradu a kdy už je takový požadavek v rozporu se zákonem? Jaká pravidla platí pro přijímání nových pacientů a může být registrace podmíněna zaplacením poplatku nebo jiné finanční částky? A jak se bránit, pokud máme pocit, že jsme zaplatili za službu, která měla být hrazena z veřejného zdravotního pojištění? To jsou otázky, které určitě položí kolegyně Tereza Stýblová dnešnímu hostovi kávy o čtvrté. Bude jim advokát Štěpán Ciprín. Jestli vás něco napadá a nebo jste se třeba s něčím setkali, na co byste rádi dostali odpověď, tak nám pošlete svůj dotaz na dvojka@rozhlas.cz.

Tak vyslyšíme přání Marty Kubišové, necháváme doznít zvony a teď jdeme na slibované téma. Poškození vodou, ať už od souseda, nebo kvůli závadě, anebo škody od ohně. Toho se podle

0: Musíme si dávat pozor hlavně na to, když necháváme otevřená okna, třeba na ventilaci nebo mikroventilaci, neuzamčené vstupní dveře, zapomenete klíče, to, že se často chlubíme prostě svým majetkem.
1: Dobrá zpráva ale je, jak už se říkala, že celkový počet vloupání v Česku se snižuje. V posledních letech je to o stovky případů ročně. V létě ale o 10, někdy až téměř 20% stoupá počet krádeží právě vloupáním do bytu. U rodinných domů je podle Jana Zigáčka sezóna nehraje žádnou významnější roli. Chaty a chalupy jsou ve větším ohrožení hlavně na podzim a v zimě.
2: Pokles vloupání je určitě dobrá zpráva, ale teď, jak jsme slyšeli, mají zloději sezónu. Co na to všechno pojišťovny? I ty zaznamenali méně pojistných událostí v souvislosti s vloupáním?
1: Ano, například podle Radka Juhoňáka z Allianz pojišťovny je to v lepším zabezpečení domácností, což dokládají i data pojišťovny. Běžné už jsou dnes kvalitnější dveře, včetně ocelových futer, zámky, čidla, alarmy nebo kamery. To všechno podle pojišťoven snižuje riziko vloupání. Naopak roste výše způsobených škod, když už k tomu vloupání dojde. A často se potom stává, že vykradení lidé zjistí, že jim pojistka nepokryje škody, protože mají starou neaktualizovanou smlouvu. Hodnotu vybavení domácnosti může zvýšit třeba rekonstrukce nebo nákup dražší elektroniky. Podle České asociace pojišťoven je takzvaně podpojištěných 7 z 10 českých domácností.
2: Já zatím shrnu rady, které už nám odborníci dali. Nenechávat otevřená okna ani na mikroventilaci, důsledně zamykat a nezapomínat klíče ve dveřích, zkontrolovat pojistku a jestli pokryje případné škody. A co když přece jen k vloupání dojde?
1: Když už k vloupání dojde, je třeba, jak říká Radek Juhaňák, zachovat klid.
3: Okamžitě zavolat policii, počkat příjezdu policie a prošetření ze strany policie a až následně začít nějakým způsobem s uklízením a s fotodokumentací pro pojišťovnu.
1: Linky, na které se dají hlásit pojistné události, dnes fungují non-stop. Pojišťovně je potom třeba dodat podklady, aby událost vypořádala, vysvětluje Jiří Mašek z Vienna Insurance Group, pod kterou patří kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna.
4: Může to být samozřejmě dokladem, pakliže ho má, pakliže nemá doklad. Ideální je třeba fotodokumentace z prostoru, který je pojištěn.
1: Když se podaří vlastnictví deklarovaných předmětů prokázat, výrazně to podle Jiřího Maška urychlí vyřízení té pojistné události. Podle něj pojišťovny právě v létě řeší nejvíc škodních událostí a také větší množství pokusů o pojistný podvod. Výrazně totiž v létě stoupá počet pojistných událostí, ke kterým dojde týden po uzavření smlouvy. Lidé tím podle Jiřího Maška řeší vloupání do nepojištěných nemovitostí. Takovým případům pak věnují pojišťovny zvýšenou pozornost.
2: Počet vloupání do bytu v letních měsících stoupá proti zbytku roku až o 20%. Jak jim předcházet a co dělat, když k ním dojde, to nám právě teď v odpolední dvojice prozradila Věra Fajfrová.
5: Odpolední dvojka
6: dnes s Ivou Bendovou.

0: Bryan Adams a píseň Everything I Do, I Do It For You, tak možná jste si vzpomněli na film Robin Hood, ve kterém právě zazářil Kevin Costner a toto byla titulní píseň k němu. Ovšem, my se už teď podíváme někam možná trošku jinam, možná na váš obědový talíř. Dali jste si k obědu nějaký zeleninový salát, pak jste vlastně slavili. Jak to a proč to v odpolední dvojce prozradí právě teď Halina Pavlovská?
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Přijde chlap k doktorovi a z nosu mu kouká mrkev. V levém uchu má řapíkatý celer a v pravém uchu kousek porku. Doktor na něj zděšeně kouká a říká: pro boha člověče, co se vám stalo? A chlap nešťastně povzdychne: pane doktore, já se asi špatně stravuju. Dnešek je dnem konzumace zeleniny. A proto vám musím připomenout, že nejvíc ze zeleniny se konzumují na světě brambory, pak rajčata, cibule a zelí. A z lékařského hlediska nejzdravější zeleninou je řeřicha. Má jedna kamarádka Jana si stěžovala na svého manžela, že už na tom sexuálně není tak dobře. A druhá kamarádka Lída jí poradila, aby zkusila nabídnout mu celer. A Jana se zamyslela a pak řekla: myslíš jako dlahu? Obměním teď svou často používanou radu aktuálně k dnešnímu svátku. A volám: konzumujte zeleninu jako diví, ať jste dlouho živí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den. Posloucháte Odpolední dvojku.

0: Toulky první republikou na dvojce.
1: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
2: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
3: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
1: To všechno je první republika.
2: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
3: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
1: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
3: K poslechu vás zvou
2: Jaroslav Plesl,
1: Jana Striková
3: a Jiří Vyhorál.
0: Toulky první republikou.
4: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
0: Příběhy z kalendáře.
4: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
4: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
4: Každý den po 17. hodině
0: na dvojce.
5: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Chce například zakázat prodej přes internet. Penzijní společnosti varují před změnami ve spoření, které chystá vláda. A je oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo a hlavně na východě místy přeháňky, teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let, ne od 18, jako je to teď, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Součástí plánovaných změn je i zákaz prodeje přes internet nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se mělo taky DPH. Vyšší zdanění by mohlo podle ministerstva financí přinést do státního rozpočtu až 1,2 miliardy korun ročně. Asociace penzijních společností varuje před vládním plánem na změny v penzijním spoření. Konkrétně jí vadí, že jediným příjmem pro společnosti má zůstat 0,5% poplatek za správu fondů. Firmy by si přály aspoň 0,8%. Jinak podle nich hrozí omezení vybírání nových klientů.
6: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
5: Ministerstvo změny představilo na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Teď rezort připomínky, včetně těch od penzijních společností, analyzuje. Česko, Slovinsko a Albánie podle generálního tajemníka NATO loni nesplnili závazek vydat na obranu 2% HDP. Mark Rutte to řekl před zítřejší schůzkou aliančních ministrů obrany v Bruselu. Podle Rutteho ale vlády všech tří zemí slíbily závazek letos splnit. Šéf NATO taky ocenil větší zapojení Evropy a Kanady do obranných struktur aliance.
7: Spojené státy dali jasně najevo své odhodlání stát za NATO. Očekávají ale, že spojenci budou spravedlivěji sdílet větší odpovědnost za naší bezpečnost tady v Evropě. Spojené státy jasně zdůraznily, že je zásadní, aby Evropa a Kanada vyvinuli větší úsilí v oblasti konvenčních vojenských schopností.
5: Jeden z hasičů dnes nepřežil výcvik ve vodáckém areálu Lídy Polesné v Českých Budějovicích. Co se stalo, vyšetřuje policie. Podle ní se hasič utopil. Podrobnosti přidává mluvčí jihočeských zdravotnických záchranářů Vojtěch Míra.
8: U příjezdu zahájila záchranářská posádka společně s lékařem resuscitaci. Bohužel i přes několik desítek minut trvající snahu všech zasahujících musel lékař konstatovat smrt pacienta.
5: V Benešově je znovu otevřený charitní obchůdek. Původně kompletně vyhořel na začátku února. Nově ho lidé najdou v ulici Jiřího Horáka. Dnes v 15 hodin ho vysvětí kněz Marcel Timko. Lidé do něj můžou přinášet oblečení, dětské vybavení a drobné předměty do domácností. Věci pak mohou dál sloužit lidem v nouzi.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Je oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo, hlavně na východě postupně místy přeháňky, výjimečně bouřky a večer budou srážky ubývat. Teploty mezi 22 a 26 stupni, na jižní Moravě až 28, na horách 17, na Šumavě až 21 stupňů.
0: Doprava.
5: Dálnice D1 je zavřená po nehodě na výjezdu z Brna do Prahy. Na kilometru 183 se srazilo osobní auto s nákladním. Čekejte dlouhou kolonu, ucpává se i objížďka po silnici 602 přes Popůvky. Dálnice D5 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Plzně. Na 6,5 kilometru odtahují nákladní auto po požáru. Zdržíte se 20 minut. Tolik zprávy, s vámi je dál Iva Bendová.
9: A také středeční odpolední dvojka, před námi kapela Roxette a jejich jeden z nejznámějších hitů How Do You Do. No a poté prozradím, kdo bude naším dnešním odpoledním hostem.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které

0: Když zazní vysílačka a slova už letím, znamená to, že někde právě někdo bojuje o život. A zatímco my často vidíme jen vrtulník na obloze, za každým takovým letem se skrývá silný lidský příběh. Spisovatel Martin Moravec přichází s novou knihou Už letím, kterou napsal s lékařem Markem Dvořákem. Najdete v ní příběhy z míst, kde rozhodují vteřiny, ale také rady, které mohou jednou pomoci zachránit život třeba vám anebo někomu blízkému. O tom, jak taková kniha vzniká a proč nás příběhy záchranářů tolik přitahují, si budeme s Martinem Moravcem povídat po půl třetí. No a mám tady jednu otázku pro vás od Vaška Žmolíka. Víte, která je nejvýše položená pošta v Česku? Tak je to Česká poštovna Aneška na vrcholu nejvyšší české hory Sněžky. Možná jste už o ní někdy slyšeli a jestli ne, tak vám o ní za chvíli poví Vašek Žmolík.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Po Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Ahoj Vašku, hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Tak co nám povíš o Anežce?
3: No, Ivo, tuším, že nemáš na mysli nějakou slečnu anebo paní Anežku, ale poštovnu Anežka na vrcholu Sněžky v Krkonoších.
2: Je to přesně tak, typuješ správně.
3: No a zdali pak tedy tušíš, že Anežka na Sněžce měla už před víc než 150 lety předchůdkyni.
2: Takhle, já myslím, že na otázky jsem tady spíš já, ale abych byla slušná a odpověděla ti, tak to vůbec jsem netušila toto.
3: No a je to tak. První poštovna vznikla původně na německé, tedy pruské straně na vrcholu nejvyšší hory Krkonoš už roku 1872. A stála v místech dnešní polské boudy. Iniciátorem byl patrně tehdejší majitel obou vrcholových bud na Sněžce, které tam tenkrát stály, jistý Friedrich Sommer. Poštovna císařské a královské rakouské pošty, tedy ta naše, byla slavnostně otevřena 11. září 1899 na české boudě. Obě poštovny obsluhoval jeden jediný poštovní a telegrafní zaměstnanec, Rakušan z tehdejšího českého království Johann Kirchschläger z Malé Úpy. Strávil tam v podstatě značnou část svého života. Svou službu na české boudě ukončil až v roce 1921.
2: Zajímavosti, ty my máme rádi. Tušíme vlastně, jaké služby tenkrát ve své CAK poštovně poskytoval?
3: Tušíme to a víme to. V historických zápisech se totiž dočteme, že kromě pohlednic a dopisů, návštěvníci a hosté, protože tehdy se dalo na vrcholu ještě i nocovat, odesílali také balíčky a dokonce i peníze. Přestože česká bouda náležela katastrálně do obce Malá Úpa, tak tuhle poštovnu od začátku spravoval lépe přístupný poštovní úřad Peci pod Sněžkou.
2: No a jak se pohlednice, dopisy, balíčky a dokonce ty peníze z poštovny dostávaly?
3: Jednoduše chodil odtamtud v letní sezóně pošťák, aby večer snesl na krosně všechny zásilky dolů. Často to bylo víc než 15 kilogramů. No a po vzniku Československé republiky v roce 1918 nebyla Česká poštovna krátce v provozu, ale roku 1920 byl běžný provoz opět obnoven. Za druhé světové války potom ovšem byla poštovna jenom na německé straně Sněžky a ani po válce nebyla činnost té České poštovny obnovena. Česká poštovní bouda sloužila co by kiosek a skladiště a pěkně chátrala.
2: A kdy se to tedy změnilo?
3: Až po listopadu 1989, a to díky bývalé poštmistrové paní Jaroslavě Skrbkové z Velké Úpy, která přišla s podnětem obnovy provozu poštovny na Sněžce. Stará bouda byla pro havarijní stav sice uzavřena a později přemístěna na Monínec, ale paní poštmistrová nechala opravit domek mezi kaplí a boudou, který byl slavnostně otevřen v létě roku 1994. Už je to taky víc než 30 let.
2: Ovšem, ani tenhle ten domeček na Sněžce už neslouží.
3: Tak to máš pravdu, dnes najdeme na vrcholu Sněžky úplně novou a moderní budovu České poštovny právě s názvem Anežka, což je moc zajímavá stavbička, navržená architekty Martinem Rajnišem a Patrikem Hofmanem a sloužící od roku 2008.
2: Vašku, a co nám tedy o Anežce prozradíš?
3: Třeba to, že je moc hezká. Ta konstrukce České poštovny je v podstatě taková dřevěná skládačka z 20 tisíc dílů. Plášť stavby je tvořen zdvojeným sklem a dřevěnými okenicemi. Jejichž nastavením je možné poštovnu proměnit z moderní prosklené budovy v dřevěnou boudu a přizpůsobit ji tak aktuálním povětrnostním podmínkám, což je tam zapotřebí.
2: Tolik o architektuře a teď poprosím něco praktického.
3: No tak ta poštovna je otevřená po celý rok, podle počasí. Otevírací doba České poštovny na Sněžce je od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin a tahle poštovna má přiděleno i svoje poštovní směrovací číslo a to je 542-91.
2: Ano, každá správná poštovna má své PSČ a tak ho má i Anežka na vrcholu Sněžky, kam jsme se právě teď vydali. Přidám otázku, už zase koukám dopředu, kam nás pozveš zítra za poštovními službami opět?
3: Ano, je to tak a bude to přímo do nové expozice Poštovního muzea v Praze, rozhodně totiž stojí za prohlídku. Byl jsem tam, natáčel jsem tam a ostatně pozvu vás tam i v sobotním počesku.
2: Říká kolega Vašek Žmolík. Děkujeme za dnešní cestování po Česku a zítra se těším na slyšenou.
3: Na slyšenou.

0: Bezbraný, tak nazvali Dana a Mirek Maňurovi další premiérový díl kriminálky. Vrací se v něm na začátek roku 2019, kdy celým Českem otřásl případ vraždy tříletého chlapečka na Lounsku. Zranění dítěte svědčila o bolestivém týrání a kriminalisty překvapilo, že se nikdo ze sousedů nevšiml, co se v bytě děje. Tento případ vyvolal vlnu protestů a upozornil na nutnost posílit ochranu dětí do 15 let před domácím násilím. O tom v naší ukázce mluví i Jaromír Votroubek a Pavla Vantuchová, kteří případ vyšetřovali. Připojím ještě upozornění, že na konci ukázky je v pozadí slyšet houkání sanitky.
1: To byl výjimečný případ pro všechny. Jednak pro ty, kteří vyjeli na to místo, že vůbec se museli jakoby konfrontovat s tím místem. My jsme na to sice zvyklí, ale něco jiného je, když přijedete na místo a leží tam mrtvola dospělého člověka. Je to něco jiného. A ty děti jsou prostě citlivý téma pro všechny. Tenhle ten případ zvednul jako vlnu protestů vlastně za ochranu těch dětí mladších 15 let, protože to jsou prostě oběti trestných činů, které ve většině případů se nedokážou bránit.
2: Když máte takzvané ohrožené dítě, které spadá do paragrafu 6 podle zákona o sociálně právní ochraně dětí, tak je to z nějakých důvodů. Protože kdokoliv se dozví o tom, že dítě je nepřiměřeně trestáno, tak může podat oznámení na OSPOD. Ale tady nic nepřišlo. Takže můžeme se jenom domnívat, kdyby někdo anonymně podal oznámení na OSPOD, že se někomu z blízkého okolí zdá, že to dítě je nepřiměřeně trestáno, tak by tam ten OSPOD mohl nějakým způsobem zahájit svoje šetření.
0: Premiérový díl kriminálky s názvem Bezbraný vysíláme na Dvojce dnes po 18. hodině a pak si i tento díl můžete poslechnout na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.

někdo klína, někdo má pletky rád. Já reči sklenici víc.

0: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
1: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
0: Mrazivé léto.
1: To budou napínavé prázdniny na dvojce. Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Některé knihy se čtou jedním dechem a některé nám navíc mohou být jednou opravdu užitečné. Nová kniha Už letím zavádí čtenáře na palubu záchranářského vrtulníku k dopravním nehodám, na urgentní příjmy i do okamžiků, kdy o lidském životě rozhodují doslova sekundy. Jejími autory jsou lékař letecké záchranné služby Marek Dvořák a spisovatel Martin Moravec, který už řadu let přináší příběhy mimořádných osobností. Jejich předchozí společná kniha Mezi nebem a pacientem získala cenu Magnesia Litera. A teď se k tématu vracejí s novými příběhy i praktickými radami první pomoci. A právě Martin Moravec je naším dnešním hostem. Vítám vás, hezké odpoledne.
1: Takový krásný úvod, děkuju. Hezké odpoledne.
0: Jste se tak zasmál.
1: No, mě tady úplně přiběhl mráz po zádech z toho.
0: Jo, úvody ty mi jdou. Tak, ale doufám, že se to povede v tomto duchu i dál. Já už jsem zmiňovala vlastně tu úspěšnou vaši první knížku Mezi nebem a pacientem, oceněnou nejenom tedy velkým čtenářským úspěchem, ale i Magnesií Literou. Proč jste se rozhodli tedy přistoupit k dalšímu dílu? Důvodem byl úspěch té první knížky anebo narůstající množství těch případů, které jste si třeba řekli, že je dobré zaznamenat?
1: Vlastně tak trochu obojí a byl ještě jeden důvod, protože já jsem to pokračoval, nebo ono to není pokračování, k tomu se asi dostaneme, ale já jsem ten nápad nosil v hlavě vlastně od chvíle, co jsme se s Markem pustili do první knížky. Já jsem si říkal, že bychom jednou mohli napsat něco, co se bude pracovně jmenovat Deník lékaře letecké záchranky, a tam ty případy popíšeme opravdu od A do Z, od toho, kdy člověk zavolá na tísňovou linku, přes to, jak tam k němu ty doktoři přijedou, emoce pacientů, příbuzných a se vším všudy. A takže už to vzniklo tenkrát, ale nevěděl jsem, jestli to bude za rok, za tři, za pět let.
0: A proč právě teď tedy?
1: Nějak na to asi dozrál čas, my jsme si o těch příbězích postupně povídali a došli jsme k tomu, že jich Marek už nazbíral opravdu tolik, že můžou být užitečné. To je pro mě důležité, protože my v té knize máme asi 30 příběhů, ale zajímavé je to tím, nebo pro mě, co se mi na té knižce líbí, že za každým tím příběhem, a každý ten příběh je jiný, jednou to jsou prostě lyžaři na horách, kteří se srazili, po druhé je to autonehoda, po třetí dítě, které se topí v bazénu, tak za každým tím příběhem jsou poměrně podrobné rady první pomoci, jak v té situaci postupovat, nebo jak se do ní vůbec nedostat. Takže ta knížka má takový, až bych řekl, i edukativní charakter.
0: Ne, jako já musím říct, že to velmi oceňuji, protože asi to bude tím, že jako nejezdím na koni, ale třeba ta část, jako co dělat při pádu nebo po pádu, tak jako vlastně člověk zaprvé, pokud se do té situace dostane, tak jako mnohdy vlastně neví, je jako v nějakém tranzu nebo jako stuhne, takže pokud si tohleto přečte za nějaké, jako nějakého dobrého nastavení, tak leckdy se to uloží. To jste tedy věděli od začátku, že tam přidáte tu druhou část, kde budete vlastně podrobně popisovat, jak se případně počínat.
1: Já mám rád, když jsou moje knížky takovou horskou dráhou emocí, když člověk na jedné stránce se zasměje, na druhé si pobrečí a na třetí se něco dozví, a na to něco se dozví jsme kladli poměrně velký důraz tentokrát, takže my vás vlastně nejdřív do toho příběhu hodíme, což třeba vy jste zmínila dívku, která spadla z koně, což je jeden z příběhů velmi hezkých, já mám rád zrovna tenhle ten příběh, dokonce jeden z prvních, který jsme si odvyprávili, myslím. A tomhle příběhu, kdy vás do toho hodíme a necháme vás vykoupat v těch emocích a tenhle příběh zrovna dobře dopadl, tak vám poradíme, jak v té situaci postupovat.
0: Za mě jako nejezdit na koni, ale to samozřejmě není.
1: Ale ono to samozřejmě.
0: Berme to s nadsázkou samozřejmě.
1: U toho koně tam zrovna ty rady jsou pro jakýkoliv pád z výšky, protože ty typy jsou stejné.
0: Jak už jste sám zmiňoval, je tam na 30 příběhů, podle jakého klíče jste je vybírali s Markem?
1: Za prvé, aby byl každý jiný, čili aby tam nebylo 20 zástav oběhu doma v obýváku, takže ten tam je jeden takový příběh, ale aby byly zimní, letní, my začínáme, protože knížka vychází v létě, a pro mě paradoxně jedna z nejtěžších disciplín na vzniku téhle knížky bylo řazení těch příběhů, aby šly za sebou tak nějak, aby to dávalo logiku. Takže první příběh z celé knížky začíná dnem, kdy se dává vysvědčení a kdy došlo v jedné rodině k tonutí v bazénu, naštěstí také s dobrým koncem. To pro mě bylo důležité, aby na začátek byl dobrý konec a aby to byl letní příběh. Takže jsme to vybírali podle toho, abychom tam vlastně měli všechno, což asi nejde, ale aby tam bylo prostě oddušení, pozástav, oběhu, epileptický záchvat, aby to bylo co nejpestřejší.
0: Takže jste to nakonec řadili podle ročních období.
1: Řadil jsem to...
0: No mě to dává docela logiku, jako, jo, takže...
1: Já jsem si říkal, co vlastně dát první. Já jsem opravdu... Já mám doma takový velký kuchyňský stůl a tam jsem si položil těch 28 kapitol. A teď doma už ze mě byli úplně nervózní, protože na tom stole se nedalo týden jíst. A já jsem jenom přehazoval ty papíry z hromádky na hromádku. A vždycky, když už jsem si myslel, že to mám, tak mi tam něco neštimovalo.
0: A nepovolal jste se na pomoc umělou inteligence?
1: Ne, vůbec.
0: Vůbec jste to neskoušel?
1: To já nedělám, já vám k tomu řeknu příběh. Já jsem umělou inteligenci použil jedinkrát v životě při psaní knížky. Když jsem vymýšlel název knížky, kterou jsme s Markem napsali, tu první. A teď jsem jí tam jako vysvětlil lékař letecké záchranky, co tam bude, že to je knižní rozhovor. A ona mi navrhla název Lety a pády leteckého záchranáře. Tak jsem se zasmál a umělou inteligenci jsem opustil.
0: Takže jste už jí nedal šanci.
1: Ne, ale třeba jednou zase se k sobě vrátíme a najdeme k sobě zalíbení.
0: Cestu. Naším dnešním hostem je spisovatel Martin Moravec. My si povídáme o jeho aktuální knize, kterou vlastně sepsal a dal dohromady společně s lékařem letecké záchranné služby Markem Dvořákem, nazvané Už letím, a vzhledem k tomu, že ta kniha vychází v těchto dnech, tak si samozřejmě o ní budeme povídat i po písničce.

0: Mám takové deja vu, protože tuhle písničku jsem poslouchal z Instagramu před 3 roky, když jsme vydali první knížku a když lidi označovali, že už ji přečetli, že ji mají doma, tak často přidávali tuhle písničku a teď se mi to vrací po 3 letech, protože už první lidi čtou a zase se tahle písnička objevuje.
1: Já vlastně přemýšlím, jakou jinou píseň zvolit, protože ono většinou v souvislosti takové, to se tam dává něco, co s tím koresponduje. A ona, ta sanitka, je opravdu jako... Asi ještě Nemocnice na kraji města mě napadá takový ten motiv, ale přece jenom tohleto. No, pokud budete dál psát s Markem, tak si myslím, tady s Markem Dvořákem, že to uslyšíte ještě mnohokrát.
0: Je to tak.
1: Ale pojďme se vrátit k tomu aktuálnímu, co leží před vámi na stole. A to je tedy kniha Už letím. Já jsem zmiňovala, že je to opravdu horká novinka, doslova. Vy máte teprve zítra křest, kde proběhne a je vlastně možnost to tam případně přijít podívat?
0: Rozhodně, já mi všechny zájemce rádi uvidíme. Ten křest bude trošku jiný, trošku netradiční. My ho máme ve velké posluchárně v aule 2. lékařské fakulty, které moc krát děkuju tímto, v nemocnici Motol, ve fakultní nemocnici Motol. A nebude to jenom úplně obyčejný křest, protože my tam máme připravené ukázky první pomoci, budeme tam mít na pomoc mediky z 2. lékařské fakulty, a takže se na všechny hodně těšíme. Nachystali jsme si s Markem několik překvapení, takže myslím, že to bude takový veselý a zároveň místy i dojemný happening. A těšíme se na to moc.
1: A od kolika hodin to bude?
0: Od 18 hodin. Je to teda tento čtvrtek zítra od 18 hodin v Motole. Vidíte, já vždycky všechno řeknu a pak neřeknu tu nejdůležitější
1: od
0: věc.
1: Od toho jsem tady, já bych to pohlídala.
0: Děkuju.
1: Kdo bude křtít? Kdo bude k motrou či k motrem?
0: To je právě to,
1: překvapení.
0: To překvapení.
1: Tak dobře. Dobře, nebudu to, já už jako mě napadá, aspoň pojďme naznačit, ale nebudu. Jestli to někdo chce zjistit, tak ať se zítra vydá na
0: přesně
1: ten křest.
0: Tak.
1: Pojďme se ještě podívat do knihy jako takové. Vy jste zmiňoval, že vlastně ten příběh, který já jsem zmiňovala, dívky, která spadla z koně, ten jako vás vlastně dostal, ten vás nějakým způsobem hodně oslovil. Tak pojďme ho trošku přiblížit a proč právě ten vás tak dostal.
0: Já mám teda ještě jeden příběh, který mě dostal ještě víc, ale klidně si povídeme o čemkoliv chcete.
1: Tak pojďte říct ten, který vás dostal.
0: Jo, dobře, tak jo. My jsme se totiž dohodli s Markem na jedné věci. Tam je 28 příběhů, některé ty příběhy obsahují těch příběhů ještě víc, ale do toho se nechci zamotávat. A všechny je vypráví Marek jakoby v první osobě. A abychom to trošku oživili, tak tam je příběh chlapce, který hnedka na začátku řeknu, že taky dobře dopadl, kterého při sušení sena přejel děda traktorem na zahradě. A byla u toho maminka. A protože to dobře dopadlo, tak my jsme se rozhodli, oslovili jsme tu maminku a ta ten příběh odvyprávila sama. Takže...
1: Vlastně co viděla,
0: ano,
1: jak to vypadá.
0: Takže to jako z první ruky, jaký to vlastně je, když před vašima očima se vašemu dítěti, tomu klukovi bylo 7, myslím, tehdy, stane to, co se stalo, přiletí vrtulník, odvezou ho do nemocnice, teď ta bezmoc, všechny ty pocity, ta maminka to krásně odvyprávila, já jsem to s její pomocí sepsal a tohle je teda příběh, který myslím, že vezme za srdce. I Marka, cynika, ten když to čet, tak mi psal, že u toho brečí, že ho to dojalo.
1: Tak on ten pláč vlastně začíná už v té předmluvě, když Marek tady popisuje, jak mu přišel dopis od zachráněného pacienta. Nicméně v té knize nechybí ani černý humor, který jsou lékaři a vůbec zdravotníci pověstní.
0: Pozor, já musím říct vlastně jednu věc. My jsme tady na půdě Českého rozhlasu a my tam máme... No, já jsem si to, mě teď to osvítilo, že my tam máme příběh Jany Házové, reportérky Českého rozhlasu Hradec Králové, pro kterou Marek letěl. Jejíž příběh taky dopad dobře, i když jí lékaři tehdy dávali asi 10-15% šanci na přežití. To je taky ohromně dojemný příběh, ať už z pozice samotné té Jany nebo jejího manžela, který taky pracuje v Českém rozhlase a staral se o ní, dodneška se o ní stará, tak ona natáčela tehdy reportáž z posvícení a uprostřed té reportáže se prostě zhroutila a objevili lékaři, že měla časovanou bombu v mozku, aneurysma. Takže my tam máme i zachráněnou vaši kolegyni.
1: To je neuvěřitelné. Nic není náhoda, jak ano, ráda říkám, je to tak. Ale pojďme tady k tomu černému humoru. Když byste měl Marka popsat, jaký opravdu je a na jeho samozřejmě mediální obraz,

0: Už jste spolu dělali dvě knihy, ano. Tak jaký je?
1: Ano, už tohle trýznění postupu po druhé. Je to, já ho mám rád, je to taková energie zbalená na cesty, já mu říkám 1,80 m energie zbalená na cesty. Kdybych vám měl ukázat tu jeho část černého humoru, tak já jsem byl zrovna nedávno na festivalu Svět knihy a měl jsem kolem zápěstí takový ten náramek, co dávají třeba v All Inclusive v hotelech, a aby náramek na vstup. A on se na to podívá a říká, co to máš, to dáváme mrtvolám. Tak tohle je Marek. Když jsem se ho poprvé ptal, jak nazveme naši první knihu, když tedy umělá inteligence
0: zklamala,
1: tak já mám rád u těch svých knížek a líbí se mi třeba název knížky, kterou máme s dopravním kapitánem Davidem Heclem, a ten název zní Mluví k vám kapitán. Tak to se mi líbí a já jsem se ho ptal, jaká je nějaká taková signifikantní věta pro jeho profesi. A on se tak zamyslel a říká, no tak asi by to bylo čas smrti 2 hodiny 15 minut, ale já doufám, že to posluchači a posluchačky berou s rezervou, protože Marek je jako opravdový srdcař, lékař každým coulem, a bez toho černého humoru by ti lékaři asi existovat vůbec nemohli.
0: Tak jsme národem, který miluje filmy o básnících, tam černý humor hraje prim, a to jak samozřejmě v ordinacích, tak i mimo ně. Tak já myslím, že naši to posluchači to rozhodně toto chápou a mnohdy i vítají, protože ono, když potkáte lékaře, který samozřejmě vám sdělí to, co musí, ale zároveň dokáže udržet možná, pokud tedy dovolí situace, nějakou nadsázku a humor, tak
1: zlehčit.
0: Je to vždycky lepší. Já moc děkuju, že jste přišel. Děkuji za to příjemné povídání. A vzhledem k tomu, že tady koukám na ty vaše knihy, Josef Mareš, Helena Sováková a spousty dalších, tak si myslím, že se možná zase uvidíme. Mějte se moc hezky a držím palce.
1: Bude mi ctí a děkuju moc krát.
0: Naším dnešním hostem, ještě dodám, byl spisovatel a zároveň také novinář Martin Moravec.
2: Odpolední dvojka dnes s Ivou Bendovou.

Posloucháte Odpolední dvojku, právě teď je 14.53 a to znamená, že před námi Nazaret, Daniel Pautra, pak další zprávy a Mária Kunová.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Zaměstnanci veřejnoprávních médií oznámili jednodenní výstražnou stávku. Policisté v Chorvatsku zadrželi člena posádky katamaránu v souvislosti s nedělní nehodou, při které zemřeli 4 Češi. Je oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo a hlavně na východě místy přeháňky teploty do 26 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Pracovníci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí 22. června stávkovat. Dnes to oznámila iniciativa Veřejnoprávně, která je sdružuje. Stávka se podle nich projeví ve vysílání. V Českém rozhlase se k ní připojila víc než tisícovka zaměstnanců a externistů. Stovky zaměstnanců budou stávkovat v České televizi. Vadí jim vládou schválené zrušení poplatků. Převedení pod státní rozpočet by podle nich mohlo vést k oslabení nezávislosti médií. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá.
4: Ať nám teda někdo řekne, jaké pojistky, když tady se vytváří atmosféra, že my politici budeme do toho zasahovat, co je samozřejmě jako nesmysl. Nikdy jsme nemluvili o obsahu, je to totální hloupost, určitě tak není.
3: Chorvatská policie zadržela prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil u Splitu s plachetnicí. Na té plula 8členná česká posádka. 4 její členové nehodu nepřežili. Další informace má naše spolupracovnice v Chorvatsku, Téa Veseláková.
5: 30-letý člen posádky katamaránu je v rukou policie a po jeho výslechu by státní zastupitelství Splitsko-dalmatské župy mělo rozhodnout, zda může pošle do vyšetřovací vazby. První důstojník je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení dopravy. A to z nedbalosti, jak doplňuje s odvoláním na neoficiální informace veřejnoprávní stanice HRT. Chorvatský zákon tento čin trestá odnětím svobody na 3 až 15 let.
3: Policie hledá muže, který v Praze lákal 2 12-leté chlapce do auta. Událost se stala na konci května poblíž Ortenova náměstí. Muž nabízel chlapcům popcorn a odvoz domů. Po odmítnutí se choval podrážděně. Hledanému je podle policie zhruba 40 let. Má krátké světlé vlasy střižené na ježka a na sobě měl modré tričko. Policisté žádají, aby lidé informace o pachateli volali na linku 158. Kamerový záznam, na kterém je muž zachycen, je na webu policie. Moravskoslezští kriminalisté odhalili skupinu, která po Česku organizovala nelegální herny. V 8 krajích provozovali v době zadržení 200 automatů. Policisté obvinili 15 lidí. Hlavnímu organizátorovi hrozí až 12-leté vězení. V Praze skončila obnova náměstí Jiřího z Poděbrad. Je na něm 120 nových stromů, 85 laviček a travnaté plochy, které lidé můžou využívat třeba na pikniky. Do provozu se vrací fontána, přibyly i další vodní prvky. Projekt stál víc než 470 milionů korun a trval 2 roky, říká starosta Prahy 3 Michal Vronský z TOP 09.
6: Celé to náměstí z hlediska té modrozelené infrastruktury je navrženo tak, aby obstálo té klimatické změně. Zatímco dřív se to zalívalo a udržovalo zelené vodou z řadu, tak teď tady jímáme vodu do podzemních nádrží.
3: Městská část plánuje náměstí využívat pro trhy a kulturní akce.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Je oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo, hlavně na východě, postupně místy přeháňky, výjimečně bouřky, večer bude srážek ubývat, teploty jsou mezi 22 a 26 stupni, na jižní Moravě 28, na horách 17, na Šumavě až 21 stupňů.
1: Doprava.
3: Na dálnici D1 kolabuje doprava v Brně směrem do Prahy na kilometru 183. Uklízejí po nehodě dodávky a nákladního auta. Jede se jedním pruhem, jsou tam dlouhé kolony přes celé Brno, zpomalují kvůli tomu i fronty na příjezdu do Brna z Bratislavy, Pohořelic nebo Vídně. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se rozjela kolona po požáru nákladního auta. Na 6,5 kilometru už se jede dvěma pruhy. Kolona se přesunula na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Tolik zprávy, slovo má opět Iva Bendová.
7: 4,5 minuty po 15. hodině pokračuje středeční odpolední dvojka. No a samozřejmě, že my máme připravenou i dnes soutěž Máte vteřinku. Nejprve si ale poslechneme Adama Ďuricu. Já přidávám přání příjemného poslechu.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Pokud jste pravidelní posluchači pořadu Stříbrný vítr a už jste nahlédli do programu dvojky, tak už máte určitě plán na sobotní dopoledne vyřešený. Jitka Novotná si totiž pozvala k mikrofonu herečku Elišku Balcerovou. Prozradí nám nejenom to, kde se vzal její temperament a také komediální talent, ale i to, čím jí dodnes překvapuje její manžel. Vzpomínat bude i na své milované kolegy a kolegyně, například na Hanu Maciuchovou. A právě z této části pořadu je naše dnešní soutěžní ukázka.
2: My jsme v té šatně divadelní, která byla teda nadupaná, tam byla s náma Iva Jenžerová, Jiřina Jirásková, Olinka Slunečková, Hanička a v druhém rohu já. A my, když jsme tam zůstali sami, tak jsme probrali samozřejmě všechno možné i nemožné, ale vždycky naše rozhovory zůstaly v té šatně. Mohli jsme si věřit, důvěřovat, protože divadlo je někdy velké tržiště různých pomluv a nepěkných věcí, protože samozřejmě tam jde o prestiž a možná i malinko závist. Takže my jsme si probrali všechno a zůstalo to jenom mezi námi. A proto já jsem měla ráda, to byla velmi charakterní dívka, ta Hanička. Ale od chvíle, kdy jsem do té šatny vstoupila, tak jsme věděli, že se máme rádi.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Pokud chcete získat dárkový poukaz do kamenných prodejen Timo v hodnotě 1000 korun na nákup plavek a spodního prádla, pak jako v pátí v pořadí správně odpovězte na otázku, kolik hereček se sešlo v divadelní šatně, o které mluvila Eliška Balcerová. Svoje tipy posílejte SMS-kou na 702 222 220.
2: My jsme v té šatně divadelní.

0: První část dnešní soutěže Máte vteřinku máme za sebou a to, že jsem prozradila, o co hrajeme, a také soutěžní otázku. A pokud jste se zapojili a tipovali jste správnou odpověď na otázku, kolik hereček se sešlo v divadelní šatně, o které mluvila Eliška Balcerová, tak vás určitě zajímá, jestli jste to trefili.
1: My jsme v té šatně divadelní, která byla teda nadupaná, tam byla s náma Iva Jenžerová, Jiřina Jirásková, Olinka Slunečková, Hanička a v druhém rohu já.
0: 5. Pokud jste napsali buď slovo 5, anebo jste dali číslovku 5, tak jste odpověděli správně. Já ještě dodám, že to byla Iva Jandžurová, Jiřina Jirásková, Olinka Slunečková, Hana Maciuchová, samozřejmě také Eliška Balcerová. Dárkový poukaz do kamenných prodejen Timo v hodnotě 1000 korun na nákup lavek a spodního prádla získává Jana Křížová, tak gratulujeme. Já myslím, vzhledem k tomu, že léto v podstatě už je v plném proudu a jak uslyšíme dneska i v předpovědi meteorologa, opravdu v následujících dnech půjdou ty teploty poměrně hodně vysoko, tak se přesně tato dnešní cena bude hodit. Pořad Stříbrný vítr, rozhovory Jitky Novotné se zajímavými ženami a muži vysíláme v premiéře na Dvojce každou sobotu po 9. hodině, reprízu pak ve středu po hodině 21. A samozřejmě, že se i tento pořad si můžete případně kdykoliv poslechnout buď na webu Dvojky, anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Jak se starat o své zdraví tak, aby to nebyla jen další položka na seznamu předsevzetí? Odpovědět se pokusí Bodyfest, tedy největší festival zdraví v Česku, který v pátek a v sobotu ovládne pardubické automatické mlýny. Co na návštěvníky čeká, to nám prozradí organizátorka Lily Ahou Kofi. Dobrý den, vítám vás.
3: Dobrý den.
2: Když se řekne festival zdraví, leckdo si možná představí dlouhé přednášky o tom, co všechno děláme špatně. Vy ale říkáte, že Body Festival je hlavně zážitek, tak jak to bude vypadat a na co se mohou návštěvníci těšit?
3: No, hlavně ta filozofie toho festivalu je postavená na tom, že bychom rádi podpořili zdravotní gramotnost, preventivní přístupy a myšlenku, že zdraví je důležité v každém období a v každé oblasti našeho života. To znamená, že vlastně ty programy, které my jsme tam připravili, se na první pohled nemusí úplně zdát, že se týkají zdraví, ale je to tak. Takže my se tam třeba zamýšlíme nad dluhovou gramotností, ale vlastně třeba z pohledu toho cítění toho člověka. To znamená, že se k tomu bude třeba vyjadřovat pan doktor Václav Merhout z katedry psychologie, co to s tím člověkem vlastně dělá, pokud se začne dostávat do nějaké jako nekomfortní zóny. Úplně stejně je postavený blok týkající se třeba tetování. Tam jsme jako velmi rádi, že pozvání přijala Kajara Hrachovcová, která se vlastně bude zamýšlet nad tím, proč mladí lidé vlastně podléhají tomto fenoménu. A tak vlastně jsou postaveny veškeré ty bloky, který vlastně nabízíme hostům, který přijdou nebo účastníkům.
2: Už jste zmiňovala třeba i tu finanční gramotnost a respektive možná spíše negramotnost a její dopad na naše zdraví i tady po té psychické stránce. Je tam ale nějaké téma, za které vy jste osobně velmi ráda, že se vám ho podařilo do programu dostat?
3: Ano, my tam máme program, který se zabývá třeba vitamínama a to je třeba program, který si vyžádali sami školy, protože některé ty rodiny úplně dobře nefungují v rámci pravidel správné výživy a nahrazují některé vlastně ty správné návyky za různé pilulky, vitamíny, proteiny a nějakým způsobem tady tenhle nešvar se potom vlastně ukazuje při těch hodinách, kdy ty děti jsou třeba v nějaký úzkostný stavek, panicích nebo ve stresu a můžou za to právě třeba jako špatný stravovací návyky. Takže třeba za ten program jsem jako velmi ráda. Je tam vlastně i velmi hezký program, který se zabývá vlastně modníma trendama. A co to je program, který vlastně tvoříme ve spolupráci s Banal Fatal, což je vlastně program, který ukazuje prevenci úrazu páteře a míchy. A vlastně probíhá ve spolupráci s paraplegikama třeba. Mm-hmm. Takže i tohle se nám jako hodně líbí. Pak máme velkou radost i v tom, že se nám podařilo vlastně oslovit i další aktivity a spolupracujeme třeba se studiem Boba, který nám vlastně poskytl film Bob a Bobek na stopě mrtvojeda. Na sociálních sítích už nám teď běží vlastně soutěže s Bobem a Bobkem, běží nám i soutěže s Alzou a samozřejmě i v rámci festivalu. A tohle je vlastně hrozně hezký program, který je vlastně třeba připravený i pro děti se specifickýma potřebama, který se nebudou moc třeba účastnit workshopu, různých díle nebo přednášek, ale můžou se vlastně pobavit Bobem a Bobkem.
2: Tak pojďme ještě uvést webové stránky, na kterých je ten program případně k dohledání.
3: Je to Bodyfest, když si zadáte ahou.cz, Bodyfest Festival, tak tam najdete veškerý program.
2: Říká organizátorka Lily Ahou Kofi, která byla naším dnešním hostem a která nás Body Festival do Pardubic do automatických mlýnů pozvala. Díky, mějte se moc hezky, ať se to vydaří, naslyšenou.
3: Děkuji, nashledanou.
0: Pozvěte nás k vám.
1: Od pondělí do čtvrtka.
0: Na dvojce.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Marta se vrací na místo, ze kterého kdysi odešla její matka.
2: Můj život nijak nedrží pohromadě, protože z neustálého přemítání, jestli jsem doma tady nebo tam, nějak vyklouzl jeho smysl.
1: Co všechno odhalí pohled do minulosti?
2: Máma místo vděku zahodila svářeckou kuklu a udělala se pro sebe. Chlapi se jí báli, protože sice pořád byla blondýna s malým zadkem, ale taky se z ní stala jejich šéfová, co jim dává na chleba pro jejich ženské, co jsou jim vděčné.
1: Žluté oči vedou domů.
0: Román Markéty Pilátové jako četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině
0: na dvojce.
3: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Posloucháte Prstem po mapě, Petr Horký je připraven, já tě zdravím, hezké odpoledne.
3: Zdravím tebe, milá Ivo, i naše posluchačky a posluchače.
2: A já musím na začátek dnešního povídání říct, jak neuvěřitelně jsme jako propojeni, Petře.
3: Povídej.
2: Jo. Protože dnes ráno přišla do kanceláře kolegyně, ani nepozdravila a říká, já chci žít v Japonsku.
3: Panečku?
2: Tam mají v metru vagóny pro ženy jenom.
3: To je pravda, o tom chci dneska mluvit.
2: Ano, a já jsem pak přišla do své kanceláře, otevřela jsem počítač, od tebe samozřejmě soubor k dnešnímu natáčení a jako poslední téma,
3: no,
2: tam bylo Japonsko a vagóny pro ženy.
3: A japonské metro a japonské vlaky jsou slavné těmi pushers, těmi muži v bílých rukavicích, kteří spou lidi jako dovnitř do těch vagónů. A tam vždycky člověka trochu napadne, jako takhle na sebe šahají všichni, na ženy, na mladé, dospívající dívky, jako co se to tam jako děje. A teď si vem, že v Japonsku dlouhodobě existoval problém takzvaných chikan, mužů, kteří v přeplněných vagónech osahávali ženy. Chlapi, kteří si vyloženě vybrali, kde jsou dámy, vespali se mezi ně a ti pushers, když je tam tlačili, tak ti chlapi si vlastně užívali tu hrůzu, že se jako lepí na ženský kolem sebe a ještě jako je osahávali. A to se samozřejmě v tuhle chvíli nedá dokázat. Jak chceš v té tlačenici tam někomu vysvětlovat, teď jste na mě šáhl blbě a předtím jste na mě šáhl v pořádku, to zase rozumím, někam jste tu ruku dát musel. Takže pro hromadu žen to bylo najednou nepříjemné zážitky, porušování jejich osobní prostě integrity a svobody. A proto vznikla myšlenka, že některé dopravní společnosti nabízely oddělené vagóny pro ženy, hlavně ráno a večer. Ta špička je obrovská.
2: No, my bychom se k tomu občas také přiklánili, ono i jako tady u nás, když ta doprava je opravdu jako ve své špičce, je to prostě nepříjemné,
3: jo,
2: co si budeme povídat.
3: Jasně, hromada žen si to pochvaluje.
2: Navíc v létě třeba.
3: Jasně, no jejdem ale, a je to fér, větší bezpečí, větší klid, ideálně i větší komfort. Ale zase, jak to Japonsko ty věci promýšlí a probírá ze všech konců, tak se s tím rozjela obrovská debata.
2: A to?
3: No, není zvláštní, že místo toho, aby společnost řešila pachatele, tak odděluje ženy od mužů. Vlastně pojmenovali to, že vytvořil se nový problém. Mm-hmm. Oddělujeme ženy od mužů. Místo toho, abychom hledali ty viníky a ty špatné a řešili ten problém tam, kde opravdu je. A zase samozřejmě chlapi, my chlapi jsme přispěchali s tím, že jsme tím pádem automaticky vnímáni jako hrozba, jako predátoři a že vlastně kdykoliv potom jakýkoliv muž uvidí, že ty ženy se oddělují a jdou do jiného vagónu, tak se s tím připadá dotčen. Říká, abych je ochraňoval, abych jim nic nedělal, ale stejně mě považují za nebezpečného a jdou pryč.
2: Jako vlastně pravdu mají všichni.
3: Ano.
2: Na druhou stranu to je prostě nekonečný příběh, tahle ta diskuze. Mm-hmm.
3: Vlastně jde o dvě hodnoty, že jo? Jde o bezpečí a o rovnost pohlaví. Mm-hmm. I ve směrem k mužům, i ve směrem k ženám. Oběma směry. A pak je tam takový ten moment, že někdy řešení problému vygeneruje další problém.
2: Dobře, tak povídej.
3: No a prakticky to tím pádem v současné době funguje tak, že vagóny v určitých hodinách jsou označené růžovými cedulemi a protože Japonci obecně respektují pravidla, tak ten systém funguje víc jako společenská dohoda než síla, že prostě muž tam nepůjde a respektuje, že to je prostor pro ženy. A naopak se to vlastně začalo šířit. Vagóny pro ženy se pak objevily v Indii, v Brazílii, v Mexiku, v Arabských Emirátech, kde to je velmi respektované a velmi uznávané. A další věc, mně přijde, že je dobré si připomínat, že ne na každou otázku existuje jasná odpověď.
2: A jenom ta jedna správná.
3: Přesně tak. Podléhat pocitu, že někdo má pravdu a ostatní lžou, je blbost. Je problém, snažíme se ho průběžně řešit a připouštíme, že to řešení generuje další potíže. Fajn, tak teď pojďme řešit ty další potíže, ale hlavně se pojďme pohnout z místa.
2: Říká naprosto bezproblémový kolega.
3: Ano, dokonalý, Horký. Spokojený, zenový mistr, který hlavně všem umí poradit a sám se plácá v řadě problémů vlastního života, tak jako asi každý člověk. Petr Horký.
2: Ano, ale velmi upřímný a toho si my tady na Dvojce ceníme. Tak Petře, děkuji a těším se na příští povídání.
3: Měj se krásně, zdravím naše posluchačky, ať se vám dámy dobře a bezpečně cestuje a taky nás chlapi. Mějte se všichni hezky.

0: Za námi je David Dale, no a v tuto chvíli už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. V odpolední dvojce nikdy nesmí chybět předpověď meteorologa. V dnešním případě je to Filip Smola. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pojďme se podívat v Česku v tuto chvíli, jak to vypadá tady stran počasí.
1: Aktuálně máme polojasnou nebo oblačnou oblohu. Na západě jsou i místa se zataženou oblohou a vypadávají tam slabé srážky, ale opravdu jenom slabou linké. No a přehánky zaznamenáváme také na východě našeho území a ve Slezsku. Tam se jedná o místy o přehánky, ale je jich vlastně docela málo. Na většině území neprší. A ten den je docela slunečný a relativně teplý oproti těm předchozím dnům, protože teploty jsou aktuálně mezi 22 až 20 stupni, na jihu Moravy máme až 28.
0: Já jsem v průběhu vysílání říkala, že vy jste už delší dobu slibovali, že tento týden budou teploty opravdu rapidně nahoru, tak doufám, že už to bude zítra, ale pojďme nejprve tedy začít nocí, jak bude vypadat.
1: Noc bude ještě převážně oblačná, zpočátku ještě zaznamenáme slabé přehánky, ale postupně to bude beze srážek. V Čechách postupně bude ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno a kránu se ojediněle může vyskytnout nějaká ta mlha. Teploty kránu klesnou na 16 až 12 stupňů a bude foukat jenom slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, anebo bude úplné bezvětří.
0: Tak a pojďme tady na ten zítřek.
1: Ty zítřejší teploty budou o něco vyšší než dnešní, čekáme je mezi 26 a 31 stupni. Na takovéto teploty se ale na východě a severovýchodě území budou muset ještě počkat, protože tam zítřejší odpolední teploty budou kolem 24. No a čekáme jasnou nebo polojasnou oblohu, ráno může být na východě i oblačno a přes den se oblačno objeví i jinde. Na horách se může výjimečně objevit nějaká ta přehánka, no a k večeru znovu počítáme s ubýváním oblačnosti a i zítra bude foukat slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr v rychlosti do 4 metrů za sekundu.
0: Máme ještě čas, takže poprosím i o předpověď na pátek.
1: Pátek bude dnem, kdy nás čeká nejméně srážek z toho následujícího období. Na obloze bude jasno nebo skoro jasno, jen na horách se nějaká ta ojedinělá přehánka, případně i bouřka může objevit, ale ta pravděpodobnost je docela malá. Teploty budou mezi 18 a 14 stupni Celsia po ránu, odpoledne pak už naměříme 28 až 33 stupňů a tady už právě platí výstraha před vysokými teplotami na velké části území, protože ty teploty překročí právě v pátek odpoledne i 31 stupňů Celsia, což je hranice pro ten nízký stupeň nebezpečí, co se tedy vysokých teplot týče. A povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Udrží se tyhle ty vysoké teploty i přes víkend nebo budou ještě stoupat?
1: Ještě budou trošku stoupat a to v sobotu, kdy čekáme ty maximální teploty od 31 do 36 stupňů a tady právě v těch nejteplejších oblastech severní poloviny Čech a jižní

0: Kdyby to byla čtvrtá, tak by to byla aktuální Zuzana Norisová, ale píseň se jmenuje pátá a to bude až za hodinu. 15.49, to je aktuální čas. Přede mnou už sedí kolegyně Tereza Stýblová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Ivo. Tak dneska v kávě o čtvrté, přesně, která trvá do té páté hodiny, budu mluvit s advokátem Štěpánem Cyprínem o poplatcích u lékaře. V poslední době i v různých diskuzích na internetu se objevují nespokojené, zejména pacientky, musím říct si třeba gynekologických ordinací, že po nich chtějí různé vstupní poplatky nebo poplatky za to, že je vlastně roční poplatky za to, že je vedou třeba v databázi a tak dále a nelíbí se jim to samozřejmě, protože na to v podstatě lékaři nemají právo. Takže se budu ptát, kde ta právní hranice končí, kde začíná. A co vlastně si mohou lékaři dovolit nechat si zaplatit a co je placeno z toho všeobecného zdravotního pojištění.
0: Já myslím, že otázek vám přijde opravdu nespočet, takže já se s vámi pro dnešek loučím, nenechte si ujít další zprávy a zítra po 13. se na vás těším. Opět naslyšenou.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přeji si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobít 8000 navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad 8000. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Vláda chce zpřísnit pravidla pro prodej kratomu. Evropská unie podpoří boj proti ebole téměř 500 miliardou eur. Částka půjde na zdravotní pomoc a výzkum léčby. Zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty až 31 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Kratom by mohl být dražší a hůře dostupný. Navrhuje to vláda s tím, že chce zabránit jeho ilegálnímu šíření. Podle návrhu by si tuto psychomodulační látku mohli koupit lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Kratom by taky mohl zdražit. Vláda u něj chce zavést spotřební daň a zvýšit DPH, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
8: Nové schéma zdanění by podle našich odhadů mělo postupně při plném náběhu do státního rozpočtu je na spotřební daní přinést asi 800 milionů korun a na DPH zhruba 400 milionů korun, takže celkově asi 1,2 miliardy.
7: Návrh teď vláda pošle do zkráceného připomínkového řízení. Podle plánů koalice by mohl platit od ledna příštího roku. Evropská unie podpoří boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a Ugandě. Poskytne podporu ve výši v přepočtu přes 12 miliard korun. A to v podobě nouzové pomoci, výzkumu vakcín, léčby a opatření v oblasti zdravotní bezpečnosti, informovala o tom Evropská komise. Kongo hlásí víc než 830 potvrzených případů krvácivé horečky a 196 úmrtí. Ebola se dostala i do sousední Ugandy. Proti současnému vzácnému kmenu viru zatím neexistuje schválená vakcína ani ověřená léčba. Nový průmyslový závod společnosti Wacker v Karlových Varech vytvoří během 2 let až 200 pracovních míst. Výrobce silikonů dnes spustil provoz továrny, kterou developerská společnost Panatony stavěla přibližně 2 roky. Podnik bude dodávat materiály pro automobilový průmysl, energetiku i zdravotnictví. Firma aktuálně zaměstnává 80 lidí. Řidiči už ode dneška mohou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Slavnostní uvedení do provozu přitom bylo naplánováno až na sobotu. Dnes ale ŘSD získalo povolení o předčasném užívání. Otevřením úseku pomůže městům a obcím v okolí. Denně přes ně projížděly tisíce vozidel. Pokračuje nezávislý starosta obce Martinice na Kroměřížsku Pavel Fiurášek.
9: Já si myslím, že nám to určitě uleví. Z toho na dálnici jsme tady měli nějakých 7 000 aut, že denně. 7 500 aut tady bylo. Uvidíme, potom se změří, že třeba za půl roku, potom zjistíme, kolik to bylo. Takže za mě obrovský úspěch.
7: Stavba dálnice z Hulína do Frištáku začala už v roce 2008. Dokončení chybějícího 7-kilometrového úseku z Holešova do Frištáku se několikrát odkládalo kvůli soudním sporům.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Počasí.
7: Zítra bude skoro jasno až polojasno. Ráno na východě, během dne přechodně i jinde až oblačno, zejména na horách výjimečně přehánky. Teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24, na horách kolem 22 stupňů.
1: Doprava.
7: V Brně kolabuje doprava. Po nehodě u Kývalky na D1 směrem na Prahu už se na kilometru 183 jede třemi pruhy. Kolona se rozjíždí pomalu. Ucpaly se i vjezdy do Brna po D2 nebo D52. Na D4 z Prahy do Strakonic je kolona za Mníškem pod Brdy. Na 20. kilometru je omezení, stojí tam nepojízdné nákladní auto, zdržíte se 20 minut. A silný provoz čekejte v Praze. Ucpaný je Pražský okruh směrem z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech je kolona na 20 minut. Tolik zprávy, slovo má Tereza Stýblová.
10: Přeji vám krásné středeční odpoledne, posloucháte Dvojku. Dnes se budeme v kávě o čtvrté věnovat poplatkům u lékaře. Platby v ordinacích bývají totiž pro pacienty často nepřehledné. Kde může lékař požadovat poplatek, co musí být hrazeno ze zdravotního pojištění a jak poznat, zda je požadovaná platba vlastně oprávněná. Může ordinace podmiňovat přijetí třeba do péče zaplacením vstupního poplatku, vybírat peníze za recepci anebo přednostní objednání a jaký je rozdíl mezi regulačním poplatkem, doplatkem a nadstandardní službou. Mým hostem je advokát Štěpán Cyprín. Hezké odpoledne, Štěpáne.
11: Dobré odpoledne vám i vašim posluchačům.
10: Dostává se to už i k vám právníkům, vlastně platba u lékaře, neoprávněné poplatky, které některé ordinace vyžadují po pacientech?
11: Dostává se to k nám spíš z té druhé strany, kdy poskytujeme právní služby zdravotním zařízením a ty chtějí nějakým způsobem optimalizovat svůj provoz, ale aby to bylo v mezích zákona. Takže my zejména radíme zdravotním zařízením, jak mají vlastně se nastavit ty mechanismy uvnitř svých ordinací, tak aby neporušovali zákon, protože stále ty poplatky jsou většinou v řádech nižší 100 korun, maximálně 1000 korun, záleží za co to jsou. A to jsou částky, které se vám stejně ještě nevyplatí jako řešit s advokátem, protože ten náklad na tu službu je výrazně vyšší než je samotná platba, což je bohužel škoda, ale samozřejmě můžeme si, a dneska si i řekneme, jak vy se můžete bránit, jak můžete postupovat a co máte udělat, pokud se domníváte, že po vás chce někdo, respektive nějaké zdravotní zařízení platby, na které nemá nárok.
10: Tak Štěpán už to sám naznačil, o čem si dnes budeme povídat. Máte-li otázky, tak je můžete posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Poplatky u lékaře, téma dnešní kávy o čtvrté s advokátem Štěpánem Ciprínem. Udělejme si v tom, Štěpáne, přehled. Jaký je základní princip úhrad ve zdravotnictví, co všechno je hrazeno z toho veřejného zdroje a jaké poplatky už nadstandardně, řekněme, mohou od nás lékaři požadovat?
1: Jasně. Pojďme si říct, že u nás v České republice máme de facto výjimečné zdravotnictví, protože je hrazeno primárně z veřejných zdrojů. To je neuvěřitelný benefit, který si myslím, že málo kdo a málo kdy dokážeme docenit. Například v komparaci se zahraničím je to neuvěřitelné, že vlastně de facto, ať je vám cokoliv, tak ta základní péče je hrazená a je vám poskytnuta. Ale pozor, u nás ta základní péče ve srovnání se zbytkem světa ještě na velmi vysoké úrovni. A právě z těch veřejných zdrojů, do kterých přispíváme my všichni poplatníci daní, a je to takový, řekněme, solidární fond, z kterého se financuje zdravotnictví, tak z něj je právě ta základní péče hrazena. Samozřejmě můžeme si doplácet nějaké nadstandardy, a o nich však musíme vědět, musíme o nich být informováni, musíme vědět, že to je nadstandard a mohou být dopláceny pouze v případě, když víme o tom, že, že to není hrazeno právě z té běžné péče, z té standardní.
0: Možná tady vysvětlit, jaký je rozdíl mezi takzvaným regulačním poplatkem, pak doplatkem a nadstandardní službou, kterou si můžeme třeba zaplatit, pokud jsme hospitalizováni v nemocnici.
1: Pojďme si říct vlastně už je jenom ty názvy. To znamená regulační poplatek, všichni známe z pohotovosti, to znamená, to je vlastně takový ta 100 koruna, kterou platíte, když přijdete o půlnoci a dostáváte služby v rámci pohotovosti, tak to je regulační poplatek. A co se týká doplatku, tak máme opět hrazené něco z veřejného zdraví, kdy máme právní předpisy, které říkají, že za lék A máme z něj hrazeno 50 korun, ale doplatek je nějakých třeba například rozdíl mezi tou cenou toho léku, takže vlastně tam si ten pacient doplácí tržní cenu a tou hrazenou z toho veřejného zdravotnictví, což určují ty veřejné předpisy, jaký bude ten doplatek, nebo respektive tu jejich základní cenu. A poslední možností byl nadstandard, to znamená dostáváme něco navíc, platíme za něco, co je nad rámec těch služeb nebo té péče, která je hrazena primárně z veřejného zdravotnictví.
0: Mm-hmm. Jsou to třeba různé poplatky za vedení v evidenci u lékaře, patří do toho nadstandardního balíčku nebo třeba vstupní poplatek, pokud mě lékař vlastně eviduje ve své databázi a vybírá ode mě třeba vstupní 500.
1: Přijde vám to jako nadstandard?
0: No, mě ne, rozhodně ne. Ale třeba i z různých internetových diskuzích teď čtu, že už je to poměrně standardní postup, hlavně tedy v některých městech. Máte soukromých lékařů, zejména jsou to gynekologové a pak zubní lékaři.
1: Máte naprostou pravdu, ale pojďme si říct, že jako to slovo nadstandard má znamenat, že dostáváte něco výrazně navíc. To, že vás někdo registruje, není nadstandard, to je běžná praxe. A vlastně tohle byste si měli na začátku říct, jestli když po vás někdo vybírá jakýkoliv poplatek, tak jestli vy to cítíte, že dostáváte něco navíc, anebo jestli to má být vlastně už té základní péči. Protože to, že někam přijdete a někdo vás registruje, tak je přece standard. Není možné vám poskytovat zdravotní péči, aniž byste se u toho vlastního lékaře registrovali, on si vás podepsal s pojišťovnou a mohl na vás žádat úhradu. Standard. Nemůžete dostat za to, že přijdete a chce po vás někdo poplatek za, teď, jaký byl ten druhý příklad?
0: Buď vstupní poplatek, anebo za to, že za roční registrace.
1: Tak za roční registrace nebo vstupní poplatek, standard. Přece tam nejdete na 2 měsíce, nejdete tam na 14 dnů. To znamená, opět se nejedná o nějaký nadstandard. Nadstandard musí, znamená vlastně skutečnost, že dostáváte něco navíc oproti tomu, co byste dostali vždycky. A pokud někdo chce o vás peníze za standardní služby, tak na to nemá právo. Dopouští se nějakého správního deliktu a vy to hradit nemusíte. Můžeme si říct, co dál dělat, jak máte postupovat, jak se bránit, ale určitě, když se dostanete do této situace, chtějte písemné potvrzení, za co hradíte, chtějte, aby tam konkrétně napsali tu skutečnost, za co jste jim zaplatili, ať máte důkaz, ať máte nějakou oporu.
0: Takže jenom nadstandardní služby položka 1000 korun nestačí do toho výpisu nebo do toho paragonu.
1: Přesně tak, nestačí. Pokud jsou to nadstandardní služby, chtějte to rozepsat položku po položce, co ten nadstandard znamená a kolik jste za tu jednotlivou položku zaplatili. Určitě ne nadstandard 1000 korun, ale ať vám tam napíšou registrace 100, roční registrace 500, ať to máte rozepsané jednotlivě.
0: Advokát Štěpán Cyprín, host Kávy o čtvrté a řekněme nestandardní poplatky u lékaře, naše dnešní téma, kterému se věnujeme. Otázky můžete posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Poplatky u lékaře, téma kávy o čtvrté. Hostem je advokát Štěpán Cyprín. Rada tedy nechat si všechno rozepsat, za co chce lékař zaplatit, pokud máme pocit, že to není úplně standardní postup. Můžeme se někde dopátrat toho, co vlastně je hrazeno z veřejného zdravotnictví a na co už tedy má ta konkrétní ordinace nebo lékař nárok nechat si zaplatit nadstandardně.
1: Určitě ano. Pojďme to rozdělit na nějaké dvě možnosti a pojďme si to uvést na nějakém příkladu. Já, kdybych byl pacient a navštívil jakéhokoliv lékaře, tak přijdu a budu předpokládat, že dostanu vlastně všechno hrazeno z veřejného zdravotnictví, že nebudu nic na místě hradit. To by byl asi nějaký můj primární pocit. Pokud bych se dostal do té situace, že by vlastně ten lékař po mně vyžadoval nějaké platby nebo poplatky, tak v takové chvíli by měl mít viditelný ceník. To znamená, že já bych měl mít možnost jako vůbec si ověřit tu možnost, že to, co on chce, abych já zaplatil, tak je někde v té ordinaci umístěno tak, abych já se s tím ještě předtím mohl seznámit. Měl by to mít i na svých webových stránkách a já se vlastně dozvěděl, za co platím. A teď pozor, teď upozorňuji, že to musí být zase něco navíc, co není hrazeno z těch veřejných prostředků, protože u nás je zdravotnictví v uvozovkách zdarma. A v takovém případě já doplácím pouze vždycky něco, co je nad rámec, co neproplácí ty pojišťovny. A teď je to důležité, to slovo, to pojišťovna. Já ve chvíli, kdyby se dostal do té situace, někdo by po mně vyžadoval něco zaplatit, tak bych po něm chtěl potvrzení o tom, co jsem zaplatil a kolik mě to stálo a chtěl bych, aby mi to vydal písemně, abych já to měl potvrzeno. Následně, pokud bych měl určité pochybnosti, aby se mohl obrátit na svou pojišťovnu, zda je to podle pojišťovny v pořádku, protože pojišťovna určitě nemá zájem na tom, aby se ty platby dublovaly a jednu platbu dostal od pojišťovny a druhou si vybral ode mě. A o to pojišťovna nestojí a naopak se snaží tady ty jednání postihovat. Současně se můžu obrátit na krajský úřad, který je dozorovým orgánem, aby vlastně i prověřil ten postup té zdravotní organizace, toho poskytovatele zdravotní služby, jestli ty poplatky, které po mně chtěl oprávněně a měl na ně skutečně nárok. Já, jakožto pacient, de facto nebudu muset dělat vůbec nic. Mně bude stačit sepsat jeden podnět, který bude totožný, jak pro krajský úřad, tak pro tu pojišťovnu a jenom si budu hlídat to, zda mě obě dvě ty instituce vyrozumí, jestli ten postup té zdravotnické organizace nebo respektive toho poskytovatele zdravotních služeb byl v pořádku, anebo zda shledali na jeho straně pochybení.
0: Mm-hmm. Čili ty nejčastější náměty k zamyšlení, řekněme, na internetu v diskuzích, jestli může ordinace podmiňovat přijetí nového pacienta zaplacením vstupního poplatku, tak v podstatě ta odpověď je, že ne. Tady by se rozhodně za to platit nemělo. Ale pak je tam zase argument, že pokud to odmítnu, tak mě lékař do své evidence nepřijme a pokud je to třeba v oblasti, kde těch lékařů je nedostatek, tak je to v podstatě nátlak trochu na toho pacienta, aby na ten poplatek přistoupil.
1: Rozumím. Já v takovémhle případě bych, kdyby se dostal do téhle situace, jak bych postupoval asi velmi jednoduše. To znamená, nechal bych si od něj vystavit potvrzení o tom, že on mě odmítá přijmout jako svého pacienta, pokud mu ten poplatek nezaplatím. A chápu to, že máte nějaký problém a potřebujete vyhledat lékaře, jste pod nějakým tlakem a když to nezaplatíte, vlastně vás někdo odmítá vás přijmout, takže já bych zaplatil. Nechal bych si vystavit potvrzení, nechal bych se zaregistrovat jako pacient, ale následně bych se obrátil právě na pojišťovnu, na ten krajský úřad s tím, že tedy mám za to, že bylo pochybeno, protože podle mého názoru a nejenom podle mého názoru, ale i podle zákona nemůže poskytovatel zdravotních služeb podmínit přijetí pacienta uhrazením registračního poplatku, to není možné. Jsou jiné důvody, proč může odmítnout, ale ne tento. A v takovém případě se dopouští správního deliktu a zároveň je to neoprávněně vybraná platba, kterou na konci tomu pacientovi bude muset vrátit. Otázka samozřejmě, jak to bude vypadat v praxi a jaký bude váš vztah s vaším lékařem. Nicméně ta skutečnost toho, že ten poplatek vám bude vrácen, z toho, nebo že budete mít nárok na vrácení toho poplatku, tak ta je fakt a budete registrován jako pacient.
0: Zase tam byly argumenty například, že se vybírají poplatky na vedení celé té ordinace, že je tam třeba zřízena recepce, takže tu recepční je potřeba zaplatit a proto se vybírá třeba ten registrační nebo vstupní poplatek.
1: Je to úplně jedno, protože to jsou jako standardní služby. Ten lékař potřebuje nějakou administrativu, nebo většinou má nějakou administrativu, která mu pomáhá s administrativním tím chodem, a není to žádný nadstandard. Není to nic navíc, je to běžné. To znamená, že to je náklad, který by měl hradit ten lékař. Stejně tak, když to vemu ad absurdum, tak by lékař mohl přijít a mohl by říct, já tu platím nájem, já chci příspěvek na nájem, já platím elektřinu, já chci příspěvek na elektřinu, a takhle by vám vlastně mohl vyjmenovat všechny své poplatky i na benzín za to, že přijde přece do práce. Ne. On mohou vybírat nějaké poplatky, ale pouze ty poplatky, které nejsou hrazeny z veřejného zdraví, anebo nejsou to nadstandardní poplatky za nadstandardní služby.
0: Píše posluchačka už svůj dotaz, že byla na vyšetření na mamografii, její 8.40, bylo to na doporučení, takže vyšetření proběhlo zdarma, ale pak jí bylo nabídnuto ještě vyšetření nebo pohled umělé inteligence za 100 korun. Jestli na to má lékař nárok?
1: Tak, já si neumím představit, co je pohled umělé inteligence. Protože tu službu neposkytuje umělá inteligence, ale tu službu poskytuje lékař. A vy máte právo na to, na informace o svém zdravotním stavu od lékaře. A lékař vám tuhle informaci má poskytnout zdarma. Pokud by se lékař snažil tvrdit, že to je nějaká nadstandardní služba, protože vám to poskytuje umělá inteligence, tak stejně za to odpovídá lékař. A silně pochybuji o tom, že by vám lékař poskytl informaci, řekněme, černá, a umělá inteligence vám řekla bílá. A jak by se to potom řídilo? Vždycky to bude zatím. Takže se jenom domnívám, že tady lékař se pokouší vybírat nějaké peníze navíc, na které nemá nárok, a nedozvíte se vůbec nic jiného, než to, co vám ten lékař řekl.
0: Poplatky u lékaře, téma kávy o čtvrté s advokátem Štěpánem Cyprínem. Otázky stále můžete posílat. E-mail je dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: Dnes se v kávě o čtvrté věnujeme poplatkům u lékaře, zejména tedy těm, které se nám jako pacientům moc nepozdávají, že bychom je měli zaplatit, ale často je zaplatíme, protože máme pocit, že nemáme na výběr, že nás třeba lékař nepřijme nebo nezaregistruje, nebo že nám neprovede ten zákrok, na který jsme třeba objednáni. Píše tady posluchačka svou zkušenost od zubaře, že jsou na zubní klinice celá rodina a že teď jí lékařka oznámila, že se má připravit na platbu ve výši 3 až 4 tisíce korun za opravu stoličky. Dle rozsahu opravy šlo o běžnou opravu menšího kazu, dle slov paní doktorky. Po mém dotazu, zda není od ledna letošního roku bílá plomba hrazena zdravotními pojišťovnami, mi bylo sděleno, že pojišťovny sice platí základ, ale to nestačí a proto se musí uhradit za celkovou službu. Nelíbilo se mi to, ale sehnat jiné kvalitní zubaře je velký problém. V našem okolí do 50 kilometrů. Tak váš pohled. Štěpán Ciprín, advokát.
1: Já děkuju za váš dotaz a je to vlastně asi jeden z nejčastějších dotazů, které dostáváme. Pokud se na to koukám z vašeho popisu, tak jak vy popisujete tu situaci, tak z první dobrý si myslím, že jsou to peníze, které nebyly vybrány oprávněně. Myslím si, že jste doplácela něco, co má být hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. A ten můj postup, který já vám můžu doporučit, je obraťte se na poskytovatele zdravotní služby, řekněte jim, že chcete rozepsat, co vlastně bylo ta celková služba, za co jste vlastně zaplatila ty 3-4 tisíce, co je ten nadstandard té služby, která vám byla poskytnuta oproti tomu, co má být propláceno z pojišťovny. A s tímhle dokumentem řekněte tomu poskytovateli, že se pravděpodobně obrátíte na tu pojišťovnu a já věřím tomu, že ten poskytovatel po vás ty peníze už potom chtít nebude, nebo že vám je vrátí a že se vám tu situaci podaří vyřešit. Navíc už jste tam jako registrovaným pacientem, takže on vás taky nemůže jen tak z té registrace vyloučit a říct vám, vy už nechoďte, pro vás tady nemám místo, protože vy jste si nám jednou stěžovala, protože já jsem lump a vybírám peníze, na který nemám nárok. Takže a nikdo nechce platit peníze, na který vlastně nemusí. A jenom proto, že někdo je vypočítavý a vsází na to, že je jich málo a že je potřeba, tak prostě tady máme nějaký systém, který funguje a všichni bychom se tím systémem měli řídit a ne ho nějakým způsobem obcházet. Takže moje doporučení, navštivte toho zubaře, řekněte mu, ať vám vypíše tu službu, že se obrátíte na tu pojišťovnu, že ten jeho postup budete konzultovat, protože pokud to udělal vám, udělal to i spousta jiným lidem. A v takovém případě se prostě na něj ta pojišťovna ve spolupráci s krajským úřadem posvítí a ty pokuty můžou být tak velké a tak drastické, že si to určitě rozmyslí, aby tu situaci podstoupil a nechal to zajít ještě dál, než to je.
0: Zase podle zkušeností pacientů a pacientek na internetu se nechávají lékaři zaplatit třeba za materiál. To je častý argument, že například na gynekologii gynekologická zrcadla, že je to speciální pomůcka, je potřeba si připlatit. Pacientky píšou, že to zaplatili, protože byly už po vyšetření, ale jestli je tento způsob vybírání poplatků?
1: Není, je to zase standardní. Je to prostě standardní pomůcka, kterou potřebujete k tomu, abyste mohli provést nějaké vyšetření, kvůli kterému jste tam přišli.
0: A když mi řekne gynekolog, že to je speciální zrcadlo, lepší, kvalitnější, tam je lepší materiál.
1: Máte právo být informovaná. To znamená, pojďme se nechat informovat, jaké je tady standardní zrcátko, proč je tohle lepší, ať vám to někdo napíše, v čem je lepší, ať vám dá možnost té volby, protože vy máte možnost si vybrat tu standardní péči. Vy máte hradit pouze za ten nadstandard, ale ten nadstandard nemá být automaticky poskytován. Vy máte dostat ty informace o tom, jak vypadá standardní léčba, která je hrazena z veřejných prostředků, která je proplácena pojišťovnou, a jak vypadá ten nadstandard a v čem je ten nadstandard lepší a za co si připlatíte. A jak je to pro vás výhodnější a co dostanete navíc a jak ten materiál bude užitečnější vašemu tělu a jak se lépe bude rozkládat oproti tomu, co je hrazeno. A tohle chtějte písemně. Ne, že vám to řekne v ordinaci, já pošle vás domů a pak to bude slovo proti slovu. Ať vám dá informovaný souhlas pacienta a poučí vás o tom. A nechte si to napsat do co největšího detailu, ať někdo, kdo by to případně přezkoumával, tak ať může v tom detailu jako se zorientovat a může to pochopit. A vy klaďte klaďte dotazy, nebojte se klást dotazy a nechte si odpovídat na ty dotazy a taky písemně.
0: Možná je problém to, co jste vlastně zmínil na začátku, že pokud jde o ty stovkové částky, tak vlastně nehrozí asi žádný velký postih tomu, kdo je vybírá, a vlastně nás to za stolik nezatíží, takže to mnoho lidí zaplatí. V důsledku samozřejmě se ten člověk obohatí o velkou částku, ale co mu reálně hrozí opravdu, když se někdo ozve, trvá na tom rozepsání, půjde na pojišťovnu, zjistí, že to byly služby, které jsou hrazené z veřejného zdravotnictví. Je to nějaká velká pokuta, je to třeba i zákaz činnosti, nebo jaké mohou být důsledky pro ordinace, které vybírají tyto poplatky?
1: Tak, nejdřív se vystavuje nějakému správnímu řízení. V rámci toho správního řízení vlastně proběhne šetření, jestli je všechno tady v souladu se zákonem, či nikoli. A pokud zjistíme, že to v souladu se zákonem není, tak pak to budeme se snažit nějakým způsobem kvalifikovat, jaký přestupek to může být. A podle toho, jaký to může být přestupek, tak to můžou být pokuty v řádech tisíců, deseti tisíců, ale i milionů, a v nějakém krajním případě tomu může dojít i k zrušení té ordinace. Vždy bude záležet na tom, co dělali a jaká škoda tím byla způsobena.
0: Mm-hmm. Píše tady, radím zase, lékař, zubař, provedl čištění kanálků, zubů, zaplatil jsem za dvě návštěvy celkem 13 tisíc, v zubu byl zánět na pojišťovně, mi sdělili, že je to nadstandardní péče mikroskopem. Že pravděpodobně na to ten lékař v tuto chvíli měl.
1: Ano, tak pravděpodobně nárok. Tady měl jako nárok. Vy byste měl být ale na začátku informován, že se jedná o nadstandardní péči, že to není péče, která je hrazena z veřejných prostředků. Měl by taky být ceník, měl byste dopředu vědět o tom, kolik za to zaplatíte, jaký vlastně bude na váš ten náklad, a měl byste se jako mít možnost rozhodnout. A zároveň ale byste měl i dostat alternativu, to znamená neplacenou péči. Možná vám to nepomůže tak rychle, možná vám to neuloví od bolesti takovým způsobem, ale měl byste mít možnost si vybrat.
0: Poplatky u lékaře, téma Kávy o čtvrté s advokátem Štěpánem Cyprínem. Po další písničce bude prostor i pro vaše dotazy po telefonu 22 155 25 25.
2: Blízká setkání Adély Gondíkové.
3: Mým hostem v Radiokafé Vinohradská 12 bude herečka Alena Miholová. Má strach, když jde opona nahoru? Jak si užívá natáčení s režisérem Janem Hřebejkem? A jaké bylo setkání při práci po mnoha letech s hercem Radkem Holubem? Řekla mu hned, nejsem cvok. Už teď se těším do Radiokafé Vinohradská 12 na herečku Alenu Miholovou. Pokud chcete být u toho, prosím, zarezervujte si svá místa.
2: Blízká setkání Adély Gondíkové.
4: Zítra po 11. hodině
2: na Dvojce.
5: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Kávy o čtvrté na Dvojce se dnes věnujeme poplatkům u lékaře. Hostem je advokát Štěpán Ciprín a máme dotazy po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím do studia a měla bych takovouhle připomínku nebo dotaz. Úplně běžně platíte na rehabilitaci. Já jsem se objednávala na rehabilitaci, kam jsem docházela několik let zpětně. Po roce jsem se tam objednávala znova a jelikož už jsem slyšela, že se takové různý poplatky vybírají, tak když jsem se objednávala na recepci, tak jsem se ptala, jestli se tam něco platí. Bylo mi řečeno, neplatí se nic, dostala jsem termín, přišla jsem a recepční mě řekla, zaplatíte 100 korun. A já říkám, jak to, že zaplatím 100 korun? Za co? Řekla jste, že se tady nic neplatí. No to je na provoz rehabilitace. Tak jsem to zaplatila, teda naštvaná, ale zaplatila. Měla jsem rozepsaných 10 sezení u fyzioterapeutky, řekli mi, dostanete jich jenom 6, protože pojišťovna jich 10 nezaplatí. A první sezení u fyzioterapeutky stojí 350 korun. Jsem říkala, no to teda v žádném případě. No, tak vám dá o jednu proceduru míň, o jedno sezení míň. Takže místo 6x jsem to dostala jenom 5x a celá fyzioterapie spočívala v tom, že fyzioterapeutka hezky seděla v pohodle na křesle a říkala mi, lehněte si a teďka dejte ruce takhle a nohy takhle a makle, jo. No je to úplně něco strašného. A když na ní chcete potvrzení a chcete rozepsat, za co to bylo, tak to nenapíšou prostě. Řeknou vám, tak sem nemusíte chodit.
0: Děkujeme za vaši zkušenost, takový modelový příklad, možná když jdeme navštívit novou ordinaci specialistů. Tak co na to říkáte z pohledu advokáta?
2: Tak já vám chci poděkovat za váš dotaz. Já musím říct, že tam bylo několik úrovní toho, o čem jste mluvila, tak já se pokusím mít od začátku do konce a snad na nic nezapomenu. Už vlastně na začátku jste řekla, že vám do telefonu řekli, že nechtějí žádný poplatek za tu registraci, ale na místě už vás vyvedli s omylu, už po vás chtěli nějaké peníze. Tady si musíme říct, a už jsme si to dneska říkali, že prostě na tohle to nemají nárok, to je, není prostě žádná nadstandardní služba, je to běžná služba a už tady došlo na její straně k pochybení. A neměli by nic takového vypisovat. Současně, já byl úplně v šoku, když jste mi řekla, že vám řekli, že

0: klienti dostali tu službu, která je na tu pojišťovnu vykázaná, a zjistili, že nedostali. V takovém případě si myslím, že by potom ten poskytovatel zdravotní služby měl velké problémy. A další dotaz.
1: 350 korun za to vstupní.
0: Přesně tak, za to sezení s tím fyzioterapeutem. Hmm. Tak, tady by bylo důležité si vlastně jako detailněji rozebrat, co ta fyzioterapie obnášela, jakou službu konkrétně jste dostala, protože vy jste řekla, že vlastně jste nic moc nedostala, že jste tam cvičila, natahovala ruce a někdo seděl v křesle, což vypadá, že není zase opět žádný nadstandard, že je to spíš ani standard a že se vám nikdo nevěnoval a že tyhle peníze jste taky hradit asi neměla. A vlastně to vyvrcholilo tím, že vám řekli, že vám dají o jednu službu méně, aby jim si ty peníze někde dohnali. Tak, asi tady bylo všechno špatně. Tady ten poskytovatel zdravotní služby neposkytoval tu službu tak, jak by měl, to znamená řádně. A já bych vám doporučil sepsat podnět krajskému úřadu, kde jim vylíčíte to, co se vám stalo.
1: Stačí, že to naše posluchačka vylíčit tak, jak to řekla teď nám.
0: Teď jsem přesně chtěl říct, stačí, když to vylíčíte velmi laicky. A ten krajský úřad už by měl zahájit šetření. A případně i ta pojišťovna může zahájit šetření, kde si můžou ty jednotlivé pacienty, ty jednotlivé pojištěnce vyspovídat, jestli tu službu dostali, a pokud ji nedostali, tak věřte tomu, že i ta pojišťovna bude velmi ráda, že vlastně nepoctivého poskytovatele odhalí a bude tu službu poskytovat velmi, velmi dobře a bude jí proplácet.
1: A může paní, která telefonovala, dojít i na tu pojišťovnu a třeba se udělat z té druhé strany, kolik vlastně tam ta rehabilitační zdravotní se, jak si...
0: Ano, můžete, dokonce to
1: udělat. ...těch služeb, jestli plných 10 a vlastně provedla jich jenom 5.
0: Ano, můžete dokonce to udělat i online. Vy můžete nahlédnout na svou pojišťovnu online, vlastně jaké služby vám ta pojišťovna proplácí, a tím asi můžete ověřit to, co ten poskytovatel zdravotní služby uplatňuje za ty jednotlivé úkony, které vám měl poskytnout nebo údajně poskytnout, a potom s tím nějakým způsobem můžete pracovat. Mm-hmm. Vlastně pojišťovny k tomu i ty své pojištěnce vyzývají,
1: pokud zjistím,
0: aby tak dělali.
1: Že pojišťovna proplatila 10 sezení, ale mě vlastně provedli jenom 5. Tak
0: je to zcela nezákonný postup. A vlastně
1: pokud na krajský úřad,
0: na pojišťovnu, a pokud by tohle byl nějaký vzorec a nebyla by to administrativní chyba a zjistili byste tohle u více do pacientů, tak to je podle mého názoru i trestný čin.
1: Další dotaz po telefonu, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je vaše posluchačka z Jižních Čech, přeji vám krásné odpoledne. Chtěla jsem se pana doktora zeptat, jestli poskytovatel služby svou povinnost splní tím, že někde v čekárně nebo na vstupní dveře umístí ceník, na kterém jsou rozepsané různé nadstandardní služby, které poskytuje, včetně cen. A potom teda po pacientovi v té ordinaci požaduje peníze, ale pacient jako laik vlastně neví, jaký typ péče v tu chvíli je mu poskytován, jestli standardní nebo nadstandardní.
1: Nemá srovnání. Aha,
0: tak
1: děkujeme za dotaz.
0: Zdravíme do Jižních Čech a děkuji za dotaz. Po formální stránce ty náležitosti ohledně ceníku asi splněny byly z toho, jak mi to tady říkáte, ale vy byste měla být jako pacient upozorněna, že je vám poskytována nadstandardní péče, že je to něco, co si vlastně vy objednáváte. Protože pokud jako o tom informována nejste, tak jsem přesvědčen o tom, že nevzniká nárok na proplacení té služby. Vy máte mít možnost si vybrat, vy máte mít možnost si zvolit jako pacient a je to o vás, nikoli o tom poskytovatele té zdravotní služby. A pokud vy jste neučinila tu volbu toho, že chcete ten nadstandard, tak v takovém případě se domnívám, že ten poskytovatel zdravotní služby nemá nárok na úhradu toho nadstandardu.
1: Takže reálně na tom místě řeknu, ceník jsem sice viděla, ale nebylo mi oznámeno, že využívám nadstandardní služby, takže nemusím zaplatit.
0: Přesně tak, já bych takovém na případě postupoval tak, že bych řekl, vy jste mi neinformoval o tom, že mi jdete poskytnout nadstandardní službu, protože to, že mi dáváte takovou nebo onakou sádru, já přece nepoznám, že už je to nadstandard. Já jsem si ten nadstandard nevybral. Já bych chtěl standardní věci. Já bych chtěl ty právě, které jsou hrazeny z veřejných prostředků. A pokud já jsem neměl možnost si vybrat, tak to po mně nemůžete chtít zaplatit nyní.
1: Poplatky u lékaře s advokátem Štěpánem Cyprínem, téma dnešní kávy o čtvrté, ještě po písničce Václava Neckáře se k tomu naposledy vrátíme.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Poplatky u lékaře, v kávě o čtvrté, bavíme se o tom s advokátem Štěpánem Ciprínem a prostor pro vaše dotazy po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, prosím vás, já si myslím, že ten celý systém je pokřivený, jo, přesvědčil jsem se to třeba u svojí tkyně, která, když přišla k lékaři, on jí řekl, že má nadváhu a účtoval si za upozornění na nadváhu a pak jí řekl, druhý termín jí řekl, máte nadváhu, měla byste zhubnout, měla byste změnit jídelníček a už si to účtoval jako konzultaci za 350 korun, jo, takže to je trošku jako ne, z mýho
0: pohledu. To byl praktický lékař vaší tchyně, který se za tuto konzultaci nebo sdělení toho, že vaše tchyně má nadváhu.
1: Za první si dělal 50 korun za upozornění nadváhu, ale pak řekl o 3 slova víc a bylo to už konzultace. Mm-hmm. Jo? A mě zaráží, že v současné době softwaru není software, kde by lékař naťukal veškerý úkony, který udělal, ten by to porovnal s tím, co je proplácený pojišťovnou a co je nadstandard. A pacient by mu pak ty úkony stvrdil a tím by to bylo teda platný, jo, ale tohle z toho nikde není, jo, prostě já když jdu k lékaři, tak on mi neřekne, co mi dělá za úkony, jo, a který jsou placený.
0: A to už tady byla, děkujeme za váš dotaz nebo vaši zkušenost, několikrát opakováno, že nám je až po vyšetření sděleno, že máme zaplatit za něco, co je nadstandardní, ne předem.
2: Opět je to vlastně jako asi stejný systém z toho, co říkáte, tak si myslím, že ty peníze nebyly vybrány oprávněně, že vlastně ten lékař tu svoji laťku nějakým způsobem podlezl, aby se dostal dalším penězům. Ten váš návrh nějakého systémového opatření, asi ano, v takovémhle jako jednoduchém případě, že vám někdo říká, máte nadváhu, dejte mi 50 korun, ale představte si, že máte nějakou složitou operaci, že máte transplantaci srdce a tam prostě potřebujete vykázat jednotlivé věci, úkony, to prostě nemůže ten pacient schvalovat, to je mimo jeho odbornost, zkušenost, na to opravdu musí být už někdo, kdo to potom analyzuje a o to mají ty pojišťovny a ty pojišťovny mají zase lidi, kteří to kontrolují, aby tam ty výkazy nějakým způsobem odpovídaly. Takže on ten systém je nastavený tak, jak je. Ty pacienti mohou kontrolovat své lékaře, protože si mohou kontrolovat to, co oni vlastně vykazují a mohou se obracet na ty pojišťovny a mohou se s nimi vlastně být v kontaktu a říct jim, ale já jsem ještě zaplatil tyhle a tyhle prostředky a žádný nadstandard jsem nedostal a myslím si, že to mělo být hrazeno z těch veřejných prostředků a ta pojišťovna už s tím potom umí pracovat. Takže je to spíš o nějaké vyšší aktivitě těch pacientů, než o tom, že by ten systém to neuměl pojmout, protože ten systém na to připravený je, ale je to o tom, aby my obyčejní pacienti jsme si řekli, ano, mě těch 50 korun stojí za to, abych se za to ozval a abych komunikoval s tou pojišťovnou, abych komunikoval s tím lékařem, případně kontaktoval přímo toho lékaře a od něj si to všechno nechal potvrdit.
0: Máme závěrečný dotaz po telefonu. Poprosím o jeho stručné položení. Dobrý den.
3: Dobrý den, mluvíme spolu?
0: Ano, ptejte se.
3: Ano, mám dotaz. Byla jsem na dentální hygieně v lednu, kterou jsem si hradila plně v nějakém zubním centru. Byla to specialistka na tu hygienu, zubař jsem vůbec nebyla. Chtěla sice po mně kartičku pojišťovny, nevím z jakého důvodu, když to bylo vlastně placeno hotově mimo zdravotní pojišťovnu. A následně po 3 měsících jsem zjistila z výpisu pojišťovně, že mi byl účtován poplatek nějak 424 korun, což jsem podala jako stížnost na pojišťovnu. A to vlastně dopátrali toho lékaře a ten lékař mě kontaktoval tím, že se mnou mluvil a říkal mi, že to je vlastně nějaký doplatek, který si účtuje na pojišťovnu, protože bych to měla dražší. A já mu povídám, já říkám, ale vy jste mi nic neřekl, vy jste mě neoznámili s tím, že ještě účtujete nějaký poplatek pojišťovně, to jste mě to mohli naúčtovat rovnou a já bych to zaplatila. A teďka nevím, jestli to mám ještě jako po té pojišťovně nějak řešit, protože těch pacientů může být více, nebo co s tím?
0: Děkujeme za váš dotaz, Štěpáne.
2: Děkuji za váš dotaz. Já jsem přesně jako se chtěl zeptat, jestli jste tam figurovali jako samopláce a že to nebylo uplatněno na tu pojišťovnu, protože ten dotaz vlastně takhle začínal a já jsem to takhle s tou pocítil. A pokud jste tam byli jako samopláce, ano, i tato varianta tady existuje, nicméně pak by nemělo být nic žádáno na tu zdravotní pojišťovnu a zarazilo mě právě to, že někdo od vás chtěl právě tu průkazku té zdravotní pojišťovny, aby si vás vlastně mohli registrovat nebo aby to na ní mohli požadovat. V takovémhle případě je to velmi pravděpodobně zase nějaká systémová věc a můžete vlastně zatím jít a můžete po té pojišťovně chtít, aby to prověřila a i zároveň je nestandardní, že vám potom volá ten lékař, aby vám to nějakým způsobem vysvětlil. Takže já se spíš tady domnívám, že ten lékař vlastně vás potřeboval a teď bych to dal do úvozovek opít rohlíkem, aby vlastně vy jste usnula na nějakých vavřínech a už dál jste to neřešila. To znamená, pokud je tenhle ten, pokud není tenhle ten způsob slučitelný s vašimi hodnotami a chcete nějakým způsobem tu věc postavit tak najisto, aby každý dostal to, co se zaslouží, tak v takovémhle případě doporučuji nechat prověřit ten postup toho lékaře ze strany krajského úřadu a komunikovat se zdravotní pojišťovnou.
0: Advokát Štěpán Ciprín byl hostem Kávy o čtvrté, téma poplatky u lékaře. Věřím, že se k němu i kvůli množství dotazů, které přišly někdy v dohledné budoucnosti, vrátíme. Mějte se pěkně, na shledanou.
2: Já ještě jednou moc krát děkuji za pozvání a všem přeji, aby jsme ty lékaře potřebovali co nejméně.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Kriminálka na Dvojce.
2: Případy, které potřebují vaši pozornost. Ústečtí kriminalisté odhalovali týrání malého chlapečka. Bezbraný. Nová kriminálka.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
1: Na Dvojce.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Penzijní společnosti kritizují některé změny, které plánuje ministerstvo financí u penzijního spoření. Americký prezident Trump pohrozil Íránu obnovením útoků. Zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty až 31 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Penzijní společnosti kritizují nový návrh na změny v penzijním spoření. Hrozí podle nich třeba omezení nabírání nových klientů. Upozornila na to Asociace penzijních společností.
4: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady, třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
5: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
4: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
6: Dneska končí mezirezortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
4: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
3: Americko-íránské memorandum není podle Donalda Trumpa finální a Spojené státy můžou obnovit útoky. Americký prezident to řekl na summitu zemí G7 ve Francii po jednání s egyptským prezidentem Abdel al-Fatahem al-Sisím. Podle Trumpa bude záležet na tom, jak se budou vyvíjet následná jednání mezi Teheránem a Bílým domem.
7: Pokud se mi to nebude líbit, začneme po nich znova střílet a házet jim na hlavy bomby. Pokud se nebudou chovat slušně, napálíme jim bomby přímo do hlav.
3: Memorandum by zástupci USA a Íránu měli podepsat v pátek ve Švýcarsku. Dokument zaručuje například otevření Hormuzského průlivu nebo klid zbraní, který má platit taky pro Libanon a další oblasti Blízkého východu. To neuznává Izrael, který v Libanonu pokračuje s útoky a invazí. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 38 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 80 haléřů na 37 korun a 55 haléřů. Klesne taky maximální cena, za kterou budou moct čerpací stanice prodávat benzín, a to o 42 haléřů na 40 korun a 84 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. O víkendu bude v Česku tropické počasí. Už v pátek překonají teploty 31 stupňů. V sobotu se na jižní Moravě a ve středních Čechách dostanou až k 36. V neděli se tropické počasí trochu zmírní. Stále se ale budou teploty držet nad 31 stupni. Podle meteorologů bude kvůli velké vlhkosti vzduchu dusno. V sobotu a v neděli očekávají i silné bouřky. Kvůli vysokým teplotám vyhlásil Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Na části území bude platit už v pátek, o víkendu pak po celém Česku. Horké počasí bude pokračovat i v příštím týdnu. V jeho druhé polovině už by se ale mělo začít ochlazovat.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde až oblačno, zejména na horách výjimečně přehánky, teploty mezi 26 a 31 stupni, na severovýchodě a východě kolem 24, na horách kolem 22 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna popojíždějí kolony z Prahy i Vyškova. Od Vyškova jedou hlavně kamiony z kilometru 212 až k omezení u D2 a směrem z Prahy je kolona taky kamionů, a to z kilometru 176. V Praze čekejte silný provoz. Na Pražském okruhu z letiště na D1 se zdržíte 20 minut před sjezdem na Ořech. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
8: Dobrý den, také 17. června pro vás na dvojce máme příběh z kalendáře. Ten dnešní vám rádi odvyprávějí Jan Kovařík
9: a Monika Valentová. A já hned v úvodu přiznávám, že jsem se na dnešní příběh z kalendáře náramně těšila, protože si budeme povídat o muži, který mě provázel celé dětství. Úplně vidím, jak ležím v posteli, jsem nemocná, zachumlaná pod peřinou. Usínám a on vypráví a já jsem jedno ucho.
8: No počkej, že by o tvém tatínkovi? Ne, o něm nemůžeme mluvit, ten se narodil později než 17. června 1909, tak tedy dědeček nebo pohádkový dědeček?
9: Ne, bohužel ani jeden z nich, ale to mě navádíš na to, že ty, Honzo, pokud dobře vím, velmi rád vyprávíš svým dětem večer pohádky.
8: To sice ano, ale že bych si troufl srovnávat se s protagonistou těchto příběhů z kalendáře, to si tedy nedovolím. Ale vím, že když chcete uspat malé děti, o tom mě poučil Zdeněk Svěrák ve své knize Tatínku, ta se ti povedla, musíte být dobrým vypravěčem. A to slovo bych považoval za první nápovědu.
9: Skvělé. A já přidám hned druhou. A tou je Brno. Přesněji Krpole.
8: Ano, Brňáci vědí, ostatní si domyslí. A za mě je završit tenhle neúplně tradiční úvodní kvíz indicí číslo 3, primář Sova.
9: Možná jste si říkali, už jsem na stopě. A tou trojkou jsme vás teď trošku svedli z cesty, anebo možná utvrdili ve správnosti vašeho hádání, kdo ví. Dobře víte, že to rozlouskneme hned po písničce.
0: Český rozhlas 2.
10: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Příběhy z kalendáře, na dvojce vám dělají společnost Monika Valentová a Jan Kovařík.
1: Je 14. červen roku 1909. Ano, vrátili jsme se v čase. Protože tehdy se v domku na Brněnském předměstí, tedy v Králově Poli, na svět vyklubal hrdina dnešních příběhů z kalendáře.
0: Tak moment. Karel Heger se přece narodil 17. června, proto si o něm, Moniko, na dvojce povídáme zrovna dneska.
1: No, to je pravda. On měl opravdu v křestním listu napsáno datum narození 17. červen, ale no, jeho maminka byla přesvědčená o tom, že svého kadla, jak mu říkala, přivedla na svět o 3 dny dřív, tedy 14. června. A jako matka jsem na její straně, protože datum narození svých dětí si my ženy zkrátka pamatujeme.
0: No, na druhou stranu je potřeba připustit, že se paní Hegrová mohla splést, než se jí totiž narodil hrdina dnešních příběhů z kalendáře, porodila 12 dětí. Karel měl tedy pořadové číslo 13.
1: Tak je to zamotané, asi to nevyřešíme. Hegrovi měli určitě děti jako smetí, ale důležité je říct, že nikdy neměli bídu. Tatínek byl prostým topičem a přesto zajistili všechno potřebné. A sem tam zbylo i nadárečky, což byly nejčastěji knížky.
0: Ale pozor, omylem by bylo představovat si Karlíka Hegru jako nějakého malého intelektuála, který hltá třeba řecké filozofy.
1: No vidíš, a mě by zrovna u tohoto herce charakterních rolí takové dětství nepřekvapilo. Navíc knížky miloval, hlavně Verneovky.
0: Dobrodružný žánr mu byl blízký a také se prý moc rád věnoval klukovinám.
1: No, tak taky ses určitě hrál na vojáky.
0: Ano.
1: Ti malí královopolští ale své nepřátele tedy nešetřili. Zajatci klidně strčili roubík do pusy a přivázali ho v kůlně hlavou dolů. A pustili ho prý, až když se po něm scháněla jeho maminka. Tedy malému Hegrovi bych se nechtěla dostat do rukou.
0: Ani já, jsem rád, že jsem vyrůstal v Plzni. Paní Hegrové zase chodili ti lumpové upíjet víno. Do sudů na dvoře prostrčili dírkami pendrek, ovšem lékořicové rourky se po čase rozmočily, spadly do bečky a zkvasily. Žádná škoda, zákazníci si prý libovali, že je to hotová španělská Malaga.
1: Panenko Maria Hostenská, kluci, vy se mě ještě jedno zabijete, věrovala prý Karlova maminka, když ošetřovala nějakou tu rozbitou hlavu nebo ukopnutý palec.
0: Ach ano, ty maminky, kdybychom je neměli. Karel Heger tu svou nade vše miloval a docela rád bych si o ní povídal ještě chvíli.
1: Já úplně souhlasím, ale nejdřív si na dvojce zase trochu zahrajeme.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: příbězích z kalendáře na dvojce vám dnes s Monikou vyprávíme o životě herce Karla Hegera, který se narodil 17. června roku 1909, tedy alespoň podle údajů v křestním listě.
1: Podle záznamu v paměti Karlovy maminky Marie Josefy Hegerové to totiž bylo o 3 dny dřív. A jak víme, maminky mají vždycky pravdu.
0: Toho si byl Karel Heger bez jakékoliv nadsázky vědom. Sám říkal: byla mi starostlivou matkou, pečlivou hospodyní, opatrným finančním ministrem a vzornou sekretářkou.
1: Původně byla služebnou, ale později si v brněnském Krpoli, tedy Králově poli, otevřela obchůdek, kde to prý vonilo povidly, klobáskami a polévkovým kořením. A asi to vonilo hodně i panu učiteli Karla Hegera, protože prý ho pouštěl ze školy, aby mamince pomohl prodávat.
0: Nakupovat k ní chodili i sousedé, dost často bohužel na dluh. Třeba paní Jurná, babička herce Jaroslava Vojty. Jednou prý Karlově mamince přinesla na úhradu kožich, starý a vypelíchaný, a paní Hegerová si do paměti zapsala, že herectví není moc výnosné živobytí.
1: No, takže se nelze divit, že když se o mnoho let později její nejmladší syn rozhodl stát hercem, šla si postěžovat rodinnému lékaři, že se u divadla Karel zkazí. Pan doktor jí ale uklidnil, že má-li ke zkažení potomka dojít, tak se tak stane i v jiném povolání.
0: Moudrý muž. V roce 1940 si Karel Heger odvezl svou maminku z Brna do Prahy. Dostal totiž angažmá v Národním divadle a chtěl jí mít na blízku.
1: Takže zanedlouho znali čilou stařenku s čistou moravštinou všichni z Hegerova okolí. Chodila na všechny jeho premiéry a hlavně úřadovala po telefonu, který Karel pořídil, aby mohla volat svým brněnským přítelkyním.
0: Na svého syna čekávala paní Hegerová často dlouho do noci s teplou večeří. Nejraději prý měl jednoduchá sladká jídla, škubánky s mákem nebo třeba brambory s tvarohem.
1: Vztah Karla Hegera a jeho maminky byl podle všeho vroucí a láskyplný. I po její smrti v roce 1950 jí měl Karel pořád u sebe, na portrétu, který namaloval jeho bratr Rudolf. Jenom mě napadá, že to asi ve stínu maminky neměly jednoduché Karlovy ženy.
0: No, to s tebou musím souhlasit. Co kdybychom si o nich na dvojce po písničce popovídali trochu víc?

0: Dnes si v příbězích z kalendáře povídáme o muži, herci, o kterém kdosi prohlásil. Jeho hlas byl samá hudba a oči plné pochopení. Svou citlivost a něhu Karel Heger nehrál, protože takový údajně skutečně byl a k ženám se choval jako pravý rytíř.
1: Kouzlo a charisma, které kolem sebe šířil, přitahovalo zástupy dam a dívek, které po představeních lemovaly zadní vchod divadla.
0: Toužili po něm prý i známé ženy. Heger byl velkou platonickou láskou Zorky Janů, což byla mladší sestra Lídy Bárové. Nadaná herečka s křehkou duší si o něm dokonce vedla deník.
1: Přesto žil herec dlouho sám, tedy přesněji řečeno s maminkou. Ta byla pro něj vždy na prvním místě. Možná bylo pro ostatní ženy docela těžké se s tím vyrovnávat.
0: To se nedivím, ale první manželka Karla Hegera to brala sportovně. Herečka Zdenka Procházková podle vlastních slov na domácí práce moc nebyla. A tak péči o domácnost s klidem v duši přenechala Karlově mamince.
1: Tihle dva se potkali na konzervatoři, ovšem ne jako spolustudenti. Pověstná jiskra přeskočila na zadním sedadle auta, když spolu jezdili na zájezdní představení. Pan profesor chytil svou studentku za ruku. Plamen lásky pak vzplál při natáčení filmu Mrtví mezi živými, kde spolu hráli.
0: Manželství nakonec nevydrželo, ale profesionální partnerství ano. Ještě několik týdnů před Hegrovým odchodem spolu hráli v brněnském divadle ve slavné konverzační komedii Drahý lhář.
1: V roce 1962 se Karel Heger oženil podruhé. S o 19 let mladší Evou Vachkovou. Dá se říci, že dnešní příběhy z kalendáře vysíláme přímo z místa činu. Poznali se totiž v Československém rozhlase, kde Eva pracovala jako referentka.
0: Byla Karlovou faninkou od dětství a chodila na všechna jeho představení. Svého muže zahrnula láskou a péčí, která Karlovi tolik chyběla po smrti maminky.
1: Prožili spolu harmonických 15 let. Karel byl neobyčejně skromný a za všechno děkoval, vzpomínala paní Eva. Co my jsme se nasmáli, když začal se svými slovními hříčkami? Z toho všeho vlastně dodnes žiju.

0: příbězích z kalendáře, které vám na dvojice dnes vypráví Jan Kovařík a Monika Valentová. Mluvíme o narození Karla Hegera, majitele nádherného hlasu. Jsou tam trošku spory, protože se prý podle maminky narodil 14. a nikoli 17. června, ale rozhodli jsme se, že to řešit nebudeme. Každopádně je zajímavé Karlovo dětství, které se odehrávalo na brněnském předměstí. Bylo velmi divoké a není divu, že se maminka bála, že když Karel, divoké to dítě, potom půjde ještě na herectví, dočista se jí zkazí.
1: Aby se jí v Praze neskazil, doprovodila ho i do hlavního města ve chvíli, kdy Karel Heger získal angažmá v Národním divadle. Ještě předtím ale byl také panem učitelem. Možná o něm nevíte, že byl i skromným hrdinou a doufáme, že o něm naopak víte, že velice ctil a miloval rozhlasový mikrofon. O tom všem tu dnes ještě bude řeč.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
4: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
5: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
3: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00. Protože ranní dvojka nikdy nespí.
2: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor.
5: Regina.
4: Jakub.
6: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
3: na dvojce.

0: U slavných herců ostatní často předpokládají, že stát před plným jevištěm ve světle ramp je jejich splněným snem. Karlík Heger, o kterém si dnes v příbězích z kalendáře na dvojce povídáme, ale chtěl být hasičem. Své další profesní touhy si poznamenal do deníku. Životní sen jsem neměl, nemohl se mi proto splnit. V 15 jsem ale chtěl být úředníkem nebo učitelem a to druhé se mi na chvíli splnilo.
1: Ano, máme důkaz. Karel Heger odmaturoval na učitelském ústavu na Výbornou v roce 1928. Potěšil tím hlavně maminku, která mu hned na chodbě před třídou dala jako dárek niklové hodinky Omega.
0: Mladý kantor Heger započal svou učitelskou štaci v městečku Lomnice u Tišnova.
1: Byl plný elánu a tak dělal ve škole i sokolského vzdělavatele, knihovníka a dokonce dojížděl na lyžích vyučovat do horské vesničky Strhaře.
0: V jednotřídce učil najednou 6leté děti i 14leté klazany, jak jim sám říkal. A ti už se samozřejmě otáčeli po děvčatech. Jednou měl prý jeden takový rošťák na dívky nemístné poznámky a tak mladý pan učitel přiskočil a hned mu střihl jednu za ucho.
1: Skoro se mi chce povzdechnout, kdeže ty časy jsou, kdy se to ještě mohlo. Jenže bez následků se to neobešlo ani tehdy. Druhý den prohlížel pan učitel Heger vrácené knihy. No a co myslíte, v té, kterou si půjčil onen nevychovanec, bylo vepsáno učitel Heger je... A zbytek necháme na vaší fantazii.
0: Za působení v Deblíně, což byla vesnice vyhlášená chovem husí, se zase pan učitel Heger přejedl jejich masa. Paní Bytná mu servírovala pečínku každý den.
1: Hned bych šel učit do Deblína. No, na druhou stranu bych asi nechtěl vidět, co by s mou figurou tahle výživová terapie provedla.
0: No, je pravda, že husa každý den, tedy nevím. Ale Karel Heger se kil navíc bát nemusel. Bydlel tehdy na statku a denně spaloval kalorie, když do své světničky lezl po vedchém žebříku a balancoval nad kupou hnoje. To je tedy velká motivace nespadnout.
1: A taky motivace nepřijít k tomu žebříku příliš obluzen nějakým večerním posezením. O mnoho let později, to už byl slavným hercem, vyučoval Karel Heger také na pražské Damu. Jeho tehdejší studentka Jiřina Jirásková vzpomínala, jak v únoru 1948 odmítl pustit jejich ročník, mladé zapálené komunisty, na Staroměstské náměstí. Jako jeden z mála kantorů tehdy nezrušil hodinu, i když z toho měl později problémy.
0: To možná leccos vypovídá o postojích Karla Hegera, kterým se budeme samozřejmě na dvojce věnovat už za chvilku.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Karel Heger, o kterém si dnes v příbězích z kalendáře vyprávíme, byl výjimečným hercem. Nejsilnější byl v postavách poctivých, přemýšlivých lidí. V soukromí pak byl empatický a skromný.
1: Možná i proto, že ho v dětství výrazně ovlivnila tísnivá doba první světové války.
0: Do svého zápisníku si později poznamenal: tyto pocity se mi vracely ještě za další války, ovšem v jiné mravní poloze. A tak se ze mne stal už jako z chlapce míru milovný člověk, který věří v mír jako v nejkrásnější dar.
1: Možná si vybavujete archivní fotografie z Národního divadla z let 1942 a 1977. Na jedné čeští herci hajlují v době Heidrichiády a na druhé podepisují takzvanou antichartu.
0: Karla Hegera nešlo přehlédnout. Zrovna on seděl na místě, které se nejlépe vyjímalo v hledáčku fotoaparátů.
1: Po zveřejnění fotografií naštěstí vystoupila na scénu paní Eva Hegerová a poskytla novinářům materiály, které svědčily o manželově odbojové činnosti.
0: V době druhé světové války jako kurýr vozil z Prahy na Moravu šifrované zprávy. Finančně podporoval rodiny, jejichž členové se ocitli v koncentračních táborech. Uchovával židovský majetek a ve svém pražském bytě ubytoval spisovatele Františka Kožíka, kterého hledalo gestapo.
1: No a teď mi řekni, Honzo, proč o tom vlastně nikdy nepromluvil? Proč si to nezapsal ani do svého zápisníku, který potom vyšel knižně?
0: Já raději odpovím slovy Evy Hegerové. Manžel mi o své odbojové činnosti moc nevyprávěl. Připadalo mu nevhodné mluvit o tom, že někomu pomáhal.
1: V době okolo anticharty se také vyostřily Hegerovy rozpory s ředitelem Národního divadla Přemyslem Kočím. Heger tehdy hrál v Matce kuráži s Danou Medřickou a v jejich dialozích se čím dál častěji objevovaly improvizované nesouhlasné narážky na srpnovou okupaci v roce 68.
0: Pro oba herce to znamenalo výrazné omezení činnosti. A když byla koncem dubna roku 1977 z Národního v uvozovkách odejita Vlasta Fabiánová, nečekal pan Heger na svůj vyhazov a sám podal výpověď.
1: Jeho nemocné srdce ale takový psychický tlak nevydrželo. 4. května 1977 odchází Karel Heger do hereckého nebe.

0: Protagonistou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je herec Karel Heger. Jak už jsme několikrát zmínili, vyrůstal v brněnském Králově Poli v době, kdy bylo Brno ještě silně německým městem. To se odrazilo také v jeho slovní zásobě.
1: Ano, sám později vzpomínal. Naše mluva v dětství nebyla dobrá. Kolem sebe jsme slyšeli zčeštěná a zdeformovaná slova. Místo šel jsem jsme říkali vygloval jsem. Místo pracoval jsem zase fachčil jsem.
0: Z argotu brněnské plotny Karel Heger vyrostl. Měkký moravský přízvuk své řeči si ale ponechal. I díky němu byl jeho projev vždy okamžitě rozpoznatelný.
1: Médium, které nabízelo Hegerův hlas v té nejčistší podobě, byl rozhlas. K němu prý měl herec také nejintimnější vztah. Své role si nahrával, aby je mohl studovat a vybrušovat. Bez jeho pověstného perfekcionismu by nevznikla třeba četba Lišky Bystroušky.
2: Nejsou lhář, nejsou lišák ulhané, mluvím, co v srdci nosím od včílka. Dovolil jsem si jen krátkou ukázku z díla Rudolfa Těsnohlídka.
1: A dovolil si krásně. Významnou stopu po sobě Heger zanechal také v brněnském rozhlase. Sám vzpomínal, že to bylo nejkrásnější a nejplodnější pracovní ovzduší, jaké kdy poznal.
0: Stojí za zmínku, že kulturní Brno 20. a 30. let bylo centrem avantgardy a i režiséři a dramaturgové brněnského rozhlasu hledali tenkrát nové formy rozhlasové inscenace. Zkrátka nebáli se risknout něco nového.
1: Vznikla tak například ojedinělá dramatizace Šrámkova Stříbrného větru, kde si mladý Heger zahrál studenta Jana Radkina.
0: A ještě v něčem byl brněnský rozhlas tehdy výjimečný. Možná už jste slyšeli o Verda Stacio. Přeloženo z esperanta je to zelená stanice. Na té Brno vysílalo v tomto jazyce, tedy v esperantu, díla Čapka, Erbena i Němcové. Brněnští umělci si navíc vše překládali sami.
1: A mezi nimi zářil Karel Heger. Na jeho výkony chodili do brněnského rozhlasu stovky pochvalných dopisů. A kdo ví, možná, že byly tehdy psané v esperantu.
0: Budu se muset podívat do archivu, jestli by tam alespoň kousek nebyl. To by mě zajímalo.

0: Dnešní 17. červnové příběhy z kalendáře jsme díky scénáristce Tereze Stýblové mohli věnovat Karlu Hegerovi. Narodil se, alespoň podle rodného listu, 17. června 1909. Do svých 14 let jsem si jen hrál, uvedl v jednom z rozhovorů. A my můžeme dodat, že naprostou většinu svého dospělého života pak hrál pro nás, divadelní a televizní diváky, pro posluchače rozhlasu.
1: Když režisér Nemocnice na kraji města Jaroslav Dudek nabízel Karlu Hegerovi roli primáře Sovy, herec se ho zeptal: a myslíte, že to vydržím?
0: Jakoby tušil sled nadcházejících událostí. Dnes kultovní seriál sice začal, ale bohužel nedotočil.
1: A přece se Karel Heger v Nemocnici objevil. V závěru 13. dílu, kdy primář Sova odjíždí v autě a není mu vidět do tváře. Pan režisér se rozhodl tento záběr v sérii ponechat a vyjádřit tak zesnulému velikánovi českého herectví úctu.
0: No a na závěr Tereza jako autorka scénáře navrhuje citovat Rudolfa Hrušínského a já souhlasím. Pan Hrušínský řekl: Karla Hegera jsem měl rád, protože Karel Heger byl člověk a uměl. Karla Hegera jsem měl rád, protože Karel Heger nežil zbytečně.
1: Já myslím, že ani tento příběh z kalendáře nevznikl zbytečně a že jste ho měli rádi.
0: A minimálně připomněl někomu dětství, někomu dospělost, někomu film a někomu televizi. No zkrátka snad jsme vám udělali dobře na duši a u srdce.
1: Od toho příběhy z kalendáře jsou a my už se těšíme na další díl.
0: Naschledanou.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Ondřeje Kepky bude kulturní redaktor Josef Kaňka, který je také asistentem vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru. Co považuje ve svém oboru za největší události posledních měsíců? Podle čeho se má posluchač orientovat v pestrém kulturním dění? A jak se Josefovi líbí práce s malými adepty rozhlasového herectví?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu vstoupí v pondělí 22. června do výstražné stávky, která omezí vysílání. Česko podle šéfa NATO Rutteho nesplnilo loni cíl ve výdajích na obranu. Zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 31 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou v pondělí stávkovat. Protest potrvá celý den. Do stávky se přihlásily stovky lidí v České televizi a přes 1000 v Českém rozhlase.
5: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
6: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
5: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
7: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
5: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Česko, Albánie a Slovinsko loni nesplnili alianční cíl výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Řekl to generální tajemník NATO Mark Rutte. Minulá vláda Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že Česko 2% hranici zakotvenou zákonem splnilo.
8: Minulá vláda podle exministra dopravy Martina Kupky z ODS zahrnovala do obranných výdajů i položky, které NATO nakonec neuznalo, jako například investice do dopravní infrastruktury.
9: Současná vláda ve svém rozpočtu počítá s těmi souvisejícími položkami v ještě mnohem větším rozsahu. Pokud to NATO neuznalo za ten loňský rok, tak to pro ten letošní bude ještě mnohem větší problém.
8: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že se jeho vláda bude snažit cíl splnit, ale nikdy neřekla, že se jí to povede. Podle Rutteho činí chybějící investice do obrany od Česka, Slovinska a Albánie v celkovém měřítku jen velmi malou částku. Většina spojenců totiž loni výdaje na obranu významně navýšila. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Insolvenční správce zkrachovalé hutě Liberty Ostrava podal žalobu proti čtyřem bývalým členům jejího představenstva. Žádá po nich skoro 19 miliard korun. Informoval o tom správců v mediální zástupce Michal Štěch. Mezi obžalovanými je i bývalý majitel Sanjiv Gupta. Správce žalobu podává, protože je přesvědčený, že lidé z představenstva jsou zodpovědní za úpadek huti. Firma Liberty Ostrava byla dříve majitelem stejnojmenné ostravské huti, dostala se ale do dluhu, které nedokázala splácet a zkrachovala. V konkurzu loni správce prodal huť za zhruba 3 miliardy korun novému majiteli. Teď podnik působí pod názvem Nová huť. V Karlových Varech vzniká kolekce křišťálových glóbů, hlavních cen pro letošní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. I tentokrát vyrábí pracovníci sklárny Moser. Festivalových sošek pro filmové tvůrce a hosty připraví 20.
10: Aby se vždycky musí nechat udělaná ta patka, aby oni potom to mohli dobrousit. Do vás musí bavit tady ta práce, to jinak to nejde.
11: Mistr sklář Milan Mann patří do týmu, který kolekci ikonických sošek vyrábí. Po úpravách před 2 roky jsou menší, jinak ale vznikají podle původního vzoru.
12: Všechno je tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit výrobní časy. Stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času. Těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
11: Dodává ředitel sklárny Martin Dvořák. Sošky musí být hotové do 3. července, kdy letošní jubilejní filmová přehlídka začíná. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: počasí.
4: Zítra bude skoro jasno až polojasno. Ráno na východě, během dne přechodně i jinde oblačno, zejména na horách výjimečně přehánky. Teploty mezi 26 a 31 stupni, na severovýchodě a východě kolem 24, na horách kolem 22 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolonu. Po pojíždí z kilometru 175 na stý 96. místy i v levém pruhu. Osobním autem se zdržíte přes půl hodiny. Na Pražském okruhu vázne provoz před sjezdem na Ořech. Delší kolona na 25 minut je od Zličína k Ořechu. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
13: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná kriminálka v premiérové řadě s podtitulem Bezbraný. Případ ústecké kriminálky, který vyvolal zděšení nejen u všech, kteří se na jeho vyšetřování podíleli, ale také u široké veřejnosti. Proběhly veřejné demonstrace za práva zvlášť zranitelných obětí. Zvedla se vlna zájmu o ochranu dětí do 15 let a zesílil pak apel na potřebu zabývat se zvýšením ochrany těchto obětí před jakýmkoliv domácím násilím.
14: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.

0: Bylo víkendové ráno, 16. únor roku 2019 a na tísňové lince Ústeckého kraje zazvonil telefon. Hlas mladé ženy v něm zní vystrašeně a když s obavami operátorce oznámí, že se asi něco stalo jejímu malému synovi, začíná závod s časem. Tříletý chlapeček nedýchá a nereaguje.
1: Dobrý den, já bych potřebovala ho nemýchle sanitku. Mě jsem 3 roky, chce se tam nedýchat. To neumí přítel.
2: Ne, tady jsme u telefonu.
3: Ten případ začal vlastně 16. února, kdy operační vyslal krajský výjezd krajského ředitelství policie v Ústí do města na Lounsku, kde byla ohlášena lékařem, který byl na místo přivolán matkou, úmrtí dítěte, kdy ten lékař vlastně konstatoval násilí na tom dítěti. Jasný známky násilí. Konstatoval smrt a okamžitě si vyžádal teda přítomnost kriminální policie. Takhle jsme se na místo dostali my.
0: Ústecký vyšetřovatel Jaromír Votroubek vzpomíná na případ, který mu stále nedovolí klidně spát. Násilí na dětech je totiž pro kriminalisty vždy noční můrou, kterou by nejraději vytěsnili z mysli. Přesto na konci tohoto případu dokázali nejen odhalit pravdu, ale také zvednout mediální vlnu, která jim přinesla obrovskou satisfakci a dodnes stojí za tím, že o zločinech na těch nejbezbranějších se musí mluvit. Stejně náročný byl začátek případu i pro kolegyni Jaromíra Votroubka, Pavlu Vantuchovou, která do několika desítek kilometrů vzdáleného městečka vyjížděla v krajském výjezdu.
4: Byla to sobota, zavolal operační důstojník, že máme úmrtí malého dítěte někde na Lounsku, abych vyjela. Já si pamatuju do dneška, že jsem byla doma sama a že jsem vyjela. Člověk neví, co ho čeká, ví, že musí udělat maximum, že mám nějakou dojezdovou vzdálenost a že to bude na dlouho.
3: Tu záchranku vlastně zavolala matka s tím, že byl na místě otčím a další osobou byl rodinný přítel.
4: Když jsem tam přijela, tak tam určitě byli už kolegové, byla tam hlídka a byl tam určitě už i technik. Viděla jsem běžný řadový dům, uklizené schodiště, kočárek na chodbě a samozřejmě člověk neví, co ho tam čeká. Je v něm taková malá dušička, protože vy jste sice profík, ale pořád jste člověk a pořád jste máma.
0: Zkušené kriminalistce Pavle Vantuchové se i po letech chvěje hlas, když si připomene okamžik, kdy vystoupala po schodišti k malému bytu ve 3. patře.
4: Dveře byly otevřené, stál tam určitě policista a vešli jsme dovnitř. Vím, že jsme zajišťovali nezúčastněnou osobu, protože jsme věděli, že budeme dělat ohledání místa činu. Myslím si, že to byl někdo z úřadu a bylo tam hrozně moc lidí. Byl tam soudní lékař. Když jsem vešla do bytu, viděla jsem malého chlapce, který ležel na stole. Měl na sobě podlitiny, měl na sobě zranění v obličeji.
0: Zbědované tělíčko 3letého chlapce nedávalo pochyby o tom, že tu došlo k brutálnímu násilí. Potlačit emoce jako hrůzu, lítost nebo hněv bylo tentokrát mimořádně těžké.
4: Vy to nechcete, aby takhle fungovalo. Vy prostě jste profík a vy se potřebujete přepnout do jiného modu, ale na druhou stranu si myslím, že nás to jako táhlo pořád v tom být v nějakém fresh stavu, protože jste tam od rána, víte, že to bude dlouhý a víte, že prostě musíte, protože to tomu klukovi vlastně dlužíte.
3: Na tom těle byly jasné známky násilí už v tom, že chlapec ležel na tom stole jenom v jednorázový plence, vlastně byl slečený. Měl nožičky ovázaný obinadlama od paty až ke kolenům. To není normální, takže už jenom to bylo zvláštní. A dál samozřejmě ta viditelná zranění, jako popáleniny, modřiny po těle, na rukách, na nohách, ale nebyly to modřiny jakoby normální, vlastně jevily se jako kousance.
4: O to víc jsme se zavřeli do té své policejní bubliny a říkali jsme, že prostě musíme udělat maximum pro to, aby jsme zajistili co nejvíce stop a co nejvíce informací, aby ten, kdo to udělal, si to prostě odpykal.
0: V malém a jednoduše zařízeném bytě kriminálku pohltilo dusno a smutek, které tu panovaly. Na to, že právě ztratila jediné dítě, se 20-letá máma Iveta zdála překvapivě klidná. Nebrečela, ale možná byla jen v šoku a proto apaticky reagovala na pokyny týmu ústecké mordparty. Pavlu Vantuchovou to nijak nepřekvapilo, protože ze zkušenosti ví, že každý člověk reaguje na stres jiným způsobem.
4: Jsme se okamžitě vlastně zabořili do té práce, protože jsme předpokládali, že pokud teda to dítě zemřelo násilnou smrtí, tak tam jsou jenom tři osoby, které to mohly spáchat. Takže my jsme okamžitě začali řešit, plánovat, kdo co udělá, kdo koho vyslechne. Vlastně taková ta klasika na místě činu.
3: Na místě byly teda tři osoby, kromě toho klučiny, a ty vlastně byly zadrženy jako podezřelí všichni, protože jsme nevěděli, kdo mohl mít účast na té události, na té smrti toho malého kluka.
4: Chtěli jsme vědět, co vlastně dělali předchozí den, jak vůbec zjistila, že ten chlapeček zemřel. Kolegové vyslechli určitě sousedy, určitě se kontaktoval odbor sociálně právní ochrany dětí, jestli mají vlastně to dítě v hledáčku, respektive jestli bylo někde s tím dítem pracováno. A určitě se provedlo ohledání místa činu a ohledání těla, které provedla soudní lékařka.
0: Primářka ústeckého soudního lékařství konstatovala, že zranění jsou rozsáhlá a podezřelá a rozhodně nemohla vzniknout jen nešťastnou náhodou. Určit příčinu smrti a potvrdit nebo vyvrátit podezření na vnitřní zranění měla až pitva. Na místě zatím stále zůstávaly tři nejbližší osoby chlapce. Máma Iveta, její přítel Josef a rodinný známý Michal. V bytě žili všichni tři a podezření, že jde o narkomany, kriminálce naznačovalo jejich chování.
4: Tam opravdu ze strany té matky byla taková apatie, taková neochota nebo neschopnost cokoliv říct. Já jsem vlastně měla pocit, že tomu pořád nevěří. Vypověděla, že chlapce uložili, že mu ještě odsávali nějaké sliny od úst, protože zjistili v průběhu teda té noci, že tam má nějakou krev nebo nějaké sliny, a že pak šli spát. A ráno jí vlastně vzbudil jeden z těch dalších dospělých s tím, že teda chlapec nedýchá.
0: Rodinný známý Michal ale tvrdil, že od včerejška nebyl doma, takže vůbec netuší, co se stalo. Josef K. komunikoval s policií minimálně a vystupoval sebevědomně, když se snažil vysvětlit, že chlapce občas jen plácnul, ale nemá tušení, jak ke zraněním přišel. Jenže stopy v několika místnostech svědčily o něčem jiném.
3: Bylo provedené ohledání místa činu, kde vlastně bylo zajištěno 26 stop. Biologických, trasologických, genetických.
4: Při prvním pohledu v té místnosti bylo zřejmé, že tam bude neskutečné množství stop. Byly tam biologické stopy, byly tam různé předměty, o kterých jsme předpokládali, že mohly sloužit teda nejenom k ubližování tomu dítěti, ale i k jeho následné péči. Nějaká brčka, kterým odsávali z úst tekutiny. Bylo tam nedojedené jídlo, nějaká kaše, tuším, nějaké tekutiny, takže tohle všechno my jsme zajistili, protože jsme mohli předpokládat, že třeba mohl dostat nějaké léky nebo že ho třeba se snažili nějakým způsobem léčit. Byly tam další léky, kterým se snažili podle mého názoru zmírnit i následky toho zranění.
3: Co se týče genetických stop, tak jednak teda byly zajištěny skvrny, jak my říkáme, hnědočervený, ale všichni potom samozřejmě vědí, že ve většině případů je to krev v postýlce toho kluka. Byla tam sedačka, na který měl takový modrý sedáček a na tom sedáčku byly dvě takový hnědý, hnědočervený otlaky, jako od zadečku. Pak byly nalezeny kapičky na nábytku kolem té postýlky, respektive v tom dětském pokoji. Na nábytku, na stěnách, dokonce i na stropě byla zajištěná kapička této tekutiny.
0: Vzorky zajištěné kriminalistickými techniky čekalo zkoumání v laboratoři. A otřesená ústecká mordparta už běžela v obvyklých kolejích prověřování.
3: Šetřením jsme zjistili, že o té rodině skoro nikdo nic nevěděl. V tom domě, kde bydleli, to byl čtyřpatrový dům, jestli si pamatuju dobře, tak oni bydleli až skoro úplně nahoře. A vlastně v tom domě sice o nich věděli, ale vůbec jako nevěděli, jak žijou, kde pracují, věděli, že teda to jsou uživatelé.
4: Sousedé registrovali, že tam někdo bydlí a že mají malého chlapce, ale nevěděli žádné jako konkrétní věci. Určitě se s nimi nějak nekamarádili nebo nebyli v nějakém užším kontaktu, ale nám to přišlo hrozně zvláštní, protože pokud by tam docházelo k nějakému dalšímu násilí nebo k nějakým hádkám, tak by to ti sousedé museli vědět.
5: Toho malého kluka vlastně 2 měsíce před tou událostí, to znamená před smrtí, nikdo neviděl. Protože oni už ho vlastně nevodili ven, oni s ním nechodili na procházky, protože už měl pravděpodobně na sobě ty známky toho týrání, toho bití, by si měl už na sobě pravděpodobně modřiny. A když už s ním šli ven, a protože byla zima, tak byl hodně zachumlaný, to vypověděla jedna sousedka, že byl hodně zachumlaný ve fusaku, zabalený v bundě a skoro na něj nebylo vidět.
0: Kriminálka sbírala informace a chystala se 3 dospělé obyvatele bytu vyslechnout. Iveta, Josef i Michal ale příliš sdílní nebyli.
5: Soužití těch lidí, ať už té matky, toho přítele jejího a toho rodinného kamaráda, to byli sociálně slabí lidi. Ona, matka, byla příležitostnou uživatelkou marihuany. Ten přítel, který se k ní nastěhoval 3 měsíce před tou událostí, to znamená v listopadu 18, to byl drogově závislý člověk. A ten rodinný přítel, který tam docházel vlastně jenom spát, tak taky užíval marihuanu. Takže to bylo tohleto prostředí. A do tohoto prostředí málo kdo vidí.
0: Přítel Ivety, Josef K., se po sérii otázek kriminálky přeci jen trochu rozpovídal. Podle něj žili jako normální rodina a on se jen snažil pomoci.
5: Ten otčím vystupoval poměrně arrogantně, cynicky, vyprávěl, že ano, že se přistěhoval, že ten klučina na něj nijak nereagoval, že ho neposlouchal, což se mu nelíbilo, a řekl té matce, že vlastně její výchova je strašně měkká, že si ten klučina dělá, co chce ve 3 letech. A potom vlastně zahájil, jakoby on tomu říkal převýchova, že chtěl toho kluka převychovat, aby ho poslouchal.
0: Matka ale mlčela a nebylo jasné, kdo přesně stojí za zraněními na těle chlapečka. A tak všichni 3 skončili ve vazbě. Byly 2 hodiny ráno. Kriminalistka Pavla Vantuchová se vracela sama domů autem a po náročném dni, kdy se snažila neopomenout žádnou stopu, důkaz nebo indicí, ji za volantem přemohly emoce, které už nemusela potlačovat.
4: Já jsem vlastně do té doby jako nebrečela. A najednou to z mě jako začalo padat. Já jsem jela do prázdného bytu, dcera byla teda u tatínka a to bylo hrozný. Přijít do prázdného bytu, do prázdné postele. A druhý den jsme věděli, že prostě v 8 začínáme tu domovku.
0: Nikdo z týmu Mordparty tu noc klidně nespal, protože hned ráno je čekala detailní domovní prohlídka za přítomnosti matky. Bylo potřeba dát do souvislosti stopy z bytu a zranění na těle chlapečka. A jeho matka se k tomu měla vyjádřit.
4: My jsme teda velmi podrobně prolezli, když to řeknu takhle lupy, v rámci i domovní prohlídky, potom celý ten byt, kdy jsme opravdu s baterkou zkoumali každou skulinku, podlahu, topení a vlastně kdekoliv jsme měli pocit, že by mohla být stopa, která by nám pomohla v tom vyšetřování, tak jsme to zajistili.
5: Byly zajištěny odpadové trubky z umyvadla, z vany, voda ze záchodu, byly zajištěny všechny nádoby s nápojema nebo i prázdný lahve, protože bylo podezření, že ten klučina mohl nebýt otráven, ale pod vlivem nějakých léčiv, že byly nalezeny i léčiva, samozřejmě léky na místě. Takže opravdu těch stop bylo hodně.
0: Kvůli stopám popálenin na těle kriminálka odebírala i vzorky z plotýnky, zkoumala se žehlička i elektrická kulma.
4: My jsme vlastně na jednu stranu hrozně chtěli něco najít, abychom těch důkazů měli co nejvíce, a na druhou stranu jsme nechtěli nic najít, aby jsme si pořád vlastně nedokazovali, jak to dítě muselo trpět.
0: Kdo z trojice ale mohl mít na svědomí tak otřesné týrání, stále nebylo jasné. Pavla Vantuchová se přikláněla k tomu, že agresory nejspíš byly matka s přítelem Josefem K.
4: Víme o tom, že ženy někdy straní svým vlastním zájmům nad zájmy svých dětí ve vztahu k partnerům, tak jsem si vlastně pořád nechtěla přiznat, že by to ta máma jako dovolila. Furt jsem si říkala, že to přece není možný, že pořád je to máma.
0: Iveta otěhotněla v 16 letech zcela nečekaně. Otec dítěte s ní neplánoval žádnou budoucnost a opustil ji. Přestože jí po porodu pomáhala maminka, dívka se na roli mámy ještě necítila. Před pár měsíci ale potkala Josefa K. Imponoval jí sebevědomím i otcovskou autoritou, kterou vzbuzoval. A nijak ji netrápilo, že je závislý na drogách. Zamilovala se a brzy si Josefa přivedla do bytu, ve kterém bydlela se synem.
4: Nebyla úplně vyzrálá, dítě měla ve velmi mladém věku a možná, že ten partner, s kterým byla, tak byl třeba první dospělý člověk, který měl rád. Člověk vlastně nechce omlouvat ty pachatele, ale hledá vysvětlení, protože tyhle věci vám připadají absolutně jako nemožné, že se dít nemůžou, nesmí a vy si potřebujete nějakým způsobem vysvětlit, proč se to tak mohlo stát. Takže se vlastně snažíte nějakým způsobem zjistit, proč to tak bylo. Byla vychovávaná stejně, byla svědkem domácího násilí mezi rodiči. Díky transgeneračnímu přenosu násilí tohle není úplně jako neobvyklý.
5: Matka, ta teda samozřejmě krom obecných informací o tom, jak se seznámili a jak se sestěhovali a že s nima bydlel ten rodinný přítel, tak řekla, že ten Klouček byl úplně normální, zdravý dítě, občas samozřejmě neposlušný, no ve 3 letech je to normální a že vlastně potom přišla ta výchova toho přítele, toho otčíma a že teda ho občas udeřil, že ona ho i občas bránila, tvrdila, že teda občas chytla i jednu ona, že když se bránila, že dal teda facku i jí. Nicméně řekla, že ty útoky nebyly nějaký extra tvrdý, že to nebylo, jak se říká, za hranou.
0: Kriminálka obešla i úřady, ale OSPOD matku chlapečka vůbec nevedl v patrnosti, protože dokud syna vychovávala sama, nikdy nebyl žádný problém. Ten přišel až v okamžiku, kdy se k ním před 4 měsíci v listopadu 2018 nastěhoval Josef. Jenže vše se zřejmě dělo za zavřenými dveřmi. A tak Josef K. mohl dál mlžit a ústeckou mordpartu sebejistě přesvědčovat, že žádné brutální násilí doma neprobíhalo.
5: On přiznal, že občas teda toho klučinu byl, přiznal, že ho byl vařečkou, ale v žádném případě, že ho nepálil žádným žavým předmětem, to určitě ne, až všechny ty strupy, které na sobě vlastně ten klučina měl, tak nám k tomu řekl, že to má od toho, že ho někdy uhodil i mokrou dlaní a že se mu ta kůže tím jakoby roztrhla. Samozřejmě jsme věděli, že to možný není, že takhle ten mechanismus nefunguje. Takže on svým způsobem jakoby část jednání přiznal nějaký hrubý jednání proti tomu Kloučkovi, ale říkal, že ublížit mu nechtěl a v žádném případě, že ho nepálil žádnýma předmětama.
0: Rodinný přítel Michal bohužel policii také příliš nepomohl. Potvrdilo se jeho alibi na kritickou noc a stejně jako matka s Josefem vypověděl, že si ničeho extrémního ve výchově 3letého chlapečka nevšiml.
5: Ten rodinný přítel vlastně popsal to, že v tom bytě skoro vlastně vůbec není, že tam chodí prakticky jenom přespávat. Dokonce i v tu kritickou noc vlastně, kdy byl ten poslední útok proti tomu Kloučkovi, tak tam nebyl vůbec. Jo, spal někde mezi popelnicema, pod vlivem alkoholu, někde u místního obchodu, takže doma vůbec nebyl. Ale ten teda říkal, ano, já jsem viděl, že ten otčím ho bije, že občas to jako i na něj bylo moc, takže mu říkal, nech toho, jako už to trošku přeháníš. A ten otčím ho samozřejmě odbil tím, že hele, to je moje výchova, já si ho budu vychovávat, jak chci. Takže svým způsobem už jsme těma výslechama získali nějaký obraz, co se tam vlastně v té rodině mohlo dít.
0: Michal vyšetřovateli Jaromíru Votroubkovi nakonec popsal několik situací, které byly vyhrocené. Mohl ale někdo další vědět o tom, co se dělo za zavřenými dveřmi jejich domova. Když kriminalisté promluvili s maminkou Ivety, ukázalo se, že jako babička měla od listopadu postupně menší a menší šanci být s vnoučkem v kontaktu. Od Vánoc pak slyšela už jen výmluvy, že je nemocný nebo nejsou doma. Pravda to ale nebyla.
5: Pravidelně jezdila za tím vnoučkem, ale to skončilo v momentě, kdy se přistěhoval. On ten styk zakázal, on ten styk potom vlastně oddaloval, kdy vlastně padly klasické výmluvy. Vnouček je nemocný, dneska nemůžeme, dneska jdeme plavat a dneska se to nehodí, dneska není hezký počasí. Takže takový klasický výmluvy, kdy vlastně té babičce zabránili a ona se na to poměrně stěžovala, že jako zabránili v tom styku. A zase právě proto, že pravděpodobně už nesl teda nějaký známky toho jednání, toho pachatele a ta babička by to samozřejmě oznámila.
4: Nikdo z blízkého okolí netušil, co se tomu chlapci děje. Nikomu nepřišlo zvláštní, že ho nevidí prarodiče, že se matka nestýká s jinými dalšími matkami. Na druhou stranu bydleli tam nějakou dobu.
0: Otřesnou jistotu nakonec dal posudek soudní lékařky. Potvrdili se spáleniny, kousance i modřiny po úderech. Navíc měl chlapeček i vnitřní zranění.
5: To svědčilo o, podle jejich slov, teda o hrubým nadměrným násilí proti tělíčku tříletýho chlapečka. Takže vlastně příčinou smrti byl otok mozku.
0: Přestože podezřelá matka i otčím vypovídali úplně jinak, Jaromír Votroubek konečně znal pravděpodobné mechanismy, jak ke zraněním došlo, a stopy z místa činu to potvrzovaly. Kriminálka sázela na další výslech matky a věřila, že pod tíhou argumentů konečně promluví.
5: Vemte si situaci, že máte zavřený byt, tam se něco stane, jsou tam dva lidi, a poškozený třetí. A teď, jakou cestou se dáte? Obviníte oba dva z něčeho a obviněný jako takový má právo nevypovídat. Nebo si vyberete cestu, že obviníte pachatele, o kterém víte jistě, že něco udělal, a toho druhého si ponecháte jako svědka, zase samozřejmě s rizikem, protože je to osoba blízká a ta taky má právo nevypovědět. Ale přeci jenom tady jsme věřili trošku tomu, že ta matka bude chtít trošku jako jednak se vyvinit maličko a jednak samozřejmě hájit zájmy toho sice už zemřelého, ale přesto syna.
0: Její výpověď nakonec sice částečně, ale přece jen nasměrovala tým mordparty na agresora, který prý neváhal stáhnout ruku i na ní. Ústečtí kriminalisté navíc měli celou řadu indicií, že pachatelem bude matčin přítel Josef K. Ten sice nevypovídal, ale výsledky trasologie ze stop pokousnutí na těle malého chlapce byly poslední kapkou, která naplnila pohár důkazů proti němu.
5: My jsme udělali odlitky chrupu jak teda matky, tak toho otčíma, tak i toho rodinného přítele. To dělali stomatologové tady v naší ústecké nemocnici. Potom, když se udělali odlitky, tak vlastně se poskytli oddělení trasologie a oni vlastně srovnávali, protože jsme potřebovali zjistit, čí zuby toho chlapce vlastně pokousali. Takže trasologickým zkoumáním vyšlo to, že toho klučinu pokousal ten otčím. Těch kousanců na tom těle bylo 15.
0: Bezbraného chlapce usmrtil řetězec událostí, které mohly změnit lidé z jeho okolí. Matka, rodinný známý, možná sousedé či další lidé z okolí rodiny. Kdyby někdo včas upozornil úřady, mohlo být všechno jinak. Agresivní a nezdrženlivý Josef K. byl shledán zcela příčetným a zodpovědným za své činy. Krajský soud ale ve svém rozsudku změnil kvalifikaci trestného činu a odsoudil ho za týrání svěřené osoby a zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví k 16-letému trestu. Odvolací soud naštěstí kvalifikaci i trest změnil.
5: Odvolací soud, který mu to došlo, tak popsal vlastně to utrpení toho klučiny tak, že za 20 let působení toho soudce tak tvrdil, že s ničím horším se nesetkal. Tu právní kvalifikaci změnil ji na tu, kterou my jsme podávali, to znamená týrání svěřené osoby a vražda. Ten pachatel dostal 22 let ve věznici s ostrahou a tam spáchal druhý den sebevraždu.
0: Matka Iveta dostala u odvolacího soudu trest 8,5 roku za týrání svěřené osoby.
5: To byl výjimečný případ pro všechny. Jednak pro ty, kteří vyjeli na to místo, že vůbec se museli jakoby konfrontovat s tím místem. My jsme na to sice zvyklí, ale něco jiného je, když přijedete na místo a leží tam mrtvola dospělého člověka. Je to něco jiného. A ty děti jsou prostě citlivý téma pro všechny. Tenhle ten případ zvednul jako vlnu protestů vlastně za ochranu těch dětí mladších 15 let, protože to jsou prostě oběti trestných činů, které ve většině případů se nedokážou bránit.
4: Když máte takzvané ohrožené dítě, které spadá do paragrafu 6 podle zákona o sociálně právní ochraně dětí, tak je to z nějakých důvodů. Je to proto, že rodiče na dítěti spáchali nějaký trestný čin, nebo je to proto, že jeden z rodičů zemřel, že dítě se stalo obětí trestného činu, nebo samo spáchalo trestný čin. Takže tady vlastně nebyl důvod. Pokud tam nebylo jakékoliv oznámení, protože kdokoliv se dozví o tom, že dítě je nepřiměřeně trestáno, tak může podat oznámení na OSPOD, ale tady nic nepřišlo. Takže můžeme se jenom domnívat, kdyby někdo anonymně podal oznámení na OSPOD, že se někomu z blízkého okolí zdá, že to dítě je nepřiměřeně trestáno, tak by tam ten OSPOD mohl nějakým způsobem zahájit své šetření.
5: S tím se setkáváme taky poměrně často a je to hrozný, že vlastně některé ty matky, ať už jsou z jakéhokoliv sociálního prostředí, tak někdy upřednostňují zájmy těch druhů, manželů, partnerů, milenců, upřednostňují jejich práva před ochranou toho dítěte, což samozřejmě je strašný. A bohužel v tomto případě se to i trošku stalo.
0: Život tříletého chlapce se včas zachránit nepodařilo. Ale kriminalisté i úřady apelují na všechny, kteří si ve svém okolí všimnou nebezpečného týrání nebo podezřelého týrání. Jsou totiž často jediní, kteří mohou násilí, odehrávající se na těch nejzranitelnějších za zavřenými dveřmi, zastavit.
4: Na ten OSPOD člověk může anonymně podat oznámení o špatném chování vůči dítěti, o tom, že se dozví, že někdo dítěti ubližuje. Je to anonymní a OSPOD se s každým takovým oznámením musí zabývat.
0: Medializace případu, který Jaromír Votroubek a Pavla Vantuchová z ústecké kriminálky museli prožít do posledního detailu, tentokrát velmi pomohla.
5: Veřejnost, který svým způsobem, kolikrát je to jedno, tak teď se zvedly, byly demonstrace. I u toho domu bylo pietní místo, kde vlastně se lidi shromažďovali opakovaně. Takže zvedlo to ten zájem o tu ochranu těch malých dětí a myslím si, že to padlo na úrodnou půdu.
4: Já aktuálně mám 31 let u policie a za tu dobu člověk viděl mnoho zemřelých a já si nikdy nepamatovala tváře. Asi je to nějaká moje psychohygiena nebo nějaká ochrana, že člověk ví, co se stalo, ví, kde se to stalo, ale já zapomínám tváře. Tvář tohle chlapečka nikdy nezapomenu.
6: Opravdu to byl případ, který si člověk bude pamatovat do smrti.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to bylo další vydání Kriminálky v premiérové řadě s podtitulem Bezbraný. No a Kriminálku v nejbližším termínu na Dvojce, přátelé, uvedeme 24. června krátce po 18. hodině a podtitul zní Jako z hororu.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Vrtička, rvačka, jeden mrtvý.
5: Ale já jsem ho nezabil.
6: Můj vnuk je ve vězení.
4: Jestli mi mohl pomoct.
7: Budeme ctí konstáble.
5: Musíte ho z toho vysekat, ty a ten tvůj kámoš policajt.
8: Horác s Vašátkem vyšetřují další detektivku podle Hany Proškové.
9: Češe, spletně!
8: Případ se Štěnici.
7: Už máte nějakou teorii?
4: Začíná se klubat.
8: V neděli večer na ČT1.
3: Radioservis představuje
10: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
11: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
11: Srdcovky od Dvojky.
12: Dobrý večer, milí posluchači. V pravidelném čase začínají další srdcovky od Dvojky. Dnes s datem 17. června 2026. Ať se dopřed chvílí dělo cokoliv, tak teď jdeme úplně jinam. Je tu vaše pravidelná dávka pozitivní energie, podávaná skrze skvělou hudbu z domova i ze zahraničí. A dneska k tomu přidáme ještě jeden krásný důkaz, že hudba nemusí být složitá, aby fungovala. Někdy stačí melodie, dech a obyčejné písknutí, které se člověku usadí v hlavě na celý den. Dneska to bude večer, kdy si možná budete broukat, ale hlavně pískat. Čeká nás totiž pískací speciál. Písničky, ve kterých se píská tak, že si je díky tomu pamatujete často už po pár vteřinách, no a někdy na celý život. Dobrý poslech přeje od rozhlasového mikrofonu Pepa Melen.

Skupina Kryštof nám odpískala začátek srdcovek a já věřím, že už jste tady, že už všichni posloucháte srdcovky a já tedy připomínám, že dneska máme pískací speciál a proto nám Kryštof odpískal začátek. Tak tady mám jednu melodii, kterou možná mnozí znáte a poznáte ji dřív podle pískání než podle názvu. Dokonce bych se vsadil, že 9 z 10 vůbec nebude vědět, jaký ten název je. Je to Colonel Boggy Moore. Bývá často spojován se jménem Johna Williamse, protože ji nahrál z Boston Pops Orchestra, ale autorem pochodu není on. Napsal ji už v roce 1914 britský vojenský kapelník Frederick Joseph Ricketts, známý pod pseudonymem Kenneth J. Alford, muž, kterému se říkalo dokonce britský král pochodů. Nejslavnější život téhle skladby ale přišel až ve filmu Most přes řeku Kwai z roku 1957 a toho se bohužel autor Kenneth J. Alford už nedožil. Ale právě film Most přes řeku Kwai, kde ji vojáci pískají jako symbol hrdosti a vzdoru, udělal tuhle skladbu nesmrtelnou. V našem pískacím speciálu John Williams a Boston Pops Orchestra Colonel Bob.

Pojďme, je to další hitovka, tentokrát už ale ne stará nějakých 112 roků. Máme tady The Bangles a

Skoro 3 minutky po 7:15. Nejvyšší čas vám všem otevřít brány, abyste mohli psát, protože pískací speciál už je tady, už má za sebou 3 věci, ve kterých se pískalo a samozřejmě mnoho nás jich ještě čeká. A já se ptám, kterou pískací písničku si vybavíte jako první a kterou máte opravdu rádi? Protože někdy stačí jen krátký pískaný motiv a člověk má jasno, vybaví si buď tu písničku, nebo dokonce náladu, filmovou scénu, léto, cestu, někoho, s kým strávil spousty času, anebo někoho, s kým třeba i pískal. Pište mi své tipy, vzpomínky i příběhy na josef.melen@rozhlas.cz a můžete mi napsat také na SMS bránu 702 222 220. Máme pískací speciál a proto se ptám, kterou písničku, ve které se píská, si vybavíte jako první a kterou máte opravdu rádi. A já vás teď při tom vzpomínání vezmu do biografu. A je to biograf Láska, Anička Zagorová.

Karel Černok, Slunce, seno, jahody v Pískacích. V Pískacích srdcovkách prostě nesmí chybět. A vy už píšete, jaké písně vás napadají jako první, když se řekne písnička s pískáním, a také připojujete k tomu, jakou písničku máte úplně nejraději. A například Fred Flock, Těžký život dobrodruha, Sám já chodívám rád, píše paní Olina. Pak píše další Dobrý den, pískající cikán od Spiritual Quintet a Nestuja Pojď, píše třeba pan Ivan. I vy mi napište, jak to máte, máme pískací speciál. A já teď otočím do roku 1967 náš hudební stroj času. Dostaneme se za oceán. Jedna z nejslavnějších pískacích písní v dějinách soulu. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Říkalo se mu King of Soul, neboli Král soulu, a i když zemřel tragicky už v 26 letech, jeho vliv na rhythm and blues a populární hudbu je obrovský. Tahle stá písnička vznikla v létě roku 67, když byl Otis na pronajatém houseboatu u San Francisca. Seděl u vody, pozoroval záliv a z toho se zrodil ten obraz člověka, který jen sedí na molu, sleduje lodě a přemýšlí o životě. Tu písničku dokončoval v Memphisu ve studiu 7. prosince 1967. 10. prosince 67, jen 3 dny po nahrávání, Otis Redding zahynul při letecké havárii. Ten single vyšel o pár dnů později, 8. ledna 68, a stal se prvním posmrtným americkým hitem číslo 1. Musím říci, že si vedl dlouho americký Billboard Hot 100 i R&B žebříček, a v roce 69 tahle věc získala 2 Grammy. Za nejlepší mužský R&B vokální výkon, také za nejlepší R&B píseň. Víte co? Zavřete oči a představte si, že sedíte na přístavním molu, Sitting on the Dock of the Bay, Otis Redding.

V jednom článku jsem četl, že sám producent této skladby říká, že Otis Redding tohle dopískal ve studiu právě proto, aby se k tomu ještě někdy, třeba v příštím týdnu, napsali nějaká nová slova. Ale bohužel za 3 dny už tady nebyl. A tak se to v té nahrávce nechalo a producent k tomu jen domíchal to moře a nějaké ty racky. Píšete mi, zmiňujete dost často některé písně, některé v podstatě téměř povinně, a já mám pocit, že jedna z těch povinných písní v pískacím speciálu je prostě Don't Worry, Be Happy. Vyšla v roce 1988 na albu Simple Pleasure a byla nahraná a už ji slyšíme. Ano, ve studiu Fantasy v Berkeley. V téhle nahrávce nejsou žádné nástroje. Všechny zvuky, basy, rytmus, melodie, doprovody i to pískání vytvořil Bobby McFerrin vlastním hlasem a tělem. Nedělej si starosti, buď šťastný. Don't worry, be happy.

0: don't worry, be happy.
1: Krásně se rozpomínáte. Ahoj, teď mám tady od Števa ze Slovenska jeden e-mail. Mně pískání připomene hned první díl pohádky Jen počkej zajíci, kde se vlk šplhá na laně za zajícem na jeho balkón a píská si přitom Vysockého píseň o kamarádovi. A jako druhá mě napadne samozřejmě Wind of Change. Děkuju moc za tuhle zprávu. Karel Kryl a Karavana mraků. Zdravím tebe a všechny interprety živé i na nás čekající a všechny posluchače. První, koho si vybavím s pískáním, je právě Karel Kryl. Jinak moc děkuji za nápad oprášit dnes pískající písničky Inu, Inventor Pepa. Zdravím Martina, děkuji moc za tuhle zprávu. I vy mi napište, jakou máte nejoblíbenější pískací písničku, a nebo můžete i přidat, jestli to máte spojeno s nějakým vaším životním příběhem. Píšete na josef.melen@rozhlas.cz, píšete také na SMS bránu 702 222 220. A pokud máte nějaké tipy, vzpomínky i příběhy s pískacími písněmi, no tak se, přátelé, nebojte. Tady už je Jiří Korn, ještě tě mám plnou náruč a tam se taky píská.

A tady se pískalo. Je to tak? Ano, v této písni zazní to pískání. Někdo říká, že by mohlo být delší. Já jsem jeden z těch, který si píská pořád, takže pískací písničky opravdu miluji. Mám tady jednu, která je 20 let stará. Letos tedy slaví 20. výročí. A je to v podstatě taková malinká náhoda. Ta písnička má název Young Folks, Peter Björn and John, švédský hit. A pískání v této písni, přátelé, vzniklo jenom proto, aby si lidé, kteří tehdy písničku natáčeli, zapamatovali tu melodii, kterou následně měla hrát kytara. Ale nestalo se. Zůstalo to takhle.

0: Jedna z těch příjemných pískacích melodií a vy mi píšete, krásně vzpomínáte na pískací písničky. Mám tady teď pro vás písničku, přátelé, která je podle britského průzkumu nejhranější skladbou na pohřbech ve Velké Británii. Ano, nedělám si srandu, je to tak. Je to písnička, která vlastně vznikla jako komediální tečka k jednomu z nejkontroverznějších filmů Monty Pythonu. Je to samozřejmě ona píseň, že i v nejhorší chvíli se dá najít nějaká ta světlá stránka života. Always look on the bright side of life.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said, they'll never make that money back.
1: Tak vám řeknu, že asi nejčastější záležitost, která se tady zmiňuje, jsou samozřejmě škorpíci, neboli kapela The Scorpions a jejich Wind of Change. Samozřejmě mnohokrát, ano, pískací písničky jsou nejlepší, když se načančám, přesně Wind of Change nebo Joyride a další, které píšete. Krásný večer, Pepo, tobě a tvým spolupracovníkům. Srdcovkové pískací speciál, je to dokonalé pohlazení po dušičce. Za mě pískací už zmiňovaná biograf Láska, tak si nevzpomenu, ale Karel Kryl nám v jeho písničce také zapíská. Jeho škoda, ale jeho odkaz skvěle drží Luděk Minka a teď se mi líbí právě hraná písnička. Píše Míla, děkuju moc za tuhle zprávu. Mám tady mnoho dalších. Krásný večer, Pepo. Já i ve svém předdůchodovém věku koukám o Vánocích na pohádky. A nikdy, opravdu nikdy nesmím propásnout pohádku o statečném kováři, kde si Mikeš alias Pavel Kříž píská na cestu. Písničky z téhle pohádky jsou zkrátka srdcovka. Zdraví vás i dvojku a díky za prima hudbu, posluchačka Dita. Přátelé, i vy mi napište, jestli máte nějakou velmi oblíbenou pískací písničku a jestli vás to vrátí třeba někam ve vzpomínkách. A teď je tady Petr Ulrich a ostatečném kováři.

cože se to krčí v lese u cesty, stromy sní a mlčí, tak to pověz.

Tak přátelé, Iveta Simonová, Každý den. Je to písnička z roku 1965, napsal ji Jaromír Vomáčka a Pavel Kopta. A doprovází Karel Vlach se svým orchestrem, ale hlavně to pískání v nahrávce napískal Pepíček Zima. A je to tak, tak to jsme byli až v roce 1965. Teď půjdeme v podstatě do současnosti. Je tady tak trochu srdce na dlani, protože je tu písnička od Edward Sharp a taky The Magnetic Zeros. Je to písnička s názvem Domov, Home. A je to záležitost, kdy pískání nám trošičku navádí takovou atmosféru toho, že máme být veselí, máme se radovat ze života, možná mít i srdce na dlani, pokud máme pro koho. Tady jsou pískací srdcovky.

Posloucháte pískací speciál, věřím, že se bavíte. Někteří, tedy je vás opravdu hodně, kteří píší do naší ankety, jaká písnička je pro vás, jaká písnička pískací je pro vás ta zaprvé, na kterou si vzpomenete hned. A pokud máte nějakou, která je vašemu srdci blízká, tak to mi tam také píšete. Píšete krásně, například tady paní Eva, posluchačka Eva píše, první, co mě napadlo, skupina Krištof a písnička Tak nějak málo tančím, přišla jsem k rádiu později, ano, tak vám, paní Evo, musím říci, že ta byla hned první v pořadí a určitě jsme na ní také nezapomněli. Díky za píseň od Petra Ulricha, rádia Sourozence už vůbec nehrají, Sourozence Ulrichovi, škoda, výborní zpěváci, muzikanti to jsou, píše paní Marta. My určitě v srdcovkách, ať už já nebo můj kolega Miloš Skalka, se rozhodně těmto sourozencům nevyhýbáme a jejich muzice, protože já osobně je mám tady opravdu velmi rád. Hezký večer, vždy, když slyším Touhu od Dana Landy, musím si pískat s ním, to píše paní Alena. Píská se aj v pěsně od Petra Nagyho Nadě, sám s nohami na stole, na koncertě určitě ano, zdravím zo Slovenska Ela, tak zdravíme na Slovensko, dalšího, kdo nás poslouchá za hranicemi. No a já mám pro vás teď pískání, které se prostě stalo symbolem jedné velké historické naděje. A je to taková naděje, která nesla vítr změny. A zrovna si říkám, jestli už by nebyla zase nějaká ta naděje ve vzduchu. Tady jsou Scorpions, Wind of Change.

Tak to je snad ta nejlegendárnější písnička, která je obsahem každé druhé zprávy od vás, že jich tu jsou opravdu desítky. Píšete například Marie. Dobrý večer, nikdy mi z hlavy nezmizí úvodní pískaný motiv, kterým v rozhlase začínala další kapitola Hvízdavého Dana. Poslouchala jsem přilepená k rádiu a ani nedutala, bylo mi tehdy 8 let. Marodila jsem s příušnicemi a uteklo už nějakých 65 let. To píše paní Marie. Jasně, román Maxe Branda byl také vysílán na přelomu 50. 60. let v Československém rozhlase. Tak to jsou nádherné vzpomínky, děkuji za ně. Ať je to jak chce, pane Melene, nejkrásnější koncert je brzo ráno na jaře. Ptáci, kosy a chvalospěv pro Pána Boha a pro nás, pro lidi, píše pan Roman. Souhlasím s vámi, mám na to jednu takovou skvělou aplikaci, která dokonce pozná, které to ptactvo kolem mě je a někdy jeho klidně i 14-15 různých druhů a je to nádhera. Souhlasím s vámi. Zdravím do pořadu, možná jsem začal poslouchat pozdě a nedá mi to. Už byl v pískacích písničkách Vašek Neckář a jeho Půlnoční. Děkuji Honza z Mariánských Lázní. Ten se sem zatím nevešel a takhle vám to řeknu. Nevejde se sem desítky jiných písní, ale tahle by se mohla vejít. Darinka Rolincová, Konečná.

Darinka Rolincová, konečná. Píšete například, když jdeme s rodinou do chrámu svatého Víta, okamžitě mi naskočí Václav Neckář. Hraješ super, dobrý nápad, píše Jirka. Jasně. No jo, to by bylo písniček, co? Ale mám tu další. Miloš Kopecký a rok 1958, přátelé. Kdo to tu hvízdá?

Miloš Kopecký, kdo to tu hvízdá v pískacích srdcovkách. Jako první pískací píseň se mi vybavila z filmu Četník v New Yorku. Tu jsme si s kamarády pískali po cestě z biografu někdy v 70. letech, kdy se film dostal do našich kin. Prostě super melodie. Píše Zbyněk z Olomouce, děkuji moc za tuhle zprávu. Dobrý podvečer, já jsem pískání využívala při své práci, když jsem potřebovala zaujmout na nějakou dobu pozornost dítěte, aby bylo vyšetření pro něj přijatelné. Dnes si už jen pískám v důchodu, ale moc zdravím, píše paní Eva z Moravy. Je vás opravdu hodně, co jste napsali a já vám za to velice děkuji. Dnešní pískací speciál je za námi. Víte, co jsme dneska nestihli? Středeční srovnávačku. No tak z ní uděláme čtvrteční a bude zítra. A na ten zítřek, přátelé, já už se moc těším. Mějte se moc dobře a hlavně mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme příjemný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Nedáš, dostaneš. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Mám pro vás další sportovní pohádku na dobrou noc. Dnes nás zavede na motocyklové závody. O velkou cenu se utká i Karel. Docela dobrý jezdec, ale ještě nikdy se mu nepovedlo vyhrát žádný závod. Tentokrát to vypadá, že by to mohlo vyjít. Stroj má perfektně připravený a pneumatiky nahuštěné. Zvlášť ta přední se doslova třese, aby to dnes konečně vyšlo. Pohádka o pneumatice, které by se točila hlava, kdyby nějakou měla, právě startuje. Tak poslouchejte.

0: Dobrý večer, děti. Teda, řeknu vám, někdy se mi z toho všeho pořádně motá hlava.
1: I když já vlastně žádnou hlavu nemám.
0: Jsem pneumatika.
1: Nebo prostě guma, jak chcete.
0: Ale žádná taková ta namazání čmáranic v sešitě. Jezdím na závodní motorce, říkají mi barunka. Když to Karel pořádně rozjede a vyžene motor do vysokých otáček, skoro se nestačím otáčet, jak rychle svištíme po asfaltu. To pak pořádně ani nevím, kde mi hlava stojí. No jasně, já hlavu nemám, to se jen tak říká. Ale víte vy, kolikrát se vůbec stihnu otočit za jedinou minutu? Mockrát. Ani to nestačím spočítat. Tím chci prostě říct, že když frčíme, je to vážně fofr. Karel je motocyklový závodník, co kočíruje naši nadupanou mašinu, neboli motorku. Jak jistě víte, každý motocykl má 9 kola a na každém je pneumatika. Já jsem na tom předním. Vzadu jezdí moje kámoška. Říkám jí zaděna. Co si budeme povídat, důležitější z nás dvou jsem samozřejmě já. Dobře, dobře, máte pravdu. Bez zadního kola by se vůbec jezdit nedalo. Vede k němu od motoru řetěz a ten motorku pohání. Jenomže směr, ten udávám já, protože jsem vepředu. A hlavně, kdo je vždycky první v cíli? No taky já. Abych to zkrátila, jsem v podstatě nejdůležitější část celého stroje. Kdyby měla být v cíli první ta moje kámoška vzadu, Karel by musel couvat a to bychom těžko mohli někdy vyhrát, jak jistě uznáte. No, my jsme vlastně ještě nikdy nevyhráli ani popředu. Karel je hodně dobrý jezdec, přímo výborný. Jenže takových je na startu vždycky spousta. A čím víc skvělých závodníků jede, tím menší je vaše šance vyhrát. Ale co? Přece to nebudeme vzdávat předem. Dneska je pro nás velký den. Jedeme velkou cenu. Tak se jí říká proto, že ten pohár pro vítěze má velkou cenu, to dá rozum. Motorku máme seřízenou a naleštěnou a my, pneumatiky, jsme řádně nahuštěny. Jen vyrazit. Na startu je vždycky blázinec. Slyšeli jste někdy startovat závodní motorku? To je vám příšerný rambajs. A teď si představte, že takových motorek startuje třeba 25. Není slyšet vlastního slova, ale to ani není potřeba. Stačí sledovat semafor vepředu, ten vám ukáže, kdy vyrazit. A je to tady. Musím přiznat, že jsme na startu trochu zaspali. V první zatáčce byla pořádná tlačenice. Jeden závodník dokonce spadl. My naštěstí jedeme dál. Postupně jsme se protloukli na 6. místo. Ale ještě máme dost času se zlepšit. Tenhle závodní okruh je dlouhý 5 kilometrů. My ho prosvištíme asi tak za 2 minuty. Za tu dobu si ani nestihnete slízat celou zmrzlinu. Jenže to není všechno. Celý okruh musíme objet asi tak 30krát.
1: Vy chytráci si teda dáte 30 zmrzlin?
0: Ani náhodou, to by vás bolelo břicho. Na zmrzlinu bude dost času, až budeme v cíli. Tam ale musíme nejdřív dojet a pokud možno jako první.
1: Tak to, abychom se začali pořádně otáčet.
0: Za chvíli už se mnou točí celý svět. Ani nevím, kde je nahoře a kde dole. Myslím jen na to, že musíme předjet ty před námi. A to vůbec není snadné. K tomu je potřeba vyčíhat si tu správnou chvíli, což se nám dlouho nedaří. Až teď. Teď by to mohlo být. Předjeli jsme závodníka v červených botách.
1: Víc jsem si toho na něm nestačila všimnout. A pak ještě jednoho, co měl boty zelené.
0: Postupně jsme předjeli další 2 motorky. Řítíme se obrovskou rychlostí. Karel vytúroval motor a... tak počkat, vy nevíte, co znamená vytúrovat. No prostě, pořádně se rozjet, až motor rve jako tur. Tur domácí, to je takové zvíře. Určitě ho znáte, říká se mu kráva, zatímco takovým slepicím se zase říká pro změnu kur.
1: kur domácí. Ale vy byste si pořád jenom povídali a my zatím trčíme na druhém místě, musíme zabrat. Už jsme se dotáhli na vedoucího závodníka, držíme se kousek za ním a je před námi cílová rovinka. Jedeme na doraz. Už jsme vedle sebe a vypadá to, že snad budeme rychlejší. Tentokrát to musí vyjít, vyhrajeme. Je tu cílová čára. Jsme první. A v tom jsem omdlela. Probudil mě křik dětí. Houpej pořádně, křičela jakási holčička na jakéhosi chlapečka. Ta holčička seděla na mě a ten chlapeček ji houpal skoro až do nebe. Dívám se kolem a pomalu mi to dochází. Jsem na dětském hřišti. Pověsili mě na větev stromu a udělali ze mě houpačku. Ta hanba, houpačka z pneumatiky, co jezdila velké ceny. Až později jsem se dozvěděla, jak se to celé seběhlo. Vřítili jsme se do cíle na prvním místě a o fous jsme vyhráli. Jenže těsně za cílem jsem praskla. Asi píchou, no jo, píchla jsem. Bohužel se s tím nedalo nic dělat. Záplata už by nepomohla a se závoděním byl tím pádem konec. Takže mě odvezli sem, na hřiště. Ale koukám, že na tom ještě nejsem až tak špatně. Kousek dál vidím jiné pneumatiky, které jsou zapuštěné do země pod houpačku, že jim kouká jenom vršek. Pokaždé, když se děti zhoupnou, práskne ty nebožačky rameno houpačky pořádně do hlavy. No jo, já vím, máte pravdu. My pneumatiky přece žádnou hlavu nemáme. Jsme z gumy, takže nás to vlastně vůbec nebolí. Víte, že je to tady vlastně prima? Líbí se mi tu čím dál víc. Jsem na čerstvém vzduchu. Žádné výfukové plyny, rozpálený asfalt, nic takového. A i když děti umějí udělat taky pořádný rambajs, tak s dřevem motorek se to vůbec nedá srovnat. Taky se nemusím pořád dokola točit a otáčet. Jen se tak pohupuju sem a tam. To mě příjemně ukolébává a uspává, až vám z toho dočista usnu. Dobrou noc.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
3: Blízká setkání Adély Gondíkové.
4: Mým hostem v Radiokafé Vinohradská 12 bude herečka Alena Miholová. Má strach, když jde opona nahoru? Jak si užívá natáčení s režisérem Janem Hřebejkem? A jaké bylo setkání při práci po mnoha letech s hercem Radkem Holubem? Řekla mu hned, nejsem cvok. Už teď se těším do Radiokafé Vinohradská 12 na herečku Alenu Miholovou. Pokud chcete být u toho, prosím, zarezervujte si svá místa.
3: Blízká setkání Adély Gondíkové.
5: Zítra po 11. hodině
3: na Dvojce.
6: Léto na Dvojce bude tentokrát mrazivé.
5: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
6: Mrazivé léto na Dvojce.
5: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
6: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
5: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
6: Mrazivé léto.
5: To budou napínavé prázdniny na Dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky. Vakcína je po latinsku kravská. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. Tereza Kostková jako host Jitky Novotné v pořadu Stříbrný vítr v 21 hodin. Nebude chybět ani četba na pokračování z knížky Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů. Přijde i host nočního mikrofora a noční prout začíná v 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je středeční večerní dvojka a zvu vás k poslouchání.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Vítáme vás na toulkách českou historií, se kterými jsouce posluchači tohoto seriálu dozajista napevno počítáte. Po tak dlouhé cestě našimi dějinami sluší se zajisté na chvilku vydechnouti a nepříliš daleko se vzdálit centra všeho dění, neboť toto po odstoupení nám skýtá kýžený nadhled. Dovolte nám tudíž, abychom se ohlédli nikoli za osobností, ba ani událostí, aniž datem. Víte, co zaujalo naši pozornost? Jedna lidská nemoc. Latinsky se jí říká variola a po česku jsou to neštovice. Dnešní 640. schůzkou vás budou provázet nejenom oni, ale i
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš,
1: jakož i autor seriálu Josef Veselý. Použili jsme motivy knížky Petra Hory Hořejše a další prameny. Režíruje Jaromír Ostrý.

0: V evropských válkách pouze v letech 1792 až 1815 sloužilo prý ve francouzské armádě postupně 4,5 milionu mužů. Z nich asi 300 tisíc padlo v přímých bojích. Za to asi 2,5 milionu vojáků zemřelo dodatečně. Na sepsi po zranění, na tyfus, neštovice a jiné infekce. Tato data nejsou jediná, která bychom v literatuře mohli najít. A nemíníme zde kriticky zkoumat jejich přesnost. Jde nám totiž o něco jiného. O konstatování, že mnohonásobně častěji než pušky a děla zabíjeli tehdy vojáky bakterie a viry.
1: Právě v té době však byla nalezena a s úspěchem uplatněna vůbec první zbraň člověka proti infekci – očkování.
2: Zasloužil se o ně anglický venkovský lékař Edward Jenner.
3: Ještě nic nevěděl o mikrobiální podstatě nákaz.
2: Tu odhalil až Louis Pasteur.
3: Takže vycházel z pouhé zkušenosti.
2: Hledal lék proti dávné metle lidstva epidemiím černých neštovic.
0: Počet obětí neštovic v jednotlivých epidemiích kolísal, ale někdy dosahoval ohromných čísel. Švédský lékař Rosen odhadoval v roce 1764, že na neštovice umírala ve Švédsku ročně 1/10 dětí.
2: Podobné poměry byly ještě počátkem 20. století v některých mimoevropských zemích, například ve Vietnamu.
1: Geograf a historik von Kloeden ve svých vzpomínkách z mládí píše o epidemii z roku 1799, která na Frýdlantsku řádila celou zimu a zahubila i dva jeho sourozence. Zkosila třetinu dětí ve městě.
0: Každý den jsme provázeli jedno, někdy i dvě mrtvé děti na hřbitov, většinou spolužáky nebo děti, se kterými jsme si hráli.
3: Jenom v Čechách zemřelo v tomto roce na neštovice přes 17 tisíc dětí a stejně tolik jich bylo v roce 1800.
2: Variola byla nevyhnutelnou dětskou nemocí a v Anglii v 16. až 18. století se uváděla jako nejčastější příčina úmrtí u dětí.
1: Pro nemocné choroba sama znamenala velké utrpení a jeden z postižených, Johann Wolfgang Goethe, ve spise Z mého života vzpomíná.
0: Najednou mne přepadla nevolnost a horečka, čímž se hlásily neštovice. To zlo vstoupilo i do našeho domu a přepadlo mne s prudkostí zcela nezvyklou. Celé tělo bylo osýpkami poseto, obličej zakryt a já ležel několik dní slepý a ve velkých bolestech. Zkoušeli to všemožně zmírnit a slibovali mi hory doli, budu-li se chovat klidně a nebudu-li zlo rozmnožovat třením a škrábáním. Přemohl jsem se. Konečně po době smutně prožité mě to spadlo z obličeje jako nějaká škrabožka a osýpky nezanechaly na kůži nějakých viditelných stop. Podoba však byla zřejmě změněna. Já sám jsem byl spokojen, jen když jsem zase viděl boží světlo a když se mi pozvolna ztrácely skvrny z kůže. Ostatní však byli tuze nemilosrdní a co chvíli mi připomínali dřívější stav, obzvlášť jedna velice živá teta, která se na mne ještě i v pozdějších letech málo kdy podívala, aby nezvolala ke všem čertům, synku, jak jsi zeškareděl.
2: Goethe sám považoval následky svého onemocnění za lehké.
1: Hůře však dopadl bratr učitele Celera, který o tom ve své autobiografii píše.
0: Nejhůře byl touto ničivou chorobou zohaven malý Vilém. Dříve jeden z nejhezčích hochů, bílých a červených tváří s pěknými světlými vlasy jako konopí. Netrpělivý hoch si rozškrábal obličej tak, že vypadal hrozně. A když mu na noc zavázali ruce, křičel několik dnů a nocí tak strašně, že ponocný, když to slyšel, zůstal na ulici tiše stát, až konečně chlapec ochraptěl a jeho hlas se více nepodobal lidskému hlasu. Oslepl na 3 týdny, ztratil vlasy z hlavy, na spečených strupech rostly červy. Když se uzdravil, nikdo ho nepoznal.
2: Neštovice neušetřili ani příslušníky panovnického domu.
3: Podlehl jim císař Josef I.
2: Čímž se dostal na trůn Karel VI.
3: A také obě dvě manželky Josefa II. Na ně zemřeli.
2: Doplatil na ně francouzský král Ludvík XV.
3: Rovněž ruský cár Petr II. Zemřel na Neštovice ještě před svou korunovací.
2: I princ Leopold Lotrinský, ženich Marie Terezie, jehož smrt způsobila, že se s Marií Terezií oženil jeho bratr František Lotrinský.
3: Když v květnu roku 1767 v rodině opět vypukly obávané Neštovice, nakazila se jimi od své snachy Marie Josefy.
1: To byla druhá manželka Josefa II.
3: Samotná císařovna Marie Terezie.
2: Přijala dokonce i svátost umírajících.
0: Ve městě vládne nepopsatelný smutek.
1: Psal domů do Benátek vyslanec.
0: Lidé se zbíhají v houfech k Hofburku, aby se dozvěděli, jak se císařovně daří. Všude po ulicích je vidět srdcerivně plačící lidi. Když člověk vidí město v modlitbách a procesí za zachování císařovny při životě, pak pozná, jak velice ji její poddaní milují.
2: Nemoc Marie Terezie trvala 3 týdny. Pak se uzdravila.
3: Její osobní lékař, van Swieten, dostal císařovnin portrét obkládaný brilianty a 3000 dukátů k tomu.
2: Celkem se nakazilo 11 příslušníků rakouské císařské rodiny.
3: Vypráví se, že kvůli nepěkným jizvám na tváři, které jí po onemocnění zůstaly, nechala Marie Terezie ze svého okolí odstranit všechna zrcadla.
2: Ještě hůře dopadla její 24-letá dcera Marie Alžběta.
3: Ta byla proslulá svou nevšední krásou. Neštovice, na které málem zemřela, ji však zohyzdily. Tvář měla posetou ošklivými jizvami.
2: Ze společenské krásky se stala nešťastná, depresivní bytost, která se vyhýbala stykům s veřejností.
3: Naplánovaný sňatek s francouzským králem už nebylo ani pomyšlením. Skončila jako abatyše v Innsbrucku.
2: Dvě dcery Marie Terezie, Johanna Gabriela a Marie Josefa, mezi nimiž byl věkový rozdíl pouhý rok, zemřeli obě na Neštovice ve věku 12 a 16 let.
3: Jejich matka však nemoc překonala.
2: Také díky své mimořádné tělesné kondici.
3: Stala se bojovnicí za očkování proti Neštovicím.
1: Tomu očkování se říkalo variolizace, ale ta měla k dnešnímu očkování ještě hodně daleko.
3: Vycházelo se z obecně známé zkušenosti, že Neštovice jsou nakažlivou chorobou a šíří se přenosem z osoby na osobu, že však postihují člověka zpravidla vždy jenom jednou.
2: Ten, kdo chorobu přestál, už v další epidemii neonemocněl.
3: Už v roce 1721 prešovský lékař Jan Adam Rajman jako první ve střední Evropě provedl variolizaci. Přenesl obsah puchýřku z nemocného Neštovicemi na svého zdravého syna.
2: Když později začala epidemie kosit členy početné rodiny Marie Terezie, dali se všichni Habsburci očkovat metodou variolizace.
3: I ruská carevna Kateřina Veliká a její syn Pavel podstoupili toto očkování.
1: Na všechny tyto zkušenosti navázal anglický lékař Edward Jenner.
2: Zjistil, že v kraji, kde působil, lidé, kteří se infikovali takzvanými kravskými neštovicemi.
1: Této chorobě se říkalo vakcína, tedy přeloženo z latiny kravská.
2: Tito lidé neonemocněli lidskými neštovicemi.
1: Tedy variolou.
2: I když vypukla jejich epidemie. Před touto chorobou byli navíc dlouhodobě chráněni.
3: Infekce kravskými neštovicemi přitom probíhala obvykle pouze s mírnými celkovými příznaky a omezeným počtem neštoviček. Takže nehrozilo ani nebezpečí smrti, ani zohyzdění.
2: Podobné zkušenosti jako v Anglii měli také sedláci ve Francii, Holandsku, severním Německu a dokonce i mexičtí pastevci.
3: Na základě těchto zvěstí byly činěny pokusy chránit se před neštovicemi pomocí umělé infekce od krav.
1: Existují zprávy, že potom, co sám prodělal nákazu od krav, naočkoval anglický sedlák Benjamin Jesty infekci své ženě a synům. Podle pověsti se mu pak dostalo výsměchu, že
4: vydává své příbuzné v šanc, aby tito voli a kravami se stali.
3: Edward Jenner tuto věc sledoval delší dobu a na podkladě svých důkladných pozorování se odhodlal k pokusu.
2: 14. května 1796 přenesl na lehce poškrábaná místa kůže na obou pažích zdravého 8letého chlapce Jamese Phippse tekutinu z neštovičky děvečky, která se náhodně infikovala kravskými neštovicemi.
4: Nejkrásnější na té historii je,
1: napsal Jenner po dvou měsících,
4: že chlapci byli poté v červenci naočkovány pravé neštovice, které, jak jsem si byl troufal předpovědět, nevyvolaly žádné onemocnění.
2: Jenner aplikoval chlapci skutečně injekci, která mohla být smrtící, protože obsahovala smrtelnou dávku viru černých neštovic.
1: Jeho úzkost si dokážeme těžko představit.
2: Dítě však zůstalo nejenom naživu, ale i zdrávo. Tělo si díky vakcinaci dokázalo vytvořit obranné látky.
4: Vakcinace, i když se zpočátku neprováděla systematicky u všeho obyvatelstva, znamenala ve výskytu varioly a zejména v úmrtnosti na tuto chorobu převratnou změnu. Ta se snížila na desetinu až dvacetinu původního stavu. V Rakousku provedl první vakcinaci roku 1799 doktor Ferro na svých dětech lymfou, která pocházela z Anglie. Tomuto pokusu byl přítomen známý švýcarský vědec Jean de Caro. I on dal očkovat své dva synky lymfou z neštovičky Ferovy dcerky. Vakcinace byla úspěšná.
1: U nás se očkování kravskými neštovicemi příliš neujalo.
2: Bylo přece jenom nebezpečné. Lidé k němu neměli důvěru.
3: S očkováním zaschlými lidskými neštovicemi se u nás začalo pravděpodobně už v roce 1791.
1: Tedy 5 let před tím, než Jenner objevil vakcinaci.
3: Byly to ojedinělé případy. V roce 1795 34 naočkované děti.
2: Všechno se však odehrálo na jednom místě. V Brně.
1: V té době vstupuje na scénu rodák z Korutan, doktor Alois Karl.
2: Ten pár měsíců po promoci ve Vídni nastoupil právě v moravské metropoli.
3: Začátkem roku 1796. tu zřídil očkovací ústav a v brněnských novinách zveřejnil provolání, ve kterém připomíná svoje zkušenosti získané ve Vídni, upozorňuje na nebezpečí neštovic a následky onemocnění i na význam očkování zvláště rodiče malých dětí a nabízí své služby.
2: Ordinoval v domě na Zelném trhu a tam také očkoval.
3: Víme o tom, protože sepsal zprávu o 11 dětech.
2: Výsledky mu dodali novou odvahu a on vyjadřuje naději, že
4: obyvatelé Brna odloží aspoň částečně svou nenávist k očkování, zděděnou od dědů a otců, a v nastávajícím jarním období dají své děti očkovat.
2: V dalším letáčku doktor Karl podává přehled očkování na celé Moravě. Shrnuje svoje dosavadní výsledky a také vyúčtovává podpory, kterých se mu dostalo na jeho akci od různých lidumilů.
4: V době prvních pokusů a úspěchů s očkováním kravskou neštovičnou látkou ve Vídni postihla Brno na přelomu 18. a 19. století epidemie neštovic, která se šířila hlavně mezi mladými lidmi. V uplynulých letech si neštovice vyžádaly na Moravě každým rokem průměrně skoro 7 000 životů. V roce 1798 však víc než 8 500. v dalším roce přes 11 tisíc a v posledním roce 18. století 8 tisíc obětí. Těch, kdo se sice uzdravili, ale odnesli si do dalšího života trvalou stopu, zohyzdění, bylo ovšem mnohem víc. A to bylo nepochybně pobídkou k zavedení vakcinace.
1: Doktor Karl byl prý přímo posedlý myšlenkou likvidace této nemoci. Příznačný je pro něho výraz
4: Ausrottung der Blattern,
1: tedy česky něco jako
4: vyhlazení neštovic.
1: Jakmile se dozvěděl o výsledcích Jennerových a o prvních vakcinacích ve Vídni, zajímal se o nový způsob prevence.
2: Snažil se získat čerstvou očkovací látku. Dlouhou dopravou ztrácela totiž na své účinnosti a nebylo snadné opatřit si čistou a účinnou očkovací lymfu.
3: Moravská zemská vláda doporučila očkování už v březnu roku 1800 a vypsala cenu 100 zlatých pro lékaře nebo ranhojíče, který provede největší počet vakcinací nebo který přesvědčí největší počet rodičů, aby za jeho dozoru dali své děti očkovat.
1: Doktor Karl musel být člověk pro svou myšlenku doslova zapálený, protože slíbil nemajetné očkovat úplně zdarma. A dokonce ohlásil, že do svého očkovacího ústavu přijme zdarma dalších 20 nemajetných, kterým přidá po 2 dukátech.
4: Lékař má poskytnout každému stejnou pomoc,
1: hlásal doktor Karl.
4: A má dostávat od každého stejnou odměnu, úměrnou jeho možnostem. Od chudého nic nebo málo, od bohatého více. Jinak by tomu ovšem bylo, kdyby byl každý lékař placen státem. Pak by mohl jít bezstarostně za svým povoláním z paláce do chýše s uspokojením, že je dobrodincem a zachráncem lidí.
3: Zatím ovšem získával prostředky od dobrovolných dárců, kteří si uvědomovali, oč jde, a doplácel zřejmě i ze svých vlastních zdrojů.
2: Zároveň se snažil získat pro vakcinaci přívržence a příznivce na nejvyšších místech.
3: Moravská zemská vláda mu skutečně vyšla vstříc a vyzvala občany k očkování.
2: K povzbuzení občanstva se pořádali v Brně velké očkovací slavnosti s hudbou, zpěvem, tancem, hrami a rozdělováním prémií nejprve na Komárovské louce a později v Pisárkách.
3: Když v září roku 18.1. odešel doktor Karl do Prahy, bylo v Brně očkováno vakcínou skoro 600 dětí ze všech vrstev obyvatelstva.
1: Roku 1814 vyrostl na Pisárecké louce u lesa pavilon, v němž spočívalo na kamenném podstavci poprsí Edwarda Jennera, vytesané v životní velikosti z moravského grafitu. Zároveň putoval z Brna do Londýna tento dopis.
4: Veleváženému lékaři Edwardu Jennerovi, objeviteli očkování, největšímu dobrodinci lidstva. Nejváženější doktore, na nejvzdálenější hranici východního Německa.
1: Pisatelé měli na mysli Moravu.
4: V krajině, kudy prošla římská triumfující armáda a divocí Hunové pod vedením Attilovým, a kde císař Karel Veliký Huny úspěšně porazil a kde Švédové způsobili svými děly otřesy země a kde ještě i Prusové a francouzští válečníci vítězně prošli. V této pozoruhodné zemi s nejvděčnějšími pocity vděčnosti tobě, očkovaná mládež z Brna, vztyčila ti trvalý pomník s tvou bystou k tvým narozeninám. Přijmi velkomyslně, velký muži, tento skromný výraz obdivu a vděčnosti. Každým rokem v přítomnosti mnoha tisíc obyvatel se pořádá kolem tohoto chrámku slavnost na paměť objevu vakcíny.
1: Chrámek v Brně Pisárkách na břehu řeky Svratky se už dávno rozpadl. Také Jennerovo poprsí, kam si zmizelo, a Brňané už nějakou dobu očkovací slavnosti nepořádají. Jméno Edwarda Jennera však zůstává na pořád slavné. Když roku 1813 požádal Napoleona o propuštění svého příbuzného z francouzského zajetí, řekl císař:
4: Ach, to je Jenner. Ne, nemohu nic odmítnout Jennerovi.
1: Přes veškerou svou slávu zůstal skromný, jak to mají v skutku velicí lidé ve zvyku. Známý je jeho výrok.
4: Vždyť co je sláva? Nic nežli zlatý terč, neustále probodávaný šípy zlovolnosti.
3: Sám Napoleon dal hned očkovat svého syna Orlíka a zorganizoval ve Francii 25 vakcinačních středisek.
2: Roku 1801 se jen v Londýně nechalo naočkovat 10 000 lidí.
3: A roku 1803 zavedlo Španělsko jako první země na světě povinné celoplošné očkování proti neštovicím.
1: Na začátku 20. století se v českých zemích variola vyskytovala jen ojediněle a od roku 1924 vymizela úplně.
2: Poslední případ na naše území zanesl roku 1967 letec z Indie.
3: Během první poloviny 20. století přestaly být pravé neštovice v Evropě epidemickou chorobou.
2: Posledním člověkem na zemi, který onemocněl variolou přirozenou cestou, byl somálský kuchař v roce 1977.
3: Jeho onemocnění bylo posledním případem epidemické varioly na světě a tím se uzavřel tisíce let trvající řetězec přenosu nákazy. Žádný další člověk se již přirozenou cestou neštovicemi nenakazil a tak po více než 2 letech ověřování mohla Světová zdravotnická organizace vyhlásit, že pravé neštovice byly vykořeněny.
2: Bohužel to neznamenalo, že by již nikdo neměl v budoucnu variolou onemocnit a zemřít. Úspěšné ukončení tohoto programu neznamenalo totiž definitivní likvidaci viru. Pro výzkumné účely byl nadále uchováván v řadě laboratoří.
3: V srpnu roku 1978 onemocněla variolou fotografka Janet Parkerová, pracovnice lékařské fakulty v Birminghamu ve Velké Británii. Její pracoviště sousedilo s tamní virologickou laboratoří, která byla později identifikována jako zdroj nákazy.
1: Dne 2. září 1978 Janet Parkerová zemřela. Byla poslední obětí pravých neštovic na světě.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 640. schůzka s toulkami českou minulostí, 641. s podtitulem Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře Milčického, uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Vlka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
3: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
4: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
2: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
0: Radioservis představuje
5: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
6: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
5: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
7: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
5: Dej mi pokoj.
6: Tohle neskončí dobře.
5: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
8: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
9: Dobrý den. Jasné,
1: osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
10: Je to podle vás reálné?
0: Jak to vidí?
1: Novinářka Věra Štechrová a její host.
10: Dobrý den. Co se řeší na summitu nejvyspělejších zemí G7, kdyby se v ekonomice mohlo odrazit případné otevření Hormuzského průlivu a konec války s Iránem, které deklaruje Donald Trump, a jak pokračuje uzavírání celní dohody mezi Evropou a Spojenými státy? O tom všem budeme mluvit s ekonomkou, bývalou zástupkyní Česka u Světové banky Janou Matesovou. Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
10: Ve Francii dnes končí třídenní summit takzvané G7, tedy velkých světových ekonomik. Summit se koná ve chvíli, kdy americký prezident Trump oznámil, že v pátek má být podepsaná oficiálně ta mírová dohoda s Iránem a odblokovaný Hormuzský průliv. Včera už Donald Trump mluvil o tom, že dohoda míří do jakési druhé fáze a cílem je zajistit klid zbraní k vyjednání konečné dohody. Dál se tedy má jednat o iránském jaderném programu a izraelských útocích v Libanonu. Paní Matesová, jste tentokrát optimistka, že už by mohlo opravdu dojít k otevření Hormuzského průlivu?
11: Je potřeba, aby k otevření Hormuzského průlivu došlo co nejdříve. Takže samozřejmě je dobře, že je tenhle další krok. Nicméně prezident Trump měl kulaté narozeniny, potřeboval k ním něco oznámit. Udělal takové oznámení o tom, že nesmí mít Irán jaderné zbraně, jinak zažije peklo. To je prohlášení k jeho věrným voličům, k těm voličům MAGA a k nikomu jinému. To není prohlášení k Iránu, protože my jsme jich za těch posledních více než 15 týdnů, co začala tady tahle válka, tak jsme jich slyšeli mnoho. Slyšeli jsme o vymazání Iránu ze země, což experty opravdu děsilo, protože to by znamenalo jaderné útoky. Tak to není vyjádření k mezinárodnímu společenství, to není vyjádření k Iránu, to je k vyjádření k jeho vlastním voličům. Tak údajně je na světě nějaké memorandum, které má délku menší než 1,5 stránky. Údajně ho včera viděli účastníci toho summitu G7. Od memoranda, čili úmyslu dohodnout se k dohodě, je dlouhá cesta. V případě té předchozí smlouvy mezi Spojenými státy a Iránem o jaderných zbraních a všem ostatním, částečném uvolnění sankcí, tehdy to je dohoda, která byla dojednána za prezidenta Obamy. Účastnili se podepisujícími stranami byly kromě Iránu a Spojených států také Velká Británie, Francie, Rusko a Německo. A tehdy mezi tím memorandem a podpisem té dohody bylo 20 měsíců, což je takové obvyklé pro dojednávání těchto smluv. A dalších 6,5 měsíce bylo potřeba k tomu, aby ta smlouva nabyla účinnosti, protože parlamenty těch jednotlivých zemí musí ratifikovat. Čili více než 2 roky, 26,5 měsíce to tehdy trvalo, takže nečekejme, že po 60 dnech bude něco jiného než možná rozsáhlejší memorandum, třeba 4 stránky nebo jiné, 2 stránky, 1,5 stránky, že by se zprůvoznil Hormuzský průliv, by bylo krajně žádoucí, ale trošku si myslím, že to bude muset být součást samostatných vyjednávání, protože prezident Trump k tomu třeba řekl, potřebujeme, aby bylo dodržováno právo o mezinárodním, nebo trváme na tom, provozu v mezinárodních vodách, čili bez poplatků.
9: A Irán tvrdí, že tam poplatky jsou v tom memorandu?
11: Jenomže právě, ono v tom nejužším bodu, tam je několik problémů. Tak zaprvé, mezinárodní vody jsou definované v provozu výsostných mezinárodních vodách, jenomže signatářem nejsou ani Spojené státy, ani Irán, a nikdy nebyly. Ty původní smlouvy jsou staré více než 50 let. Letos vešla v účinnost v lednu jedna novelizovaná část, ale nikde nejsou signatáři Spojené státy a Irán. Dále volný průjezd bez poplatků po mořích je garantován ve smlouvách Světové obchodní organizace, které mezi Spojené státy vůbec neuznávají, a vlastně Světová obchodní organizace teď skoro neexistuje, žádné ty její zákony nemohou být vynucovány, takže zhusta nejsou ani dodržovány, konec konců všechny ty celní eskapády by byly proti pravidlům Mezinárodní obchodní organizace. A problém je, že v tom Hormuzském průlivu, v jeho nejužší části, stejně žádné mezinárodní vody nejsou. Ano, ta dohoda Světové obchodní organizace by se na ně vztahovala, ale ta nejužší část je 34 kilometrů. Kolem každého pobřeží každé země více než 20 kilometrů jsou výsostné teritoriální vody té země. Čili tady v nejužší části Hormuzského průlivu je hranice mezi Ománem a Iránem taková jako mezi Kanadou a Spojenými státy. To je prostě věc těch dvou zemí. Čili Omán musí být přizvaný k vyjednávání o tom, jaký bude provoz v té nejužší části. Momentálně tam není a tak si myslím, že spíš to bude muset být samostatná dohoda. Velká Británie a Francie v tom směru vyvíjejí nějakou iniciativu už asi 3 týdny. Odkaz na ní je v tom včerejším prohlášení vůdců zemí, nejvyšších představitelů zemí G7. No, problém s celou tou otázkou sjednání míru a klidu v této oblasti je trojí. Jednak Irán trvá na tom, že budou zastaveny i operace Izraele vůči Hizballáhu v Libanonu, a Izrael řekl, to není naše smlouva, to je naše záležitost, ty dohody se nás tam vůbec netýkají. Spojené státy nechali do toho Evianu na G7 přizvat Sýrii, protože Sýrie nějakým způsobem dokázala sklidnit Hizballáh, takže třeba by našli nějakou inspiraci, nevím. Druhý problém je samozřejmě to, co s tím Hormuzským průlivem, o tom jsem mluvila. A třetí problém je ten největší, co s těmi jadernými zbraněmi, protože ta smlouva z roku, co vešla v účinnost 2016, ta, o které jsem mluvila na začátku, tak ano, ta bránila Iránu v tom, aby obohacoval uran na úroveň, kdy už může být použitý pro výrobu jaderné zbraně. A byl tam mezinárodní dohled, který na to dozíral. Jenomže v roce 2018 prezident Trump vypověděl tu smlouvu. S odkazem na to, že ona rušila některé sankce proti Iránu, jak tedy evropských zemí, tak americké sankce. ale on a vyhlásil velmi silně, že teď budou sankcionovány i země, které budou s Íránem obchodovat. To se ale nikdy nestalo. Čili Írán mezi tím získával peníze, už neměl ten mezinárodní dohled, takže obohacoval jak chtěl, velmi rychle. Všechny ty zásoby se zatím nepodařilo ani dohledat, tím méně tedy zničit. A kromě toho začal vyvíjet ten balistický program. Tohle vyjednávání bude těžké.
10: Když se podíváme na světové trhy po tom oznámení, tak možná překvapivě po tom všem, co jste tu popsala, jsou docela optimistické. Ta cena ropy šla výrazně dolů. Vy jste i říkala, že Donald Trump, už tuším, že televize CNN to spočítala asi 40krát, oznámil, že dohoda o ukončení války s Iránem se blíží. Tak co tahle oznámení dělala s tím světovým trhem ropy a jak jsme na tom teď?
11: Teď jsme na tom zrovna dobře, protože cena ropy velmi výrazně.
10: Podpis dohody se blíží.
11: Ano. Takže když se 60 dnů nebude dále blížit, tak samozřejmě ještě nějaké zase vzrůsty té ceny mohou nastat. Nejenom proto, že trhy jsou nervózní a že ropa je komodita, čili její cena závisí na celosvětové poptávce a nabídce, ale taky právě proto, že došlo k tomu, že ta část světa, která má velikou spotřebu ropy a zemního plynu a derivátů ropných z Perského zálivu, to jest Asie, tak ta opravdu s výjimkou Číny, která měla veliké zásoby, ona opravdu o to zásobování do značné míry přišla a postižena byla velmi. A to teda tak, že začala přeplácet kontrakty zemí třeba evropských, které už měly sjednané s jinými dodavateli po světě, s těmi, které nejsou z Perského zálivu. Čili myslím si, že zase můžeme klidně čekat vzrůst cen i ropy. Ano, vy jste řekla, že byl možná překvapivý, pro mě rozhodně byl překvapivý ten optimismus. Je to dobře, aspoň máme na pár dnů nižší ceny plynu a ropy, rychle nakupujte naplnění zásobníku. Ale myslím si, že je to optimismus, který není podložený fakty.
10: Když se podíváme na ta vyjádření analytiku, tak oni se shodovali, že to krátkodobé uzavření Hormuzského průlivu není fatální, dlouhodobější už by mělo výrazné negativní dopady. Tak kde jsme teď po těch třech měsících?
11: Už jsme v dlouhodobém. My nevidíme, tady v Evropě nevidíme všechny důsledky a uvidíme je ještě. Ono nejde jenom o ty pohonné hmoty, respektive o ropu, ale i pohonné hmoty už zpracované, rafinerské produkty, protože část rafinerií je v Perském zálivu a vyváží produkty do světa. Víme, že jedna obrovská, možná více, rafinerií bylo zničeno. Nevíme, jak vážné jsou ty důsledky, čili kdy se jejich zásobování světového trhu obnoví. Ale obrovské rafinerské kapacity jsou v Indii a ty všechny nakupovaly ropu z Perského zálivu. Teď jim je tedy dovoleno, bylo jim dovoleno, prezident Trump zrušil ty sankce na Indii, které vyslovil na začátku tohoto roku s ohledem na to, že Indie nakupovala ropu, i zkapalněný plyn, ale ropu pro ty rafinérie z Ruska. A dostala kvůli tomu sankce, které potom byly odloženy, stále jsou odloženy, čili ty rafinérie indické dostávají ropu z Ruska, ale každopádně ta kapacita není pořád na tom objemu, který byl ještě v únoru. Ale kromě toho vidíme to, co nás asi všechny postihne, je helium. Většina světové produkce helia pocházela z Perského zálivu. Helium je potřebné na výrobu různých částí elektronických, ale zejména čipů. A náš svět je dneska postavený na čipech. My tady sedíme ve vašem krásném studiu,
10: nedostatek
11: skromném studiu.
10: Jsme zažili při covidu, co to
11: tak,
10: dělalo.
11: Ano, ale vezměme si, že třeba automobil, dnešní automobil, Enyaq má 8 000 čipů v sobě. Čili náš svět od bílé techniky pro domácnosti, pod televizí, samozřejmě telefony a tablety a počítače, ale vlastně všecko elektronické, co je ve výrobních technologiích, nejenom v robotech, vlastně ve všech výrobních.

0: plynu se vyrábí dusičnatá hnojiva a z oblasti Perského zálivu také se vyváží, tam se teda vyrábí a vyváží se odtamtud kyselina sírová a pro všechny druhy hnojiv je potřeba jedno nebo druhé, s výjimkou. No vlastně pro všechny druhy hnojiv, pro všechny ty obě ty základní skupiny hnojiv. Čili tohle bude problém. Ceny hnojiv na světovém trhu, zase je to komodita, vzrostly o více než 60%. Jižní polokoule už cítí ty dopady, severní polokoule pravděpodobně ucítí i v cenách potravin. A mohli bychom jít dál. Zásadní věc poměrně je, že zase pro elektroniku a pro baterie spousta těch, velké množství těch, dneska se říká vzácných zemin, toho, těch magnetů a toho, co je potřeba do elektroniky, třeba kobalt, tak je těženo v Africe. Spousta toho se těží chemickou cestou. Zase je potřeba tu kyselinu sírovou nebo něco jiného. Zase se to tam dováželo a to vesměs z Perského zálivu. Čili my můžeme vidět další důsledky.
1: Jak to vidí
2: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
3: Dnes je jim ekonomka Jana Matesová. S tím konfliktem na Blízkém východě souvisí samozřejmě i rozhodování České národní banky o úrokových sazbách. Ve čtvrtek se má rozhodnout, jestli banka nechá tu základní úrokovou sazbu beze změny a nebo ji zvýší o 0,25% na 3,75%, což by samozřejmě znamenalo dražší úvěry, hypotéky, možný pokles spotřeby, zpomalení inflace, ale taky možná zpomalení hospodářského růstu. To rozhodování prý nebude jednoduché, tak jaké argumenty mluví pro zvýšení a jaké pro ponechání té sazby na současné úrovni?
0: Pro zvýšení mluví ta nejistota na globálním trhu, protože jak se potom před včerejším oznámením může zdát, že vyhlídky jsou růžovější, tak jsme teď dlouze mluvili o tom, že vlastně nejsou. Ta nejistota je pořád je obrovská. Inflační tlaky jsou značné, zase jsem o tom mluvila, přes spoustu druhů zboží, od elektroniky pro posluchače, pokud potřebujete pro své děti na podzim do školy koupit nějakou elektroniku, kupte ji teď.
3: A často inflace v květnu klesla proti dubnu na 2,1%, to zní jako docela dobré číslo.
0: To zní jako velmi dobré číslo, to je na té druhé straně. Ještě dořeknu, co je pro to zvyšování, tak ta nejistota každopádně. Pak taky fakt, že u nás opravdu dramaticky rostou ceny nemovitostí. A ano, Česká národní banka, která také dohlíží nad finančním trhem, nejenom, že řídí měnovou politiku, tak má i jiné nástroje a uplatňuje je, jak omezit poskytování hypoték. Ale ono je to prostě potřeba. Tak je to potřeba, protože ta hypotéky, objem poskytnutých hypoték velice narostl teď v poslední době, jak se přiblížilo jaro nebo nastoupilo jaro. A to zvedá, ale dramaticky zvedá ceny nemovitostí, čili zhoršuje dostupnost bydlení. Představa, že když jsou dostupnější hypotéky, takže je dostupnější bydlení, je mylná. U nás dokonce rychleji rostou ceny těch nemovitostí, čili má to bohužel opak, nebo alespoň ve velkých městech, to má opačný efekt. Takže to je také proti. Také to, co sledují centrální banky především, to je, říká se tomu jádrová inflace, je to inflace, která je očištěná od těch složek toho spotřebního koše, všech těch výrobků a služeb, které běžně domácnosti používají, od ty, u kterých ceny nejvíce klesají, nejvíce se pohybují, houpají nahoru dolů. Tak ta jádrová inflace je dost vysoká pořád. A takže tohle jsou všechno důvody pro to, aby spíš
3: Došlo ke zvýšení,
0: určitě ne ke snížení, to si myslím, že vůbec není na stole, taková myšlenka. A ještě je jeden fakt, že zvýšila základní úrokové sazby Evropská centrální banka. Dnes uvidíme, teď ještě nevíme, protože ve Spojených státech je ještě noc, ale dnes uvidíme, jestli je nezvýší i americká centrální banka. A ten sám fakt bude oslabovat korunu a oslabování koruny se zase promítne do cen pohonných hmot, protože ropa se nakupuje za dolary a plyn se nakupuje za eura. Čili ono těch důvodů, jaksi určitě nejsou žádné důvody pro snižování, žádné. A důvodu pro zvýšení je dost. A já bych to viděla tak půl na půl udržení nebo zvýšení, ale myslím si, že letos určitě dojde k dalšímu zvyšování těch základních úrokových sazeb.
3: No, když budeme

0: mluvit o těch argumentech proti zvyšování, tak třeba premiér Babiš vyzval právě Českou národní banku, aby nezvyšovala úrokové sazby. On řekl, že ty zásahy jeho kabinetu, jako je snížení ceny energií nebo zastropování tu marži u pohonných hmot, drží tu inflaci na uzdě. Jak zásadní vliv na tu inflaci tedy mají tyhle vládní zásahy?
1: Mají vliv, protože samozřejmě do cen toho, co platí domácnosti, se teď nepromítají, nicméně se promítají do růstu deficitu veřejných rozpočtů, což je samozřejmě také faktor. Pořád to platíme stejně jako předtím, jenomže to nevidíme na vlastních účtech. Čili to z hlediska centrální banky je prostě ulevení na straně inflace, ale zhoršení těch podmínek pro případné udržení toho, té základní sazby, anebo snad dokonce snižování. To je naopak proti ten růst deficitu, růst rozvolňování veřejných financí, centrální banky, aby dokázaly udržovat ekonomiky bez inflace, hyperinflace, případných bankrotů, tak musí být nezávislé na politické moci. Čili co říkají politici, předtím si centrální banky, jejich bankovní rady musí zavřít uši, zacpat uši a rozhodně neposlouchat. Jenom kdyby poslouchali, jenom kdyby tomu naslouchali, kdyby dali něčím najevo, že naslouchají, tak se zhorší důvěra v českou ekonomiku a zvýší se ty sazby, za které si česká vláda, která má velký deficit a potřebuje si půjčovat. A obecně máme 3,5 bilionu dluh. Ty peníze nejsou, že někde byly poskytnuty za nějakých podmínek a je to navždy. Ne, oni jsou často v jednoročních i třeba v 11-měsíčních. Nevím, jestli teď ještě i 11 měsíčních, ale jednoročních dluhopisech, tříletých dluhopisech, něco málo v desetiletých dluhopisech. To se pořád musí splácet.
0: A platit úroky.
1: A platíme vyšší. A vyšší a vyšší už o desetinu, ne o desetinu procenta, o desetinu té částky se zvýšily od začátku roku a už teď ta obsluha, nebo už předtím za těch nižších úrokových sazeb, na začátku roku se předpokládalo, že letos obsluha státního dluhu bude 100 miliard, no tak teď už to určitě bude víc. Takže tohle všechno stojí peníze, centrální banka nemůže ty politické návody poslouchat. Pravda je taková, že centrální banka česká nemá za úkol udržovat ekonomiku rostoucí. Ona má za úkol udržovat inflaci stabilní a teprve, kdyby inflace byla stabilní, ale to jsme si řekli, ty výhledy teď stabilní nejsou, tak potom se může starat také třeba o ekonomický růst. V té situaci nejsme.
2: Jak to vidí
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
0: A v posledních 4 minutách se podíváme na to, že poslanci Evropského parlamentu včera schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA a dali tak zelenou té klíčové části obchodní dohody, kterou Brusel a Washington dojednali loni v létě. Můžeme připomenout, že ta dohoda o clech mezi Evropou a USA nakonec vypadá tak, že je to 15% na evropské zboží a 0% na americké, plus Evropa se zavázala k nákupu energetických zdrojů a zbraní z USA. Jenomže teď nejvyšší soud nedávno USA uznal Trumpova cla za nezákonná. Znamená to, že na evropské zboží tedy není uvalené zatím žádné clo?
1: Ne, neznamená. To se týká těch takzvaných recipročních cel, která nejsou v rámci dohodnutých dvoustranných dohod, nebo vícestranných v tomto případě, a nejsou v rámci obrany, strategické bezpečnosti nebo platební bilance Spojených států před bankrotem, tak to nehrozí v tuto chvíli. Jenom těch recipročních, těch trestajících cel. Tak ta byla zrušena, respektive prezident Trump je znovu zavedl, ale oni smějí být zavedeny nejvýš do výše 10% a nejvýš do sazby 10% a nejvýš na 150 dní, čili necelých 5 měsíců a potom je musí posvětit kongres. Takže k tomu té nutnosti posvěcení kongresem se chýlíme. Této dohody, protože je to dohoda s Evropskou unií, zrovna tak mají Spojené státy dohodu s Japonskem, Jižní Koreou, dohoda, nová dohoda se Švýcarskem a nová dohoda s Kanadou už je úplně podle všech těch pravidel. Takže tohle platí, to aspoň dává podnikům jakousi jistotu výhledu.
0: No to jsem se chtěla zeptat, jestli ta dohoda odstraňuje tu nejistotu ohledně cel, jestli se dá považovat vlastně za úspěch, protože tady bude tedy klid pro obchod.
1: Já myslím, že ano. Ano, prostě jistota pro plánování, i když je třeba nepříjemná z hlediska nějakého navýšení ceny pro spotřebitele amerického, ale to samozřejmě omezuje poptávku po těch produktech, tak je vždycky lepší než nejistota. Kromě toho evropští výrobci teď mohou doufat, že jakékoliv výhrušky, jako říkal prezident Trump, když to ten Evropský parlament Evropské unie tedy a jednotlivé členské parlamenty neschválí, tak já přidám dalších 25% cla na automobily. Ale to by bylo zase podle toho, to by zase nejvyšší soud zrušil. Čili ano, je to pro spoustu těch cel, která byla ještě před tou dohodou, nebo i mezi tím, kdy ona úplně neplatila, byla uvalena, tak teď podniky vymáhají zpátky a dostávají je zaplacené, jenom, že jsou to velké poplatky na právníky, je s tím spousta starostí, je s tím obrovská nejistota. Čili jakmile ta dohoda bude opravdu účinná, tak mají evropské podniky jakousi jistotu, za jakých podmínek obchodují.
0: A ještě krátce, mohl by tu dohodu třeba ohrozit ta daň z digitálních služeb, která se vztahuje na ty americké technologické společnosti? Trump třeba teď hrozil Francii 100% clem na víno, pokud ji nezruší?
1: Zase je to výhruška, zase je to jakýsi faktor nejistoty, zase je to dohoda, pro kterou nedává právní systém Spojených států žádný podklad, čili platí těch maximálně 15% na francouzské víno v té obchodní dohodě.
0: Říká ekonomka Jana Matesová, která byla dnešním hostem pořadu Jak to vidí. Já děkuji, že jste přišla, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, přeji všem hezký den.
0: A Věra Štechrová přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Příběhy z kalendáře.
3: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
2: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
3: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
2: Příběhy z kalendáře.
3: Každý den po 17. hodině.
2: Na Dvojce.
3: Ranní Dvojka letos přijede za vámi.
2: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
4: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
5: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
2: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00. Protože Ranní Dvojka nikdy nespí.
3: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor.
5: Regina.
4: Jakub.
6: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
6: Rybičko zlatá, přeji si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v Praze. Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
7: A pro ty nejbližší chvíle 17. červnového večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Stříbrný vítr. Pozvání Jitky Novotné přijala moderátorka a herečka Tereza Kostková. Přeju příjemný poslech.
2: Stříbrný vítr na Dvojce.
3: Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.

0: Můžete mít pocit, že ji znáte takřka důvěrně, protože se o ní hodně mluví, hodně píše a i ona je hovorná a netají se svými náhledy na život. Její mediální obraz se rovná symbolu krásy, radostnosti a úspěchu. Troufám si ale tvrdit, že když ji uvidíte v divadle, vyjeví se vám v řadě dalších odstínů a poloh. Skrze její herectví se dotknete hlubin duše a otázek v ní zasutých, anebo třeba i ticha, které může na lecos odpovědět. Já jsem ji takto nedávno viděla v představení Na útěku, kde účinkovala se svou maminkou a byl to pro mě nádherný a silný večer. Hostem Stříbrného větru je dnes herečka a moderátorka Tereza Kostková. Ráda tě tady vítám, ahoj.
1: Já moc děkuju za krásný úvod a mám velkou chuť odpovědět tichem.
0: To klidně můžeš, protože já se k tomu představení velmi ráda vrátím. Je to road movie o dvou zcela rozdílných ženách, které spojí důležitá cesta a vytvoří mezi nimi nádherný vztah. A vy ho hrajete šestým rokem. Jak moc se proměnilo?
1: Díky bohu hodně. Děkuju za tu otázku, protože spousta lidí si myslí, že činohra, činoherní divadlo je hodně fixovaná věc, protože spoustu věcí v textu, v režijním vidění, v nějaké domluvě, protože to je domluva na tom, jak to zpracujeme, se samozřejmě skutečně zafixovat musí. Ale neznamená to mrtvolnost a neživost, ba naopak. Já neznám nic živějšího a s životem víc lícujícího a opravdu proměňujícího se než divadlo, protože za tu dobu, jak zrajete, stárnete, proměňujete se a objevujete stále hloubky textu, možností autora, jdete dál za tu strukturu té režie, tak vlastně každý ten večer je úplně jiný. Přestože jsme pro vás výsledek toho textu zafixovali.
0: Já jsem byla okouzlená i tím, a říkala jsem to tobě i mamince v šatně, jak jste si vychutnávali situaci, nebo mně se to tak jevilo, kdy spoustu těch vtipných replik a point nese právě maminka jako představitelka té starší dámy a mně se zdálo, že jí to obrovsky přeješ a že jí tam velmi ráda vytváříš ten prostor pro to, aby ona sklidila ten smích z publika. Je to tak?
1: Říkáš to krásně, samozřejmě z pohledu diváka. Já nejdu na jeviště s myšlenkou, když se budou smát, nechám prostor, to mám radost, že se smáli. Já vlastně nehodnotím míru reakce, i když potom si třeba řekneme, jo, lidi byli skvělí, nebo to se dneska smáli, nebo to je hezký, že je to dojalo. Ale skutečně v tom průběhu mě baví být tou Margot. A tudíž já tu mámu, tu Claude, tu Carmen Claude, pozoruju ne s hodnocením, jaký vidí publikum, ale se svým. To znamená, vidím i její ostrost, jiný pohled na život. Proto ona je tak vtipná, protože ona i lidem nabízí trošku jiné věci, než je standardní úzus i někde v morálce a v takových věcech. Takže já vlastně si to takhle neříkám. Ale jsem vedena rozhodně i studií, školou, nebo tak, jak tu profesi vnímám. Divadlo opravdu není otázka ega, urvat si prostor, být vepředu, být víc slyšet, být vtipnější, mít víc replik, mít víc potlesku, to je hloupost a pevně věřím, že skutečný herec, který divadlo miluje, tak tohle fakt nedělá. Takže konec konců je to partnerství a bez náhozu by stejně nebyl úder. Hmm. Takže já dokonce vím, že dobře a jak přesně musím nahodit a naopak, kde se stáhnout a nerušit. I v jiných hrách třeba kolegu, kde to je jeho místo, i kdyby to vaše bylo třeba vtipnější, tak tam nejít, to je sebestřednost, to na jeviště prostě nepatří.
0: Tahle hra není vaše první společná, vy jste spolu připravili jiná představení. V čem je ti maminka na jevišti učitelkou? Dá se něco takového najít?
1: Samozřejmě, protože nejdřív je opravdu úplně učitelkou, ten rodič. Potom, protože nezapomeň, že to je pořád paralela divadla a života, je to pořád jeden svět.
0: Ano, jo. Já se na ten život chci ptát.
1: Vím, ale že vlastně je to přesně, že to je jeden svět a že ty potom se dostáváš do fáze, kdy jsi sám matka, takže i jinak nahlížíš svou maminku, tvoje maminka se stane babičkou, takže se stane učitelem třeba tvého dítěte. Nebo dokonce se mění doba a ty máš nějaký názor na divadlo za ty roky a samozřejmě přebíráš stejně jako v životě opakováním, učením od těch rodičů, no a pak se někde přirozeně vymkneš. A ty myslím v dobrém, nemyslím pubertu, ani hereckou pubertu, teď se jako vyvineš podle doby, podle situace, takže ty sám začneš ještě věci posouvat. Takže někdy ti je učitelem přesně v tradici, co by se ztratit nemělo, doba, nedoba, a to je třeba srozumitelnost, explicitnost mluvy, prostě kdy ten obsah je tak přesný, že tě je opravdu slyšet až dozadu, že ti opravdu každý rozumí, že tam něco někde nešudláš, nedrmalíš, to znamená v té technice mluvy, ale i třeba začneš cítit potřebu projevu soudobého člověka, neb ty si tím soudobým moderním člověkem a to se ti přirozeně mění pod rukama. Takže i někdy tím, že vidíš, že jsi v něčem energeticky malinko jiný. A neruší se to, doplňuje se to, posouvá se to. Takže učíš se i souzněním, i opakem. Pořád tím, že ne všechno opakuješ, že někde si dovolíš bejt sám sebou. To je jako hrozně důležitý říct, protože často se myslí, že ten starší kolega, ať je to rodič nebo kolega moderátor, že ty si ten, kdo za ním jde a učí se. Ale chyba by byla to jako neodpicnout jako někam dál a neposunout, protože by si zůstal jenom jakýmsi jako plagiátem, nevytvořil bys nový formát. A to je důležitý umět.
0: Tak my si všichni jsme vědomi vzájemnosti, kdyby tady seděla maminka Carmen, tak se jí stejně tak zeptám, co se naučila ona od tebe a určitě by o tom dokázala. Také široce pohovořit.
1: To někdy právě i říkáme, si to vlastně i vzájemně říkáme a vzájemně si říkáme připomínky a věci těch pohledů a je to vlastně skvělý v té symbioze, právě v tom partnerství.
0: V čem je maminka inspirativní jako žena?
1: V tom ženství. V tom slově to přesně máš. Ona si je vědoma své hodnoty jako ženy, své hodnoty jako člověka a umí to předat dále, to důležité si to uvědomovat, obzvlášť v kontextu této doby. Ona je někde sama sebou pevná. Nečeká, až si toho někdo všimne, jakým jakoby je. A já si zas uvědomuju, že někdy je dobrý si toho všimnout a říct jí to, že to, že na to nečeká, neznamená, že to nepotřebuje.
0: Maminka je jako aristokratka, která se stoupila z obrazu někde na zámku. To jsme konstatovali s mnoha lidmi tam v sále. Že na
1: pamatuješ možná, že ona hrála chvilinku, měla krásnou roli hraběnky v seriálu Jedna rodina, té první sérii. Nám pak bylo strašně líto, že teda hraběnku pohřbili. A pak diváci opravdu plakali. Na ulici mě zastavovali. Jako ona chtěla skončit, říkám, nechtěla, prostě takhle uzavřeli linku té postavy a nám to bylo líto, protože ona hrála právě hraběnku a ona opravdu nemusí nic hrát, ona opravdu je hraběnka a to skutečně pochází z nejchudšího bytu v Trutnově, plného plísně, chladu, zimy.
0: Tahle hraběnka s noblesou, hraběnka ducha a krásné vizáže umí svou laskavost a lásku projevovat i pracovitostí, třeba vařením. Na co tě maminka vždycky naláká, když ví, že tě má potěšit? Třeba máš nějakou slabou chvilku a řekne, Teresko, přijď.
1: Tam je jedna věc, že to je standardní tradiční rodina z dnešního pohledu, takže tam je vždycky v jednu hodinu už navařeno pro tatínka a to můj tatínek rozhodně není muž, který by to vyžadoval a naopak si klidně rád někam zajde a maminku brává do restaurace a choděj, ale maminka chce mít pro tatínka navařeno každý den, takže tam i když vyjdeš omylem, takový to dítě, jak jde k plotně, nazvedne ty pokličky, tak tam přesně už voní takový to její, to kuřecí masíčko umí dělat, nebo panenku vepřovou, ale to všechno je od mámy, no to máme všechny, to má každý od té své mámy, pokud je ráda kuchařka, ta máma, tak je to taková ta její chuť, ta její vůně, tam je vždycky něco jako uvařenýho. Samozřejmě její svíčková, její všechno. Ale pamatuju si, když jsem šla v těch 27 nebo kdy pojď do Santiago a vracela jsem se a byla to v té době, řekněme, moje nejdelší oddálení, jako opravdu, že jsem byla daleko, já byla daleko měsíc, já jsem cestovala celkově v tom období víc a vracela jsem se a jak mi říkala maminka, tatínek tady ležel na posteli a celý to šel v duchu s tebou, pojď už domů, hrozně se na tebe jako těšíme. Tak byť jsem už bydlela jinde, tak jsem šla samozřejmě za rodiči první a máma přesně, co ti mám uvařit. No a tam já jsem si řekla po té cestě španělském a portugalském, kde mě výsostně chutnalo, tak jsem si řekla o plněný ovocný knedlíky. Pozor, i když tvaroh miluju, tak strouhaný perníkem a politým máslem.
0: Tak měla si vydáno spoustu kalorií,
1: to
0: mohla
1: jsem měla. Ale já jsem chtěla jenom ty máminy, takový ty veliký knedle.
0: Abychom neopomněli, tatínka, to si nemůžeme dovolit. Co jsi milovala v dětství s ním? Čemu jste se spolu velmi rádi věnovali? Co byly vaše zamilované aktivity?
1: No, moje paměť je na to připravená, když jsem to dávala dohromady právě do knížky, tak mi vytanuli všechny ty silné momenty, to znamená ty, co se pravidelně opakovaly. Tak něco je v té knize a něco si vzpomenu teď dál, jo? Takže to byl takový pelmel. Určitě to byly naše pravidelné návštěvy plaveckého stadionu, kde mě učil táta plavat, splývat, šipku, skákat, prostě všechno. On mě učil i potápět v moři, takže mě opravdu hodil do vody. Takový ten příměr, jako člověk se učí hozením do vody, jo? Tak tatínek mě opravdu mrsknul v 6 letech do vody, v moři, ze šutrů do hloubky, samozřejmě byl připraven a já jsem to prostě jako rozplavala takovým tím fakt, že jsem musela, takže toto znám i v realitě. Takže jako plavání s tátou, hráli jsme kostky, vrchcáby takzvaně, to jsem taky milovala. Tam mě učili hodně sčítat pod sebe, že fakt umím doteď hrozně rychle, byť jsem z matiky nebyla nijak silná, to už budoucí herečka, takže trojky, čtyřky.
2: No ale jako tajemnice ale... divadla jsi to mohla uplatnit.
1: No tak jsem nedělala účetnictví a herce u autobusu jsem spočítala. Ale pak to byla disciplína nejen mě, ale každou svou dceru vždycky a i do vrcholné dospělosti si udělal čas, že jel jenom on a ta dcera. Mamka to vítala, zase byla doma s někým jiným, nebo si udělala taky svůj čas zaslouženě.
2: A ty hovory a na těch cestách uměly být hodně důvěrné.
1: Mm-hmm. A nejen na cestách. S tátou vždycky můžeme jít do hloubky. Kolikrát uměl být, řekněme, dramatický, když o nic nešlo, tak třeba šel do větší dramatičnosti a naopak, když o něco v životě šlo, šlo mu to říct. I věci jako s muži, pochybnosti, vztahové věci, vlastně všechno mu šlo říct. A jedna z posledních výprav, tomu bylo těsně před 80, to bylo ve Španělsku, kdy jsme jeli fotit fotky vlastně místa mojí babičky do knížky o babičce a jeli jsme zase my dva na tuhle tu naší výpravu. Taťka byl řidič a já jsem fotila. Tam jsme si hodně povídali právě i o divadle, o lidech, jací skutečně byli. Trochu jsme bořili i nějaký takový jako vžitý představy, který člověk měl z dětství. Byl to takový dospělý hovor k minulosti a ke světu, ve kterém vyrůstám. Takže to s tím tátou vždycky šlo, stále jde probrat.
2: Ono to zní krásně, idylicky. Člověk si nedokáže představit, že by tam byl prostor třeba pro nějakou vzpouru. Byla někdy?
1: Jo, byla vzpoura. Jo. To není, že všechno idylicky, ani to není, že by se naši někdy nepohádali, ani to není, že by se nevyvíjeli i střety. To je úplně normálně a zdravě bylo. To by bylo patologické, kdyby ne. A určitě mají spoustu věcí, které ani oni třeba nevypráví nám, to je jejich intimita a vývoj, protože má-li spolu někdo být přes 50 let, tak to opravdu něco stojí a jsou to kopce, to není jako lážo, plážo, rovinka. A to samé i na nás na dětech se vyvíjeli, jiní byli k mým sestrám, jiní ke mně, já jsem čtvrtá a do toho my jsme každý jiný, takže každý můžeme na tu výchovu reagovat jinak, takže i něco míněné dobře se může chvilku promítnout, ne úplně dobře. A to všechno tam je a já o tom vím, ale není to věc, kterou bych kdykoliv zveřejňovala, protože to patří do rodiny a evidentně ten výsledek je zdravý, takže evidentně nedošlo k ničemu, co by bylo jako patologické, ale rozhodně to u nás byla někdy i divočina. Jo, i Španělsko, jako takhle.
2: Když se děvče narodí do rodiny, kde jsou tři starší sestry a to ve věku 12, 14 a 16 let, není takové děvče předem, nechci říct odsouzeno, ale předurčeno k tomu, aby bylo předčasně zmoudřelým stvořením?
1: To je dobrá otázka. Ale je pravda, že mě říkali, že jsem byla vždycky jako hodně přemýšlivá, že jsem odmala si hodně jako dumala, řekněme, to, čemu se dneska, nevím, jestli úplně přesně říká, jako filozofická, když myslím, že to je trochu zepřesněné to slovo, ale hloubavá jsem byla o životě, o věcech. Já si osobně myslím, že to má každá bytost někde v sobě. Ale samozřejmě, že takhle říkáš a možná k tomu nějaké psychologické studie jsou, ty starší sestry, to, že tam od něčeho jako učíš, odrážíš, nebo že i ti rodiče jsou trochu jinde přes ty tři děti, samozřejmě k tomu jako vést může. Ale myslím, že to je vždycky kombinace dispozice, genu, tvého natyrelu a nějakého prostředí. A ono prostředí divadla, když prostě si v šatně na Hamletovi v 5 letech vidíš Lucernu, když nerozumíš, rodiče ti vysvětli, tak ty to samozřejmě chápeš. To není věc, kterou chápeš až později. Chápeš ji, když ji potkáš a řeknou ti. Ta lidská duše je víc otevřená věcem, než vidíme ve vývojové psychologii, v té struktuře. Tak se ti může stát, že pak samozřejmě když vidíš v 10 letech Hamleta a vaši ti k tomu dobře řeknou, no tak si o něčem přemýšlíš, potom být či nebýt možná o čuc dřív.
2: Jak snadno se tahle otevřená, zvídavá, dechtivá, poučená duše zamilovávala?
1: Já od jeslí. Já od jesliček, já si pamatuju už v jeslích, jsem pamatuju to jméno, to jsem byla zamilovaná. Pak ve školce asi dva byly, v první třídě hned taky jeden takový hlavní a jeden jako záložně, kdyby to nevyšlo. Já mám obecně ráda lidi, obecně jsem jako vztahový člověk. Až si na to spíš musím dávat pozor. Jsem se životem naučila, že to jako nemusí být vždycky úplně dobrá dispozice, i vázat na sebe třeba lidi nebo působit tak. Ale zamilovávala jsem se vždycky hodně a myslím si, že i jako hluboce a poměrně stabilně. To zase jako jo.
2: Předpokládám, že některá z tvých lásek se zrodila i na jevišti, která z těch divadelních byla ta první. Je-li to publiko?
1: Jo, já přemýšlím, já jsem v tomhle byla docela, no jako tak teď to asi otevřu, ale já jsem v tomhle byla docela, možná by někdo řekl opožděná, někdo cudná, někdo nedovyvinutá ještě do té realizační formy, protože zamilovaná jsem byla prostě pořád do profesora tajně několik let, psala povídky, jak si ho vemu po škole a tak. Takže opravdu asi až na té škole můj spolužák, protože tak to už byla prkna, když jsme spolu hráli a o tom píšu v knížce o Petrovi, tak asi až tam. A vlastně pak nebyl to prostě vždycky herec. Vlastně to vůbec nebyl často herec. Byl režisér, pak byl zase režisér.
2: Teď je to zase režisér.
1: Mně to nebylo úplně dáno, jako, že by to nutně muselo být na jevišti, taky to byli kamarádi, kolegové. Tam jsme si třeba velmi blízcí ve smyslu, jako, protože spolu prostě hodně hrajeme, ale to je až jako sourozenecký, to je až takový jako opravdu, že prožíváte život, dotýkáte se pravidelně, ale neznamená to, že to vždycky přeskočí do té esence, o které mluvíme, takže vlastně, protože na jevišti tam to vždycky takhle úplně nebylo.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Herečka, moderátorka, milovnice Francie a francouzštiny, která nemá ráda slovo snaha, je v hlavní roli této hodiny na dvojce. Tereza Kostková, proč nemáš ráda slovo snaha?
3: Celý život je pro mě v tom slově obsažen nějaký dílek urputnosti, čímž nemyslím, že se člověk občas nesnaží nebo o něco snažit nemá. Neberme to tak zemitě, berme to jako poetičtěji, nadneseně, ale vždycky si říkám, nesnaž se, nech to jako vzniknout, udělat. Někde ty věci zvednout 2 metry od země, trošku jako vejš, protože v té snaze je pro mě něco takového jako zapoceného malinko a mám pocit, že to životu nesvědčí, že život to jako úplně nechce, že on taky má právo pár tóny nám zaznít do té naší cesty životem, tak nechávám život trochu, aby i on něco dělal.
2: Ale o to, aby ses dostala k divadlu, aby ses stala herečkou, o to ses, myslím, docela snažila. Kdy se v tobě ozvala herečka?
3: Já vlastně přemýšlím o tom, jestli jsem se snažila, protože tam, kde jsem se snažila, mi to nevyšlo, což je přesně ta energie, která to odtlačí. Já jsem se třeba strašně snažila. Bylo mi asi 6 let a hrozně jsem chtěla hrát dětskou roli v Našich Furiantech. Protože, jak jsem byla ta malá filozofící holčička, já jsem cítila, že to je dobrá inscenace a že by to byla pěkná pro mě příležitost.
2: No tak si pak hrála ve Fidlovačce.
3: Ano, a to jsem se právě nesnažila. Začal do toho mluvit život a trochu se to přání splnilo později a nadechla jsem se. Takže musím říct, že jsem se ani nesnažila dostat na školu, vlastně jsem to vždycky měla jako s lehkostí. Ani jsem netrvala na tom, že to jako musí vyjít. Vlastně jsem to všechno tak brala jako náhodně. Konzervatoř jsem chtěla, naši řekli ne, říkám, tak právě nebudu se snažit, počkám 4 roky, ono to přijde. Většinou potom ta lehkost mi tu cestu usnadnila.
2: A to mě ohromně překvapilo, že jsi vystudovaná pedagoška, jo. Že máš mateřinku, tedy střední pedagogickou školu. Já jsem taky pedagog vystudovaný a vždycky se mi zdálo, že když ta výuka má mít dobrý dopad, efekt, že je v tom učitelském povolání kus herectví, protože člověk musí motivovat, burcovat, uvážlivě používat slova. Cítíš to taky tak?
3: 100%. A ne, nadarmo se to stává, že mnoho herců, moderátorů nebo lidí z branže, kde je, řekněme, podstatou věci komunikace, dialog a vyprávění něčeho, protože my taky vyprávíme příběhy, ty taky teď vyprávíš příběh se mnou.
2: Já si ho z tebe načerpávám.
3: Jako různě, to prostě pořád je to ten princip a to samé je nebo by měla být pedagogika. Měl by vlastně ten pedagog někde někomu vyprávět příběh, třeba historický, třeba zeměpisný, třeba matematický, když to hodně zase povznesu. A ten princip jeviště a hlediště, pódia a nějakého publika. Že je to jedna strana, která si něco připravila, že něco dělá pro stranu, která si nepřipravila nic, takže jak si nic nepřipravil a pedagog si připravil přednášku o Karlu IV. A jsme na divadle, jen to hvízdne. Ne nadarmo to všechno vzniklo, to divadlo v kostelích a tak dále, ne nadarmo je předlohou náboženství, to znamená i vztahování se k něčemu, vyprávění lidských věcí přes příběhy. Zase někdo něco vypráví někomu druhému. Ten princip je pořád stejný, proto nás to tam táhne.
2: Napadlo tě někdy, že by ses do té mateřské školy ráda vrátila?
3: Ne, to už potom určitě ne, ale ne, protože by mě to nebavilo, bavila mě praxe, bavilo mě to moc, to bylo jako fajn. Ale už pak vlastně nikdy jsem o tom neuvažovala. Bavily mě věci, které přicházely. A to i v té etapě, kdy jsem třeba dělala divadlo, ta potřeba tam byla naplněná, toho před tabulí a na jevišti, ten ekvivalent tam byl. Ale i když se mi nedařilo úplně pracovně, nebo vypadalo to, že se třeba neuživím touhle profesí, ale budu se třeba živit jinou a bude to koníček, tak tam už jsem taky takhle neuvažovala. Spíš jsem se otvírala těm novým věcem, co mi přicházely. Bavilo mě dělat produkční věci v divadle. Přemýšlela jsem o tom, že by mě třeba bavilo dělat produkci. Jako já jsem spíš šla dopředu, než že bych se vracela v těch věcech.
2: Ty jsi absolventkou vyšší odborné školy herecké ve třídě Elišky Balcerové a Ivana Jiříka. Mě by velmi zajímalo, v čem vnímáš herecké vzdělávání jako obecně lidsky užitečné? Protože šerm a gymnastiku asi do života nepotřebujeme, ale jsou tam disciplíny, jsou tam předměty, které vedou k jakémusi osahávání těla i nitra. A ty by byly prospěšné pro leckoho, které ti takto vyznívají jako opravdu užitečné.
3: Říkáš to velmi dobře. Já si vůbec myslím, že divadlo a všechno kolem něho, hlasová výchova, pohybová výchova, samozřejmě dějiny umění, psychologie, prostě různé věci. Ono to všechno tak úzce souvisí s člověkem, co je divadlo. Lidé skrze sebe jako hudební nástroj vyprávějí o lidech. Nikdo není lepší nebo horší. My vyprávíme o svých hříších, o svých úspěších, o svých radostech, strastech druhým, kteří to samé prožívají. Takže co už je blíž člověku? Vlastně skrze člověka, protože veškeré umění to dělá, ale tady je to ještě přes to tělo, přes ten organismus. Takže to osahávání a rozvíjení obojího těla i duše, když to takhle lapidárně shrneme do této duality, tak toho všeho se tam samozřejmě dotýkáš ze všech stran, že to není jenom explicitnost, jenom co si zjistím, jenom data, věci. I ty patří k životu, ale netvoří nás a neměly by nás tvořit. A myslím si, že pokud se jako příliš upneme jenom na to striktně akademické, někdy i trošku z pocitu bezpečí, že tam jako máme jistotu, je to měřitelné, tak nás to může uvést do bezpečí, ale tím potlačujeme sféru, která je ano méně jistá, méně bezpečná, méně prozkoumatelná, ale je naše. Takže to bych trošku zavedla vlastně všude jen tak. Nemusíš pak šernovat.
2: Já nás teď snesu z těch výšin zase někam do reality, ať nejsme takové neustále vzletné. Bude to otázka, která by při špatné interpretaci mohla vyznít trošku přidrzle nebo troufale, ale já věřím, že to tak nevezmeš. Pozoruješ na sobě i nějakou profesní deformaci?
3: Jo, já to vnímám jako možná jistou profesní deformaci, že a zrovna divadlo, speciálně divadlo, a teď to bereme na kvalitním divadle, emoce, té myšlenky i toho, co chci sdělit, té energie, která z tebe jde, ona musí mít velmi silný, mnohem silnější kořen, proud ven. Protože by to prostě nevyznělo na to jeviště, nepřeneslo by se to přes tu rampu, je to opravdu jiné než v televizi. A myslím, že když to dlouhodobě děláš na jevišti, vypadá to tam velmi přirozeně, ty seš hodně moc a pro diváka je to normální. Dojde k němu to, co má, tak se ti to samozřejmě dostává do gest a výraznosti mluvy i pohybu v životě. Že někdy pak i v civilu jsme jako obecně herci jako výraznější, plastičtější. A jsem si vědoma toho, že může to na lidi spíš v médiích než v civilu. V civilu tak pochopíš jako kontext. Může to působit jako, že jsme moc. A myslím, že to dělám a že to může působit vlastně hodně.
2: Možná to rádio potom udělalo z tebe trošku míň, jak říkáš, no, aby mě nebylo.
3: No, až to velmi přesně, to dokonce byl můj úkol a já jsem si ho byla velmi vědoma. Já jsem třeba skvěle říkala, že já fakt mám ráda lidi, já se těším na svý hosty, mám je ráda. A hodně jsem pozorovala na těch prvních vysíláních, pevně věřím, že teď to nemám. Že to vypadalo, že těm lidem třeba podlejzám nebo pochlebuju, nebo že jim strašně dávám najevo lásku. A to já jsem v tom civilu určitě nedělala, protože vím, že takovou esenci nemám, ale ten mikrofon jenom moji milost udělal pětkrát milejší. Můj obdiv, že se jim něco povedlo, vypadalo už jako, že jim fakt lezu do zadku. Já říkám, ježiš, takhle jsem s tím člověkem přece snad nemluvila. Ale bylo to jenom volumé mojí vnitřní obyčejní nálady, ráda vás vidím, vy jste fajn. Proto jsem se naučila opravdu ubrat a jenom říct, ráda vás vidím, vy jste fajn. A ten člověk to cítil stejně a nemusela jsem to udělat tak hodně. Dlouho jsem na to myslela a pořád se na to snažím myslet, že ten mikrofon, ten už to všecko udělá. Já vlastně můžu jenom vyslat myšlenku.
2: Hezké, vrátíme se na začátek té kariéry, kde bylo ve velkém divadlo. Ty jsi odešla do Chebu na oblast. Chápu, že je skvělé odejít tam, kde na člověka čeká spousta příležitostí, takových, kterých by se v metropoli opravdu ani z dálky nedotkl. Jak rodiče prožívali to, že se jim dcera vzdaluje?
3: Já myslím, že asi dobře, nebo by se musela zeptat jich, jestli tam je nějaké právě to něco, co mi nikdy nevyprávěli, protože maminka vždycky zastávala názor, že nemá svými pocity, strachy, těmi nejniternějšími obtěžovat to dítě nebo blokovat jeho svobodu. To bylo její velké kredo, který mi přijde správný a dobrý, že prostě nechoď, nám se bude stískat, to by mi nikdy neřekli. Aby mě neznejistili, aby mi nespůsobili třeba pochybnost v mém jako rozletu v přirozené cestě. Ale samozřejmě vím, že tatínek třeba prožíval velmi to, že mě odvezl do Chebu, protože ubytování takzvané herečáky, nevím, jak je to dneska, už jsme 30 let za, ale to byla taková divočinka. My tam neměli odpad v kuchyni, takhle to do kýplu, což vůbec nevadí, jo, jenom jako já s tím nikdy neměla problém, ale bylo to třeba jako trošku plesnivý byt. Nebyl to žádný luxus, což ale pro nás herce kočovný, to je jako výborný, jo. Pořád to není stan, to byl vyšší level. A ten dům byl taky takový už starší a první tě uvítali krysy a no tak to mého tatínka, který tam vezl svou právě vyrostlou dceru, on měl samozřejmě pocit, kam mě to jako veze, ale jinak to řekl mamince, ta mi to pak vyprávěla po čase jako humornou historku, taky mi to neřek. Takže asi normálně mě pustili do světa. Asi.
2: A v čem pro tebe bylo zajímavé pohybovat se v jiném městě? městě než v tom hlavním. Teď se neptám na divadlo, chápu, ale život, na tu atmosféru toho menšího města.
3: Já jsem takový objevovač, vždycky jsem byla, já ráda obecně cestuju, obecně ráda někde jsem a umím pro tu chvíli zakořenit, pro tu chvíli tam být jako naplno. Víš co, první kuchyň, i když neměla odpad, takže mě bavilo tam s přítelem Petrem, tak jako bavilo řezat koberec, kupovat si nábytek levnej, že jo, to bylo takový, to se nějak skládalo, ručně to stálo 3,50, taky se to podle toho chovalo. Ale bylo to všechno jako legrace, bavilo nás jako malovat, dělat tam prostě různé věci. Takže mě hrozně bavil tenhle život a objevování toho města. A Cheb měl aspoň tenkrát opravdu specifickou atmosféru. Celý to bylo zvláštní, jak jsme byli už daleko od Prahy u hranic, do toho ještě nebylo tak rychlý spojení. My neměli peníze, samozřejmě, my jsme nemohli jezdit domů na otočku, my jsme jezdili na Vánoce. Pak jsme třeba ještě nějaký víkend se dostali, ale spíš přijeli oni za námi. Vždycky napečený věci měli, maminka Petra vždycky přivezla něco dobrýho, bylo to takový fakt první bydlení jinde a to město bylo no maličký, měli jsme jako jednu saunu, kam jsme všichni chodili, jako, nebo kam se šlo na koktejl, kam se šlo na pizzu. Takový to první oťukávání, tvoje první tradiční místa, kam chodíš na procházky, hezká vzpomínka.
2: Určitě šťastná etapa, když potom ale přišla nabídka na Palmovku, kde si následně strávila 15 let, tak to muselo být opojné a krásné. Celou tu etapu neprobereme do detailu, to je nám oběma jasné. Zeptala bych se, jestli právě tady přišla nějaká role, ve které jsi uvědomila, tak to už je u mě jakýsi vyšší level herectví. Teď už jsem tam dokázala promítnout víc z toho svého životního poznávání, ochutnávání. Tu roli jsem tak vycizelovala, vytvořila, ne já sama, ale s tím týmem, že teď se cítím jako herečka pevnější v kramflecích.
3: To je taky moc hezký dotaz a musím ti upřímně říct, a kéž by bylo jako srozumitelné nebo z hluby duše cítitelné, že jsem to skutečně nikdy neměla a nerada bych, aby to znělo jako falešná skromnost. Je to zvláštní stav, protože já jsem se nikdy jako nepodceňovala ve smyslu v dané fázi, kolik jsem uměla. A dnes vím, že to mělo nějaký limit, nebo se ty nůžky teprve otvíraly. Učila jsem se na každé další roli, jsem to rozšiřovala. Tak to nebylo jako o, to byla hrůza, ale věděla jsem, že to je jenom nejlepší možné v ten daný večer a každý další večer jsem věděla, že musím znova a dál. Neumím to úplně říct, ale je to princip té profese, já to mám jako doteď. I třeba cítím, že ten večer se povedl, jsem schopna říct, jo, povedlo se nám to, nebo vím, že jsem nevypadla z míry pravdivosti, v té pozornosti jsem byla, co jsem chtěla a přesto vidím, kam se dá jít dál, takže nebylo to špatně, ale hned se ti otvírá možnost. Ale je pravda, že jeden moment byl takovej, kdy jsem cítila, že jsem se jako otevřela do nějakým jiných ještě možností, než je můj typ. Protože úplně v tom úvodu, když jdeš ze školy a řekněme, že to dobře klapne, něco tě naučí, něco ty máš dáno, rozvinou tě ty role, tak tě většinou potkávají role typologicky podobné. Takže jako mladé děvče, plnokrevné děvče, zamilované děvče, milé děvče, trošku naštvané děvče, ale furt máš kam jít ze sebe. A na té Palmovce mě vlastně potkala role opravdu někoho, kdo bytostně nejsem ničím. Typem, dobou, fyziognomií, inteligencí, ničím. No a to mi opravdu nešlo.
2: A to byla která role?
3: To byla Akulina ve Vládě tmy, Tolstého hra Vláda tmy. A opravdu ničím. Já jsem si neměla kam šahnout k sobě. No a tam samozřejmě začne fakt herectví. Uh-huh. Přijde ten vyšší level. A je pravda, že až v podstatě na Derniéře, mi to hrál jenom rok, jsem pocítila, že ta postava mnou prošla, že jsem skutečně to nebyla já, ale pochopila jsem, jaký struny rozehrát, aby to byla ona a jako spojila jsem se s ní. A tam jenom jsem si někdy řekla, jako tohle je divadlo, to je ta profese ještě víc. Není, že se pochválíš, ale že víš, že tudy to jde. Tam nemáš moc co být na vavřínech, protože tam to vlastně začne být voříšek. A od té chvíle to začne být vlastně ještě těžší, ale ještě zajímavější. A já to do dneška mám. Já doteď mám představení, které hraju 14 let a vždycky to hraju a říkám, no tak teď jsem to pochopila, dneska jsem to hrála až dobře. Jako já mám vždycky pocit, že až teď to bylo ono.
2: A jakou výzvou životní byla ta záležitost, že ses postupně zamilovala do pana režiséra a také uměleckého šéfa souboru? Ta láska byla veliká, neovladatelná. Na druhou stranu všichni víme, že takové to, co je v domě, není pro mě, má v sobě kus pravdivosti a že to musí vyústit v hodně křehké, choulostivé situace. To musela být velká životní výzva.
3: Ani nevím, jestli výzva, ale cesta. Protože to v tu chvíli to není výzva, co se prostě stane. Pak, když se bavíme o opravdové lásce a to se bavíme v daný čas, tak tam není jako možnost jiná, než jenom se s tím, co si myslíš, co se říká, co se očekává, neočekává, jenom popasovat za pochodu. Ale musím se přiznat, že tohle je pro mě téma velmi citlivé a křehké, protože se týká jiných lidí, žijících, díky bohu lidí a spousty dalších jiných zainteresovaných lidí do toho příběhu. A s Petrem mám krásný vztah a jsem tomu velmi ráda, ale to je něco, co jsem třeba vetkla do té knížky, ale vlastně nejsem mocná a mám-li být upřímná ani moc ochotná o tom vlastně mluvit nahlas. Neumím to dávat do mluvených slov z očí do očí, nebo z uší do uší, nebo z úst do uší posluchačům, protože i když jsem to psala, tak to pro mě bylo velmi křehký napsat to přesně tak, abych dokázala pojmenovat křehkost té věci za všechny, to znamená zralé, nejenom ze svého úhlu pohledu, a aby tam bylo jenom tolik, kolik si veřejný prostor zaslouží.
2: Tak pojďme tu křehkost převést do krásné muziky.
3: Jsem pro.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je herečka a moderátorka Tereza Kostková. My jsme se dotkli tvého prvního manželství, jehož plodem je i syn Toník. Příliš o něm mluvit nebudeme, protože Toník si to nepřeje, tak to samozřejmě...
1: Já jsem taková, ano, taky.
0: A maminka tomu, je ano. Taky taková. Respektujeme, tak se jen zlehka zastavím u jeho dětských let, kdy se ocitl na natáčeních za kamerou i před kamerou, ano. Dokonce v den svého narození, protože maminka byla neuvěřitelně statečná, oddaná své práci a umožnila, aby se její přelomová událost takto prolnula s přelomovou událostí postavy z pojišťovny Štěstí a později se objevil třeba jako tvůj syn v Ženách v běhu. Jenom jedna otázka, je v něm kumštýřská duše?
1: Ano, je. Je odmala cítit výtvarně i velmi hudebně, právě i filmařsky, jako autorsky, co do scénářů i co do kamery, takže vlastně se rozhlíží po více směrech a uvidíme teda, který to vyhraje, nebo čeho to spojí. Dneska ty děti mají spoustu možností, že to nemusí jít jako tou kategorií šuplíkovou, která se nějak pojmenuje, oni už to dneska všechno slučují ty děti úplně do jiných možností a věcí, ale je určitě jako kumštýř.
0: Co ti jako mamince připadalo hodně důležité a podstatné u něj rozvíjet?
1: No vždycky samozřejmě jsou to ty dary, které u každého dítěte pozorujeme, každé dítě přijde s něčím silnějším do života a přijde mi hezkému umožnit, aby to mohlo dělat, takže když dítě opravdu hezky zpívá, tak pojďme si i zpívat to. Teď není jenom o kurzu zpívání, to je i o tom, že pojďme u toho jakoby vlastně být. Takže my jsme hodně rozvíjeli i ty jeho filmařské příběhy, my jsme točili doma. Já jsem třeba přišla z natáčení a to maminko, budeme se projít a budeme točit prostě s legovými panáčky. Takže jsem slyšela od rána 12 hodin akce, kamera jede a pak jsem přišla ven a mají dítě, kamera akce jede. A jeli jsme a já byla ale loutkář a různě jsem dělala ty pomocné práce, už jsem nehrála, už jsem prostě vázala šňůrečky na ručičky figurkám a podobně. Ale vždycky jsem se trošičku snažila i ty věci, které jsou u každého z nás slabší, aby jako úplně nezakrněly, aby se třeba pokusili rozeznít i tóny, které ne vždycky nám znějí tak nahlas a ne všude se mi to podařilo, ale pokoušela jsem se vždycky i o to druhé, abychom jako jenom nešli tou silnou stránkou, abychom se vždycky dívali i na to, kde se můžeme jako rozvíjet, což dělám i v životě, se ráda dívám do těch temnějších stránek.
0: Podařilo se ti skrze tohle krásné mateřství se synem rozvinout i více pohled na mužskou duši?
1: No to určitě. My jsme si to říkali s maminkou už, jak mi z toho bříška vylez ten kluk. Protože my jsme silně ženská rodina. Toník byl po 25 letech druhý vnuk. Mezi tím do té rodiny se rodily samé holčičky, mým dalším sestrám. Tonda byl po dlouhé době kluk, takže my jsme ho opravdu pozorovali, vnímali tu dětskou duši. Jak je ta duše, ta bytost v tom chlapeckém těle trochu jinačí. A bylo to pro nás zajímavý to pozorovat a vnímat, protože jsme byli prostě zvyklí na nás ženský. No. A táta byl, myslím, hrozně rád, že tam má další přece jenom jako mužskou oporu. Takže jo, mě se nádherně otevřel a vyvažoval mužský svět a čím dál víc jsem si ho skrze Tondu ještě do jiných forem zamilovávala, než jenom když jsem byla zamilovaná.
0: Co ti imponuje na mužích? Ptám se třeba v souladu i s tím, že tvé současné manželství s Jakubem Nvotou se jeví jako hezký dárek od života.
1: Jo, určitě. Obecně na mužích imponuje, a to samozřejmě si nesu z rodiny, to bude jasné, tato souvislost, ale přijde mi to fakt dobrý, čím jsem starší, a to je humor. Mě opravdu imponuje, že se s tím chlapem prostě zasměješ. I při vážnějších věcech, když prostě za ten den je důvod rozřechtat tu bránici, mi přijde opravdu dobrý pro život, pro toho chlapa i pro tu ženskou. Samozřejmě mě baví, když se orientuje, když má myšlení, který se spojuje, že není tak jako zahleděn do jednoho tématu, že umí se jako pospojovat, zodpovědět, propojit, že se s ním dá takzvaně fakt pokecat, bavit. To mi přijde dobrý, že to není jenom, co se najíme, co bude, ale co si o životě myslíš, jak na tebe něco působí, že ho něco zajímá a chce se o to podělit. Tak to jsou věci, které mě vlastně baví.
0: Teď poprosím o opravdu konkrétní odpověď. Co víš, že jako partnerka dobrého nabízíš?
1: Jej, co dobrýho nabízím? Myslím si, že opravdu pozornost. Že umím věnovat daný čas lidem pozornost. A opravdu mě zajímají, že je takový nepřelítnu ten okamžik. Myslím, že péči. Myslím jako pečující.
0: Po mamince.
1: Asi jo, asi jsem to tam okoukala, ale jako nečiní mi to problém. Prostě jsem ráda, když ten člověk se cítí jako v bezpečí a teplo domova. Myslím, že ho fakt nabízím a že to jako mám ráda, že to je pro mě důležitý. A určitě mám opravdu velké pochopení pro lidi, pro nejrůznější pocity, nastavení, kudy v životě jdou, pro změnu toho člověka, že nejsem obecně v životě fixovaná na takhle to má být, takhle to musí být, ale když vidím, že se hne, že potřebuje něco jinak, jsem jako flexibilní. Myslím, že nabízím flexibilitu v životě. Jo, to jo.
0: Děkuji za to. A řekni mi k sobě samotné, jistě umíš být chápající a hodná na sebe. Umíš na sebe být i ostrá, kritická, nesmlouvavá?
1: Právě, že jako spíš tu druhý a spíš jsem se naučila a učím být k sobě chápající. Spíš jsem člověk vychovaný, ale to pokládám jako za správný, jo, že klíč k životu pokládám za správný. Spíš se dívat, kde já jsem tu věc jako přispěla, aby se stala, kde jsem jí způsobila. A to tím nemyslím, jako sypat si popel na hlavu, ale prostě nerada ukazuju prstem na okolní svět.
0: Já jsem tu otázku záměrně formulovala takto, protože jsem si myslela, že to už si překonala ve své zralosti
1: správně,
0: a moudrosti.
1: Právě si myslím, že tohle to jako to primární, že to jsem měla a že právě pak jsem si říkala, hele, ale musíš to doplnit o to B, že jo. Když umíš A kouknout, co si pokazila, tak přece taky si musíš všimnout, co jsi udělala dobře. Takže musím říct, že mi nečinilo tolik problém ti odpovědět na tu předchozí otázku, že už to dneska jakoby vím, aniž bych ztratila tu schopnost se podívat, co jsem zkazila, ale jako neplísním se, nebo tak to už ne, to jsem určitě díky své moudrosti a zralosti, to si řekla velmi hezky, to jsem skutečně již překonala.
0: Já tady ještě rozhodně chci vyzdvihnout, že jsi podle mě velmi odolná bytost psychicky i fyzicky, protože ať to byly pobyty na herečáku takzvaném, ať to byla cesta do Paříže v době, kdy ti nebylo zrovna veselo a v kapse si měla minimum prostředku a strávila si tam 10 dnů kolem Vánoc, tak vypjatý, citově náročný čas, ať to byly ty poutě, které si absolvovala, o nichž já si zatím pořád jenom čtu, ale ty už si je krásně a mnohdy sama ušla. Jsi ráda za tuhle svoji odolnost?
1: Je to téma, které se začalo poslední roky hodně probírat i veřejně, že člověk má být odolný, co je odolnost. Mně by to nenapadlo do té doby. Ale když to takhle říkáš, tak ano, ano, jsem odolná, nebo zatím jsem odolala všem věcem, které byly. Ale současně i jsem dozrála do toho, že zase, jak to říci, nepotřebuju být už testovaná zase dál a na všem. Nechci to mít jako tak hrdinou vlastnost, že mě život tím pádem bude víc a víc testovat. Už nemusí. Odolná jsem, umím to, tak jako už dobrý.
0: A umím být i křehká, hýčkaná princezna.
1: Přesně, a nemusíme mě testovat, jestli zvládnu i tohle. Jako zase to nepřivolávat, ono pak někdy, když to ego si jakoby ulpí na pochvale, že hele, co všecko zvládnu, tak pak se nemůže divit, že dostává za uši. Tak jenom jako, že už dobrý, že už jsme to prověřili. A
0: stačilo.
1: Jo.
2: Telegram s adresou svět, píšu v něm 5

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: I tuhle písničku pro nás a pro sebe vybrala Tereza Kostková. Proč právě Karla Zicha?
3: Pořád mi chybí. A tom to člověk pozná. Myslím si, že to, jak moc jsme měli někoho rádi, protože nám nějak konvenoval, ne protože byl známý a byl zpěvák, ale nějak vás osloví víc, ten člověk z toho veřejného světa, třeba pěveckého, tak to ukáže až ten čas. A on mi opravdu pořád chybí.
2: Teď si tak zvolnila, takhle tě moc neznám. Já celou dobu, co tě tady poslouchám, si říkám, Jeminánku, ty španělské geny, ty tam teda jsou. Mohou být někdy na škodu?
3: Mohou být určitě na škodu, ale je to vždycky otázka jako toho vnímání té druhé strany, buď co čeká, co potřebuje, do jaké míry se trefím, netrefím jako svou energií do té druhé stránky. Takže určitě to může být i na škodu, ale já myslím, že umím být v životě velmi často vláčná nebo volná, záleží na takové okolnosti, takovém rozpoložení. Málo je to bývá v mediálním světě, protože jednak obecně většinou jsem zastižená v rychlém tempu toho dne a života, který právě zvládám a jsem vůči tomu odolná i tím, že jsem jako vlastně rychlá, tak tím jako dokážu projít. Ale když potom, já nevím, je léto, prázdniny nebo jsem na té pouti, když třeba celý den nemluvíš, tak pak nemluvíš ani moc a nemluvíš ani rychle. Ale taky tě nikdo nezve na rozhovor a ani neočekává, že bys něco říkal. A mně to nechybí. Já nepotřebuju vlastně ten svět, ve kterém žiju, jenom jsem zvyklá v něm žít. Potřebuju i ten druhý, i ten volnej, ale v něm mě nezastiháváte, logicky.
2: Musí to být balzám, takový svět, protože když si představuji to, jak procházíš pražskými ulicemi, to musí být svízelné, když na tobě neustále ulpívají ty pohledy. Jak to prožíváš?
3: Mě říkal právě Tonda, že on si toho všímá třeba víc než já. On říkal, máme, ty to vůbec nevidíš. Jako. Ty vůbec jako nevíš, že se lidi dívají, otáčí. Že a říkal, teď mám brýle a nejsem nalíčená, to mě určitě nepoznali. Maminko, poznali. Já to opravdu moc nevnímám. Já si jako jsem schopná žít ve svém světě, ve svém rozpoložení, si jít, existovat, asi často přemýšlím. Já jsem vlastně celý dny hodně sama, nebo hodně s pejskem, hodně jsem prostě ve svých přemýšleních, takže já kolikrát propluju tím dnem a městem, že si to jako úplně nevšimnu.
2: Když hovoříš o tom přemýšlení, já si vždycky říkám, že vy herci máte velké štěstí na to, že se potkáváte se spoustou nádherných textů. Někdy ty repliky, které zaznívají, to jsou opravdu hluboké filozofické dary. Vypisuješ si někdy něco z těch představení? Člověk by to rád zafixoval,

0: A uchoval pro své další dny, ne?
1: Ne, nevypisuju, ale to asi tím, že jak to hodně hraju, tak si tu myšlenku opakuju. Nejen ten text, ale s ním tu myšlenku. Dokonce, jak jsme se bavili, já tu myšlenku slovy vyjádřenou vlastně neustále objevuju znovu. Ona se pak vpisuje do tebe, ty o ní nějak víš. Takže ono tak o tebou prolíná, takže to nemusím vypisovat, ale chápu, že ten pocit z druhé strany jako můžeš vlastně mít. A nebo se mi něco vypíše samo. Prostě mám-li si to pamatovat, je to pro mě důležitý, tak se to tam napíše, jako do té hlavy. A takhle mám třeba repliku celoživotně a často mi vytane na mysl. A to když jsme hráli v Chebu, byla to moje poslední věc, pak už jsem šla do Prahy, že jsem to tam dohrávala, už jako členka Palmovky, to bylo Tortna Wildra, naše městečko, nádherná, nádherná hra o hodnotě běžného, obyčejného života, o hodnotě chvíle v životě, ten nejprostší, kterou by si normálně nezapamatovala a ze které se nám všem skládá život, protože on se skládá právě z těch, které nevidíme, o kterých nemluvíme. A moje postava Emilka se tam, protože ona tam zemře v té hře, ale my ji zastiháváme, my ji vidíme v té divadelní hře i mrtvou na hřbitově a jako ona dostane možnost vrátit se do života na jeden den. A mluví s průvodcem, to hrál můj táta, může to být Bůh, může to být vypravěč, může to být kněz, může to být jako kdokoliv chceš, jaká vyšší entita nebo jen tak nějaký člověk, prostě je to vypravěč v té hře. A ona se ho ptá a říká, může si člověk uvědomit život, když ho žije každou, každičkou minutu? A on odpovídá, ne, jenom svědci nebo básníci, tak trochu.
0: Děkuji za ten dárek, děkuji herečce Tereze Kostkové, že s letitou moderátorskou zkušeností vyšla vstříc mému nevyslovenému přání a postarala se o působivou poentu tohoto povídání. Moc za ně děkuji, bylo mi potěšením.
1: Já děkuji za moc krásné otázky a za všechny, kteří měli chutě poslouchat.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tak to byla repríza pořadu Stříbrný vítr, Tereza Kostková jako host Jitky Novotné. Na pořadu i tentokrát spolupracovala Lenka Čurdová a ještě připomínám, že premiérová vydání vysíláme každou sobotu krátce po 9. hodině raní. Ovšem dnes už za chvíli četba z knížky Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů.
1: Dobrý večer.

0: Mějte krásný večer, Lucerno.
1: Radioservis představuje audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
2: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný červnový večer, přátelé, a zvu vás k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech příběh Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů. Začíná příběh 4 žen různého věku i původu, odehrávající se mezi Prahou a Brazílií. Jaké jsou pocity emigrantů, kteří se vracejí na místa, odkud odešli? A co prožívají jejich děti? Je to vlastně takový mozaikovitý příběh o životě ve velkoměstě i v divočině, o síle přátelství, vztahu k rodné zemi i hledání pravého domova a smyslu života.

Luisa, dojemná shoda mezi mnou a Maruškou vydržela. Původně jsme plánovali, že jakmile dokončíme naše pátrání, vrátíme se společně do São Paula. Města, jež Maruška tak dobře znala z Jaromirových dopisů. V Česku se mi opravdu líbilo. Prožívala jsem uklidňující prostřednost krajiny, v níž hory nejsou moc vysoké a pole nevyhrožují nekonečném. Obzor byl vždycky blízko. Uchvacovala mne procházka parkem, kde jsem se mohla zasnít a klimbat půl hodiny na lavičce, aniž by o mne kdokoliv projevil zájem. Nikdo mi nechtěl nic prodat, ani mne o nic obrat, ani mi vnutit nějakou náboženskou příručku. Klid a ticho. Spočinutí bylo dovoleno. Tyhle malé, velké svobody jsem Marušce dost dobře nedokázala vysvětlit. Myslela si, že trochu přeháním. Marta mi sice dávala za pravdu, ale bylo nám jasné, že nás Maruška otřískaná válkou, komunismem a milostným románkem se špionem nebere vážně. Pak přišli na návštěvu. Martin kluk Vladimír a jeho otec. Pozvali jsme je s Maruškou na oběd. Bylo to jako blesk, co sjel z šedivého pražského nebe. Ustupující vlasy na ježka, nedbalé džíny a černá manchesterová košile. Neurčitý věk. A v očích ani špetka poraženectví nebo smíření s tím, že jeho čas už opravdu pokročil. Bral mě do cukráren, na dlouhé procházky kolem sídlišť a naučil mě jezdit na kole. Když jsme to jakž tak zvládli, projížděli jsme se pomalu a zasněně po parcích a kolem nás se míhali puberťáci v barevných kšiltovkách. Vyprávěl mi o svých pacientech a potvrdil mi i historku ze sídlištní restaurace, kterou nám líčila Marta. A proč si mu vlastně tu facku dal? Protože, když jsem ho naposled zachraňoval na záchytce, bylo to strašně dlouhý, měl jsem strach, že ho z toho nedostanu, že nakonec zklamu. Bylo to opravdu na vlásku. No, a pak ho vidím u flašky červenýho. Nedala bys mu taky jednu? V něčem byl Jaromirovi podobný. Možná, že je to nějaký obecný rys českých mužů, že opravdu poslouchají, co jim vyprávím, nepřerušují se svými vlastními teoriemi a dokáží mlčet. Po Jaromirově smrti se v mém okolí nikdo takový nevyskytoval. I to byl částečně důvod, proč jsem přijela sem. S Maruškou jsme si po kouskách skutečně všechno řekli. I to, jak moc jsme na sebe žárlili a jak jsme to překonávali. Jistě, v období, kdy její dopisy začaly chodit častěji a byly mnohem delší, jsem toužila umřít. Věděla jsem, že mne Jaromír neopustí, ale přece mi unikal někam do říše vlastních vzpomínek, reality jeho domova a Maruščina nehmotného papírového kouzla. Věděla jsem, že je potřebuje k životu, protože přestává rozumět tomu, jak vlastně v Čechách lidé žijí a že ho to mrzí a trápí. Ty dopisy jsem si neuměla přečíst. Teď, když je má čeština po hodinách maruščina drillu a praktikování s Vladimírovým otcem ucházející, jsem schopná všem dopisům porozumět, jenže už mě to nezajímá. Takže jsem se nakonec naučila česky, ale Jaromirovu korespondenci jsem si nepřečetla. Chtěla jsem v Praze zůstat a nevěděla jsem, jak to Marušce říct. Hlavně potom, co jsme zazvonili v domě profesora zeměpisu Jandla a otevřela nám nějaká paní v batikované zástěře. V domě měla keramickou dílnu a kožený ohmataný batoh s nepatrnou Jandlovou pozůstalostí pořád ležel na vetché podlaze půdy. Už jsme nepotřebovali rekonstruovat střípky z archivů a luštit krycí jména. Jeho deník vrhl na Jaromirovy motivy takové světlo, že jsme si s ním už navždycky vystačili.

Vzpomínky na přechod přes bolívijskou hranici. Psáno v Medlové. Setkal jsem se s ním. Oba víme, že to bylo naposled. Síly mne valem opouštějí a já tuším, že tahle výprava byla moje poslední. A nejkrásnější. Viděl jsem sněhy Ant. Co na tom, že jsem nemohl podniknout túru až na některý z vrcholků? Nakoupil jsem si také cetky na proslaveném tržišti v La Pazu. Obdivoval eleganci indiánek v buřinkách, jak jsou vyobrazeny v mém bedekru. A koupil jsem si kokové nápoje na povzbuzení, co mi ve chvílích fyzického a psychického vypětí skutečně dobře posloužili. Pozorně jsem si na tržišti také prohlížel různé škapulíře a embrya lam, co se vystavují ve skleněných lahvích. Vyptával jsem se, k čemu ty magické předměty slouží, ale moje školní španělština na to nestačila. Indiánky se po mně jen udiveně dívaly, chichotaly se a zakrývaly si obličeje svými zaprášenými buřinkami. Co víc si mohu přát? Naplňuji svůj skromný sen a mé oči se sytí obrazy, o nich jsem zatím jen mohl číst a snít. On mi v tom pomohl penězi a tím, že za ně žádal pramálo. Jen informace o jeho bývalé dívce a také to, že mohl mít pozorného posluchače, jako jsem ho já mýval tenkrát v těch čarovných chvílích v zeměpisném kabinetu. Společně jsme se tehdy toulali mapami a cestopisy, které se mu půjčoval. Dnes mi vyprávěl strašný a krásný příběh o své cikánské lásce. Měl také pochyby o tom, co dělá a proč to dělá. To, že je ohrožen způsob života lidí tak podobných Jaromírovi v jinakosti, o niž on celým svým životem usiluje, ho pobídlo k tomu, aby pokračoval. Zvláštní důvod. Naprosto iracionální. Důvod, který k Jaromírovi nesedí a zároveň mu tak dokonale padne. Obdivoval jsem ho už v odboji, když ho jako agenta D nasadili Američané. Jistě, že mne využívá. Stejně jako využívá svou ženu a dávnou milou v Praze. Nicméně jeho důvody jsou silnější než naše malé role v jeho příběhu. To, co mi vypravoval o brazilské vojenské diktatuře, jen potvrzuje teorii, že všechno se znova a znova opakuje. Že jediná možnost, jak se tomu postavit, je spolehnout se na svou jinakost, jak to označuje Jaromír. Povídali jsme si dlouho. O lásce k jeho ženě Luize, o dopisech, v nich si hraje na toho, kdo vzpomíná a zjišťuje, co potřebuje ke své práci. Tu dívku již píše, ovšem svým způsobem miluje také, i když o tom neví a nechce si to přiznat. Myslím ale, že časem na to přijde sám. Nevyjadřoval jsem se k tomu. Nevěřím Jaromírovi v tom, že opravdu potřebuje vědět, co se děje na ministerstvu, kde Maruška pracuje. Je to příliš průhledné, tedy to, že touží spíš vědět, jak u nás věci pokročily, jak žijeme, jak žije ona, jestli se česká realita proměňuje rychle nebo pomalu, protože on k ní už nepatří. A Jaromír není ten sentimentální typ člověka, co s jinými krajany smaží bramboráky a vzpomíná na staré dobré časy. Chce znát současnost. A ta dívka se k němu velmi dobře hodí. Žije v Praze osamocený život, který si ovšem dobrovolně vybrala. Je zlomená a zároveň neuvěřitelně houževnatá. Dokáže naslouchat a s velkým zápalem se zajímá o umění. Hodně čte. A mám pocit, že i trochu tuší, co za Jaromírovými dopisy vlastně vězí. Jsem rád, že se za ním v nějakém záchvatu melancholie nechystá vydat. Někdy přemýšlím, jestli jsou to zmarněné životy nebo životy na výsost výjimečné. Vážím si jich. Vážím si jak Jaromíra, tak těch dvou žen, co kvůli lásce k němu trpí. Začal jsem nevyptávat na Čechy, na krajinu, na některá jídla, jichž už dlouho neokusil. Říkal, že přestože někdy služebně do vlasti zavítá, je to vždycky na krátkou dobu, že ani nemá čas pořádně zajít do hospody a dát si skutečný guláš a že v hotelích, kde většinou nocuje, jídlo nestojí za nic. Zejména ho trápilo, že nerozumí lidem.
někdy nechápe pár slov, rytmus ticha v pauzách, významy hovorů v hospodách nebo vtipy, co zaslechne po kantýnách. Když zapřede hovor, lidé se od něj po pár větách odtáhnou. Připadá si prý jako opravdový cizinec, co se jen dobře naučil česky. Pochopil jsem, že se touží dostat zpátky domů. Řekl jsem to a vyslovil jsem něco, co jsem neměl. Jaromír se zachmuřil. Ne, nechci se nikam vracet. Nemám vlast a nechci ji mít. Je to jenom přítěž. Zbytečná sentimentální komplikace, je to chiméra, již odvrhli tisíce poutníků přede mnou. To byste měl chápat, pane profesore. Zrovna vy byste to měl chápat. Překřikoval zoufale sám sebe. Nikdy jsem mu netvrdil v žádné z našich dlouhých rozprav, že poutníci nemají domov, nebo že po něm netouží. Myslel jsem, že je mu to jasné. Cestování je krásná věc, jenže člověk má mít tam, kde se narodil, místo, na němž by si vždycky mohl odložit svou hůl a ulehnout do čistě povlečené postele. A Jaromír takové místo nemá. Kde jste ten deník našla? Zeptala se Maruška. V takovém malém koženém pouzdře, asi s ním nevyrážel na cesty, byl pečlivě udržovaný. Psal si ty zápisky pravděpodobně až doma. Je obdivuhodné, jak si všechny ty detaily pamatoval. Byl schovaný uvnitř falešného trámoví na půdě. Přišli jsme na něj, až když jsme opravovali střechu. Neměl žádné příbuzné, ale přeci jen asi toužil, aby ho někdo po čase našel, řekla žena a pomalu usekávala kávu.

Vyprávěla jsem Marušce o té noci, kdy jsem ho našla. Ležel klidně. Už ho jistě netrápil ten sen, o němž tvrdil, že se mu nezdál pěkně dlouho. Ale já jsem každou noc konejšila jeho výkřiky a utírala mu pod čela. Vzal si jed. Měl ho přichystaný v malé ampuli se speciálním broušeným uzávěrem vždycky po ruce. Ležel a nedýchal. Diskrétní jako vždycky. Silný jako vždycky. Ve svém činu, označovaném často za slabožství, působil jako vítěz. Ležela jsem vedle něj. Po tvářích mi tekly těžké slzy. A když povolilo nejzazší zoufalství z toho, že už se k němu nikdy v noci nepřitisknu, začala jsem přemítat o životě, který jsem s ním prožila. Byl to ten nejlepší život, jaký jsem si mohla vybrat. Vytáhl mne z nicotné existence dobře placené kancelářské myši a dal jí nějaký, i když pochybný smysl. Smysl, o němž jsem mnoho nevěděla, ale ochucený tajemným způsobem Jaromírova života. Jeho cestami na východ Evropy, záhadnou prací, při níž na měsíce mizel neznámo kam, dokonce i žárlivost na přízračnou ženu v Praze měla svou příchuť něčeho výjimečného, co běžný člověk prožívá jen v kině nebo když čte dobrodružnou knihu s detektivní zápletkou. Uvědomila jsem si, že jeho život byl kořením mého života. A s jeho smrtí koření došlo. Musela jsem odjet do Prahy a setkat se s Maruškou, abych znova začala něco prožívat. A našla jsem ji. A spolu s ní i další dvě báječné bytosti, Lenu a Martu. Společně jsme potřebovali objasnit to minulé a najít to, co přijde. Cítili jsme, že máme šanci. Život byl znova opojný, plný příslibů a já i Maruška jsme věděli, že takhle by to Jaromír chtěl. Uvědomovali jsme si, že by s náma oběma rád seděl na břehu Vltavy a chodil na výstavy. Rozhodl se ale ve špatný čas. Poprvé neodhadl věci správně. Jistě se na tom podepsal i ten banální sen. Jak do Brazílie, tak do Československa přišla volnost v takřka stejnou dobu. Mohl své špionství pověsit na hřebík a ani by nemusel na důchod do státu. Jenže on už asi nedokázal snášet svá tajemství dál.

Jaromír. Stesk je to slovo. A mně se obyčejně stýskalo. Po všem, co bylo doma a co pro mne bylo zakázáno, co jsem si už nikdy nemohl dovolit. To nikdy mne začalo děsit. Chtěl jsem se setkat s Maruškou a všechno jí říct, omluvit se jí, líbat její ruce. Chtěl jsem dokonce vzít sebou Luizu, chtěl jsem se vrátit. Vzpomínal jsem na Jandla, který mi tohle prorokoval. Tenkrát jsem tomu ani zamák nevěřil. Stesk po domově pro mne bylo stejně absurdní spojení jako třeba komunismus bez diktatury. Ne, tenkrát na bolivijských hranicích u kukuřičné kořalky se mi nestýskalo. Stesk přihopkal jako roztomilá chundelatá opička. Nejdřív byl krotký, ale pak se začal roztahovat všude. Svými ostrými zoubky se mi zakusoval hloub a hloub do života a zanechával hnisavé ranky. Maruška se v jednom dopise zmínila o tom, že jede na hrob rodičům. Oba zemřeli v Terezíně, ale ona jim udělala malý pomníček v Chřibských stráních a nosila jim na něj čas od času drobné věnce ze slaměnek. Ten obraz se vracel. Představoval jsem si ji nejíž jako starší ženu, ale jako mladou dívku z copy do pasu. Představoval jsem si tu letní stráň v Chřibech a Marušku, jak se sklání nad hrobem. Představoval jsem si zříceninu porostlou mechem a ztracenou mezi bukovými lesy. Chodili jsme tam a usínali v trávě zmožení láskou a příkrým výstupem. Při jedné cestě jsem se tam vypravil. Zřícenina tam byla pořád, jen jsem se víc zadýchal, když jsem se jako poraněný chroust plahočil do kopce. Kousek od hradu stála malá napůl rozbořená hájenka. Zatoužil jsem ji opravit a odstěhovat se tam. Pozorovat, jak padá bukové listí. A přestat být kolečkem ve velkém soukolí dvojích operací. Pochopit konečně vlastní tíhnutí k jinotajům. Jenže opravit hájenku jsem nemohl. Možná, kdyby skončil komunismus, ale to nebylo na pořadu dne. V Rusku se sice věci o něco pohnuly s Gorbačovem, ale nepřikládal jsem tomu příliš velký význam. Asi jsem nějak víc věřil informacím Američanů, abychom perestrojku prozatím považovali za lehce naivní. Brouzdal jsem se tedy spadaným listím a skutečnost, že se do své země nesmím nikdy natrvalo vrátit, mne úplně přemohla. Pak jsem několik let pozoroval, jak stesk prosakuje vším. Každá má myšlenka byla do něj namočená. Byl v očích Luizy, v broušených skleničkách i v japonském jídle, na něž jsme chodívali do restaurace na rohu. Luize jsem nic neřekl, ale tvrdila mi, že vzdychám a křičím ve spaní, že si pro sebe někdy mluvím česky, aniž bych to postřehl. Rozhodl jsem se zbavit stesku stejně, jako jsem se zbavil toho protivného snu. Jenže ani ten nejlepší odborník na hypnózu si nevěděl se steskem rady. Byli ke mně upřímní a nahlásili můj stav na patřičná místa. Najednou jsem nedostával úkoly, jež by mne zavedli do Československa, ale jezdil jsem víc do Maďarska a na Balkán. Stesk se změnil v zoufalství. Udělal jsem několik chyb. Úkolů bylo najednou o něco méně, nepostřehnutelně méně, ale vycítil jsem, stejně jako moji nadřízení, že se přestávám kontrolovat. Doktoři si to mysleli taky. Pak přišel návrh na práci ve státech, konec podobojného chameleonství. Luisa byla tou vyhlídkou nadšená. Já jsem věděl, že je to jen synonymum pro předčasný důchod. S poměrně dobrým zajištěním jsem měl učit na policejní akademii. Měl jsem se znova postavit do řady a v mrazivém školním dvoře zpívat společně s dalšími, tentokrát americkými důchodci, píseň o spokojeném štěstí. Navíc jsem měl pocit, že jsem vůbec nic nedokázal. Zbylí fašisti si dál úspěšně podnikali v Brazílii, Chile nebo Argentíně.
komunismus se mi zdál nesmrtelný a cítil jsem, že pro svůj stesk nejsem vůbec žádný rovnocenný protivník. V noci mi do snu vkročila Johana. Usmála se a vedla mne za ruku. A na cestu tou kalnou stokou plnou špíny nám svítily její žluté oči. Připomněla mi, že má smrt patří jenom mně. Nejdřív jsem nemohl uvěřit, že by to mohlo být tak jednoduché. Asi proto, že jsem si za celý život navykl věci vidět vždy pokroucené a nikdy mi nedávali jen jeden smysl. Nakonec jsem to ale pochopil. Měl jsem to přeci napsané na dlani už dávno. A pak Johana tančila. Pomalu rozhoupala boky. Na napnutých lýtkách se jí zřetelně rýsovaly jemné svaly. Potrhaná sukně klouzala dolů. Tančila jako tenkrát a já jsem zase nehybně hleděl na její vláčné pohyby. Všechno se zrychlovalo, skvrny na sukni vířily. Její dech, co najednou zněl jako sýpání, jsem zaslechl někde uprostřed času, který zmizel mezi zelenými šlahůny lián, co se posměšně kývaly ze strany na stranu vedle velikého stromu. V jeho škůře bylo vidět záseky po ostré sekyře. A já jsem v té chvíli viděl věci takové, jaké opravdu jsou. A poprvé jsem netoužil mít je přikryté několika závoji. Vzal jsem jako ona do ruky motiku a vrhl se na svůj stesk, jenž mne chtěl vést na smrt. A Johana tančila dál. Věděl jsem, že v téhle chvíli nezazní žádný výstřel a nikdo neumře.

Marta. Miluji tě, opakoval Modrooko. Právě jsem dostala dopis od mámy. Po 2 letech, první. Psala v něm, že je velice spokojená s tím, že jsem po ní 2 roky nechtěla peníze a že bych si měla ověřit, zda jsem téhož úspěchu schopná dosáhnout i v Brazílii. Tam prý je to mnohem těžší než v Praze. Po její aroganci se mi skutečně nestýskalo. Ovšem, že nepsala jen tak, aby pochválila mou píli a soběstačnost. Psala mi, že nestarat se o vlastní nemohoucí matku nemá žádnou úroveň. To byla novinka. Nevěděla jsem, že je nemohoucí ani odkdy. Nenapsala mi víc. Znala mne tak dobře, že jí bylo jasné, že mi to začne vrtat v hlavě. A taky, že začalo. Miluji tě, špital tiše Modrooko, protože viděl, jak strašně se na ten kus papíru mračím. Tak se tam jeď podívat, zkus se zase na chvíli vrátit. Nedokázala jsem si to představit. Být bez něj a vyměnit ho za mámu. Nemůžeš ji tam nechat samotnou. Věděla jsi, že to musí jednou přijít. Konstatoval přemoudřele ten idiot, co jsem od něj nechtěla ani na krok. A já taky potřebuju být chvíli sám, trochu si to srovnat v hlavě. Nevěděla jsem, cože si to chce srovnávat v hlavě. A z něj vypadlo, jak strašně křičel na svou manickou pacientku, co s ní měl nebeskou trpělivost víc jak rok. Prášky, co stojí skoro 10 000, hodila do popelnice, protože jí jistá léčitelka z Brdských vrchů řekla, že už nemusí brát žádnou chemii. Její aura teď svítí veselou oranžovou. Křičel na ní, že je kráva pitomá, ale bohužel u toho byla sestra, co nás oba nesnášela, a ta ho šla okamžitě udat řediteli. Musel na kobereček a tam mu sdělili, že ho nevyhodí jen proto, že jeho otec je primář na protialkoholním. Spolknul to ponížení a odešel sám. Dodělám disertaci a vezmu místo na univerzitě, které mi nabídl jeden známý. To bylo dobré řešení, i když Modrooko patřil spíš do praxe, k lidem, ale nějaký čas za katedrou by ho mohl určitě zavést taky někam jinam. Nebyl by tak unavený po nočních službách a prostě by si trochu odpočinul. Takže ty chceš, abych jela za mámou? Ne, nechci, ale vím, že když tam nepojedeš, budeš si to pořád vyčítat. To je snad jasný, ne? A mezi námi, měla bys vymyslet, co se sebou. Přeci nemůžeš donekonečna pést čály a občas roznášet kafe v baru. Poučil mne, že bych si měla dodělat normální maturitu a pak se rozhodnout, co dál. Takže chtěl, abych vypadla. A tak jsem vypadla.

0: Markéta Pilátová, Žluté oči vedou domů. Končí devátá část četby, kterou připravila Karolína Jirkalová. Účinkovali Jiří Ornest, Lucie Pernetová a Daniela Kolářová. Seriál natočil v roce 2008 režisér Vlado Rusko. Jeho desátou část uvedeme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Příběhy z kalendáře.
2: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
1: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
2: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
1: Příběhy z kalendáře.
2: Každý den po 17. hodině.
1: Na Dvojce. Blízká setkání Adély Gondíkové.
3: Mým hostem v Radiokafé Vinohradská 12 bude herečka Alena Mihulová. Má strach, když jde opona nahoru? Jak si užívá natáčení s režisérem Janem Hřebejkem? A jaké bylo setkání při práci po mnoha letech s hercem Radkem Holubem? Řekla mu hned, nejsem cvok. Už teď se těším do Radiokafé Vinohradská 12 na herečku Alenu Mihulovou. Pokud chcete být u toho, prosím, zarezervujte si svá místa.
1: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
1: na Dvojce.
2: Radioservis představuje
4: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Je tady obvyklý čas, je tady Český rozhlas Dvojka. Z rozhlasového studia na Královských Vinohradech vás zdraví Ondřej Kepka. A právě začíná samozřejmě co jiného než noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky. No a samozřejmě k tomu patří i zajímavý host. Myslím, že dnes velmi zajímavý. Konec konců to posoudíte sami až během vysílání. Zdravím tady novináře, redaktora, moderátora, také dlouholetého člena Disneyova rozhlasového dětského souboru, nyní tedy producenta a zástupce vedoucí DRDS Josefa Kaňku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, moc děkuji za pozvání.
0: My se samozřejmě k Disneyovu souboru dostaneme, protože to bude naše jedno z takových větších témat. Co to vlastně, tak já myslím, že posluchači rozhlasu asi vědí, ale možná, že mezi nimi bude i někdo, kdo netuší, takže to všechno vysvětlíme. Ale já začnu takovou opravdu velmi originální otázkou, kterou jste jistě nikde ještě neslyšel. Již od dětství jste chtěl dělat to, co děláte? To znamená být rozhlasákem, když to řeknu takhle obecně.
1: Ano, já si totiž život před rozhlasem nepamatuju. Já jsem poprvé dveřmi rozhlasu prošel, když mi bylo 6. A od té doby jsem se odsud nehnul. Jsem tu skutečně těch 21 let a jelikož to bylo výjimečně krásné dětství, tak jsem k tomu chtěl připojit i, pevně doufám, výjimečně krásnou dospělost.
0: Tak držím palce, protože pevně
1: je
0: doufám...
1: Je to pořád v procesu, uvidíme, kam nás to hodí.
0: Že těch let před sebou máte víc než těch za sebou, to je jasné, doufám tedy a pevně věřím v to. A to, že jste se začal věnovat, protože my jsme se poprvé poznali, to jsme si teďka tady upřesnili, že jo, jak když jste dělal vlastně kulturní zpravodajství Českého rozhlasu, tak to, že se budete věnovat kultuře, konkrétně divadlu, teda to nějak tak bylo dáno, nebo taky to byla touha, nebo to tak vzniklo náhodou, nebo...
1: Vzniklo to spojením všeho, co jsem v ten moment v životě dělal, protože já jsem studoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd a té novinařině jsem se chtěl primárně věnovat. A bylo mi vlastně ne úplně jedno, ale chtěl jsem dělat novinařinu a to, čemu se konkrétně budu věnovat, tak tam jsem byl poměrně adaptabilní, ale... Právě i na jedné akci Disneyova souboru, takže je to opravdu úplně propletené, mě oslovila Michaela Vetešková, šéfredaktorka, že se jí líbilo to, co jsem tam dělal a úplně náhodným dialogem jsme se dostali k tomu, co studuju, co dělám a za pár dní jsem byl tady a začal jsem to dělat. Takže vedla k tomu obrovská vlastně náhoda, ale zároveň, když člověk si tam najde ty provázky a jde po nich, tak to náhoda nebyla vůbec.
0: Tak vidíte, milí posluchači, že dnes tu sedí dva rozhlasáci, tedy jeden doslova úplně naplno, že jo, zaměstnanec Českého rozhlasu a jeden tedy dlouholetý externí spolupracovník. A i o rozhlase hodně bude dnešní noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky. Hezký večer.

0: Posloucháte noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky. Mým hostem je žurnalista, novinář, dneska zástupce vedoucí Dismanova rozhlasu od dětského souboru Josef Kaňka. Povídáme si o vašem životě, v podstatě jak jste se tedy dostal do rozhlasu, čili už v 6 letech.
1: Ano, je to tak.
0: Je to tak.
1: Může se to zdát, že to je příliš brzy a lituju každého dne předtínu, který jsem tu nestrávil.
0: Ještě necháme posluchače trochu v napětí, jak tomu Dismanovu souboru se za chviličku dostaneme. Určitě o tom bude co mluvit, protože já jako bývalý Dismanče taky trošku přidám do té debaty.
1: Ale budu notovat.
0: Přesně tak, ale pojďme si tak trošku vysvětlit, co vlastně tedy ten kulturní redaktor dělá, jak vlastně vypadá taková ta práce. Posluchači mají představu, že jako asi něco říká do mikrofonu nebo natáčí nějaké reportáže možná, nebo jak to vypadá, popišme to, jak taková práce vypadá.
1: Mně často vši spolužáci a kamarádi říkali, to je, máš úžasnou práci, to jenom vlastně chodíš zadarmo na koncerty a něco potom řekneš. Do jisté míry jako je to pravda, chodím za kulturou, je to fantastické. Na druhou stranu, když s ní člověk tráví opravdu každý den a tak to střídá a ještě do toho musí psát agenturní informace a tak ono i toho umění se občas přejí člověk. A hlavně je to jako na to přemýšlení náročné i jako nějak uchopit každou divadelní inscenaci, pak jít na koncert a poslechnout si ideálně předtím tu desku. Na to přehlcení to občas je náročnější, ale ta práce samozřejmě je v tomhle ohledu velmi krásná. Co já se na ní snažím vždycky dodržovat, je příprava. To je pro mě zásadní, protože když už mi umělci poskytnou jejich čas nad rámec toho, že své práce mají dost, tak se snažím, aby ten dialog byl vlastně příjemný pro obě strany. To znamená, že já kdybych nebyl připravený, tak jsem sám ze sebe nervózní, že se ptám vágně a oni by slyšeli ten dotaz po 80. za poslední 2 dny, tak se snažím vždycky ten rozhovor i bytě sebe menší nebo sebe kratší připravit tak, aby to pro obě strany bylo přínosné. A vlastně, ať už dělám rozhovor s nějakou malinkou kapelou tady, co začíná v klubu, nebo pak už s někým, kdo vyprodává haly po světě.
0: Takže takové dotazy typu, a co vy tam vlastně hrajete, jo? by asi nemělo.
1: Snažím se to minimalizovat.
0: Zažil jsem to jednou. Ne od vás samozřejmě, ani od nikoho z Českého rozhlasu, abych byl, ale zažil jsem takovou podobnou, jako trošku.
1: Ono, ale v tomhle ohledu i toto studium žurnalistiky mi přišlo poměrně vhod, samozřejmě tím, že jsem s tím strávil i dětství s mikrofonem v ruce, tak už jsem si to nějak zažil, ale třeba jako vyjmenování konkrétních otázek, které jsou brány jako takové tabu, bylo poměrně přínosné i proto, abych dřív než člověk ví, na co se zeptá, tak je dobré vědět, na co se rozhodně ptát nemá.
0: No to, a jaké to jsou třeba? Pojďme prozradit něco.
1: Docentku Osvaldovou tímto pozdravuji. Ano. A říkala mi, že jestli se někdy někoho zeptám, jak jste se k tomu dostal, tak že mi ublíží. Řekla to výrazně hezčím způsobem,
0: jo.
1: Ale je to tak.
0: Jo. Jak se k tomu jako k té konkrétní nebo...
1: Ono je to samozřejmě v některých případech, ono to není stoprocentně platné, ale kdyby přede mnou jste seděl třeba vy, tak jak jste se dostal k herectví, by s ohledem na to, co mi řeknou první články, co o vás vyjedou, tak by to poukazovalo na moji jako vyloženě nedostatečnou přípravu.
0: Jo,
1: protože
0: rozumím, no.
1: Z veřejně dostupných zdrojů se dozvím, takhle, jak jste se jako k tomu dostal.
0: Jo, rozumím. Čili jde o to v podstatě rozšířit ty informace
1: tak,
0: nebo zeptat se
1: tak.
0: Na něco. A zaskočil vás někdy někdo výrazně třeba svými odpověďmi? Vzpomínáte si na nějakou takovou situaci, kdy příprava třeba byla všecko a najednou prostě nastalo něco, co jste jako nečekal, nebo kdy ta odpověď byla netradiční, nebo dokonce je útočná nějaká, nebo já teď se snažím nahrávat,
1: Samozřejmě, stalo se všechno z toho, co jste vyjmenoval. Ale úplně první věc, jsem takový pudový člověk, takže půjdu za první asociací. Vzpomínám si na rozhovor se Sirem Davidem Sušetem, což je představitel Erkila Poirota ze slavného seriálu. Byl to takový jeden z těch prvních velkých rozhovorů, co jsem točil, takže jsem byl nervózní i z toho důvodu, ale přípravu jsem opravdu nepodcenil, přečet jsem celou knihu a v jednu chvíli jsem se ho právě ptal na už takovou jako osobnější rovinu, která s tím byla propojená. ve výsledku odpovídal hodně o tom, jak se cítí, jak se má, jak věci prožívá.
0: V cizím jazyce, že jo?
1: A v angličtině to bylo. Ano. A on se mě potom zeptal, a co vy? A já jsem v ten moment se zarazil, jestli nevím, jako, jestli mám teda říct, že mu to neřeknu, že přece od toho já tady nejsem a že posluchače zajímá. On zároveň, on se mě zeptal, takže by bylo neslušné, jako mě ještě někomu, kdo má titul syra, jako říct, nebudu vám odpovídat. Vůbec jsem nevěděl, co by prostě 21-letý kandrdas, tak absolutně jsem nevěděl, co s tím.
0: Jako on se ptal, jako co vy, jako jak se máte, nebo něco.
1: V podstatě ano, jako, nebo jaký mám na něco názor. Já už nevím přesně, u které otázky
0: jo,
1: to bylo.
0: Jo,
1: a já jsem to,
0: co vy si o tom myslíte.
1: A co já si o tom myslím. Mm-hmm. A já jsem jednak vůbec nevím, jestli jsem se o tom tehdy něco jako myslel, a jestli jsem měl jakýkoliv mandát si o tom něco myslet. A hlavně mi opravdu v těch 21 letech přišla jako ta situace, kdy se mě Poirot ptá, co si o něčem myslím, vlastně dost absurdní. No. Takže tohle je taková věc, na kterou si vzpomínám.
0: Rozumím, mě jednou můj dlouholetý a výborný kamarád a vlastně kolega, se kterým jsme se mnohdy potkávali, Michal Dlouhý, tak jsme točili Osudy dětských hvězd, myslím, já jsem to režíroval ten díl a on říkal, pojď, budeme si to povídat takhle spolu, jo, takže jsem vlez vlastně před tu kameru jako, a zeptal jsem se ho, jak těžký byl pro něj ten přechod od toho dětského do toho dospěle, což Michal mimochodem perfektně zvládl, že úplně bez problému, a on se tak na mě podíval a říkal, bylo to těžký, Ondro, jo? A jako vlastně otočil to na mě, tu otázku, před tou kamerou, no. Jo? A to musím říct, že mě taky vyhodilo. Vážně to bylo těžký, jo? Ale myslel tím, že se ptá mě, jako. Takže on, takovýhle věci člověka zaskočí.
1: Není nic horšího, než navrácená otázka. No, ono, ano. Vlastně paradoxně v rozhovoru, které jsem vedl třeba i, protože kultury se nějakým způsobem dotýká politika, takže když jsem je vedl na té politické úrovni, tak tam navrácená otázka je výrazně méně problematická, protože tam to skutečně člověk může říct, o mě to není, já ta data nemám, proto se vás ptám.
0: Rozumím, ano.
1: Zkrátka, možná to bylo i sílou Poirotovy osobnosti, ale cítil jsem se, jako kdybych vrah v místnosti byl já.
0: rozumím. Jak je vůbec pan
1: Potvrdilo se tam pravidlo, které zatím se neseklo ani jednou za tu dobu, co to dělám, že čím větší hvězda, tím normálnější člověk. Byl to opravdu obrovský, srdečný, laskavý rozhovor. Já jsem z toho měl velký strach, protože jsem hlavně předtím udělal neúplně dobrou zkušenost v rozhovoru jiném, co se týče mého propojení s respondentem. Nerad bych vinil ani jednu, ani druhou stranu, ale Sir David Suchet byl opravdu... Chvíle mi jsem měl pocit, jako kdybych si povídal se svým dědou. Skutečně. On se zájmem i mě ptal na ty věci a na konci mi poděkoval opravdu velmi srdečně a těch rozhovorů za den měl tolik, že si jako nedovedu představit, kolik srdečnosti v sobě má, aby tímhle způsobem komunikoval s lidmi. Protože já jsem 100% přesvědčen o své nevýjimečnosti a jsem si jistý, že takhle komunikoval úplně s každým, s kým mluvil.
0: Podle čeho si třeba kulturní novinář, redaktor vybírá vůbec ta témata? Dneska té kultury všeobecně všelijaké, komerční, nekomerční. Jsme ve veřejnoprávním rozhlase, takže vy se asi zabýváte víceméně takovými věcmi umělečtějšího rázu, nebo řekněme specifičtějšího. Podle čeho se tak jako orientovat? Aby to nebylo jenom o tom, co mě zajímá a mě baví, jestli si rozumíme.
1: Jo, určitě.
0: To je dobrá orientace, ale vy musíte být nadosobní, že jo, často.
1: Je to od obojího. Samozřejmě spousta krát jsem natáčel i o věcech, které

0: tak tomu dát prostor. Ne ve smyslu, že bych někoho chtěl mu diktovat, co má chtít za kulturu, ale vlastně tu veřejnou službu v tomhle považuji za nenahraditelnou, protože v mnoha dalších redakcích vůbec je tímto nehaním a dělají své práce skvěle. Na to zkrátka není prostor, protože jsou řízeny jinými mechanismy a zkrátka se tam na to musí nahlížet jinak tak, aby to fungovalo. A to...
1: Myšleno v komerčních médiích,
0: ano,
1: která
0: ano,
1: jako rozumím.
0: Tak, přesně tak, přesně tak.
1: Ano.
0: A vlastně tohle, možná i proto se tolik držím Českého rozhlasu, protože mě samotnému, co by jeho posluchači, tohle imponuje.
1: Že otvírá dveře,
0: ano,
1: určitých
0: že dává,
1: možností vlastně.
0: Dává vědět nebo dává hlas i těm, kteří by ho nemuseli jinde dostat. Mm-hmm. To se mi líbí.
1: Rozumím. Zažil jste někdy situaci, že jste třeba šel za někým nebo na něco a nemusíme jmenovat, jo? Nebo můžeme, ale nemusíme jmenovat. Co vysloveně vám bylo proti srsti, jakože to třeba nebyl váš žánr, že to nebyl, že se dokonce vám to třeba nelíbí, jo? To, co on dělá, nebo píše, nebo hraje. Nebo... Ale byl to jako úkol to udělat a vy jste musel být ten neutrální novinář, tak se to nějak jako... Rozumíte mi?
0: To se pochopitelně děje a nedá se tomu v kultuře vyhnout, protože každý má to svoje, to je taková ta okřídlená věta, co se taky neměla úplně používat v té kultuře, když někdo něco hodnotí. Ale i já mám své oblíbené interprety, svá oblíbená divadla, své oblíbené herce.
1: A nebo naopak neoblíbená, a nebo naopak, za kterými se...
0: Přesně
1: jako...
0: tak, ale v ten moment opravdu já to nerozlišuju, nikomu nenadržuju, nikomu ho se nesnažím upřednostňovat, že bych byl méně kritický, protože bych mu tím jenom uškodil. Vlastně v tomhle ohledu se fakt snažím ze všech svých sil, které mám, být objektivní, neutrální a každému ten prostor dát tak, jak být má.
1: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, Noční mikroforum. Mým hostem je novinář, redaktor Josef Kaňka.
2: Přicházíš z hor,

0: Noční mikroforum.
1: Ondřej Kepka a jeho host na dvojce.
2: A mým hostem je novinář, žurnalista, redaktor, ale také producent a zástupce vedoucí Dismanova rozhlasového souboru Josef Kaňka. Ještě jednou dobrý večer.
3: Zdravím vás i posluchače.
2: A my se teďka vrátíme k tomu, když jste jako šestiletý přicházel sem do rozhlasu, protože už asi musíme tedy odkryt to téma Dismanova souboru. Třeba se ještě k té novinařině vrátíme.
3: Určitě.
2: Pojďme posluchačům. Předpokládám, většina z nich asi ví, o co jde, je to taková, řekl bych, legendární dětský soubor, takže asi jich mnoho, kteří nevědí, nebude, ale nicméně pojďme trošku popsat, jak vlastně vznikl a co to je teda Dismanův soubor a proč Dismanův. Provokuju, pardon.
3: Ano, to vůbec není provokativní. Miloslav Disman je zakladatelem souboru, který ho dlouhé roky vedl a vetknul mu podobu, kterou má soubor doteď. To je na tom zásadní říct, protože soubor založil v roce 1935 a když se tak člověk zamyslí, co se v naší společnosti i technologicky, i lidsky změnilo od roku 1935, tak je takovým malým zázrakem, že ten soubor stojí stále na těch stejných základech a v podstatě se věnuje velmi podobným činnostem, byť samozřejmě se v tom doba, ve které to děláme, nějakým způsobem odráží. Soubor vzniknul za vícero účely. Jedním z nich je výchova rozhlasových herců a dětských rozhlasových herců, protože v řadě rozhlasových her, které i Dvojka vysílá, můžete slyšet dětské hlasy. Troufnu si říct, že ne-li všechny, tak valná většina z nich patří právě dětem z Dismanova souboru. Ale pan Disman to pojmenoval současně velmi krásně, že nechce z dětí dělat jen interprety a jako hlásné trouby toho, co dospělí napíšou, ale že by je rád naučil chápat a prožívat umění. A to si myslím, že je přesná definice toho, co Dismanův soubor se stále snaží nabízet, ať už skrze různé zkoumání textů, divadlo, reportáže, rozhovory s inspirativními osobnostmi. Zkrátka vetknout dětem základy něčeho, čemu by se honosně dalo říct estetická výchova. My tomu říkáme prostě Dismaňák a bavíme se tím, co se v něm dělá.
2: Tady trochu malá odbočka, když to by se také nemělo dělat, tak vyprávíme o tom, co se nemá, tak by neměl moderátor mluvit moc o sobě, ale já musím říct, že jsem hrdý Dismanče.
3: V tomto případě jsme respondenty oba částečně.
2: Ano, přesně tak. A podobně mě bylo tolik asi kolem těch 6 let. A pamatuju si ještě na pana Dismana, my jsme tady před vysíláním dohledávali zhruba tu časovou osu, že to byly asi jeho 75. narozeniny, které tehdejší vedoucí pan Berger jak si oslavil tím způsobem, že vybral takovou delegaci souboru a šli jsme za ním pogratulovat. Jo. Už nám, s námi nechodil, už byl
3: starší. Že byste osobně viděl pana Dismana.
2: Já jsem osobně viděl pana Dismana, ale moje dětská vzpomínka je taková, že stojím hele, povzdálí, no pochopitelně já jsem byl asi nejmenší z té delegace po všech stránkách, jak umělecky, tak vzrůstem a dívám se na pana Bergera, který drží v ruce tu květinu a tak tato fotografie víc není než tahle fotka, jo, ta vzpomínka.
3: Mám jí. Je tam možná i pár dalších fotek k tomu, ale vím o tom, že se tohleto dělo. V rámci právě 90. výročí, které soubor oslavil, tak jsem se dostal k vícero archivním materiálům a mám dojem, že zkusím se vás tam najít.
2: No ale možná, že jak stojím povzdálí, takže na té fotografii nebudu. Ale kdybyste ji našel, tak budu za ní vděčný, za její kopii, protože ji nemám teda rozhodně, to bych si vážil. A my jsme tehdy za pana režisera Bergera, který velmi intenzivně tedy v té době točil hlavně tedy pohádky nebo takzvané hry pro mládež, teda se říkalo, tak jsme to pojímali jako opravdu takový trénink, jako kdyby atleti trénovali někde v hale tu disciplínu, tak my jsme takhle trénovali jazykolami všechny a opravdu to bylo takové, pořád to probíhá tímhletím způsobem, nebo...
3: Ty zkoušky máme asi trošku jiné, byť samozřejmě začínáme mluvní rozcvičkou. Bez toho se cokoliv s hlasem, se slovem dělat nedá, takže řadu jazykolamů podle mě sdílíme, vlky, plky, drbu, vrbu.
2: Ano, dlouhý, krátký lyžař.
3: Dlouhý, krátký lyžař, přesně tak. To, kdo dá na jeden nádech, má medaily. A potom něco, čemu se říká motorka, to tu nebudu předvádět, protože bych poprskal mikrofon, ale skvěle to uvolní mluvidla. Tím samozřejmě začínáme, ale Dismanův soubor má svůj stálý divadelní repertoár, který se každou sezónu většinou rozroste o nějaké kousky, protože s dětmi je potřeba nejen drhnout to, co máme, ale zkrátka objevovat nová témata a nové věci, což se díky bohu stále daří. A tím pádem musíme tomu zkoušení, ať už přípravě, nebo i právě oprášení nějaké starší inscenace, kterou se chystáme hrát, tu zkoušku věnovat. Některé zkoušky jsou i laděné víc rozhlasově, právě protože se poměrně silně snažíme akcentovat i to slovo rozhlasový v názvu, takže natáčíme live podcasty, reportáže, nejrůznější rozhovory, takže i takhle ty některá setkání můžou vypadat.
2: Tak to je zase, to my jsme nedělali. Podcast, to slovo nikdo neznal v té době. Možná ano, někdo, ale my ne. Teda.
3: Ani tehdy neexistovalo. Ještě.
2: Slovo live bylo přímo zakázáno.
3: No.
2: To se když tak objevilo něco z nápis živě, no. Maximálně, ale
3: to
2: myslím,
3: pár let zpátky by to mohlo být maximálně právě v mikroforu.
2: Ano, a ten ještě myslím, že těch živě vysílaných kromě sportu tam mnoho nebylo těch pořadů, protože se samozřejmě tehdejší společnost, tehdejší jaksi duch doby bál jakéhokoliv živého vysílání, že by se tam něco mohlo živě říct, že jo, nevhodného. To si dneska vůbec neuvědomujeme, jo, že když se objevila první živá beseda třeba v televizi předchůdce těch otázek Václava Moravce nebo podobných pořadů, tak to byl wow, jo, jakože se jako někdo baví takhle živě. Čili dalo by se říct, že to je jakýsi dramatický kroužek v podstatě takový. Do jisté míry, bychom to měli přiblížit.
3: Do jisté míry, ano, snažíme se tam dávat i něco navíc právě z toho rozhlasu a dbát spíš než na to, jak kvalitní je kdo herec, na to, jakým způsobem s tím textem pracuje, jak je schopný si s ním zžít a jak zkrátka v tom jazyce, ať už uměleckém nebo zkrátka svém mateřském, se umí orientovat a pracovat. To je zásadnější, protože to jsou věci, které on Dismaňák není, nebo Dismanův soubor není jenom jako automatem na herce, moderátory, rozhlasáky, byť samozřejmě spousta jeho absolventů se vydá tímto směrem, ale my jsme pyšní úplně na všechny absolventy, kteří dovednosti zeptat se, umět naslouchat, umět z textu něco vyvodit nebo dát si něco do souvislosti, zkrátka přemýšlet. To se hodí v každé profesi a mnohdy velmi záslužných profesích, kterým se dismančata věnují a je potom radost to pozorovat. No. Takže
2: učitelé například mohou.
3: Přesně tak, nebo vedoucí různých neziskových organizací, třeba. Přesně tak. A samozřejmě neříkám, že ostatní dramatické kroužky toto nenabízí, jenom jsem v žádném z nich nebyl.
2: Já rozumím. Nicméně, samozřejmě tohle se mi moc líbilo, co jste teďka řekl, že to je všeobecně výchova k tomuto, o čem jste mluvil, protože myslím, že to velmi schází. Že dneska s textem se nepracuje dobře obecně, nebo ta schopnost jako porozumění
3: textu. Schopnost i se
2: textu,
3: na něj soustředit, protože doba je hektická.
2: Přesně.
3: A cokoliv, co je delší než 7 vteřin, tak je náročnější.
2: Ano,
3: tak snažíme se, vlastně to by byl i docela dobrý další úkol pro Dismanův soubor, že se snažíme dětskou pozornost natáhnout nad přirozených 7 vteřin.
2: A úplně na závěr tohoto vstupu pojďme připomenout, přece jenom nedá mi to, možná je to trošku bulvární chvilka, ale připomenout nějaké známé absolventy třeba Dismanova souboru. Marek Eben,
3: určitě.
2: Že jo, mě napadá.
3: Ano,
2: že jo?
3: Marek Eben, Václav Postránecký, z nedávných jmen, nebo těch mladších je to třeba Denisa Barešová, můj vrstevník Petr Uhlík, se kterým jsem na chatičce na táborech letních obrovsky zlobil a tak ten je teď také velmi populární a velmi se mu daří, já to hrozně rád sleduju. Alena Vránová z těch naopak starších ročníků, Josef Vinklář, takhle bych mohl pokračovat dál, Krištofa Hátka jsem asi ještě nejmenoval
2: tak řeknu,
3: jeho Jiřího Plojhara, tak taky tež ne, jsem nejmenoval. Vaše vrstevnice, tuším, Dana Morávková, pak samozřejmě ty.
2: Ale to, děkuji, to jsem chtěl, společně s Cimrmanem a jeho filmem Jára ležící spící, nebo jak se to jmenovalo. Děkuji, no, že jste zmínil ty významné osobnosti.
3: A já snad mi to nebude vyčítat, ale jedno jméno bych teďka aspoň touto cestou rád slavným udělal, a to je Olga Bírhanzlová, která fantasticky vede organizaci Rammus pro lidi žijící s autismem a dělá pro ně skvělé programy, a v jistém smyslu je pro mě i ona velmi slavná absolventka.
2: Tak pojďme ještě to jméno, aby zaznělo ještě jednou.
3: Já tě zdravím, Olgo Bírhanzlová.
2: A ona je také absolventka Dismanova souboru. Tak vidíte, i tohle jsme tady zvládli. Posloucháte Noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky.

0: Noční mikrofórum.
1: Ondřej Kepka a jeho host na dvojce.
2: A mým hostem je producent, zástupce vedoucí Dismanova rozhlasového souboru Josef Kaňka. A teď možná prozradíme něco poprvé veřejně. Já pořád říkám zástupce vedoucího, ale pozor, bude nějaká změna, že jo? Mám pocit, že už to nebude zástupce, ale to bude přímo vedoucí. Mám takové zprávy z kuloáru. Jestli, a mám dovoleno to vyhlásit.
3: Tedy. Jestli bylo dovoleno to vyhlásit, tak to můžu potvrdit.
2: Takže gratuluji.
3: Soubor, byl jsem pověřen vedením souboru. Uvidí se, jak to všechno tak bude dál. Snad doufám, že v pořádku a na moje místo nastupuje můj bratr. Takže to snad bude i taková symbioza, která by to mohla udržet nadále v kondici.
2: Tak držím palce, protože
3: děkujeme,
2: je to zodpovědnost, ale určitě člověk, který je u toho takhle dlouho, jsme to taky počítali. To je
3: od roku 2005.
2: Takže 20 to, přes 20 let. Jo.
3: Přes 20 let už to bude.
2: Takže držím.
3: Je to na mě znát.
2: držím moc palce. Možná bychom mohli připomenout a vzpomenout třeba ne úplně na všechny, ale na vedoucí, tedy předchůdce vlastně.
3: Ano, určitě.
2: Tak o panu Bergerovi už jsme
3: už
2: tady
3: jsme mluvili. O panu zakladateli Dismanovi také. Dlouhá léta, celých 25 let, vlastně od roku 1990 až do roku 2015 vedli soubor manželé Fleglovi, pod kterými jsem i já v souboru vyrostl. Nadále jsme s nimi v kontaktu a Václav Flegl je největším odborníkem přes souborovou komunitu, historii a zkrátka vše, co se souboru povedlo. A po manželích Fleglových nastoupila Jana Doleželová-Franková, herečka, kterou jsem taktéž samozřejmě už v souboru zažil, ale daleko víc právě jako už v té asistentské rovině. My asistenti říkáme absolventům, kteří pak dále pokračují v souboru a pomáhají v práci s dětmi. A tam jsem právě tomu už hodně propadl, protože jsem si to mohl vyzkoušet i tvořit a víc nasát to, o čem ten soubor vlastně je. Bylo to taky dané tím věkem a Jana Doleželová-Franková byla opravdu naprosto výjimečná osoba. To je asi nejzásadnější setkání pro mě, které po té profesní rovině nebo minimálně vlastně i lidské, jako když nepočítám rodinu a tak, tak to bylo pro mě naprosto klíčové. Ona bohužel zemřela v roce 2021
2: velmi nečekaně.
3: A tím se dostáváme potom k poslední vedoucí, k Magdaleně Gracerové-Chrzové, která právě do souboru přistoupila v této nelehké situaci a podařilo se jí ho společně právě i s asistenty a se všemi dětmi, kterým za to též patří obrovský dík, udržet ve stavu velmi dobrém a za to jí patří i takto veřejně velké uznání.
2: Takže samozřejmě se k tomu připojuji a s drobnou vzpomínku na Marišu.
3: Ano.
2: Janu Frankovou, protože jsem měl tu čest být malý bezvýznamný rekrut v tom slavném představení, které Franta Kreuzmann společně s ní hrál v režii Miroslava Krobota, tehdy jen v uvozovkách jen skvělého divadelního režiséra v realistickém divadle. A to představení mělo premiéru 17. listopadu 1989, což teda bylo velmi symbolické a odtam vlastně potom začaly proudit ty revoluční energie, ale to je na jiné téma, ale tím samozřejmě je to vzpomínka veliká. Takže my jsme se takhle poznali.
3: A ona vlastně, je to propojené i takhle mezi námi dvěma, vy už tuhle tu historku znáte, ale posluchačům bych jí vlastně mohl i říct, že vyřiď Ondřejovi pozdravy od Mariši byla jedna z posledních, ne-li úplně poslední věta, kterou mi Jana řekla do telefonu. A mám to úplně v živé paměti, takže se to...
2: To jsem se tady dozvěděl teď. To musíme říct chvilku před vysíláním a to teda mě trochu mrazí úplně, takže děkuju za
3: ale
2: to.
3: Ale jsem i rád, že právě na této platformě v rádiu, kde Jana pracovala a s vámi, když hrála, tak že na ní takhle můžeme vzpomenout.
2: Tak možná, že nás symbolicky řečeno poslouchá a zdravíme jí tímto, tam nahoru. No jo, no tak Dismanův soubor. Dismanův soubor vždycky obsazoval nebo vysílal své absolventy, ale své klienty, to taky ne, jak to mám říct, své členy vysílal ano. Do studií rozhlasových, že jo, kteří a jsme chodili, že jo, hráli jsme tu sbor husických dětí, jaké historické hře tu. Nejdřív tak, pak byla menší rolička, pak třeba větší. Je to pořád, takhle to funguje, jako že chodí na natáčení.
3: Ano, na natáčení samozřejmě stále chodí v momentě, kdy se v rozhlasových hrách objevují dětské hlasy, tak to zpravidla jsou dismančata, vlastně až na nějaké úplně zářné výjimky. Je to dané taky trošku dobou, protože točí se o něco méně věcí, což je i dobře, protože se dává stále prostor těm úžasným dílům, která tady v rozhlase za jeho bohatou historii vznikla. Ale tím pádem i musíme pečlivěji vážit to, koho kam posíláme, protože tam není možnost, jo, tak tenhle půjde pozítří.
2: Ano, ano,
3: ale rozumím. Aby dostala dismančata rovnoměrně možnost si tohleto vyzkoušet, protože je to obrovsky obohacující zážitek. Mě vlastně na tom bavilo i v dětství, když jsem si to mohl vyzkoušet, že to bylo takové hraní si na práci. Že pořád mi ten režisér něco málo odpustil, nebo byl na mě takový přívětivější než na dospělé kolegy, kterým nedal vůbec nic zadarmo, ale ten v tom výsledku já jsem stejně musel dosáhnout aspoň nějaké úrovně přijatelné, protože jinak by se to nedalo vysílat. Takže byli na mě vždycky jako hodní, nebo měli se mnou trpělivost, ale už to nebylo to, že si to jenom zkouším doma před zrcadlem, ale bylo to prostě doopravdy.
2: Rozumím,
3: že to nebylo jako když dítě dostane angličáka, už jsem prostě musel řídit to dospělé auto.
2: Ano, na to totiž ta samozřejmě vzhledem k tomu, že to je asi, bych řekl, jeden z nejnáročnějších, jak tedy umělecky, tak ekonomicky pořadu, které rozhlas připravuje, ta dramatická tvorba, že jo, speciálně teda ta rozhlasová hra. A Český rozhlas vlastně jediný, který vytváří takovéhle věci u nás v republice, tak těch příležitostí i díky těm úsporám, které se tu už leta dělají, tak je samozřejmě méně, protože logicky jsou to věci náročné.
3: Ale stále je z toho spousta muziky.
2: Ale stále je z toho spousta muziky a ten archiv je fascinující, protože tady se opravdu vytvořily tak fantastické věci, ať už takové mainstreamovější, jako třeba Let do nebezpečí, režisera Jiřího Horčičky, mě tak napadá, že jo, geniální dramatizace prostě tohle mistra stereofonní režie.
3: On i rozhlasový archiv je kouzelný v tom, když vám do toho takhle
2: ne,
3: vstupuju.
2: Ne, skákejte, já jsem se tak rozněžnil, protože jsem si vzpomněl na tu premiéru tedy.
3: A to vy v herecké asociaci musíte vědět, on je skvělý i jako co by mapa toho, kdo a v jaké době hrál. Protože rozhlasem skutečně prošla během toho 20. století obrovské množství herců a tím, že se natočilo to množství rozhlasových her, tak je to unikátní forma kontaktu s jejich díly.
2: Protože, vždycky, ano.
3: Protože filmy jsem samozřejmě taky točili, ale byl tam jako proces vzniku toho průmyslu vůbec takový jako výrazně pozvolnější než u toho rozhlasu. A myslím si, že to je vlastně kouzelný kontakt s těmi, který v mnoha ohledech připomíná i ta divadelní představení, ve kterých třeba mohli hrát.
2: A jednu věc, kterou si myslím, že si rozhlas udržel do dnešních dní, je, že vždycky tady pracovali, teď mluvím o té dramatické tvorbě, lidé, kteří tu práci zaprvé musí umět, protože ono ne každý herec je dobrý rozhlasový herec. A zároveň prostě lidé, kteří to chtěli dělat, protože tady nikdy nešlo o tak jako o kšeft takzvaně, že jo? Jo, rozumíme si, jo, to museli dělat lidé, kteří byli srdcaři a kteří prostě ty věci chtěli dělat a díky tomu je to opravdu potom vlastně pokladní nebo úplná studnice nejskvělejších hereckých výkonů, často herců, kteří by třeba podobnou roli ve filmu nebo dokonce ani na divadle nedostali, vzhledem k tomu třeba jak fyzicky vypadají, jo, že hlasově mohli ještě třeba hrát tu roli o 20 let mladší, že jo. Omlouvám se, že mi napadá, že třeba moje máma hrála Nastěnku, která je 18 let v Henkeho adaptaci Bílých nocí ve 30, že jo. to by už v divadle nebo ve filmu určitě asi nešlo, byť v té době vypadala třeba mladě, ale už by se našla jiná 18-letá určitě, že jo, když to v tom rádiu to šlo.
3: Tam se vlastně i ten pojem toho dítěte trošku rozostřuje oproti třeba slovníkovým definicím, protože skutečně některé děti jako disponují hlasem vyspělejším, jiné naopak zase už jako dospělí lidé přesně můžou vlastně dětem konkurovat.
2: No ano, to jsem zažil osobně také, jsem s panem Bergerem ve 20 hrál 9-letého kluka, ale to je na jiné vyprávění zase. Takže to je o té rozhlasové hře. Takže pořád to trvá, to jsem rád a držím teda moc palce a pevně věřím, že minimálně do té stovky, která tedy je reálná, že jo, 35, jestli jsem to dobře...
3: Ano.
2: Takže 1935 založen Disman v Sobách, do té stovky to musíte dotáhnout teda.
3: Jestli u toho budu já, to nedokážu si s jistotou samozřejmě říct, nikdo neví, co bude zítra, ale
2: ano.
3: Za tohle bych zrovna dal ruku do ohně, že Dismanův soubor se stovky dožije a já sám proto udělám, co bude v mých silách.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Noční mikroforum, tady živě z rozhlasového studia na Královských Vinohradech vás zdraví. Tento večer už naposledy Ondřej Kepka a můj milý host Josef Kaňka, producent, chtěl by se říct zástupce vedoucího Dismanova souboru, ale v podstatě zanedlouho už tedy vedoucí, takže ještě jednou gratuluji.
1: Děkuji, budu se snažit maximálně.
0: Ano, ano, a já bych chtěl v tuhle chvíli poděkovat vůbec rozhlasu za to, že tady takovouhle úžasnou tradici takovou dobu drží, protože taky to není levná věc a je to věc náročná a že vychovává tolik skvělých absolventů, kteří třeba potom nejsou, jak jsme si správně řekli, herci, zpěváky, ale můžou ty schopnosti transportovat v podstatě
1: úplně kamkoliv.
0: Úplně de facto kamkoliv, kde se to může hodit, takže to je úžasná věc a jak jsme si řekli, už je to přes 90 roků, takže myslím, že ta tradice je fantastická.
1: Je, my se budeme nadále snažit to dělat tak, jak to jen půjde a doufáme, že nám budou okolnosti i děti hlavně nakloněny, ano, ano. Protože na základě bez dětí ten soubor není.
0: A to jste, aniž bychom se domluvili, krásným způsobem mě pomohl, to je takový moderátorský oslý můstek, že jo, vytvořím teďka, že jsem se právě chtěl zeptat za tu dobu, co vy už jste zažil těch, jak jsme si řekli, 20 a více let, jak se proměňuje ta mladá generace? Pozorujete nějaký rozdíl třeba v těch přicházejících dětech nebo starší? Jo, jestli tam je nějaký, jak se to tak jako často říká, to bejvávalo takhle a teď je to takhle.
1: Přesně tomu bych se rád vyhnul.
0: Ano, ano, rozumím. Nebudeme tady jako plakat nad...
1: Samozřejmě nějaké rozdíly vnímám, ale rád bych... nebo snažím se vždycky u toho vycházet z toho, že nejde jen o to, jak se mění děti, ale i o to, jak se měním já. Protože tak je mi prostě o 10 let víc a těm dětem je třeba o 10 let víc. A zkrátka vnímám s postupem času věci jinak a nedokážu tím pádem říct, jestli bych je takhle vnímal i před těmi 10 lety, kdybych hodnotil dvě generace dětí, nebo tak ne úplně generace, ale pro nás to vlastně v souboru třeba znamená celou generaci, tak do jaké míry to jako blbě řečeno chyba těch dětí, nebo jestli to skutečně vnímám tak, jak to je. Samozřejmě doba digitální se do toho propisuje se i do jazyka, kterým mluví, anglicismy jsou častější, neschopnost najít české synonymum je frekventovanější a o to častěji já na anglicismy nereaguju a čekám, až to přijde česky, ku příkladu. A samozřejmě snažíme se, a to je velký boj obecně a řeší se to teď i v rámci škol, jak si nastavit zdravý vztah s telefony, protože myslím, že už i o tom jsme mluvili, o té době těch 7 vteřin a pozornosti, tak na tu soustředěnou práci s textem je zkrátka potřeba být přes hlavu odpočatý a to ty telefony mnohdy neumožňují, takže v tomhle spatřuju jenom vlastně jako rozdíl té doby, ale neřekl bych, že to je tím, že ty děti jsou k tomu nějak náchylnější nebo že jsou hloupější. Ono se to ostatně dneska děje i dospělým, kteří kdysi bývali dětmi, že neví, jak si nastavit zdravý vztah s telefonem. Takže spíš než, že by se měnili děti, tak se měním já. A je to, jak vlastně s dětmi komunikuju, nebo jak na to všechno nahlížím a mění se okolí, ve kterém ty děti jsou.
0: No, jste to tak krásně se z toho tak jako krásně dostal z té otázky. Ne, to bych si netroufal říct, protože je to...
1: Neřekl bych, že se děti nějak zásadně mění, skutečně potvrdit. Se podle mě mění spíš to okolí a ty to, ať už technologické nebo i společenské podmínky, ve kterých žijí.
0: Ano.
1: Protože netroufl bych si říct, že jsem byl já o něco hloubavější nebo introvertnější nebo extrovertnější dítě, než jsou děti, které nám teď chodí ke konkurzu a které chodí do souboru. Je to dané dobou.
0: A možná úplně na závěr by se hodila taková zase velmi originální otázka, to říkám v uvozovkách, má vůbec Josef Kaňka, kromě toho všeho, o čem jsme mluvili, čas na nějaké jiné záliby, nebo koníčky, nebo sbírá třeba známky, nebo vláčky, nebo...
1: Nezbírám známky, ale je to věc, která mě možná v budoucnu čeká, ale já poměrně rád sportuju, tam jsem do toho měl teď je trošku takový operativní zásah kolene, protože jsme měli právě s chlapci z Dismanova souboru fotbalový tým, ale o Dismančatech se ví, že do souboru chodí právě proto, že jim nejdou sporty. tak jsem si odnesl jeden přetržený vaz, jeden natržený a meniskus mám pryč. Takže fotbal je teďka pryč, ale přemýšlím, že bych začal jezdit na kole a jinak samozřejmě rád čtu. Rád poslouchám muziku, pokud jí zrovna v práci nemám příliš mnoho a snažím se trávit hodně času s rodinou, protože dialog s rodinou je jiný než dialog s respondentem a snažím se využít toho času, který spolu máme.
0: No, jak je vidět, tak jste vytvořil ideální tečku. V podstatě nemám, co bych dodal. Protože bych jenom, jak říká Hamlet, byla by to jenom slova. Já moc děkuju, že jste přišel do studia v tuto pokročilou dobu, kdy jsme vlastně si mohli i popovídat o rozhlase jako takovém a o Dismanově souboru, i o té kulturní práci redaktora. Držím moc palce a těším se zase, že se brzy nad něčím potkáme, protože máme mnoho společných témat a konec konců i jak doufám, že ještě nějaký kulturní projekt vymyslím, o kterém bude třeba zajímavé něco natočit nebo napsat.
1: Určitě, určitě. Já moc krát děkuju za pozvání a posluchačům za trpělivost.
0: Děkuju. Milí přátelé, to bylo dnešní noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky. Já vás zvu k dalším pořadům ve vysílání, které za chvilku pokračují, protože vysílání samozřejmě nekončí. Vysíláme 24 hodin a těším se s vámi zase příště někde. Nashledanou. Zdraví vás Ondřej Kepka a můj milý host Josef Kaňka. To bylo dnešní noční mikroforum. Dobrou noc.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
6: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Před chvilkou skončilo noční mikroforum, ve kterém byl hostem Ondřeje Kepky, rozhlasový redaktor a asistent vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru Josef Kaňka. No a v tomto okamžiku, jako každou noc, startuje na dvojce nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi, a to je Noční proud. Ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, je tady další noční pozvánka k další noční plavbě. Stále ještě máme středu 17. června roku 2026 a ze studia Nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech vám přeje klidnou a příjemnou noc Miloš Skalka.

Dnešní hudební setkání s nočním proudem otevřela klíčová nahrávka americké dvojice PM Dawn Set Adrift on Memory Bliss, tedy Nech se unášet blažeností vzpomínek. Ta písnička zazněla, protože polovina téhle dvojice Prince B 17. června roku 2016 zemřel v nemocnici v New Jersey na fatální selhání ledvin. No a písnička, která právě dozněla, byla první v žebříčku horké stovky, žhavé singlové stovky hudebního týdeníku Billboard. Tolik tedy největší hit skupiny PM Dawn a teď už Tomáš Klus.

0: dokola.
1: Tomáš Klus a Vytáčím tě dokola, jeho aktuální novinka z rozhlasového éteru. 17. června roku 2012 odehrál Bruce Springsteen zatím své nejdelší představení, které se uskutečnilo na stadionu Santiago Bernabéu v Madridu, a celý ten koncert Bruce Springsteena trval 3 hodiny a 48 minut a Bruce Springsteen na tomto koncertu odehrál 32 písní a překonal tak svůj předchozí rekord, který byl z 31. prosince roku 1918. To bylo jeho vystoupení v Nassau Coliseu na newyorském Long Islandu a to bylo představení nebo koncert, který trval 3 hodiny a 43 minuty. Takže o 5 minut překonal svůj vlastní rekord. Bruce Springsteen a moje rodné město My Hometown.

Bruce Springsteen a jeho balada Moje rodné město, My Hometown. Mimochodem, tuhle písničku známe také v české verzi Pavla Bobka pod názvem Můj rodný dům. Opět a Radeček a Praha. Vysíláme z Prahy.

roku 2009 oznámil tehdy 60-letý americký zpívající autor a jedna z velkých hvězd světové hudební scény Billy Joel, že se rozvádí se svou v pořadí třetí manželkou 27-letou Katie Lee Joel. Mimochodem jeho předchozí dvě manželství obě trvaly 9 let, no a tentokrát šlo tedy o let 5. Billy Joel a je to pořád jenom rock and roll. It's only rock and roll to me.

0: Or to me.
1: Noční proud. Dnes s Milošem Skalkou.

Krištof, a co bude pak? Zvolna končí ta první vysílací půlhodinka nočního proudu ze středeční noci do čtvrtečního rána. Před námi poslední písnička, česká státní hymna, časové znamení a nový den. No a ta poslední písnička je následující. 17. června roku 2008 byla vyhlášena velšská zpěvačka Duffy se svým singlem Milost, Mercy, za nejlepší píseň roku, a to díky magazínu Mojo. Ta slavnostní paráda se konala v Londýně. Duffy a Mojo, Mercy.

0: Za několik málo okamžiků vstoupíme do nového dne, bude čtvrtek 18. června.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vláda navrhuje zpřísnění podmínek pro prodej Kratomu. Ministři obrany států NATO budou jednat o investicích do obrany schopnosti aliance. České fotbalisty čeká na mistrovství světa. Druhý zápas v Atlantě se utkají s Jihoafrickou republikou. Dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, na horách i přehánky teploty většinou do 31 stupňů. Je čtvrtek 18. června, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Pravidla pro prodej a nakupování Kratomu by měla být od příštího roku přísnější, navrhuje to vláda. Chce třeba zakázat prodej Kratomu online nebo pro tuto látku zavést spotřební daň.
3: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na Kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
3: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním Kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
5: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
3: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Budešová, Radiožurnál.
2: Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Novelu vrátili do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Obávají se nekontrolovaného zadlužování země.
6: V Senátu zaznívaly podobné argumenty jako ve sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO varovala, že státu bez úpravy pravidel hrozí paralýza. Minulá vláda podle ní připravila rozpočtovou past, když Evropské komisi slíbila snížení schodku pro příští rok na 150 miliard korun.
7: A nepředstavila žádné konkrétní kroky, jak ho z roku na rok snížit o více než o polovinu.
6: Senátor Michal Canov z klubu Starostů a nezávislých varoval, že koaliční návrh může znamenat růst inflace.
8: Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní. Předpak na to doplatíme všichni.
6: Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítaly výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. To senátoři odmítli. Sněmovna je může přehlasovat. Z Valčtinského paláce Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Senátoři odmítli také zpřísnění pravidel pro změnu pohlaví. Novelu navrhovala skupina předkladatelů v čele s Vladimírou Ludkovou z klubu ODS a TOP 09. Chtěla, aby k sexuologickým posudkům přibyla ještě povinná roční psychoterapie a aby o tranzicích nakonec rozhodovaly soudy. Zdůvodňovala to ochranou mladistvých. Návrh kritizovala část odborné veřejnosti i lidskoprávních organizací. Výstražná stávka zaměstnanců veřejnoprávních médií v pondělí 22. června ovlivní vysílání. Zatím se k ní přihlásily stovky lidí v České televizi a přes tisíce v Českém rozhlase.
9: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
10: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
9: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
11: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
9: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Na summitu G7 americký prezident Donald Trump obhajoval mírové memorandum s Íránem. Bez něj by podle Trumpa světové trhy skolabovaly a pohrozil, že pokud Teherán závazky nedodrží, bombardování bude pokračovat.
12: Donald Trump po summitu popsal, že Spojené státy na Irán shodily bomby za miliardu dolarů a jsou podle něj připraveny udělat to znovu. Odmítl, že by Spojené státy Iránu cokoliv darovaly. Zmrazená aktiva v hodnotě 500 miliard korun podle něj Americe ani nepatří. Naznačil, že Iránu mohou být postupně uvolněné sankce, které mu umožní mít znovu zisky z prodeje ropy. Rekonstrukční fond ve výši přes 6 bilionů korun, ke kterému má Irán získat přístup, má být financován financován ze soukromých zdrojů ze zemí Perského zálivu. A to pouze pokud Irán splní podmínky dohody v jaderné oblasti. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Ministři obrany států NATO dnes budou v Bruselu jednat o výdajích členských států na obranu a přípravách velkého červencového summitu Aliance v Ankaře. Podle generálního tajemníka Marka Rutteho většina členských zemí v uplynulém roce investice do obrany významně navýšila. Na hranici 2% nedosáhly pouze Česko, Slovinsko a Albánie.
9: Za Česko se jednání v centrále NATO zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Tématem schůzky jsou kromě výdajů na obranu také plány evropských spojenců a Kanady převzít od Spojených států část odpovědnosti za obranu NATO v případě krize. Američané se totiž chystají omezit své prostředky určené pro alianci, včetně leteckých i námořních kapacit. Podle Rutteho jsou spojenci připraveni odpovědnost převzít. Jednání se v Bruselu zúčastní také šéf Pentagonu Pete Hexel. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Europoslanci schválili zpřísnění pravidel pro návrat nelegálních migrantů do třetích zemí. Cílem je urychlit proces vyhoštění neúspěšných žadatelů o azyl. Nová pravidla zároveň dávají větší pravomoce úřadům jednotlivých členských států Unie.
13: Po rozhodnutí o vyhoštění nově budou muset lidé opustit unijní země okamžitě, anebo ve stanovené lhůtě. Úřady pak můžou lidi podezřelé z možného útěku zadržet v detenčních centrech až na 2 roky. Pro zpřísnění pravidel hlasovali třeba europoslanci ODS, STAN nebo TOP 09. Změny vítá i vládní ANO, jak vysvětluje jeho zástupce Jaroslav Bžoch.
14: Dává nám to možnost mnohem lépe koordinovat a zároveň to ale dává možnost i členským státům si vlastně azylovou politiku ještě zpřísnit.
13: Návrh počítá i se vznikem návratových center na území mimo EU. Měla by vzniknout v zemích, se kterými bude mít Evropská komise zvláštní smlouvy. Návrh ještě musí definitivně potvrdit unijní ministři vnitra. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: A tématu se věnoval pořad 20 minut Radiožurnálu. Hostem Vladimíra Kroce byl předseda hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Reprízu nabídneme hned po hlavních zprávách. Dnes uplyne 84 let od hrdinného boje československých parašutistů v pražském chrámu svatých Cyrila a Metoděje. 7 výsadkářů zemřelo při obraně proti mnohonásobné přesile nacistických vojáků.
15: Zradil nás.
16: Vzdejte se! Ty kryso!
17: Jedna ze scén z filmu Atentát z roku 1964. Bránící se parašutisti odpovídají zrádci Karlu Čurdovi palbou. Josef Gabčík, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc se proti stonásobné přesile bránili jen s pistolemi 7 hodin a nevzdali se. Slavné zvolání zobrazil film Antropoid z roku 2016.
18: Jsme Češi!
17: Jeden z nich zemřel v boji, ostatních 6 pak v bezvýchodné situaci vlastní rukou. Jejich oběti si dnes lidé připomenou právě v chrámu svatého Cyrila a Metoděje. Jakub Vik, Radiožurnál.
19: Sport. České fotbalisty čeká možná klíčový zápas na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku výběru domácích. Reprezentační trenér Miroslav Koubek věří, že oproti utkání v Guadalajaře předvede jeho tým výrazně víc.
20: Určitě chceme být nebezpečnější dopředu. Korejci nám to až tak tolik nedovolili, ale toto je jiný soupeř a věříme, že jsme schopni zlepšit držení míče, být kombinačně přesnější a dopracovat se k situacím, které budou pro soupeře nebezpečné a my budeme dostatečně efektivní.
19: Zápas začne v 18 hodin českého času a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu. Fotbalisté Portugalska remizovali na světovém šampionátu s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Anglie vyhrála nad Chorvatskem 4-2. Za necelou hodinu má výkop souboj Ghany s Panamou a od 4 hodin ráno bude hrát Kolumbie proti Uzbekistánu. A fotbalisté plzeňské Viktorie se ve druhém předkole Evropské ligy střetnou s norským Tromsø. Hradec Králové se ve stejné fázi konferenční ligy utká s chorvatským Varaždínem. Rozhodl o tom los v Nyonu. Nasazení českých týmů v pohárové Evropě se ale ještě může změnit v závislosti na rozhodnutí Evropské fotbalové unie v případu korupční aféry Karviné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehody na trojce u Českých Budějovic a na Děčínsku. Dálnice teď bez kolon na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Tuřice stojí porouchané auto. 23. kilometr, objedete ho plynule. Na silnici 3 z Kaplice do Českých Budějovic havarovalo osobní auto. Před Budějovicemi na sjezdu na Planou a Homole narazilo do svodidel. Je to bez zranění a místo s opatrností průjezdné. Na silnici 13 z České Kamenice do Děčína další noční střet auta se zvěří. Překážky, taky odstavené vozidlo čekejte mezi Huntířovem a Ludvíkovicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je oblačná, postupně se vyjasňuje, ochladí se na 12 stupňů. Přes den pak čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 31 stupňů, na horách naměří většinou kolem 22 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
15: Rádio, které vás baví.

den, nové datum, máme čtvrtek 18. června 2026, aktuální čas 11 minut po půlnoci, 11 vteřin k tomu. Na dvojce pokračuje noční proud, který skončí ve 2 hodiny ráno. Klidnou a příjemnou červnovou noc přeje ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech Miloš Skalka.

Do nového dne jsme vstoupili nahrávkou hvězdného kamarádského hudebního uskupení Traveling Wilburys, a to proto, že 17. června roku 2007 Traveling Wilburys obsadili se svým kompletem nazvaným jednoduše Collection, což byla sbírka největších hitů téhleté kamarádské formace, první příčku britského albového žebříčku. No a v sestavu na téhleté formace Traveling Wilburys tvořili George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty a Bob Dylan.

Emma Smetana a Jordan Hatch a písnička nazvaná jednoduše Blíž. 17. června roku 2006 se Shakira poprvé ve své hvězdné hudební kariéře dostala na první místo amerických singlových žebříčků se svým singlem Hips Don't Lie, Boky nelžou. To je její společná nahrávka s Wyclefem Jeanem a není bez zajímavosti, že během jednoho jediného týdne americká rádia zahrála tuhle písničku 9000krát, 637krát, tedy to byl v té době rekord a písnička měla nebo zaznamenala doslova globální úspěch, protože byla na prvním místě v 17 zemích světa. Shakira a Wyclef Jean. No fun.

Xindl X dospěl k tomu, že lepší nedospět a cítí se furt nějak jako puberťák. Máme 27 minut po půlnoci, k tomu 11 vteřin. Na dvojce posloucháte Noční proud. 17. června roku 1979 se gospelová zpěvačka z Memphisu Anita Ward zařadila do oné početné kategorie, pro kterou se vžil označení One Hit Wonder, zázrak jednoho jediného hitu. Onoho 17. června roku 79 totiž obsadila první příčku britského singlového žebříčku s písničkou Zazvoň na můj zvonek, Ring My Bell, dlouhá předehra a potom se začne zpívat Anita Ward.

Zazvoň na můj zvonek, ring my bell, pa, bell a Anita Ward, jak jsem říkal, zázrak jednoho jediného hitu. Teď v noci, jaké by mělo být počasí, oblačno, sem tam nějaký ten deštík a teploty by měly klesnout na 12 stupňů. Pokým krát.

Elán a znova sama dotkni. 17. června roku 1978 odstartoval single Johna Travolty a Olivie Newton-John z filmu Pomáda. Ty jsi ten, respektive ty jsi ta, kterého, respektive kterou chci. Prostě You're the one that I want. Svůj 9-týdenní pobyt na prvním místě britského singlového žebříčku.

Další z laureátů ceny Legenda nočního proudu v kategorii skupina, to byla Lucie, nejčerstvější nositelé této trofeje z loňského podzimu, a Marie. 17. června roku 1978 se stal Andy Gibb vůbec prvním soulovým interpretem v historii amerických singlových žebříčků, který své první tři singly dopravil rovnou na první pozici amerických singlových přehledů. No a tím třetím hitem, kterému se to povedlo, byla písnička Stínový tanec, nebo Tanec stínů, Shadow Dancing Andy Gibb.

Divokej byl a jedna z nejznámějších písniček Karla Kryla v jejich podání, to byla Karavana mraku. Aktuální čas 52 minuty po půlnoci, k tomu 32 vteřiny, je čtvrtek 18. června roku 2026. No a teď v noci počasí oblačno, sem tam nějaký ten déšť, jak už jsem říkal, a teploty kolem 12 stupňů. 17. června roku 1973 naspívala countryová hvězda Dolly Parton ve studiu B vydavatelství RCA v Nashvilleu svou milostnou baladu Budu tě pořád milovat, I will always love you. Bylo to právě v době, kdy se rozcházela se svým dlouholetým partnerem Porterem Wagonerem a tu píseň samozřejmě později celosvětově proslavila Whitney Houston. Toto je originál Dolly Parton, I will always love you.

0: milostné vyznání velké countryové hvězdy, zpívající autorky Dolly Parton, I will always love you. Budu tě pořád, budu tě neustále milovat. Blížíme se k jedné hodině ranní, což znamená, že s tou další písničkou se buď dostaneme přímo před onu jednu hodinu ranní, nebo až za ní. Každopádně Miraj Navrátil, skupina Miraj a Chci tančit.
1: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Mirej Navrátil, skupina Mirej a Chci tančit. No a za dvě vteřinky tady bude pomyslné časové znamení teď, které oznámilo, že je 1:00 ráno. 17. června roku 1972 poprvé ve své kariéře obsadil americký zpívající autor Don McLean první příčku britského singlového žebříčku s baladou Vincent. To je píseň věnovaná památce jednoho z nejvýznamnějších malířů 19. století, kterého my čteme Vincent van Gogh a Holanďané ho čtou úplně jinak, a to dokonce svým způsobem chrochtavě. A není bez zajímavosti, že písnička, která za chvilku zazní, denně je hrána v muzeu Vincenta van Gogha v Amsterdamu. Vincent.

Vincent v podání autora Dona McLeana. Teď se na chvilku zastavíme u toho, jak by podle meteorologů mělo přes den vypadat počasí. Zatím jsem vám řekl, jak by to mělo být teď v noci. Tak přes den jasno nebo skoro jasno, teploty letní 26 až 31 stupňů a na horách kolem 22.

Dál už to znáš, to byla Anna K. a její láska. 17. června, ale roku 1971, tedy jo, už hodně dávno, obsadila Carole King první místo amerického albového žebříčku hudebního týdeníku Billboard se svým dnes legendárním albem Tapestry, Tapisserie. Na tom prvním místě album setrvalo neuvěřitelných 15 týdnů v jednom kuse bez přerušení a tohle album poskytlo Carole King hned 4 singlové hity, a to písničky You've Got a Friend, Will You Still Love Me, Tomorrow, I Feel the Earth Move, a tu, kterou teď si poslechneme, je Příliš pozdě, It's Too Late a Carole King.

Tereza Mašková a Marek Lambora, to byl náš příběh. 17. června roku 1965 se v oněch slavných nahrávacích studiích Abbey Road v Londýně dokončovala, kompletovala nahrávka nové písně Paula McCartneyho. Yesterday Paul McCartney dospívával všechny vokální party a k tomu se přidal smyčcový kvartet. Nikdo v té době nemohl tušit, že vzniká jedna z nejslavnějších písní světové hudební historie. Beatles a Yesterday.

Tolik Paul McCartney a jeho, nebo možná vůbec jeho nejslavnější píseň Yesterday, která vznikla ještě v dobách, kdy byl Paul McCartney členem skupiny Beatles.

Vzpomínka na Hanku Zagorovou se jmenuje Já nemám strach. 17. června roku 1946 se narodil Barry Allen Pinkas, což je jméno, které nikomu nic neřekne, ale na světové hudební scéně se prosadil jako zpívající autor a pianista pod jménem Barry Manilow. Měl nějakých 25 amerických singlových hitů v nejprodávanější 40 a jeho desek a nahrávek se prodalo celosvětově nějakých 75 milionů. No a z jeho zpěvníku si kdysi Karel Gott vypůjčil písničku Mandy a udělal z ní díky textu Zdeňka Borovce vánoční píseň, ale v podání Barryho Manilowa v roce 1975, kdy byla tahle písnička na prvním místě amerických singlových žebříčků a v britské singlové 20 byla 11. To bylo milostné vyznání dívce jménem Mandy.

Tolik Barry Manilow v nočním proudu a Mandy. A my jsme si připomněli, že se Barry Manilow narodil 17. června roku 1946.

Marie Rotrová a co je mezi námi lásko? 18. června roku 2016 na slavnostním večeru, na kterém se udílely prestižní britské ceny Ivor Novello Awards, získala cenu jako nejúspěšnější autorka roku Adele, a to díky svému multimilionovému albu nazvanému 25. Z tohoto alba Send My Love to Your New Lover, pošli mou lásku své nové lásce Adele.

Vzpomínka na Petra Muka, to byla písnička Neusínej. 18. června roku 2015 se v New York City odehrál slavnostní večer, během nějž byli uvedeni do síně slávy autorů, tedy Songwriters Hall of Fame, následující osobnosti. In memoriam Jerry Garcia, zesnulý ze skupiny Grateful Dead, Toby Keith, Cyndi Lauper a také severoirský rodák Van Morrison.

Autorská nahrávka písně Have I Told You Lately That I Love You, už jsem ti někdy v poslední době řekl, že tě miluju, to byl Van Morrison a jinak píseň, která existuje v desítkách nejrůznějších verzí. Ještě jednou drobná zpráva o tom, jak by mělo dnes vypadat. Počasí jasno nebo skoro jasno, teploty 26 až 31 stupňů a na horách kolem 22.

Jindra Polák, Jelen a jediný, co chci, abys mě chtěla, jako chtěla jsi mě dřív. 18. června roku 2010 se v New Yorku v aukční síni Sotheby's dražil notový papír, na kterém bylo perem s modrým ingoustem byla napsána slova k písni Johna Lennona A Day in the Life, Den v životě, a byl to rukopis Johna Lennona i se všemi možnými opravami v tomto textu, a ten kousek notového papíru se slovy Johna Lennona se vydražil za neuvěřitelný 1 200 000 amerických dolarů.

0: Beatles a skladba Johna Lennona A Day in the Life. No a ten text se vydražil za 1 200 000 amerických dolarů a byl to rukopis autora Johna Lennona.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv o spiklenců, z levného obroku.

Michal Prokopa, titulní píseň jeho aktuálního a vysoce ceněného alba Ostracha. Poslední písnička před námi, dvojka ta samozřejmě vysílá dál a dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky nočního proudu přihlásí kolega Ilja Kučera mladší. No a teď ona závěrečná písnička, která už je samozřejmě nachystaná. 18. června roku 1977 obsadila anglicko-americká skupina Fleetwood Mac poprvé a také naposledy ve své kariéře první místo amerických singlových žebříčků s písničkou Dreams, tedy sny, kterou napsala Stevie Nicks, která se přiznala, že tato píseň nebo její práce na této písni jí trvala přesně 10 minut. No a to je pro tento okamžik už úplně všechno. Miloš Skálka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.